0: život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Říká. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Pavel Sedláček patří mezi nejdéle zpívající hvězdy u nás a není divu, že svého času patřil mezi ty nejpopulárnější.

0: Pes.
1: Se semaforskou písničkou Život je pes autorské dvojice Jiří Šlitr, Jiří Suchý debutoval Pavel Sedláček v roce 1964 na deskách. Nahrál tu píseň 12. září roku 1963 ve studiu Strahov s big beatovou skupinou divadla Semafor. Původně prý byla míněna ironicky, ale Pavlovi vrstevníci ji spontánně pochopili jako generační výpověď a tak mu otevřela cestu do světa populární hudby, který byl o hodně větší než ten do té doby jeho rock'n'rollový.

V roce 1974 jsem byl na pionýrském táboře v lesích a polích. Jmenovalo se to Bučovice u Votic. Každý den, a to několikrát, zněla z táborových reproduktorů píseň, která byla jedním z hitů léta toho roku. Nevěděl jsem, že ho zpívá Pavel Sedláček, ale věděl jsem, a věděli to všichni, že se jmenuje Hurá, hurá. Český text napsal Vladimír Mertlík.

To se nám prostě muselo líbit. Pavel Sedláček je ročník 1941. Jaký byl ten rok v protektorátu Čechy a Morava? 12. března bylo Němci uzavřeno divadlo D41. 1. dubna zatklo gestapo podplukovníka Josefa Balabána. 13. května zatklo gestapo Josefa Mašína. 17. května bylo po 6 letech zastaveno vydávání týdeníku pro mládež Mladý hlasatel. V září bylo režisérem Josefem Šmídou založeno divadlo Větrník. 28. září vyhlásil Reinhard Heydrich stané právo a rozpoutal vlnu represí. 29. září byl začen předseda protektorátní vlády Alois Eliáš. V roce 1941 vyhlásili němečtí okupanti na území protektorátu zákaz všech tanečních zábav a plesů. Nacisté nemohli tenkrát připustit, aby se prý Češi veselili tancem, zatímco němečtí mužové na frontách umírají pro jakousi novou, to je hitlerovskou Evropu. Dosavadní taneční hudba směla nadále zaznívat jen poslechově a samozřejmě bez skladeb angloamerických autorů. To mělo ale výhodu. Nároky na kvalitu domácí swingové hudby a jejich orchestrů i zpěváků se tím velmi zvýšily. V srpnu roku 1941 odstartovala na plátnech českých biografů mimo jiné filmy i zdařilá filmová veselohra Hotel Modrá hvězda. Hudbu pro ní napsal Sláva Eman Nováček a na slova herce Josefa Gruse se tam objevila i píseň, která se stala dalším swingovým mezníkem české taneční hudby. A nejen to. Písničkou o slunečnici získala Inka Zemánková i takovou svou čestnou přezdívku Slunečnice domácího swingu. Zpěvem se k ní připojil mužský, původně trampský, vokální kvartet Lišáci a všemu tomu na gramofonové nahrávce znamenitě sekundovala Vlachova kapela.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Pavel Sedláček se narodil 4. července 1941 v Praze na Pankráci a tam také prožil své dětství. Od 7 let se učil anglicky a rodiče si přáli, aby chodil na hodiny klavíru. Vyhrál ale jiný nástroj a tak od 14 let zkoušel kytaru. Kytara, respektive kytary, ho doprovází celou jeho kariéru, jen na ně už většinou hrají jiní.

0: Zpívali Pavel Sedláček a Ivon Přenosilová. Pavel Sedláček má průmyslovku, obor spalovací motory. Od malička ho zajímala auta a vzhledem k tomu, že ho nepustili na vysokou školu, tak se ještě vyučil strojním zámečníkem. Nakonec to i s tou vejškou vyšlo, i když úplně jinou a má titul inženýr.
1: Fon!

Pavel Sedláček začal amatérsky zpívat a hrát na kytaru v 15 letech. Krátce na to zvítězil v provinciální talentové soutěži na Praze 4. Zpíval Rock Around the Clock a zvítězil u odborné poroty. Rok na to zvítězil v dalším pěveckém klání v pražské kavárně Alfa a ta soutěž se jmenovala Hledáme nové talenty 1958. Tam soutěžil s Elvisovkou Jailhouse Rock a na celé čáře ovládl publikum, což znamenalo jasné vítězství. Takhle ten hit natočil začátkem 90. let se skupinou Cadillac.

Pavel Sedláček je bezesporu jeden z prvních českých rock'n'rollových zpěváků. První vlastní rock'n'rollovou kapelu měl už v roce 1958, ale její činnost byla pozastavena. Byl zakladatelem jedné z prvních big beatových skupin v Praze. Jmenovala se EP Hi-Fi, studijní skupina big beatu, později skupina Pavla Sedláčka. Jednou z odnoží souboru byla i Karkulka, později přejmenovaná na Olympic. A právě s Olympikem natočil on a jeho manželka, tehdejší manželka Eva Pilarová, hit Hey Paula. Hey.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: S Evou Pilarovou se Pavel Sedláček seznámil v divadle Semafor, kde působil v letech 1962 až 1964 a krátce i v roce 1969. V Semaforu vystupoval ve hrách Šest žen a Zuzana není pro nikoho doma. V době, kdy v divadle Apollo vystupoval Karel Gott s orchestrem Ladislava Štajdla, byl Pavel Sedláček jeho pravidelným hostem a hvězdou večera. Pak zpíval se skupinou Apollo, zkoušel to i s flamenkem, a v té době nahrál písničku Petra Nováka a Ivo Plicky s názvem Džbán.

S kapelou řízenou Janem Spáleným, tedy s kapelou Apollo, natočil Pavel Sedláček i hit autorské dvojice Ladislav Štajdl a Jiří Štajdl. Vyšel v roce 1966 a jmenuje se Tečka.

Jméno Pavel Sedláček je ve výsledcích ankety Zlatý slavík poprvé zapsáno u výsledků druhého ročníku ankety z roku 1963. A to byla ještě společná kategorie pro zpěváky a zpěvačky. Zvítězil tenkrát poprvé v historii Karel Gott a Pavel Sedláček skončil 10. V divadle Semafor spolu zpívali píseň Tu krásu nelze popsat slovy.

0: Nejlepší umístění Pavla Sedláčka v anketě Zlatý Slavík přišlo v ročníku 1964, kdy byly poprvé samostatné kategorie interpretů, jedna pro zpěvačky a druhá pro zpěváky. Pavel Sedláček byl 8. nejpopulárnějším zpěvákem Československa. Jeho jméno je ve výsledcích 50 nejpopulárnějších interpretů 10krát. Poprvé v roce 1963, naposledy v roce 1976. V tom roce byl Zlatým Slavíkem opět Karel Gott a Zlatou Slavicí popáté v historii Naďa Urbánková, kterou jako Pavla proslavilo divadlo Semafor.
1: Na do smrti navždycky

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Během své dlouholeté kariéry vystupoval Pavel Sedláček v pražské Lucerně, v klubu Olympik, v Radiopaláci, na mnoha místech naší republiky i na zahraničních zájezdech. Mezi jeho největší hity patří písnička Nejkrásnější dívka z celých Čech.

Pavel Sedláček hrál i v několika filmech a v Hudebním divadle v Karlíně zpíval roli Prcka v muzikálu Gentlemani. V 70. letech se spojil se skupinou Fontána, s níž natočil i hity Míček Flíček nebo Sestřenice z Rokytnice.

Chodí mi totiž dopisy z Vísky, zvané Roketnice, od mé statné sestřenice.

90. letech patřil Pavel Sedláček mezi podnikatele a zpěv nepověsil na hřebík. Začal zpívat se skupinou Cadillac, kterou dával dokupy. Na krabici, která bude v našem archivu, lepím teď štítek s jeho jménem a na závěr písnička, kterou česky otextoval Libor Křístek. A jmenuje se Příběh, tak si to celé zrekapitulujeme. Loučí se Martin Hrdinka a mějte se jako slavíci a slavice. Jako stín

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijte kolem se, podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
5: Tak už je to zase páté vydání tohoto týdne, to znamená, že budeme rozdávat dárky hned dva dnes na konci týdne, jeden knižní, jeden rozhlasový pro lepší příjem třeba i našeho pořadu, abyste příště lépe slyšeli, tedy někdo z vás, i Aleše Ulma, který na vás teď promluví a pozdraví. Dobrý den, Aleši.
6: Dobrý den, dobrý horký den teda, protože jako chodit venku nepokrytou hlavou, to je nebezpečné.
5: Ano, tak se ukryjeme do stínu studia.
6: Ano, my jsme ukryti. Ano, a osvěžíme se humorem. Teď už jsme nabiti
5: a můžeme
6: lánem
5: začít.
6: A humorem.
5: Výborně. Budeme soutěžit, soutěžní téma Aleš Ulm, knížky 1 z 5 z té edice Humoriády a digitální rádio taky připraveno.
0: Humory.

0: Co by si přál jako první ukázku v Moriádě tedy, Aležu?
1: No já bych si vzpomněl na Honzu Vodňanského a Petra Zkoumala, s kterými jsem jako mladý člověk se seznámil a jako jsme si tykali a chodili jsme, ne spolu na pivo, ale chodili jsme na vystoupení různá, jsme se střetávali, prolínali, já jsem byl na jejich představení a tak dále, takže ty bych rád po čase slyšel, a zvlášť to je o komentování opery Figaro, což jsem neslyšel asi.
2: Beží nám už 35. minuta vzrušujúcej opery skladateľa Rossiniho, Barbier Sevilský, ktorého v Čechách poznajú ako lazobníka. Bol to Talián, tento chlapec Rossini, a treba povedať, veľmi talentovaný. Teraz treba už sa pozrieť na scénu. Rosina spieva, teraz Figaro, opäť Rosina. Figaro. Figaro sem, Figaro tam. A treba povedať, veľa sa spieva v tejto opere. Aria miniariu, a tak to má aj v ozajstnej opere vyzerať, pravda? Teraz nazdáva sa, že Figaro odchádza. A už aj prichádza Bartolo. Aj, to bol pekný bodiček. Pekný bodiček, hoci tvrdý, predsa len čisto nasadený. No, Figaro sa im nepresadil proti tomuto robustnému chlapcovi, ktorý sa volá Bartolo. Možno povedať, Bartolo je rovnako fyzicky, ako aj psychicky dobre pripravený pre tento dnešný boj, ktorom zatiaľ nie je rozhodnuté. Lebo grof Almaviva sa zatiaľ márne snaží aj s pomocou rýchleho Figara, márne sa snaží preniknúť do domu doktora Bartola a kontaktovať sa s Rosinou.
3: Sa aj Rosina objavuje, zaspievaj volačo, zaspievaj, chcela by chcela, no už nemôže. Hrá sa ostro, no treba povedať čisto, bojuje sa o každú áriu, aj to temperamentné talianské publikum povzbuzuje svojho Figara, teší Almavivu, no vie aj objektívne oceniť brilantné árie Bartolové a Bazileové. Zatiaľ, čo som hovoril, Bartolo skončil svoju áriu, odchádza zo scény, odchádza aj Rosina a teraz neviem, čo sa bude robiť.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Hlasovat se bude za malou chvíli, až k tomu dojdeme.
1: Ano.
0: Nějakou operní árii zpíval jste, Aleši, někdy?
1: No, prosím vás, já jsem samozřejmě si tak prospěvoval Nessundormi doma, ale jako ne v té tónině Pavartyho,
0: ano.
1: A v té originální teda. A nebo v autě taky, když jsem jel do kopce třeba, tak ale to jsem...
0: Do kopce?
1: No náhodou, pač je to tak jako vždycky tak...
0: Jakože stoupáte klíškám, no, tak jako to...
1: Vinčeru? A ale...
0: To mě nenapadlo jako podle terénu.
1: Pak, no, není to dobrý, pojď člověk vyjede na obrubník hned jedna, dvě.
0: Jo.
1: Ale jako já jsem zpíval kdysi nějakou něco, já jsem měl takový začátek, že jsem chodil k paní profesorce a pak dědeček, který měl předválečné styky v Národním divadle a tak mě poslal, já nevím, jestli už jsem to neříkal, ale...
0: Mně asi ne.
1: Vám asi ne, takže to opakuju. Do Národního divadla ke sbormistrovi. A sbormistr mě vyslechl a já jsem mu zpíval to, co mě naučila ta profesorka, nebo co jsme měli v repertoáru. Když mě stará matka, což je, myslím, Dvořák, si vzpomínám, Antonín.
0: Ano.
1: A zpívat učívala, že slzy se mu koulily po tvářích a tak dále.
0: A co na to řekli?
1: Snědé tváře, že mučí. No a ještě něco dalšího. A takovou antickou árii se tomu říkalo, ale to jsem měl radši. Tuhle tu jsem moc jako necítil, jak si prostě moc tak nějak... To téma mě nezajímalo prostě nějak, ale...
0: No a úrovni zpěvu řekli co? Jako radši jde to zpívat popinu, nebo...
1: Ne. Ten dirigent řekl, že to je na třetí ročník konzervatoře.
0: Ole.
1: Kde jsem vůbec nebyl. Takže...
0: Nebylo třeba.
1: Ne, já jsem pak chodil na Lidovou konzervatoř, ale tady tohleto, no tak a jsem mohl... Malinko mě dělilo od toho, abych se věnoval ty klasice, což asi by šlo, poněvadž v italštině se zpívá úplně jinak než v češtině.
0: Tak možná byste dnes býval měl společný koncert třeba se Štefanem Margitou.
1: No, nosil bych tu bílou vestu tadyhle.
0: Ano, býval, ano. Zpíval Ari.
1: Ale, no třeba jo, já nevím.
0: To by
1: ale...
0: se asi nepotkali v Moriáně.
1: No, to asi ne. No, proč ne? Tak je to možný. No, ale nicméně jediná drobná věc se stala, že on odjel, ten zbormistr odjel se sborem do Itálie, zbor se vrátil, ale on tam zůstal. Takže...
0: Neměl
1: takže já jsem se pak věnoval, jsem udělal ty zkoušky na tu lidovou konzervatoř a tu jsem udělal celou.
0: A kariéra se nasměrovala
1: a
0: jinam.
1: A ono se to nasměrovalo takhle. A už jsme hráli country pak a...
0: Tak inspirováno předváděním, tedy komentování jakoby sportovního utkání opery Figaro v podání Jana Vodňanského a Petra Zkoumala. S Janem Vodňanským můžeme pokračovat, varianta A. A proti nabídnu Zdenu Hadrubolcovou a Lubomíra Lipského, netradičně tuhle dvojici ve scénce ze Silvestra roku 1960. Vybíráte si vy jména, interprety, ukázku na telefonním čísle 731 800 900 anebo v SMS-kách na čísle 90 01 04. Humor mezera A nebo B.

0: obrovském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Kdo se provolá, ten, kdo využije telefonního čísla 731 800 900, tak do humoriády. Aleš Ulmi naším hostem a na viewer máte Jana Vodňanského, varianta A. Ukázka B, pak Zdena Hadrbolcová, Lubomír Lipský. Kdo tedy je na telefonu a vybírá si?
4: Dobrý den, Karel Zbojkovič. Zdravím pana Urma i vás, pane Patriku.
5: A taky zdravíme.
4: Já bych si přál pokračování.
3: Dobře, zapisuju. Taky děkujeme. Mějte se krásně. Kdo další?
6: Dobrý den přeji. Dobrý horký den.
3: Ano. Osvěžující.
6: Zdravím vás, chlapci, oba dva.
5: Ano,
6: a chtěla bych říct panu Ohumovi, vašemu hostu, že vždycky se mě děvčata, spolužačky ptali, že jak je, slyšela jsem, že tvůj brácha je pěkný. Jak je pěkný? Já říkám tak, jak Aleš Ulm. A slouží v Praze u Hradní stráže. My to bojí. Že pro tak to bude fešák. Jo.
5: Ano, bývávalo.
6: Jo, a šitkový čaj, pane Ulm.
5: Ano.
6: Vařím do dneška.
5: Výborně, to děláte dobře, ten je zdravý.
6: Ta písnička jako krásná.
5: Já to vím.
3: Ano.
5: Já
6: to vím. Šipkový jasně, nádhera, děkuju. A šipkový čaj, céčko si vaříme celé život.
3: Tak,
5: ano.
6: Manželem, děkuju pěkně.
3: Počkejte.
6: A chtěla bych Bčko.
3: Ano, tak ano. Jo. Víme, že si vaříte céčko a nevěděli jsme A nebo B. Už víme, děkujeme.
5: Mějte
3: se krásně.
5: Díky.
3: Kdo ještě? Dobrý den.
7: No, dobrý den, tady Jana, zdravím vás, oba pánové, a dala bych Bčko.
3: Dala byste Bčko, stejně jako většina těch, kteří věnovali hlasy a díky ním vyhrála varianta B, tedy jak byl soudruh Pipka odměněn.
5: No, se jmenuje
3: scénka z roku 1960, se hrají Zdena Hadrbolcová, Lubomír Lipský.
8: Tak, Helenko, papír do stroje, pár úderů od kraje, Helenko. A počkej, to je moc. No, znova, jo? To je zase málo. Tak asi doprostřed, jo? Tak a teď píš. No. Soudruh Josef Pipka je... Ukáž? A hele, Josef se teď píše s F?
9: Pipka je
8: vedoucím nad střediskem 22.
9: Vedoucím střediska 22, ne?
8: Jo, 22. Je to obětavý pracovník. Máš covník?
9: Ano.
8: Jo, covník. Neváhající k plnění úkolů, nasazení.
9: Neváhající nasadit, ne?
8: Jo, neváhající nasadit. Jeho osobní volno.
9: Své osobní volno, ne?
8: Ano, dobře, ano. Tak své osobní volno. Jeho středisko překračuje
9: pravidelně
8: o 2-3%.
9: Ano.
8: Tak počkej, píšeš to na válec už. Zpamatuj se.
9: Pardon.
8: Tak dál. Tečka. Mezi zaměstnancema je oblíben pro svou veselou povahu.
9: Mezi zaměstnanci.
8: No dobrý, ne, mezi zaměstnanci, jo. Tím je člověče legrace, s tím by si se uchechtala.
9: No.
8: S Pipkou, tak
9: povahu.
8: No. Povahu, tam je čárka, jo? Tam je čárka. Povahu, ano. Čárka, pro ano. Svou... Počkej, jak se to teď řekne, když se jde s ostatníma třeba na pivo?
9: Družnost.
8: Jo.
9: Smysl pro kolektiv.
8: Dobrý, ano. Tak napiš družnost, čárka.
9: Tak.
8: Čárka, máš?
9: Ano.
8: Hrdinství?
9: Ano. Co?
8: Co? No hrdinství napiš. Hrdinství?
9: Co pak je Pipka nějaký hrdina?
8: Ano, dobře, já vím, ale já chci jenom říct to, že třeba jako včera řekl na schůzi starýmu, že jim přijde vždycky jen vynadat a když něco potřebují, takže se ukáže, víš? Tak to je hrdina.
9: No tak, tak třeba pro svou upřímnost.
8: No tak.
9: Pro kritický přístup k práci, no. Pro svou přímost,
8: no dobrý,
9: ne?
8: Dobrý, přímost, píš, přímost. Přímost, čárka. Pro kritický přístup k práci.
9: No.
8: Počkej, počkej, jak bychom to teď napsali, jako když ostatní říkají, že to nejde, že je praštěnej a on na to, že to půjde a nakonec to jde.
9: Že je houževnatý, ne?
8: Jo, houževnatý, tak napiš houževnatost. No, a ještě tam napiš, že skrz to doporučujeme, aby Pipka tu odměnu dostal.
9: Aby Pipka... Tu odměnu dostal.
8: Prosím, hrdina u telefonu.
10: Kdy dostanu ty návrhy, hrdina?
8: Je, už to dopisujeme soudruhu řediteli, už to dopisujeme. Ona byla soudruhu řediteli, včera ta schůze, víte. Jinak to už bylo ráno soudruhu řediteli.
10: Jo, hrdina,
8: jo.
10: Ten Pipka mi ale včera naštval. A... Slyšel jsi ho, ne?
8: Ono jej, soudruhu řediteli.
10: No, já si ho ale podám. Já si ho podám, hrdina, toho si teda podám. Hele, tak mi sem hoď ty návrhy, hrdina, jo?
8: Ano, no. Hned to bude, soudružiteli, čest. Tak, Helenko, a honem nový papír.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Stena Hadrbolcová, tedy ano. Lubomír Lipský, netradiční dvojice, dání dohromady takhle v naší rozhlasové scénce. Oba jste někdy měl ve svém pořadu Aleši?
5: Určitě jsem měl nejen v pořadu, ale znal jsem se s nima ještě jako když jsem zpíval a jezdil s kytarou nebo s kapelou nějakou, tak jsme se potkávali na těch estrádách takzvaných a já jsem měl tu čest si s oběma tykat jako na jejich výzvu, takže jsem k ním měl jako takový bližší vztah, třeba k lidem, který jsem vůbec se s nima nesetkal a zval jsem je třeba do Kufru, myslím, že i Lipan byl v Kufru, nevzpomínám si teď, jestli Zdenička byla v Kufru, ale vím, že Lipan určitě jako host pak tam seděl v tom Silvestru a tak dále. Já jsem jim měl dokonce Lipskýho jako do jednoho pořadu a teď si nevzpomenu, který to byl, ale dělali jsme tam jaksi staré filmy a takhle něco, zmínku. A to bylo takové číslo tam, který bylo, myslím, že to bylo o nejlepší film nebo tak něco, takže to bylo jakoby programový takový legrace taková, že jsme tam pozvali ty prince. To byla princezna se zlatou hvězdou, tuším, nebo pyšná princezna.
3: Myslíte tři princové, takže ano. Mirek Horníček a Mirek Miloš Kopecký.
5: Horníček,
3: ano.
5: Lubomír Lipský
3: a Miloš Kopecký,
5: ano. A ten dělal toho bojovnýho Kopecký, ano. Teda Lipan.
3: Ano.
5: A měl tak ty černý vlasy a to oni mu dali všechno na ty kníry a oni, když přišli do toho, myslím, že ten Kopecký tam nebyl, ale někdo jiný.
3: Takhle jako i místo. Po letech nalíčení?
5: Po letech, ano, přesně. Oblečený a takhle, ano. A i ten technický, i ty kameramani udělali, je.
3: Přenesli jsme se zpátky do 50.
5: Protože to bylo úplně naprosto stejný u toho Lipskýho.
3: Škoda, takové setkání už se bohužel neodehraje. Všichni
5: no tak
3: už
5: máme to natočený.
3: Pryč, ale máte to natočený, tak to je dobře.
5: Třeba se to pustí někdy.
3: Vážení, čím budeme pokračovat? Vybrali jste si předtím změnu, načali jsme scénku z roku 1960 se Zdenou Hadrbolcovou a Lubomírem Lipským. Můžeme ji dokončit, budete-li chtít, Ačko, v tom případě, anebo zkusím nabídnout něco novějšího taky. Tak Halina Pavlovská, už 21. století a ukázka povídání o její postavě o židli, když byla hostem v jednom z našich rozhlasových pořadů a udílení. Tak vybíráte vy na telefonním čísle 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 011 04, humor, mezera A nebo B, taková jsou pravidla a jdeme do toho. Znáš

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě klidně volejte, čas vám dáváme, není uzavřen výsledek druhého souboje. Proti sobě Zdena Hadrobolcová s Lubomírem Lipským na jedné straně, na té druhé zatím osamocená Helena Pavlovská. Kdo to vyhraje podle vás? Dobrý den, po telefonu přejeme s Alešem Ulmem.
2: Tak dobrý den, tady je Roman Prostějová a přál bych si Ačko.
1: Píšeme Ačko, děkujeme. Moc. Kdo další?
3: Haló?
1: Ano.
3: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy, já bych si přála Helenu Pavlovskou.
1: Dobrá, bude mít radost, dostala bod. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady je Anna Písek a prosila bych pokračování. Mějte se hezky, na své.
1: Díky, taky, máme to na střídačku, kdo se teď ozve?
5: Haló?
1: Ano.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: My jsme tady sponikli a hlasovali jsme pro ní. Helenu Pavlovskou.
1: Pro Helenu Pavlovskou, jo. Hezky se nám to střídá. Do Poniklé, do Podkrkonoší. Zdravíme. Kdo teď?
3: Jana Dolní Němčí volá. Já vás zdravím, Patriku, zdravím pana Ulma. A přála bych si tu perfektní Helenu Pavlovskou.
1: Dobře. Ano. Tak jo, děkuju.
6: Děkujeme.
1: Ať se
3: tak
1: daří.
3: Hezké odpoledne.
1: Ano, samozřejmě i vám. To naše dnešní ještě bude naplněno dvěmi soutěžemi, to jenom připomínám, jejich čas teprve přijde. Teď v téhleté soutěži dvou ukázek vyhrálo Bčko, takže máme zase změnu. Helena Pavlovská o své postavě a také o židli, na kterou má usednout v rámci předávání šarmantní osobnosti roku 2017.
7: Jo, on si pipku podá a já se budu kvůli němu...
8: To je spisovatelka, moderátorka, scénáristka, držitelka 3 cm, paní Helena Pavlovská.
1: Dámy a pánové, Helena Pavlovská.
8: Dobrý večer, paní Helino.
9: Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Spočítali jsme dobře TT. Tři jsme říkali.
9: Já jsem byla tak soustředěná na ty schůdky tady, no, že jsem vás vůbec neposlouchala. Jestli jste řekl tři, tak to bylo správně. Tak
1: řekla to Lada, kdyby to bylo špatně.
9: Lado, správně, protože ten Google mě ochuzuje a neustále píše, že dva. Všichni to opakují.
1: Všichni to ale víme, že tři.
9: Tři, ano. No. Sice myslím, že dramaturg brněnské televize mi to TT odnes k sobě domů, ale já vím, že byly tři.
1: Byly tři, původně byly tři. Paní, jste byla na větvi, nám řekněte ještě, než když já teda...
9: Já jsem teď byla hrozně na větvi právě z těch schůdků. To posluchači si neumí představit, co jsem musela zdolat, ale hlavně musela jsem, já nevím, jak je to s tou etiketou, zády se otočit k publiku, ale u mě ta záda nehrajou tak velkou roli, že jo? Já tam mám daleko podstatnější části.
1: Musím to popisovat, posluchačům, stačí ten YouTube kanál.
9: Já mám takovou zásadu, že se nikdy k nikomu netočím zásadně ze zadu a... Ani ze strany to nemám. Takhle já nejsem blázen, já vím, že ani ze předu nic moc, ale...
8: No, já si myslím, že Mirek je z vás na větvi, to musím říct.
9: Ne, ale když mluvím, že tak odvádím pozornost, mávám rukama, používám slova a tak, ale pak najednou se otočit ze zadu a... No to můj muž mě viděl poprvé zezadu asi až 5 let po svatbě, to je jako...
8: Slibujeme, že tady za chviličku budete tady v křesle, než se k němu posadíte.
9: No to křeslo, to taky ono má jenom jednu nohu, já jsem z toho úplně... To já už vidím, že to dopadne hrozně. Celou dobu na nic jiného nemyslím, promiňte. Taky, víte, ostatní mají 4 nohy třeba.
1: My vám to
9: pan
1: tady...
9: Špaček má 4 nohy, ale já jednu, že?
8: Paní Helino, co pro vás ta rozhlasová práce? Kdy jste se s ní naposled, nebo poprvé potkala?
9: Já myslím, že z celého mého dnešního projevu musí být jasné, že pro mě na rozhlase původně bylo nádherné to, že tam nejsem vidět. Jo? Jakože tam můžu tak sedět pohodlně, ležérně a vlastně soustředit se opravdu na to, co chci říct. A já slova mám ráda. Ráda se soustředuju na to, co chci říct. Když to třeba v televizi, trošku mě deprimuje, že k tomu ještě musím úhledně nějak kráčet a teď ti režiséři oni chtějí vždycky, aby v člověku byla dynamika, jo? Takže vlastně nutí toho představitele, aby chodil nesmyslně rychle sem a tam, což ale vůbec s tou myšlenkou nesouvisí, jo? A to mě teda deprimuje. Takže já, když jdu do rozhlasu, já jsem šťastná.
6: No tak, to my jsme šťastní, že jdete ráda do toho rozhlasu, proto vznikají tak dobré pořady. Víte, proč vás také podle nás sladou mají lidi rádi? Vy na sebe totiž jste schopná prozradit úplně všechno.
9: No to ne.
6: Aha, tak ne.
8: Ne, ale upřímnáste, to vám nelze upřít. A bavíte tím druhé. Málo která žena některé věci na sebe poví, spíš to tají, ukrývá. Vy ne?
9: Já to tajím, ale...
8: No, ale s noblesou to sdělíte, alespoň něco maličko, z čehož tedy jsme rádi a čeho si moc ceníme u vás.
9: Děkuju.
8: Ty pořady Na větvi s Halinou, ty už mají tady několik let za sebou. Byla nějaká osobnost, která vás tam hodně okouzlila z těch, které jste si pozvala?
9: Já jsem tam vlastně pořád okouzlená. Já ještě jsem neměla jediného hosta, který nějak by mě deprimoval nebo byl mi nepříjemný. To je taky taková zásada, že si zvu hosty, které mám ráda nebo které obdivuju, kterých si vážím. Ale fakt je, že když tam byl ten Vojta Dyk.
6: No, že jo.
9: To teda. Ten by stal za hřích. No.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co se v hlavě objeví teď, když takhle slyšíme Halinu Pavlovskou? Aleši Ulmovi tady v hlavě, co se objeví?
10: No já mám hlavně, jak mluvila o té židli, tak já jsem se vzpomněl spíš v té spojitosti na postel. Protože nečekejte žádný takový pikantnosti, to ne, ale Halina o tom vyprávěla bezvadně, jak ona umí, jak s manželem, když jeli na dovolenou nebo i doma, takže měli takový problém, že ona když tak jemně sedala, když on už tam ležel a on se vymrštil vždycky, že ho to vyhodilo, jak ona si sedla.
1: Ano.
10: A já ten týž problém mám, ale opačně, že ne, já když si sedám, tak moje přítelkyně, se kterou jezdím několik, asi 20 let na dovolenou, tak prostě vždycky si odsouvá postel, protože tvrdí to též, že jako nemůže, že ten jeden, když se vrtí a to, tak ten druhý to vymrští.
1: Vy jedete spolu na dovolenou.
10: Ano, ano.
1: Abyste pak spali každý v jiné posteli.
10: Co je první? Co myslíte při příchodu na pokoj?
1: Šoupete nábytek, jo?
10: Zaprvé zjistíme, jestli je tam balkon, jestli je tam to moře.
1: Co děláte, když je jedna velká madrace a jedna společná?
10: To není možný.
1: Ne?
10: Ne.
1: Ne?
10: To já už dopředu mám zařízený vždycky. To jako pak není dobrý tohleto zkoušet, protože ono se to pak vyřizuje na místě a to už.
1: Jo.
10: Není
1: to jste schopný odjet i domů zpátky.
10: Ne, já to tam mám napsaný přímo.
1: Jo.
10: U té kanceláře mám jako, že to mají být. Made double.
1: Aha, prostě, to je to speciální kolonka, ano. Speciální přání a poznámky. Ano, ano. Vepište.
10: No ne, ono to, ale...
1: Chceme oddělené postele na jednom pokoji.
10: Člověk vám řekne, že to opravdu se nerušejí pak ti dva.
1: Jo.
10: Jako když...
1: Takže na sebe voláte přes pokoj.
10: Ne přes, co, přes
1: každý
10: mezeru.
1: Na jiné straně přes mezeru.
10: To zase není tak veliký pokoj.
1: Aleš Ulm je naším hostem.
10: Ano.
1: A Halinu Pavlovskou jste si vybrali. Vyberete ještě po druhé. Zkusím proti nasadit zase silné jméno, ať máte nad čím přemýšlet. Vladimíra Menšíka s Jiřinou Bohdalovou. Varianta B. Halina Pavlovská. Dál jako návštěva v šarmantní osobnosti u Lady Klokočníkové a Mirka Vaňury. A nebo Vladimír Venčík s Jiřinou Bohdalovou. Přemýšlejte, ale ne zas dlouho, ať to stihnete s hlasováním. 731 800 900, SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vyhraje to v dalším souboji Helena Pavlovská nebo Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem. Rozhodujete vy na telefonu 731 800 900, kde si vybíráte v Humoriádě a dohlíží dnes na to tedy Aleš Ulm se mnou. Dobrý den.
2: Dobrý den,
3: tady je Helena, zdravím vás oba a prosím, abych s Bohdalovou s Menšíkem.
1: Dobře, děkujem. My vás taky zdravíme, jsme rádi, že jste zavolala. A kdo další je tu?
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás Patriku i pana Ulma a já dávám též hlas paní Bohdalové s panem Menšíkem. Hezký víkend, díky.
2: Hezký víkend taky.
1: Ať se vám daří. Dobrý den.
3: No,
1: můžete, klidně. Tak, teď už můžete nahlas. Potichu i řvát.
3: Dobré odpoledne, tady zdraví Zena ze Sadský.
1: Ano.
3: A pane Ulme, já vás moc zdravím.
2: Vida
3: ze Sadský. Už je to strašně dávno. Máte ještě chalupu v Hradišku?
2: No jo, to víte, že jo.
3: Já jsem totiž paní Krejčíková, to byla moje kamarádka, mi vás ukazovala, jak tam chytáte ryby a já jsem se teda styděla vás poslovit, nechtěla jsem obtěžovat, ale jako na to do smrti nezapomenu, že jsem vás potkala u vody.
2: To je úžasný, ale já si nepamatuju, že jsem tam chytal ryby. Teda,
1: možná lelky.
2: Ale jo, ale to byla taková nějaká...
3: To
2: je dávno, ale že? To je dlouho.
3: Jestli
2: jsem koukal do vody, ale to jo, to já tam jsem...
1: Přemýšlel.
2: Pořád, no, přemýšlel.
1: Vymýšlel.
2: Ano.
3: Takže pořád. Vás moc zdravím.
2: Děkuju.
1: Komu dáte
3: bod? Prosím teda to Bčko.
1: Dobře,
3: děkuju.
1: Rozhodnuto, bude to Bčko, bude to změna zase.
2: Pro vás,
1: a tak,
2: díky.
1: Odklad, nebo odchod do opery Jiřina Bohdalová, Vladimír Menšík.
5: Ty mě neslyšíš, Boženko?
6: Ale já tě slyším. Ale hlavně tě slyším.
5: No, co to je za výrazy, co dělám? Co já dělám? Já hulákám.
6: Jsi slyšel hulákáš?
5: Kdy jsi to řekla?
6: Jsem řekla halekáš.
5: Promiň.
6: Prostě, kdybys mi mohl zapnout ten zip.
5: Ta zbyla dvě hodiny, to jsi mohla sama snad, ne?
6: To jsem nemohla, nejsem chobotnice. Tak.
5: Jsi sedni, jak tomu můžu. No jo, ty máš.
6: Co?
5: Moc velký knoflík, ta nemá žádnou hodinku, prosím tě.
6: Prosím tebe, ta malá.
5: Boženko, podívej se, já ti něco povím. Já bych... A musíš jít v šatech? Já bych nebyl tak nervózní. Dobiják je to něco jiného, ale jdeme do opery.
6: No,
5: když do opery přijít pozdě, tak tam radši nejdu vůbec.
6: Víš co, to je taky nápad. Tak tam nepůjdeme vůbec.
5: Hrgot, kolikrát to budu povídat tohleto? Já tam nejdu kvůli sobě. Já tebe chci vyvíst.
6: Jo.
5: A udělám si laskavě. Pan Puccini.
6: No.
5: Ten genius!
6: Yeah.
5: Ten...
6: No.
5: Ital!
6: No.
5: Se smolil a šmurlil s tou operou 5 let a víte to? Proč jí nepůjí dírce a knoflíku?
6: Učíne mi nikdy nic neříkal.
5: Ty jsi nevzdělaná. Já ti budu něco říkat, Puccini, že už je 500 nebo 600 let mrtvej. A i kdyby byl mrtvej. Hudebník něco říká, ten se vyjadřuje hudbou.
6: No tak, že on je cizinec, mrtvý, já ještě nemluvá, já nikam nemluvím.
5: Boženko.
6: Nepůjdu.
5: Boženo!
6: Půjdu!
5: No,
6: ale až se podíváš na tu pračku.
5: Proč tě mohla bys naskavně říct? Co? Proč si pořád jednu věc podmiňuješ druhou?
6: No.
5: Já přiběh, zase si vrátím domů, budu dělat v noci.
6: No co?
5: Babička sem přišla místo drbů ve Slávii, nám bude hlídat děti a já s pračkou, co s pračkou, proč s pračkou, prosím.
6: Ne, nerozčuj mě, kolikrát už jsem ti říkala, že ta pračka probíjí.
5: A co
6: máme? Když babička dotkne, tak má po celém těle brnění. Moje maminka.
5: Proba tě, prosím, aspoň to, že to neříkej před svým manželem, před textilním inženýrem. A to jde nesmysly. To už je za každý dítě ví, co je to elektrický proud, no? Kdyby ta pračka probíjela. Tak to s babičkou už vyhne.
6: No,
5: nebude brnět. Babička brní, to si přiznej, páč už má leta. Někdo jako moje maminka. Leta má chřadne, tvoje brní. No.
6: Tak to si někdo brní, tak jsi to ty a celá tvoje rodina, rozumíš? A kvůli tomu, že se šlídej se podívat na tu pračku, tak ještě z mý maminky vlastní nebude dělat mrzáčka.
5: Proč jsem přišla, maminka? Proč jsem přišla, maminka? Aby nám hlídala děti.
6: No
5: tak není, proč mi brala prádlo?
6: Nebude dneska prát babička, budeme muset zítra prát my.
5: To je pravda. Jak bychom to udělali? No to nesínu, to nebere opery. A já mám nápad. Hele, já v celém bytě vypnu prout, to je hned a babičce se nemůže nic stát.
6: Nebo nacpe babičku do skříně děti, do vodníku, to je taky hned. Ty vrahu!
5: Děkuju ti, Otelo, že jsi mi ukázala cestou, že teď už to nestihnu.

0: herecký koncert tedy Jiřiny Bohdalové a Vladimíra Menčíka.
1: Hezké to bylo.
0: Stále odsouváme tu soutěž, já jsem čekal na okamžik, kdy třeba bude prostor, aby jsme nemuseli blokovat hlasování, což ovšem tomu se nevyhneme, ale soutěž musíme dát, aby jsme taky věděli, jestli budeme hrát ještě o rádio dnes a komu ho tedy dáme. Budeme hrát. Tak pozor, teď o knížky. A soutěžní otázka se bude týkat Aleše Ulma. Jste připraven, Aleši?
1: Vy
0: nebudete odpovídat,
1: doufám,
0: vy budete potvrzovat správnou odpověď. Takže otevíráme linku 731 800 900 pro toho, kdo by chtěl soutěžit, tak kdo se dovolá jako první od této chvíle, kdy uvolním tedy telefonní číslo, dostane pak soutěžní otázku a když dobře odpoví, tak jenom poprosím stišit rádio, ať si dobře rozumíme, pokud tak rychle neuděláme, tak budeme se přepojit na dalšího. Kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, Petr Třinec.
0: Petře, já vás zdravím. Mám na výběr jenom dopředu knížky, jak je pět. Jsou to Klukoviny, Kulišárny, Vylomeniny, Radovánky a Děkovačky. A můžete mít jednu z těch knížek, když budete vědět, pozor, Aleš Ulm dělal kdysi arbitra slavné soutěže Kufr. Soutěžící postupovali přes několik kol. Ty kola byly předměty, slova. Co bylo ve třetím kole? Za A pantomima nebo za B kreslení?
1: No.
2: Jak to bylo myšleno?
0: Byly soutěžní kola, kde se v prvním hádali předměty, pak se hádala slova a ve třetím kole ve slavné televizní soutěži Kufr se dělalo dalšího něco. Buď to byla pantomima, anebo kreslení. Co myslíte?
2: Pantomima.
0: Aleši?
1: Ano, je to tak.
0: Výborně. Jak říkal Pavazenček,
1: pantolína.
0: Ano. Je to tak. No, znamená to, že si můžete vybrat z těch knížek, která to bude z edice Humoriády.
2: Paní Libušku Švarmovou.
0: Měla by radost. Děkovačky, naše poslední knížka je vaše s podpisem. No a napíšeme si ještě adresu, ale to už mimo vysílání, tak nám ještě chvilku vydržte. A pozor, pak poslouchejte, jestli k tomu nepřibude ještě rádio. Moc gratulujeme. Děkuju moc, ať se daří.
2: To dřív začne třetí světová válka.
0: A zároveň vyhlašuji poslední hlasování. Buď si ještě poslechneme tedy Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menčíkem, nebo Jitku Mulavcovou. Přemýšlejte 731 800 900 a pustíme si písničku Aleše Ulma. Schválně si ji pozná.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vzpomněl jste si, Aleši?
2: No teda, koukám, jako blázen. Samozřejmě jsem si vzpomněl, ale dost mi to dalo.
1: No.
2: Protože to jsem dlouho neslyšel.
1: No jo.
2: A není to špatný.
1: Není to špatný, dá se to poslouchat teď, krásně, výborně.
2: Se.
1: Tak, no. Vážení, a skoro už víme, jak to dopadlo, jenom rychlý hlas od vás. Komu dáte bod, dobrý den.
3: Dobrý den, kdybyste mi to mohl ještě zopakovat jednou, prosím.
1: Halina Pavlovská, tedy pardon, Jiřina Bohdalová, Vladimír Menšík, nebo Jitka Molavcová?
3: Tak Jiřinku bych chtěla.
1: Vyhrála to i s Vladimírem Menšíkem. Tak to dojedeme.
2: Děkujem.

0: rodiče ztratil třeba, ne?
1: Jak já můžu ztratit?
0: Já tam třeba.
1: Ne, no. Ty bys mohla třeba ztratit klíče. Ale já ne.
0: Já všechno.
1: Protože já mám systém, 10
0: klíčů.
1: Z jednoho saka vyndávám a rovno do druhého dávám. Když je to v létě, tak do košile. Vyndá jsem kapesník, mám ho tady. Peněženku mám i tady. Lístky na opeum. Lístky já musel mít ty klíče v ruce. Proč jsi mi dal do kapsičky, kde jsem měl patrně nějaký starý lístek od čatničky. No.
0: No a ten lístek tam máš?
1: Ten lístek tam taky nemám.
0: No ten lístek tam totiž mít nemůžeš.
1: Ale tam byl ten lístek.
0: No, ten lístek mám totiž já. Víš?
1: To znamená, že máš taky moje klíče, tak
0: nejde. No to taky.
1: Povídánej mi ty moje klíče.
0: Ani mě nenapadne, nejprv mi vysvětlíš, jak to, že ten lístek, jakoby od šatny, je od parkoviště na Hradčanech a řekneš mi, já se ptám, co dělá náš vůz 10. 11. od 15. do 19. u hradu na parkovišti. Mi teď řekneš, a je to.
1: To nemyslíš vážně.
0: No to myslím vážně.
1: Boženko, co tak asi může auták dělat na parkovišti? Stavit si sněhulák?
2: No parkováč
0: tam asi, ne? Ale to vím taky, na to se neptám. Já se ptám na to, co jsi tam dělal ty. To by mě zajímalo.
1: Jsem zaparkoval z úhradu.
0: No.
1: A chtěl jsem ti ten hrad, Ježíšku, koupit. Ale teď už ti ho nekoupím, až jsem to nebyl překvapení, ty. Hloupá.
0: Jseš podvodník.
1: Boženko, kontroluj se.
0: Neříkej mi, Boženo, pro vás otrubo jsem už zas jen slečna biskupová.
1: Miláško, posaď se. Já ti to říkám, ty máš něco buď se Eustachovou klubicí nebo s hlavou. Až takovýhle nesmysle bys mě nemohla pořád do nekonečna říkat. No přece já si můžu svý auto zaparkovat, kde chci, nebo ne? Já si tě budu přát, nebo co?
0: Ale to bys nesměl mít napsáno v diáři, že jsi hrál v Kobylicích od... Teď jsi papal, od 15 do 20 šachový turnaj v Kobylicích.
1: No, je to hotový, no tak jsem hrál šachový turnaj, no. A co má být, jsem šachista, tak si to zahrál šachový turnaj, no, tak co?
0: Takže ty jsi hrál v Kobylicích turnaj a parkoval si na Hradčanech, to si povídal někomu jinému. Prosím tebe, tak padla na hlavu, já nejsem víš. Ale trapený.

0: Humoriáda.
1: A zbývá nám s Alešem Ulmem ještě vylosovat toho výherce digitálního rádia. Ve hře jsou 4 výherci tohoto týdne, zatočme osudím a vytáhněme nějaké číslo, ať víme,
2: vidím to tady.
1: Kolik tam máme. 2, 2. To je úterý, věnovali jsme Kulišárny Josefa Dvořáka Vladimíru Novotnému a právě on vyhrává dnes ještě výborný digitální rádio. Velká gratulace, radost budeme dělat i příští týden. Červnová soutěž samozřejmě pokračuje, takže více i na stránkách humoriada.cz. Kdo knížku nezískal, nevyhrál, může si ji tam i objednat. Aleši, děkuju, hezký víkend a zase někdy příště. Hezké léto.
2: Děkuju, bylo to bezva.
1: Bylo to bezva, jako vždycky i s vámi, posluchači. Mějte se krásně a užívejte si čas s Českým rozhlasem. Na závěr ještě jedna písnička a další pořady.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
2: Je 5 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Hasiči na jihu Čech vyjížděli kvůli bouřkám na desítky míst, nejvíc na Písecku, Táborsku a Jindřichohradecku. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes stávkují. Kraj Vysočina letos za veřejnou dopravu zaplatí 130 milionů korun navíc. Zpočátku bude jasno až polojasno, naměříme nejvýše 31 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Včerejší bouřky zaměstnaly jihočeské hasiče. Nejvíc výjezdů měli na Písecku, Táborsku a Jindřichohradecku. Odstraňovali popadané stromy a někde odčerpávali vodu. Uvedli to na síti X. Kvůli spadlému stromu byl podle webu Českých drah okolo 18. hodiny krátce přerušený provoz vlaků na trati mezi Lomnicí nad Lužnicí a Třeboní. Podle informací Českého hydrometeorologického ústavu silné bouřky doprovázely přívalové srážky. Například stanice Sice na Písecku zaznamenala asi 35 mm vody za půl hodiny. Místy zřejmě padaly i kroupy. Bouřka byla například také v okolí Vimperku. Iniciativa veřejnoprávně vyhlásila na dnešek v Českém rozhlasu a České televizi stávku. Zaměstnanci obou médií nesouhlasí s vládním plánem na změnu financování institucí z poplatků na státní rozpočet a taky s plánovaným snížením příspěvků. 24-hodinová výstražná stávka se projeví ve vysílání obou médií, například minutami ticha nebo zpožděním některých pořadů. Organizátoři z iniciativy veřejnoprávně taky plánují protestní happeningy před hlavními i regionálními budovami rozhlasu a televize, říká mluvčí iniciativy Jan Herget.
3: Hlavním bodem bude vytvoření lidského řetězu, kterým chceme v pravé poledne symbolicky obepnout budovy rozhlasu na Vinohradech. Vystoupí různí hudebníci, třeba Aneta Langerová, plánujeme štafetové čtení. Rušno bude i před sídlem České televize na Kavčích horách. Tam lidé v poledne mezi 12. a 1. vyjdou před budovu a budou jednotně stávkovat.
2: Celkem 134 milionů korun navíc letos zaplatí kraj Vysočina za dopravní obslužnost. Rozhodli o tom zastupitelé. Peníze převedou z loňských rezerv. Kraj letos oproti původně plánovanému rozpočtu připlácí za přechodné zajištění dopravců pro Humpolecko a Pelhřimovsko a také za smlouvu s novým provozovatelem úzkokolejky. Nejvíce se ale do financí podle náměstka hejtmana za SOCDEM Vladimíra Novotného promítlo zdražení pohonných hmot.
4: Ten hlavní důvod je jasný a to jsou rostoucí ceny pohonných hmot, nebo respektive já bych řekl kolísající ceny, protože víte, že chvíli ropa takzvaně teče, chvíli neteče, chvíli se máme připravit na to, že bude dostatek ropných produktů, chvíli ne. Je to prostě jenom vždy reakce na tu situaci, která je především v Perském zálivu.
0: Sport.
2: Tenistky Marie Bousková a Linda Nosková vyhrály ve stejný den tituly na okruhu WTA. Bousková uspěla v Nottinghamu, Nosková v Berlíně. Hlavní soutěž Wimbledonu začne za týden a na něm si vracející se Američanka Serena Williamsová zahraje ke čtyřhře i dvouhru. Vítězka 23 grandslamových titulů obdržela od organizátorů divokou kartu, jak pořadatelé Wimbledonu oznámili na sociálních sítích.
0: Počasí.
2: Zpočátku dnes bude jasno až polojasno, teď ráno ojediněle mlhy, přechodně až oblačno s místními přehánkami a bouřkami, které můžou být ojediněle silné. Večer budou srážky ustávat a ubývat bude i oblačnosti. Naměříme až 31 stupňů, na horách kolem 26. Vítr bude vát slabý, proměnlivý a v bouřkách zesílí a biozátěž bude střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Podle našich informací se aktuálně na jihu Čech jezdí bez nehod. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Za sebou máme horký, bouřlivý víkend, ale každý mrak jednou odpluje, tak je tady zase nové ráno, jihočeské ráno. Máme tady pondělí s datem 22. června a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Vaší průvodkyní dnešním jihočeským ránem budu já, Adéla Jirkalová, tak přeji příjemné probouzení se do nového pracovního týdne. Ano, pokud pracujete, ať to s námi odsýpá, pokud jste třeba ponoční, tak přejeme dobrou noc a pustíme vám něco na usínání, ale samozřejmě ve velké většině je to na probouzení a s úsměvem. Zazní Marek Ztracený, Maria Rotrová a také Pavel Bobek. Nedělní ráno, tak zavzpomínáme na ten uplynulý víkend. Dobré jitro.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Na svém samém počátku je pondělí 22. června. Dobré ráno. V pražském Klementinu naměřili v tento den rekordní teplotu v roce 2000. Tehdy se rtuť teploměru vyšplhala na 34,9 stupně Celsia. Naopak nejchladněji bylo 22. června v roce 1921, kdy bylo jen 6,6 stupně. Dnešní kalendárium samozřejmě připomíná také svátek, ten slaví Pavla. Je to jméno pocházející z latiny a je ženskou obdobou jména Pavel. Znamená malá nebo také skromná či nepatrná. A jedna pradostika, svatý Pavel z Noli zaplavuje štoly. Z událostí doma. V roce 1503 byla dokončena stavba Karlova mostu v Praze. O téměř 5 století později, roku 1995, podepsali zástupci ODS a KDS integrační dohodu. Ta vedla ke sloučení obou stran. V roce 1998 prezident Václav Havel pověřil Miloše Zemana sestavením nové vlády. Kalendárium ze světa připomínáme například rok 1633, kdy Galileo Galilei před inkvizičním soudem odvolal své přesvědčení, že Země obíhá kolem Slunce. 22. června roku 1941 nacistické Německo přepadlo Sovětský svaz. Tím začala takzvaná operace Barbarossa, jeden z klíčových momentů druhé světové války. V roce 1976 byl zrušen trest smrti v Kanadě a o dva roky později objevili astronomové Charon, měsíc trpasličí planety Pluto. Kdo dnes slaví narozeniny? Americká herečka Meryl Streep, ročník 1949, stejně jako česká dokumentaristka Helena Třeštíková. Narodil se také autor knižních bestsellerů Dan Brown, zpěvačka Cyndi Lauper nebo fotbalista Miroslav Kadlec. Takové jest kalendárium, které se vztahuje k datu 22. června. Čeká nás déšť, tak si trošku zalejeme před tím dalším horkým dnem, který je před námi. Zpívat bude Maria Rotrova a za chvíli už počasí i z vaší účastí, aspoň tedy doufám. 90 011 03 je číslo naší SMS brány, kam posíláte zprávy ve tvaru CB, mezera, počasí, mezera a text.
2: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Není déšť jako déšť, o tom se přesvědčíme i v dnešní předpovědi počasí, která nás čeká teď ve 17:15. Dobré ráno.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno, ojediněle s mlhami, které se ráno rychle rozpustí. Během dne bude přechodně až oblačno s místními přehánkami a bouřkami, ojediněle i silnými. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude opět ubývat. Nejvyšší pondělní maxima dosáhnou hodnot 28 až 31 stupňů Celsia, nejvyšší teploty na horách 25 až 28 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr, převážně severních směrů do 4 metrů za sekundu, který bude v bouřkách zesilovat. Ráno ale bude i klidno. Máme tady jeden důležitý komentář od Českého hydrometeorologického ústavu. Bouřky s pomalým postupem budou doprovázeny přívalovými srážkami s úhrny i kolem 30 mm, nárazy větru i kolem 75 km v hodině a kroupami. Tak s tím počítejte.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Katedrála svatého Víta je symbolem české státnosti. Objevila se ale také v desítkách filmů, od němých snímků přes historické velkofilmy až po hollywoodské produkce. V závěrečném díle našeho seriálu o nových svatovítských varhanách se vydáme po stopách filmařů, kteří na Pražském hradě hledali kulisy pro své příběhy. Už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Nick Kamen, I Promised Myself. Příjemný poslech. Dobré pondělní ráno všem.

0: Katedrálu svatého Víta známe jako místo korunovací, státních pohřbů nebo významných církevních obřadů. Už téměř 100 let ale přitahuje také filmaře. V posledním dílu našeho seriálu o nových svatovických varhanách jsme se podívali na to, jakou roli měl chrám ve filmu.
1: Katedrála svatého Víta se ve filmu objevuje už od samých počátků české kinematografie. Není divu, jen málo která stavba dokáže během několika vteřin připomenout české dějiny, víru, moc i státnost. Varhaník u svatého Víta je němé drama režiséra Martina Friče z roku 1929. Vypráví o starém varhaníkovi, kterého stvárnil Karel Haschler. Ten se nešťastnou shodou okolností zapleté do osudu uprchlého vězně a jeho dcery Kláry. Z původně prostého úkolu předat dopis a peníze se postupně stává tragický příběh plný nedorozumění, vydírání a lidských obětí. Hned v úvodu snímku se nad panoramatem Prahy objeví záběr na chrám doprovázený poetickým mezititulkem.
2: Nahoře nad městem, jako kamenná stráž boží, tyčí se došera chrám svatého Víta, jehož věže spojují zemi s nebesy.
1: Monumentální chrám se ale neobjevoval jen v poetických příbězích. Režiséři ho využívali také tehdy, když chtěli zdůraznit významné okamžiky českých dějin. Dobře patrný je například ve filmu Atentát o operaci Antropoid nebo v úvodních záběrech seriálu Kamarádi, kde okamžitě ukotvuje děj v českém prostředí.
3: Zählt natürlich auch Österreich, aber ebenso Böhmen und Mähren, der Westen Polens und die baltischen Staaten.
1: Výraznou roli dostává katedrála svatého Víta také ve velkofilmu Dny zrady režiséra Otakara Vávry, který zachycuje dramatické události roku 1938 a mnichovské krize. Ve snímku z roku 1973 nepředstavuje chrám pouze jednu z dominant Prahy. Stává se symbolem země stojící na prahu jedné z nejtěžších zkoušek svých moderních dějin. Její věže se tyčí nad městem ve chvíli, kdy se rozhoduje o osudu celého Československa.
4: Ecce homo. Člověka naplňuje hlubokou pokorou dokonalost tohoto nejdůmyslnějšího zázraku ve vesmír. Dnes přistupujeme ke koruně lidského těla.
1: Chrám ale filmaře přitahoval i v pozdějších desetiletích. Ve filmu Svědek umírajícího času z roku 1990 pomáhá vytvářet obraz rudolfinské Prahy na přelomu 16. a 17. století. Historické drama sleduje osudy lékaře a filozofa Jana Jesenia v období politických a náboženských konfliktů, které předznamenaly tragické události českých dějin.
5: Who is this?
1: O 16 let později se svatovická katedrála objevila také v dánském filmu Setkání v Praze s Madsem Mikkelsenem. Tentokrát už nejde o kulisu velkých dějných zvratů, ale o součást melancholického portrétu současného města. Praha se tady stává místem vzpomínek, hledání vlastní identity i bolestných osobních rozhodnutí. Gotické věže, monumentální interiéry a výjimečná poloha nad městem lákají filmaře dodnes. Pražský hrad se díky tomu objevily v řadě dalších zahraničních produkcí a i když kamera často zabírá především nádvoří nebo jen panorama Hradčan, silueta katedrály bývá jedním z nejvýraznějších poznávacích znamení Prahy. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Lenka Rybáčková už usedá k mikrofonu. Připraveny jsou čerstvé zprávy. Dobré ráno.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Ve Švýcarsku skončilo první kolo jednání o trvalém míru mezi Spojenými státy a Íránem. Strany se podle Kataru a Pákistánu, které zprostředkovávají rozhovory, shodly na harmonogramu k dosažení konečné dohody do 60 dní. Zástupci obou zemí budou do konce týdne pokračovat v technických diskuzích. Podle iránského ministra zahraničí Abbase Araghchiho jednání dosáhla významného pokroku. Vedení Dačic na Jindřichohradecku dostalo víc než 500 000 dotaci na opravu hřiště na Červeném vrchu. Příspěvek od Národní sportovní agentury pomůže obnovit hlavně nevyhovující povrch. Radnice s rekonstrukcí hřiště už začala. Celkové náklady na opravu přesáhnou 1 000 000 korun. Hotovo bude podle místostarosty Jiřího Baštáře z hnutí Naše Česko v polovině srpna. Do světa léčivek, koření a tradičního lékárenství zve Muzeum Jindřichohradecka. Výstava bylinky a koření na léčení i vaření je dnes přístupná od 9 hodin ve výstavní síni jezuitského semináře na Balbínově náměstí. Návštěvníci si prohlédnou vzácné herbáře, historické knihy i trojrozměrné exponáty a seznámí se s využitím bylin v lékařství, domácnosti i kuchyni. Expozice připomíná také regionální souvislosti spojené s Jindřichovým Hradcem a tradicí zdejšího lékárenství. Český cyklista Matias Vacek dojel 12. v závěrečné etapě závodu kolem Švýcarska a udržel celkové 3. místo. Dalším etapovým prvenstvím potvrdil v generálce na Tour de France formu Slovinec Tadej Pogačar. Čeští hokejbalisté vyhráli ve druhém zápase na domácím mistrovství světa v Ostravě nad Kanadou 6-3. Navázali tak na sobotní úvodní vítězství v turnaji nad Finskem. Zpočátku bude jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy, přechodně až oblačno s místními přeháňkami a bouřkami, které můžou být ojediněle silné. Večer budou srážky ustávat a ubývat bude i oblačnosti. Naměříme až 31 stupňů, na horách kolem 26. Vítr bude vát slabý, proměnlivý a v bouřkách zesílí a biozátěž je střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Aktuálně nemáme hlášeny žádné dopravní nehody na jihu Čech. Dojeďte dobře. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Veteráni fotbalových šampionátů z řad fanoušků rádi vzpomínají na dobu, kdy jste mohli vyrazit bez vstupenky a koupit si pokoutně za pár marek. Pokud jste tedy nežili za železnou oponou, za chvíli vás s jedním takovým pamětníkem seznámíme v dalším zápisníku z letošního turnaje, tak si počkejte. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a probouzíte se do pondělí s datem 22. června.

0: Letošní mistrovství světa v evropském fotbale, respektive ve světovém, sledují lidé ve Spojených státech zdaleka nejen na stadionech a v oficiálních fanzónách. Některá města zavírají celé ulice a instalují velkoplošné obrazovky, aby tam Američané i návštěvníci z ciziny mohli šampionát společně sledovat. Náš zvláštní zpravodaj na turnaji ochutnal tuhle atmosféru v San Jose v Kalifornii při zápase Nizozemsko-Švédsko. Objevil tam i veterána šampionátů z dob fotbalového romantismu.
1: Tady v Kalifornii je teprve 10 hodin dopoledne, ale v centru San Jose už se mohutně slaví nizozemské góly. Na uzavřené ulici ve fanzóně se tady sešlo možná i několik stovek fanoušků Nizozemska a Švédska. A někteří sledují přenos na velkoplošné obrazovce odsud z přilehlého parkovacího domu jako z balkonku při divadelním představení. Zaparkovali svá auta, rozevřeli své kempingové stoličky a do otevřených kufrů si sahají pro pivo anebo nealkoholické nápoje.
2: Tohle je alternativní fotbalový stadion a tam dole v hospodě mají příliš drahé pivo. Já jsem Holanďan, my za pivo neutrácíme zbytečně moc. Takový fotbalový piknik v sobotu v 10 ráno, co víc si můžu přát. Požádal jsem o to přímo u FIFA a takhle to funguje. O co si řeknete, to dostanete.
1: Sarkasticky žertuje na účet svůj i Mezinárodní fotbalové federace René Hojsen. Teď už i naturalizovaný Američan, ale jinak oranžově oblečený Holanďan a veterán světových šampionátů. Osobně navštívil zápasy na 5 mundialech. Poprvé v roce 1974, kdy prý v 6 letech taky poprvé kvůli fotbalu brečel po porážce Nizozemska ve finále s domácím Německem.
2: To byla moje první fotbalová jizva. Potom mě táta vzal v roce 1982 na mundial do Španělska, i když tam Nizozemsko nehrálo. Jeli jsme bez vstupenek, byla to součást dobrodružství. Táta neuměl španělsky, ale rukama nohama se domluvil a koupil je za hotovost v 10. patře nějakého domu v Barceloně. U velkého stolu tam seděl obří Španěl s doutníkem v puse. Za 10-15 německých marek nám prodal lístky na zápas mladičkého Maradony nebo na skvělé Brazilce se Sokratesem a Zikem. Bylo to úžasné mistrovství světa, úplně jiné než v současnosti.
1: Vzpomíná Holanďan René na šampionáty v době fotbalového romantismu i chuligánství a taky nizozemského vítězství na Euro 1988.
2: 2 roky na to jsme jeli do Itálie, taky nádherný světový šampionát, stále hodně chuligánství, hodně policistů. Kempovali jsme u Palerma dohromady 15 000 nizozemských a 15 000 irských fanoušků. Byl tam takový útes a naši tam první den vyvěsili nizozemskou vlajku. Irové druhý den šli a dali tam místo toho svoji. Pak jsme jim to zas oplatili. Užili jsme si spoustu legrace.
1: René Hojsen se pak ještě vypravil na zápasy mundialů 1994 a 98 tady v USA a ve Francii. Ten letošní americký už ho ale neláká. Místo stadionu si ho radši vychutnává tady na pouličním fanfestu.
2: Měl jsem štěstí, že jsem mohl sledovat vývoj fotbalových šampionátů od doby přátelských rodinných turnajů přes dobu chuligánství, ale pořád s levnými vstupenkami. Až po dnešek, kdy je turnaj pro elity. Proto lidi chodí zápasy sledovat na tyto pouliční párty. Jsem na Spojené státy hrdý, jak se posunuli. V tom roce 1994, jakmile jste se vzdálili od stadionu, tak nikdo nevěděl, o čem to mluvíte a proč si nesete nizozemskou vlajku. Teď si tu lidi šampionát vychutnávají.
1: Včetně Reného, který tady na parkovišti nad promenádou slaví nakonec 5 nizozemských gólů Švédsku. A jako fanoušek PSV Eindhoven má i vzkaz pro českého brankáře Matěje Kováře.
3: He's a player of my team, PSV Eindhoven. So Kovač, if you hear this, you gotta stay.
2: Kováři, jestli to slyšíš, musíš zůstat v Eindhovenu. Proč bys chodil někam do Fenerbahče? Až ho uvidíš, dej mu na mě číslo. My si o tom promluvíme.
1: Směje se René Hojsen, živá encyklopedie zážitků ze světových šampionátů. Ze San Jose, Jan Kaliba, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice.

zmizela jako laň u lesa v nemísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

0: počasí.
1: Dnes bude pokračovat horko a přibudou další bouřky. Čekáme jasné až polojasné pondělí, teď ráno ještě s mlhami, které se ovšem rychle rozpustí. Během dne bude přechodně přibývat mraků s místními přehánkami a s bouřkami, ojediněle i silnými. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Pondělní nejvyšší maxima 28 až 31, na horách 25 až 28 stupňů Celsia a vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu bude v bouřkách zesilovat. Mám tady ještě jeden komentář od meteorologů z Českého hydrometeorologického ústavu. Bouřky s pomalým postupem budou doprovázeny přívalovými srážkami s úhrny i kolem 30 mm, nárazy větru i kolem 75 km v hodině a s kroupami. Předpokládané množství srážek dnes 0 až 8 mm, v bouřkách i kolem 30 mm.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Pokud máte rádi dny, které člověku přinesou něco navíc, pak si i dnešní pondělí schovává několik příjemných zastavení. Od tance pod širým nebem přes večer plný humoru až po hudbu světové úrovně nebo tichou krásu výstavních sálů. Více o tom v tipech pro volný čas už za chvíli. Na, na.

0: od vyprávění, humoru a příjemné společnosti. Chantal Poulain, Aleš Cibulka, Michal Jagelka nebo Maximilián Kocko slibují večer, při kterém se budete často smát. Milovníky klasické hudby potěší pokračování festivalu Hvězdy nad Vltavou. V kulturním domě Slávie v Českých Budějovicích od 7 hodin večer zahraje vídeňský Tonkünstler Orchestra společně s houslistou Pavlem Šporclem. Kdo má rád velký orchestrální zvuk a mimořádné hudební zážitky, ten si dnešní koncert určitě nenechá ujít. A pokud dáte přednost klidnějšímu tempu, můžete se během dne zastavit ve Wortnerově domě v Českých Budějovicích. Nová výstava italského umělce Frederica Fusie zve do světa drobných soch a zvukových instalací, které citlivě pracují s prostorem i tichem. Minimalismus tady rozhodně nepůsobí chladně, spíš vybízí k zastavení a pozornému pohledu. Do světa vůní a starých herbářů vás zase zavede Muzeum Jindřichohradecka. Výstava Bylinky a koření na léčení i vaření nabízí pohled na léčivé rostliny, historické knihy i dávná tajemství lékárenství. A možná při ní zjistíte, že obyčejná máta nebo heřmánek mají překvapivě bohatý příběh.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.
2: Proudy řeky táhnou k nám. Tvou

0: Čas na zprávy s Lenkou Rybáčkovou.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Pracovníci veřejnoprávních médií dnes zahájí jednodenní výstražnou stávku. Vysočina se zapojí do programu, který vylepší techniku silničářů. Přes 400 kulturních a sportovních akcí návštěvníkům přinese program Českobudějovického léta ve městě. Obloha bude zpočátku jasná až polojasná, teploty vystoupí až na 31 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes budou jeden den stávkovat. Reagují tak na snahy vlády převést veřejnoprávní média pod státní rozpočet. Kabinet před týdnem schválil zákon, který by zrušil poplatky a současně oběma institucím výrazně snížil rozpočty. Výstražnou stávku lidé zaznamenají ve vysílání obou médií.
3: V Českém rozhlasu se stávka projeví ve vysílání všech stanic, kromě Rádia Junior, říká mluvčí rozhlasu Lidia Erlebachová.
4: Během dne se několikrát propojí vysílání našich celoplošních, regionálních i digitálních stanic. Některé pořady budou zkráceny.
3: Nejvýraznější budou minuty ticha před zprávami v 8, 12 a 18 hodin. Změny ve vysílání doplní i další akce.
5: Hlavním bodem bude vytvoření lidského řetězu, kterým chceme v pravé poledne symbolicky obepnout rozhlasu na Vinohradech.
3: Popsal za organizátory stávky Jan Herget. Pracovníci České televize plánují v poledne vyjít před budovu televize na Kavčích horách a hodinu jednotně stávkovat. Josefína Báčová, Český rozhlas.
1: Kraj Vysočina se zapojí do programu Horizont Evropa. Jeho cílem je zvýšení bezpečnosti silničního provozu ve venkovských oblastech. Zástupci kraje tak například vytipují nebezpečné lokality na základě nehodovosti. Podle náměstka hejtmana ze SOCDEM Vladimíra Novotného současně program pomůže s vylepšením techniky krajských silničářů.
6: My na základě požadavku ŘSD bychom osazovali radlice našich vozů, které používáme při zimní údržbě, indikací teploty, protože je to požadavek a my v tomhle projektu si můžeme sáhnout na to, že bychom dokázali osázet těmito teploměry všechny radlice v krajské správě a údržbě silnic.
1: Hudební večery na náměstí, festival Můzy na vodě nebo Jihočeský jazzový festival přes letní měsíce zaplní České Budějovice. Program Budějovického léta ve městě zájemcům nabídne přes 400 akcí. Víc doplnila primátorka Českých Budějovic hnutí Naše Česko Dagmar Škodová-Parmová.
7: V rámci kulturního léta máme připraveno 405 akcí. Jedná se o pravidelné festivaly. Začínáme léto teď už běžícím Buskerfestem nebo Bonjour Budějovice, což je několik týdnů trvající multižánrový festival francouzské kultury.
1: Dálnice D1 je ve směru na Brno kvůli nehodě uzavřená mezi Kojetínem a Kroměříží. V opačném směru na Zlín je provoz jen v jednom pruhu. Informovala o tom policie na síti X. Ve 4 hodiny ráno se na úseku srazil kamion s dodávkou. Kamion je převrácený a blokuje oba jízdní pruhy.
2: Počasí.
1: Zpočátku bude jasno až polojasno, teď ráno ojediněle mlhy. Přechodně až oblačno s místními přeháňkami a bouřkami, které můžou být ojediněle silné. Večer budou srážky ustávat a ubývat bude i oblačnosti. Naměříme až 31 stupňů, na horách kolem 26. Vítr bude vát slabý, proměnlivý a v bouřkách zesílí. Biozátěž je střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na jihu Čech se podle našich informací aktuálně jezdí bez nehod. Jezděte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Pokud nás právě teď poslouchá nějaká ta Pavla, tak přejeme v tento 22. červnový den jen to nejlepší k svátku. Máme 6 hodin, k tomu 4,5 minuty. I nadále posloucháte Český rozhlas České Budějovice, kde vás opět potěší písničky, které nestárnou. V nadcházející, dejme tomu půl hodince, se můžete těšit na Růži od Lucie Vondráčkové, zazní Jiří Korn, Windsurfing a také Hana Zagorová, Lásko vítej už za okamžik. A také vám ukážeme, jak vzniká hudba z vesmíru. Záření z hvězd totiž vědci dovedou převést na zvuk. Za chvíli.

0: Někteří vědci umí zhudebnit záznamy naměřené ve vesmíru. Zvuk se sice v kosmu nešíří, ale fyzikální data se dají na zvuk převést. Někdy je to tak snadné, jako připojit sluchátka k přijímači. Jindy je potřeba více výpočtů. Jak vzniká takzvané stelární techno, vysvětluje v rozhovoru s Martinem Srbem astronom Marek Skarka z Akademie věd.
1: Kdo jsou hvězdy, které účinkují v téhle písni?
2: Jsou to hvězdy pulzující, mění svoji jasnost. Ty bicí, to nejsou hvězdy, to tam bylo dodáno, aby tam byl nějaký podkres. Ty změny, které jsme tady mohli přeneseně slyšet, bychom očima nepostřehli. Ty změny jasnosti pronásobíme nějakým faktorem, tak to dostaneme do frekvencí, které jsme schopni slyšet ušima.
1: Lidově řečeno, to zrychlíte, tak aby to ucho zaznamenalo. Takže je to celé takové zhuštěné, stlačené.
2: Přesně tak. To bylo slunce. A sluníčko na povrchu vykonává, dalo by se to připodobnit nějakému chvění. Ty frekvence, na kterých sluníčko pulzuje, jsou zhruba okolo 5 minut.
1: To slunce znělo dost jinak než ukázka na začátku.
2: To je ukázka hvězd, které jsou o něco hmotnější než je naše sluníčko. Hvězda celá nafukuje a splaskává.
1: Co třeba může být různé příčiny těch pulzací?
2: Těch efektů je několik. My když potom zkoumáme změny jasnosti, tak jsme schopni se podívat pod povrch té hvězdy.
1: Ve vědě samozřejmě pracujete s čísly. Jak vás vůbec napadlo pracovat s tím jako se zvukem?
2: Projektů, které se zabývají zeslyšitelňováním světelných změn hvězd, je celá řada. Těch možností je také několik. Nízká hladina jasnosti je nízká frekvence a když ta hvězda je nejjasnější, tak tam jsou vysoké frekvence.
1: Takže jasná, temná, jasná, temná.
2: Přesně tak. Můžeme si to pustit i v závislosti na intenzitě.
1: Tam, kde to je hlasité, tak to je jasná, temná, jasná, temná.
2: Přesně tak. A tahle ta hvězda, u které se zase skládá několik módů pulzací, tak to nedělá pořád stejně. Není to jednoduchá sinusovka, je tam těch sinusovek několik.
1: Tak k čemu je podle vás dobré rozezvučet pulzování hvězd?
2: Možnost, jak přiblížit stelární astronomii a astrofyziku běžným lidem. Ty zvuky jsou zase něco zajímavějšího než nějaký graf, který nic moc neřekne, ale když člověk slyší takovéhle podivné zvuky, tak si myslím, že to zaujme. Navíc to může otevřít třeba kanál k astronomii pro nevidomé.
1: Říká Marek Skarka, výzkumník z astronomického Ústavu Akademie věd a autor stelárních sonifikací, čili zvukových ukázek hvězd. Martin Srb, Český rozhlas.
3: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Máme 6:45, posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jdeme za počasím.
1: Počasí.
0: SMSky od vás, které dorazily před chvílí, trochu oblačno, plus 15, trhové sviny, pěkný den všem i ve studiu, přeje a zdraví Boža. Větrní 16 stupňů, jasno, zdraví Zuzka, Honza a dva pejsci. A co říká Český hydrometeorologický ústav? Dnes horké teploty 28 až 31, na horách 25 až 28 stupňů. Bude jasno až polojasno, ráno ještě ojediněle s mlhami, které se ovšem rychle budou rozpouštět. Během dne přechodně až oblačno s místními přehánkami a s bouřkami ojediněle i silnými. Vítr dnes o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Co se týče bouřek, tak s pomalým postupem budou doprovázeny přívalovými srážkami s úhrny i kolem 30 mm. Tak s tím počítejte a přejeme krásné pondělí.
1: Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17:30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Za námi růže ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice zpívala Lucie Vondráčková, už za pár minut také Pavel Vítek pro vás v pondělí po ránu. Od června vám v našem vysílání každé pondělí po 13. hodině nabízíme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess si v něm zve k mikrofonu významné osobnosti, které ve svém životě a profesi něco dokázaly. Jeho dalším hostem je bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš. A tady už je malá ochutnávka.
1: Co vás na té práci opravdu jako nejvíc bavilo?
2: Ta práce je zajímavá tím, že každá vražda je jiná. Já jsem těch vražd vyšetřoval hodně, nebo jsem byl u toho vyšetřování těch vražd. A můžu říct, že vlastně žádná nebyla stejná. Po každý, jo, jednou jste mezi bezdomovcema, jednou jste mezi bankovníma úředníkama, potkáte spoustu lidí, kteří se s vámi musí bavit, aniž by třeba chtěli, ale musí, protože k tomu případu třeba mají nějaký vztah nebo něco takového. Takže to je strašně, potkáte spoustu lidí a ta práce není jednotvárná, je to pořád něco jiného.
0: A já už jenom doplním, že pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tentokrát bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Je tady pondělní ráno s datem 22. června. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Lenka Rybáčková už je připravena s čerstvými zprávami.
2: Je 6:30.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Zpráva na ruskem okupovaném ukrajinském autonomním poloostrově Krym zakázala na všech čerpacích stanicích prodej pohonných hmot, které nyní zůstávají vyhrazeny jen pro vládní orgány. Na síti Telegram to oznámil Ruskem dosazený šéf Krymu Sergej Aksionov. Ukrajinské ozbrojené síly, které od února 2022 vzdorují ruské invazi, v posledních týdnech zintenzivnily údery proti ruské ropné infrastruktuře a taky proti zásobovacím trasám, po kterých na Krym proudí paliva. Včerejší bouřky zaměstnaly jihočeské hasiče. Nejvíc výjezdů měli na Písecku, Táborsku a Jindřichohradecku. Odstraňovali popadané stromy a někde odčerpávali vodu. Uvedli to na síti X. Kvůli spadlému stromu byl podle webu Českých drah okolo 18. hodiny krátce přerušený provoz vlaků na trati mezi Lomnicí nad Lužnicí a Třeboní. Podle informací Českého hydrometeorologického ústavu silné bouřky doprovázely přívalové srážky. Například stanice Krsice na Písecku zaznamenala asi 35 mm vody za půl hodiny. Celkem 9 osobností obdrží letos nejvyšší ocenění kraje Vysočina. Je mezi nimi ortoped a traumatolog Jaroslav Pilný, akademická sochařka Alena Matějka, herec Tomáš Weber nebo reprezentantka v zimním plavání Kateřina Habelková. Dřevěné, skleněné a kamenné medaile převezmou laureáti 19. listopadu na gala večeru v Jihlavském horáckém divadle. Motocyklový jezdec Filip Salač dojel v domácí velké ceně České republiky na třetí příčce v kategorii Moto2. Stal se tak prvním Čechem od roku 2018, který se v Brně dostal na stupně vítězů. V kategorii MotoGP obhájil loňské vítězství mistr světa Španěl Marquez. Zpočátku bude jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy, přechodně až oblačno s místními přeháňkami a bouřkami, které můžou být ojediněle silné. Večer budou srážky ustávat a ubývat bude i oblačnosti. Naměříme až 31 stupňů, na horách kolem 26. Vítr bude vát slabý, proměnlivý a v bouřkách zesílí. Biozátěž je střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na jihu Čech se podle našich informací aktuálně jezdí bez nehod. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Hrabě Evžen Karel Černín měl ve své sbírce Mozarta, Goethe, Napoleona i Verdiho. V jeho české vlastivědě si dnes připomeneme unikátní kolekci autografů slavných osobností, která se dochovala až do dnešních dnů a je uložená v Jindřichově Hradci. Dnešní díl připravili archivář Tomáš Hunčovský a redaktor Zdeněk Zajíček. A dočkáte se ho už za pár minut.

0: Hrabě Černín měl ve své sbírce Mozarta, Goethe, Napoleona i Verdiho. Více se dozvíte v jeho české vlastivědě. Sběratelství patří mezi obory, kterým se nekladou žádné meze. Někdo sbírá poštovní známky, jiný historická vozidla, další třeba obaly od čokolád. Kouzlu sběratelství svého času podlehl také hrabě Evžen Karel Černín z Chudenic, který patřil mezi vzdělané šlechtice a milovníky umění. Jeho zájem se soustředil na autografy významných osobností, které získával nákupem v aukcích nebo prostřednictvím kontaktů s vysokými státními činiteli. Část jich sehnal také během svých cest po cizině. Tímto způsobem se Černínovi podařilo v letech 1840 až 1855 vytvořit unikátní sbírku, která byla následně doplňována až do jeho smrti. Najdeme v ní autografy, tedy vlastní rukou psané texty nebo podpisy skutečných velikánů světové politické a kulturní scény. Za všechny jmenujeme alespoň Benjamina Franklina, Napoleona Bonaparte, Johanna Wolfganga Goethe, Wolfganga Amadea Mozarta nebo Giuseppe Verdiho. Figurují zde rovněž ženy státníků, významní vojevůdci či představitelé církve. Černínova sbírka se dodnes dochovala a v současnosti se nachází v zámeckém pracovišti státního okresního archivu v Jindřichově Hradci.
1: Český rozhlas České Budějovice.

0: Pár vteřin a je tady 6:45, probouzíte se do pondělního rána s datem 22. června.
1: Počasí.
0: A na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice jsme se klasicky spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Na telefonu čeká Tadeáš Gregor. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Prozraďte, jaké je aktuální počasí na jihu Čech.
2: Aktuálně máme na jihu Čech jasno nebo skoro jasno. Ojediněle se vyskytují mlhy, a to zejména kolem řek. Teploty jsou nejčastěji mezi 15 a 18 stupni Celsia, ale v horských kotlinách je chladněji. V Českých Budějovicích jasná obloha 17 stupňů, vane slabý jižní vítr 1 metr za sekundu, tlak je 1026 hektopaskalů, tlaková tendence slabý vzestup. Churáňov hlásí 17,5 stupně a jasnou oblohu.
0: Ty teploty dnes předpokládám budou mít vzrůstající tendenci?
2: Ano, dnešní den bude stále relativně teplý, bude jasno až polojasno, ojedinělé mlhy se ráno rychle rozpustí, odpoledne bude přechodně pak až oblačno s lokálními přeháňkami a bouřkami, ojedinělé i silnými. Večer budou srážky ustávat. Dnešní maximální teploty 28 až 31 stupňů, na horách 24 až 27 a bude vás slabý proměnlivý vítr převážně ze severních směrů do 4 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. Ráno bude ještě i klidno. Biozátěž dnes na dvojce, střední zátěž.
0: V kolik vyšlo a v kolik zapadne slunce?
2: Slunce dnes vyšlo v 4 hodiny a 58 minut a zapadne 10 minut po 9. hodině večerní. Dnešní den je zhruba o minutu kratší než ten včerejší. A teplotní rekordy v Českých Budějovicích, maximální hodnota 33,5 stupně z roku 2000 a ta minimální 3,6 z roku 1928. Průměrná hodnota pro dnešní den 18,1 stupně, takže dnešní den bude teplotně nadprůměrný.
0: Tolik takové teplotní kalendárium. Pojďme si říci, jaká bude dnešní noc a zítřejší den?
2: V noci bude oblačno, postupně pak polojasnou a k ránu se ojediněle vytvoří mlhy. Teploty klesnou na 18 až 15 stupňů, na horách na 16 až 13, v horských kotlinách pak bude kolem 6 stupňů. Bude klidno, nebude vát slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu. No a zítra bude většinou polojasno, ráno ojediněle s mlhami, během dne pak přechodně až oblačno a ojediněle se vyskytou přeháňky nebo bouřky, které budou na horách četnější a výjimečně i silné. Zítřejší maximální teploty 26 až 29 stupňů, na horách 23 až 26 a bude vát slabý proměnlivý, postupně severní nebo severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesilí a ráno bude i klidno. Biozátěž zítra na dvojce, střední zátěž.
0: S námi byl meteorolog Tadeáš Gregor, se kterým se opět uslyšíme a já tedy prozatím děkuji za hodinu. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
0: Ve středu si připomeneme 5 let od chvíle, kdy Břeclavsko a Hodonínsko zasáhlo tornádo. Jak dnes vypadají obce, které musely znovu vystavět část svého života? Za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice zamíříme do Hrušek a taky do Moravské Nové Vsi. Tak si na to počkejte.

0: 10. června 2021 zasáhlo obce na Břeclavsku a Hodonínsku mizí. Třeba v Moravské Nové Vsi i v Hruškách zbývají dokončit poslední projekty.
1: Jak vidíte, tak dělníci dodělávají nástavbu dřevěného pódia.
2: Ukazuje nezávislá starostka Moravské Nové Vsi Zuzana Jandáková. Původní pódium u Sokolovny před 5 lety strhlo tornádo.
1: Podklad je betonový, tak aby se na něm dalo tancovat. No a samozřejmě to zastřešení je z masivního dřeva, kde ještě dojde nějaký folklorní reliéf pro ty naše folklorní potřeby. Tady máme nějaké zařízení jako díra na máju, kam se umístňuje mája.
2: Jako poslední zbývá opravit náměstí. Začít se má letos v létě. Dělníci tam opraví chodníky, vybudují trávníky se záhony a zasadí 80 stromů. Právě návrat zeleně je jedním ze základních prvků obnovy. Nejenže nové stromy mají nahradit ty, které vyvrátilo tornádo, ale mají pomoct podobným katastrofám předcházet.
3: Je tady větrno, více se otepluje to území, protože větve stromů neposkytují nějakou ochranou, ochranné stínění a tak dále. A ty hrušky jsou v rovinatém terénu, nejsou ochráněni žádným lesem, ty větry přicházejí.
2: Doplňuje lidovecká starostka vedlejších Hrušek Jana Filipovičová. Tam už se po tornádu podařilo opravit všechny obecní budovy. Navíc přibyl v centru obce nový lesopark s rybníkem. A stromy mají v nadcházejících letech přibýt i v okolí Hrušek, říká Jana Filipovičová.
3: Chceme připravit velkou ochranu celého území v extravilánu obce. To znamená, připravujeme výsadbu větrolamů tak, aby to naše území ochránilo před nějakou budoucí další přírodní katastrofou. Konkrétně můžu mluvit o výsadbě několika desítek větrolamů.
2: Tornádo zasáhlo Jižní Moravu před 5 lety 24. června večer. Dalšími nejvíce zasaženými obcemi byly Lužice, Mikulčice a část města Hodonín. Spod Luží Aneška Hlávková, Český rozhlas.

0: Víkendové zvony doznívají, ano, je tady pondělní ráno. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a před námi jsou čerstvé zprávy s Lenkou Rybáčkovou.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Podle deníku Guardian a dalších britských médií rezignuje Keir Starmer na post předsedy vlády už dnes. Bývalou obchodní akademii v Písku chce využívat Prácheňské muzeum. Dotace od Národní sportovní agentury pomůže s obnovou hřiště v Dačicích. Dnešek bude zpočátku jasný až polojasný. Odpoledne čekáme místy přehánky i bouřky. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Čas Keira Starmera v čele britské vlády se krátí. Podle deníku Guardian by mohl rezignovat už dnes. Minulý pátek dostal od lidí kolem bývalého starosty Manchesteru Andyho Burnhama ultimátum, ať odejde sám nebo ho odvolají.
3: Když minulý týden Andy Burnham vyhrál doplňující parlamentní volby, řekl, že se jedná o přelomový okamžik, že přišel čas otočit kormidlem a vrátit lidem naději. Tlak na odchod Keira Starmera z čela vlády roste a naděje velké části labouristické strany se upírají k bývalému starostovi Manchesteru. Ten by měl Starmera v Downing Street nahradit. Burnhamovi příznivci věří ve spořádané předání moci. Na něm by se oba politici měli dohodnout už tento týden. Z Londýna Jaromír Marek, Český rozhlas.
1: Do budovy bývalé obchodní akademie v Písku nechce město investovat žádné peníze. Zastupitelé proto schválili přesun objektu do nepotřebného majetku. Umožní to případný prodej, směnu nebo darování. Informace doplňuje starosta Michal Čapek z Hnutí ANO.
4: Pro tuto budovu jednak nemáme využití a s ohledem na jiné investiční akce, tak v současné době nemáme ani finanční prostředky na revitalizaci a rekonstrukci této obrovské budovy. O tuto budovu projevil zájem Jihočeský kraj, konkrétně organizace Prácheňské muzeum, která zde plánuje rozšíření muzea.
1: Vedení Dačic na Jindřichohradecku dostalo víc než 500 000 dotaci na opravu hřiště na Červeném vrchu. Příspěvek od Národní sportovní agentury pomůže obnovit hlavně nevyhovující povrch. Radnice s rekonstrukcí hřiště už začala. Celkové náklady na opravu přesáhnou 1 000 000 korun. Hotovo bude podle místostarosty Jiřího Baštáře z Hnutí naše Česko v polovině srpna.
5: Nejprve se musel odstranit stávající písčitý povrch a zhotovit podkladní vrstvy. Na ně firma umístila umělý trávník v zeleném odstínu. Sportoviště ohraničí mantinelové oplocení s 5metrovou sítí. Hřiště zároveň doplní sportovní vybavení. Sport.
1: Španělští fotbalisté si poradili na světovém šampionátu se Saúdskou Arábií 4-1 a mají v čele tabulky skupiny H dvoubodový náskok na dvojici Uruguay a Kapverdi. Jejich vzájemný souboj skončil 2-2. Nový Zéland podlehl ve skupině G Egyptu 1-3 a Irán remizoval s Belgií 0-0.
2: Počasí.
1: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl dnes v 6 hodin v Českých Budějovicích 1026 hektopaskalů. Obloha bude jasná až polojasná, ranní mlhy se rychle rozpustí. Odpoledne čekáme postupně až oblačno s lokálními přehánkami a bouřkami, ojediněle i silnými. Večer budou ustávat. Naměříme nejvýše mezi 28 a 31 stupni, na horách do 27. Slabý proměnlivý vítr převážně severních směrů bude v bouřkách zesilovat. A biozátěž je střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na jihu Čech se podle našich informací aktuálně jezdí bez nehod. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Pokračuje Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou, 7 hodin k tomu 4 minuty, je tady vstup do nového týdne, do nového pracovního týdne. Máme tady pondělí s datem 22. června. V kalendáři dnes jméno Pavla. Pavlám přejeme tedy jen to nejlepší k jejich dnešnímu svátku. A za chvíli už si své slovo vezme spisovatel v Českých Budějovicích, potažmo na jihu Čech i v České republice velmi dobře známý Jan Štifter. Připraven bude jeho rozhlasový sloupek.

0: 7 hodin 8 minut je pondělí a nás na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice čeká první rozhlasový sloupek nového pracovního týdne. O čem bude? O literární besedě v Podkrkonoší, rodné Hroudě a také o fotkách z Číny. Slovo má spisovatel Jan Štifter.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Měl jsem tuhle besedu v Hořicích, ve východních Čechách, v tom kraji kamenné krásy a sladkých trubiček. Vyprávěl tam o svých knihách a jedna čtenářka mi pak řekla, to víte, kdybyste mluvil o Hořicích nebo Krkonoších, bylo by to lepší. A tak jsem přemýšlel o tom, jak rádi se obklopujeme tím, co známe. A mám to zrovna tak. Stokrát radši vystoupám na stejný šumavský kopec, než bych se plahočil za oceán. Tahle hořická dáma se dotkla podstaty člověčenství. Když pořádám besedy o tom, kde v Novohradkách to mám rád, taky tam jsou nejčastěji ti, kteří to tam mají rádi stejně jako já. Asi o něco raději sdílíme, než se vzděláváme. Já bych taky radši šel na promítání fotek z Horního Rakouska než z Číny. A tak je to se vším. Když dáte na stůl fotoalbum ze svatby, všichni hned začnou hledat sami sebe. I v mapách nejdříve hledáme ten svůj malý čtvereček s adresou a na koncertě nejvíc ožijeme při starém hitu, který jsme slyšeli stokrát. Je to pro nás bezpečnější, příjemnější, zkrátka se v tom víc vyznáme. Vidím v tom potřebu najít v nekonečnosti vesmíru záchytný bod. Celý svět je pro nás vlastně jen obrovské zrcadlo. Čteme knihy, abychom v nich našli slova pro své vlastní pocity a díváme se na kopce, abychom v nich viděli své vzpomínky. Ta dáma mi vlastně neřekla, že ji nezajímá můj svět. Řekla mi jen, že se cítí lépe ve světě, který má barvu místního pískovce a chuť z kořice. A já ji rozumím. Nakonec totiž všichni celý život neděláme nic jiného, než že v krajinách, v knihách i v lidech hledáme kousek svého vlastního domova.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: vámi Český rozhlas České Budějovice. Jdeme se dozvědět, jaký že bude ten dnešní pondělní den.
1: Počasí.
0: Nejprve SMSky od vás, jak je zrovna tam, kde nás posloucháte. Jasné ráno z Prachatic 19+, pěkný den všem přeje Helča. Ve Velešíně jasno 16 stupňů, dobré ráno plné pohody, vám všem přeje Andulka. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je jasno, klidno, 17 stupňů, pohodový den přeje Marie. Dobré ráno z Brloha, kde je jasno, slabý vítr a teplota je plus 18 stupňů. Zdravý a pohodový den přeje taktéž Marie. V Nové Peci je ráno slunečné, s 15 stupni přeji úspěšný den, podepsána Dagmar. A co říká Český hydrometeorologický ústav? Dnešek bude jasným až polojasným dnem, teď ráno ještě s rychle se rozpouštějícími mlhami, odpoledne bude postupně až oblačné s lokálními přeháňkami a bouřkami, ojediněle i silnými, večer budou srážky ustávat. Pondělní nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů, na horách naměříte 24 až 27. Vítr převážně ze severních směrů o rychlosti do 4 metrů za sekundu bude v bouřkách zesilovat. Ráno bude ale i klidno. Máme tady jeden důležitý komentář od Českého hydrometeorologického ústavu. Bouřky s pomalým postupem budou doprovázeny přívalovými srážkami s úhrny i kolem 30 mm, nárazy větru i kolem 75 km v hodině a s případnými kroupami.
2: Představu o vědcích zavřených v bílých pláštích v laboratoři s drahými přístroji, ale s jistým pohodlím poněkud výrazně nabourávají pracovníci České arktické výzkumné stanice ve Svalbardu na Špicberkách. S výzkumem v této lokalitě má dlouhodobě zkušenosti i Jiří Bárta, vedoucí Centra polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Nejen o jeho práci si s ním popovídáme v pondělí 22. června. Nalaďte si nás jako vždy po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu Zámecké léto.
0: V dalším dílu o seriálu Hlasy jihočeských zvonů se už za chvíli vydáme do Chlupaté vsi v Novohradských horách. V malé kapli svatého Linharta visí teprve čtvrtstoletí starý zvon Anton. Připomíná muže, který v pohraniční obci zůstal i v časech, kdy většina sousedů odešla. A dodnes se rozeznívá tak jako kdysi lidskou rukou. Více už za pár minut.
4: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti.

0: Cyklus Hlasy jihočeských zvonů nás tentokrát zavede ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice do Chlupaté vsi, nedaleko Horní Stropnice. V tamní kapli svatého Linharta zní malý zvon Anton. Nejenže připomíná jednoho z místních dobrodinců, ale vypráví také příběh obnovy téměř zaniklé obce a návratu života do její kaple.
1: V krajině Novohradských hor, jen několik kilometrů od Horní Stropnice, leží Chlupatá ves. Dnes má jen několik stálých obyvatel, přesto patří k nejstarším sídlům v této části jižních Čech. První písemná zmínka o obci pochází už z roku 1379. U cesty tam stojí kaple svatého Linharta. Nenápadná stavba se žlutobílou fasádou a otevřenou věžičkou získala na počátku nového tisíciletí novou podobu. Její obnovu zajistili místní obyvatelé a řemeslníci z okolí. Na štítu nad vstupem bdí socha svatého Floriána. V malé otevřené věži je zavěšen bronzový zvon Anton. Má hlavní tón F3, průměr 27 cm a váží přibližně 12 kg. Na plášti zvonu je prostý nápis Anton 17. srpna léta páně 2002. Jméno zvonu připomíná pana Antona Pašera, jednoho z dobrodinců, kteří se zasloužili o jeho pořízení. Byl starousedlíkem, který v Chlupaté vsi zůstal i po druhé světové válce, kdy většina původních obyvatel německé národnosti musela pohraničí opustit. Zvon Anton tak není jen liturgickým nástrojem. Je také připomínkou lidských osudů a pamětí místa. Pamětní destičky na kapli zachycují tři důležité okamžiky. 11. srpna roku 2001 byla vysvěcena opravená kaple. O rok později, 17. srpna, získala svůj zvon a v srpnu roku 2003 byla požehnána socha svatého Floriána. Tři události, které postupně završily návrat života do této drobné sakrální stavby. Na její obnově se podíleli místní obyvatelé i řemeslníci z okolí. Mezi nimi také Pavel Zivčák, který zajistil zednické práce a společně s Robertem Blížencem nám pomohl i při dokumentaci zvonu. Je dobře, že zvon Anton zůstává na tradiční ruční pohon, který je pro rozeznívání zvonu nejvhodnější. Více si řekneme tento týden, kdy bude zvon z Chlupaté vsi ohlašovat ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice poledne. Jan Kopřiva, Český rozhlas.

0: Budějovický magazín Bud Life právě v prodeji. Novinky z života města, rozhovory, historie i program akcí na celé léto. Čtěte Budějovický magazín Bud Life právě v prodeji.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Iniciativa veřejnoprávně na dnešek vyhlásila v Českém rozhlasu a České televizi jednodenní stávku. Pracovníci médií nesouhlasí se snahami vlády zrušit koncesionářské poplatky a převést financování pod státní rozpočet. Výstražná stávka se projeví ve vysílání rozhlasu. Některé pořady budou kratší a ve vysílání se objeví minuty ticha. Podobně stávka ovlivní i programy České televize. Před budovami obou médií budou taky protestní shromáždění. Celkem 134 milionů korun navíc letos zaplatí Kraj Vysočina za dopravní obslužnost. Rozhodli o tom zastupitelé. Peníze převedou z loňských rezerv. Kraj letos oproti původně plánovanému rozpočtu připlácí za přechodné zajištění dopravců pro Humpolecko a Pelhřimovsko a také za smlouvu s novým provozovatelem úzkokolejky. Nejvíce se ale do financí podle náměstka hejtmana ze SocDem Vladimíra Novotného promítlo zdražení pohonných hmot. Památné stromy na Prachaticku čeká letos další odborné ošetření. Město na něj získalo dotaci přes 200 tisíc korun. Arboristi se zaměří na lípy v Dobročkově, jasany ve Skříněřově nebo husovu lípu v Chlístově. Součástí zásahu bude zdravotní řez a zajištění stability korun stromů. V některých případech odborníci doplní nové bezpečnostní vazby. Všechny práce mají skončit do konce září. Cílem je zachovat stromy v dobrém stavu a prodloužit jejich životnost. Mezinárodní hudební festival Hvězdy nad Vltavou pokračuje dnes večer v Českých Budějovicích. V kulturním domě Slávie vystoupí od 19 hodin Tonkinsler Orchestra Vín spolu s houslovým virtuózem Pavlem Šporclem. Součástí festivalu je také Akademie pro mladé talentované hudebníky z celého světa, kteří se pod vedením předních lektorů zdokonalují a zapojují do festivalových koncertů. Obloha dnes bude jasná až polojasná, ranní mlhy se rychle rozpustí, odpoledne čekáme postupně až oblačno s lokálními přeháňkami a bouřkami, ojediněle i silnými. Večer budou ustávat. Naměříme nejvýše 31 stupňů, na horách do 27. Slabý, proměnlivý vítr bude v bouřkách zesilovat a biozátěž je střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Dvě auta se střetla na silnici 105 u obce Chyšky na křižovatce v okrese Písek. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Ještě na konci března byl fotbalový trenér Miroslav Koubek za hrdinu, když s českým národním týmem postoupil po 20 letech na mistrovství světa. Po dvou utkáních na šampionátu ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku se ale nejenom na něj snáší kritika. Jak na něj reaguje generální manažer českých reprezentací Pavel Nedvěd? O tom více za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Tady už je Petr Muk, Olamur. Dobré pondělní ráno s datem 22. června.

0: Naděje české reprezentace na to, že na mistrovství světa ve fotbale postoupí do vyřazovací části, jsou minimální. Před závěrečným utkáním ve skupině proti domácímu Mexiku mají svěřenci trenéra Koubka bod. Zklamaní jsou z výsledků, ale i výkonů národního týmu fanoušci, kteří včetně televizních expertů ostře Čechy zkritizovali.
1: Lavina kritických reakcí se na sociální síti X rozjela během několika minut po zápase s Jihoafrickou republikou. Zklamaní komentující označili výkon národního týmu za ostudný. Servítky si nebral ani anglický expert televizní stanice CBS Troy Deeney.
2: Asi nikdy jsem neviděl profesionální zápas s tolika střelami z dálky. Upřímně, bylo to jako dětský fotbal. Víte, jak máte jedno dítě v týmu, které dokopne nejdál a všichni mu proto říkají, střílej odkudkoliv. Tak přesně takhle to vypadalo.
1: Zhodnotil Deeney. Hráči o kritice veřejnosti vědí. Fotbalisté účty na sociálních sítích mají stejně jako někteří členové realizačního týmu v čele s generálním manažerem reprezentací Pavlem Nedvědem.
3: Samozřejmě ta kritika byla nekompromisní, kritiku přijímáme, že byla i zasloužená, ale nemáme žádný alibi, připravovali jsme se na to svědomitě, ale myslím si, že zatím ty výkony zůstaly pro mě za očekáváním, ale na druhou stranu jsem si přál, aby jsme měli šanci v posledním zápase hrát o něco.
4: Já nemám sociální sítě, já mám WhatsApp akorát a nemám ani Instagram, ani Facebook, lidi si toho věřte.
1: Tvrdí Jan Suchopárek, asistent trenéra národního týmu. Zajímavostí je, že někteří diváci, kteří fandili Česku přímo na stadionu v Atlantě, tak kritičtí vůči národnímu týmu nebyli a náladu si výkonem fotbalistů zkazit nenechali.
5: Vybavili jsme se dobře, všechno bylo super, organizace byla perfektní, atmosféra byla skvělá, hodně lidí, to jsem nečekala, že na vlastně Česká republika, South Africa přijde tolik lidí fandit, to bylo skvělý.
1: Šanci získat si zpět na svou stranu zklamané fanoušky mají fotbaloví reprezentanti ve čtvrtek. Aby Češi na mistrovství světa postoupili do vyřazovací fáze, musí v závěrečném utkání ve skupině s domácím Mexikem ideálně vyhrát. Z Texasu Mikuláš Jáša, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice.

0: 8:15. Ladíte Český rozhlas České Budějovice, míříme za předpovědí počasí.
1: Počasí.
0: A to za meteorologem Tadeášem Gregorem, kterého se rovnou ptám na to, jak máme právě teď na jihu Čech. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, na jihu Čech máme aktuálně jasno nebo skoro jasno, jen výjimečně se vyskytují mlhy kolem řek. Teploty nejčastěji mezi 18 a 21 stupni Celsia. V Českých Budějovicích jasná obloha 19 stupňů, vane jihovýchodní vánek 1 metr za sekundu, tlak je 1025 hektopaskalů, tlaková tendence setrvalý stav. Churáňov hlásí 21 stupňů a jasnou oblohu.
0: Jaké bude dnešní odpoledne?
2: Dnes bude jasno až polojasno. Ty mlhy se rychle rozpustí, odpoledne pak až bude až oblačná obloha s lokálními přeháňkami a bouřkami, které mohou být i ojediněle silné. Večer budou pak srážky ustávat. Dnešní maximální teploty 28 až 31 stupňů, na horách 24 až 27 a bude vát slabý proměnlivý vítr převážně ze severních směrů do 4 metrů za sekundu, který v bouřkách zesílí. A teď ráno bude ještě i klidno. Biozátěž dnes na dvojce, střední zátěž.
0: Zeptám se i na stav vody v jeho českých řekách.
2: Na Vltavě na Soumarském mostě 51 cm, takže je dnes po dlouhé době povoleno splouvání s průvodcem. Vyšší brod hlásí 63 cm, což je dostatečný vodní stav. Lužnice, Pilař 116 cm, což je pod hranicí sjízdnosti. Bechyně pouze 80 cm, tam je Lužnice vyloženě nesjízdná. Otava v Katovicích 38 cm, což je opět pod hranicí sjízdnosti. Teplota vody včera na Lipně 23 stupňů, v řekách kolem 22 stupňů Celsia.
0: Zpět k předpovědi, jaká bude dnešní noc a zítřejší, tedy úterní den?
2: Noci bude zpočátku oblačno, postupně pak polojasno. Z kránu se ojediněle vytvoří mlhy. Teploty klesnou na 18 až 15 stupňů, na horách na 16 až 13, v horských kotlinách pak bude kolem 6 stupňů a bude klidno nebo bude vát slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu. No a zítra přes den pak většinou polojasno, ráno ojediněle s mlhami, během dne pak přechodně až oblačno a ojediněle se vytvoří přeháňky nebo i bouřka, a to zejména na horách, kde budou četnější ty srážky a ty bouřky mohou být výjimečně i silné. Zítřejší maximální teploty 26 až 29 stupňů, na horách 23 až 26 a bude vát slabý proměnlivý, postupně severní nebo severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu, který v bouřkách zesílí a ráno bude i klidno. Biozátěž zítra na dvojce, střední zátěž.
0: A ještě poprosím o předpověď počasí na středeční den.
2: Ve středu bude jasno až polojasno, na horách pak přechodně až oblačno a teploty klesnou ráno na 16 až 12 stupňů a vystoupají odpoledne na 27 až 31 stupňů Celsia. Bude vát slabý proměnlivý vítr převážně ze severních směrů do 4 metrů za sekundu, ráno bude i klidno.
0: Tolik tady až Gregor z předpovědí počasí. Prozatím děkuji a naslyšenou opět za hodinu.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, bude o teplotních extrémech. Martin Písařík nám už za chvíli prozradí, kde na Zemi byla naměřena nejnižší a naopak nejvyšší teplota.

0: údolí smrti s rekordem 56,7 stupňů Celsia. Ačkoliv povrch iránské pouště Lut se dokáže rozpálit až na 80,8 stupňů Celsia. Nejteplejší trvale osídlené místo je město Dalol v severní Etiopii s průměrnou roční teplotou přes 40 stupňů. V Česku naměřili největší mráz v historii -42,2 stupně Celsia v únoru 1929 v Litvínovicích u Českých Budějovic. Naopak největší výheň zažili v srpnu 2012 do Břichovice, kde padl absolutní rekord 40,4 stupně Celsia. Nejmrazivějším bodem u nás zůstává vrchol Sněžky s ročním průměrem pouhé 0,2 stupně Celsia. Mezi místa s rekordně nejnižšími naměřenými teplotami patří jezerní slať nedaleko horské Kvildy. Celoroční průměrná teplota zde činí 2 stupně nad nulou. Za celkově nejteplejší obec jsou díky specifické poloze považovány severočeské Žitenice.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: souladu s principy svobody projevu a právem na stávku zakotvenými v Listině základních práv a svobod bude teď poskytnut prostor stávkujícím zaměstnancům k informování veřejnosti o důvodech, průběhu a cílech vyhlášené stávky.
1: My, pracovnice a pracovníci Českého rozhlasu, dnes 22. června 2026 stávkujeme. 24-hodinovou výstražnou stávku opíráme o Listinu základních práv a svobod.
2: K naší profesi potřebujeme, aby Český rozhlas zůstal nezávislou institucí. Tedy, aby garantoval uspokojivé pracovní podmínky, ke kterým patří i právo na profesní autonomii a možnost vykonávat práci bez politického nebo jiného nátlaku. Chystaná změna systému financování a výpadek nemalé části příjmů toto ohrožuje.
1: Hrozí, že budou propuštěny stovky současných zaměstnanců. Hrozí omezení široké a pestré nabídky, kterou v současnosti poskytujeme veřejnosti. Hrozí, že dojde k rušení některých pořadů nebo dokonce celých stanic.
2: Někteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podle zákona máme. A to přesto, že stávku plně podporujeme. Nechceme totiž omezit veřejnou službu, kterou vám zajišťujeme denodenně.
1: Ani vám dnes za každou cenu nechceme brát to, na co jste zvyklí. Chceme jen upozornit, že v současnosti nemáme jistotu, zda pro vás veřejnou službu budeme moci plnit dál v dosavadní kvalitě a rozsahu.
2: Děkujeme za pochopení a podporu.
1: Za stávkový výbor iniciativy veřejnoprávně Lenka Buriánková
2: a Jan Herget.
3: Pro vás, ne pro politiky.
2: A teď následuje minuta ticha.
1: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.

0: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
1: Je 8 hodin a 1 minuta.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Vláda dnes má rozhodnout, kdo zastoupí Česko na summitu NATO v Ankaře. Nový kulturní sál s kapacitou 160 míst má Benešov nad Černou na Česko-Krumlovsku. Nejvyšší ocenění kraje Vysočina letos získá 9 osobností. Bude jasno až polojasno, postupně až oblačno s přeháňkami a bouřkami. Teploty do 31 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Dnes má být jasno o složení delegace na červencovém summitu NATO v Turecku. Rozhodnout o tom má vláda. O účast usiluje prezident Petr Pavel. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by ale na summit jet neměl, protože v otázce plnění závazků aliance není ve shodě s vládou. Spor o účasti trvá už několik měsíců. Prezident na své účasti trvá a už dříve řekl, že je připravený podat kompetenční žalobu, pokud by ho vláda do Ankary nepustila.
3: To, o co jde, není účast na jednom summitu, ale jde tady o princip, jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány, anebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezovat.
1: Rekonstrukci historického domu na náměstí a výstavbu nového kulturního sálu dokončil Benešov nad Černou na Českokrumlovsku. Jde o investici za téměř 50 milionů korun. Ve zrekonstruovaném domě bude restaurace. K využití kulturního sálu starostka Veronika Zemanová-Korchová z KDU ČSL dodala.
4: Kulturní sál bude mít 160 míst, bude to vybaveno pódiem, bude sál ozvučený, prostory se budou využívat nejenom pro kulturní akce obce, ale i spolků. Samozřejmě bude možnost tam oslavit narozeniny nebo uspořádat svatbu.
1: Celkem 9 osobností obdrží letos nejvyšší ocenění kraje Vysočina. Je mezi nimi ortoped a traumatolog Jaroslav Pilný, akademická sochařka Alena Matějka, herec Tomáš Weber nebo reprezentantka v zimním plavání Kateřina Habelková. Dřevěné, skleněné a kamenné medaile převezmou laureáti 19. listopadu na gala večeru v Jihlavském horáckém divadle. V těchto dnech jsou na noční obloze vzácně vidět svítící oblaka. Podle vědců je to způsobené polohou slunce pod obzorem kolem letního slunovratu, říká Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd.
5: Vypadá to jako taková stříbrná pavučinka na obloze. Jsou to oblaka tvořena velmi jemnými krystalky ledu a jsou ve výšce 80 až 85 kilometrů. Je to vůbec nejvyšší oblačnost, kterou můžeme vidět.
2: Počasí.
1: Obloha bude jasná až polojasná, odpoledne čekáme postupně až oblačno s lokálními přeháňkami a bouřkami, ojediněle i silnými, večer budou ustávat. Naměříme nejvýše mezi 28 a 31 stupni, na horách do 27. Slabý proměnlivý vítr převážně severních směrů bude v bouřkách zesilovat a biozátěž je střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Auto se střetlo se zvěří na silnici 137 u obce Ratibořské hory na Táborsku a dvě auta se střetla na křižovatce na silnici 105 u obce Chyšky na Písecku. Jeden pruh je tam neprůjezdný. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Hodin 5 minut pokračuje Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Děkujeme, že posloucháte a odměnou vám budiš například kapela Olympic a Dynamit hned v zápětí další z písniček, které nestárnou. A za chvíli je tady také kalendárium, ve kterém Petra Matoušková připomene světový šampionát ve fotbale před 40 lety, ale také výročí úmrtí herce s krásným hlubokým hlasem Eduarda Cupáka. Dobré ráno.

0: Kalendárium.
1: Vítejte u dalšího kalendária, milí posluchači. Připomeneme si jména a výročí vybraných osobností nebo událostí, spojená nejen s Jihočeským krajem, která najdeme v týdnu od 22. června. Příjemný poslech. Protože se hraje mistrovství světa ve fotbale, hodí se připomenout světový šampionát před 40 lety. Přesně 22. června ve čtvrtfinálovém zápase mistrovství světa ve fotbale v Mexiku, Argentina-Anglie, vstřelil Argentinec Diego Maradona během 3 minut 2 góly. V rozhlasovém pořadu k jeho kouskům zaznělo.
2: Jedinečná show kouzelníka s desítkou na zádech obsahovala 2 výjimečné prvky, jinými slovy góly, kterými Angličany v rozmezí 51. a 54. minuty v podstatě porazil. Při prvním použil nepovoleného triku s prodlouženou rukou boží, při tom druhém proměnil hráče soupeře včetně brankáře ve slalomové tyčky. Ano, geniální Diego Maradona byl. Mimo jiné i proto, že si prý v kritickém okamžiku před gólmanem Petrem Shiltonem uvědomil, že už kdysi jeden takový podobně uchvatný slalom ve slavném Wembley zazděl nepřesnou střelou, takže kvůli tomu překonal anglického brankáře kličkou. Ale nebýt předchozího neregulérního kousku v 51. minutě čtvrtfinálového utkání, možná by ani k famóznímu sólu nedošlo.
1: Argentina se zlatým chlapcem, jak zní nejznámější přezdívka Maradony, světový šampionát před 40 lety v Mexiku vyhrála. Stříbrní byli Němci a bronzoví Francouzi. Československý tým tehdy skončil už v kvalifikaci kvůli hluboké krizi. ...23. června uplyne 30 let od úmrtí vynikajícího českého herce s nezaměnitelným hlubokým hlasem Eduarda Cupáka. Připomeňme si ho v ukázce z rozhlasové hry Miroslav a Mariola.
3: Vida, jak ten den hezky začíná. Půvabná dáma začasného jítra mele na balkoně káhu, ptáčci ve větvích už štěbetají, z dálky je slyšet vlaky, na sporáci kvišlehují první plamenky. Dychtivě, lačně jsem nasál vůni čerstvě pražené kávy. Vy jste se s pochopením usmála a kývnutím hlavy jste mi naznačila.
4: Teda něco tak traplýho.
3: Víte, chviličku se člověku zdá, že zazářilo slunce. Zvedne oči k nebi, zhluboka se nadýchne, duše mu pokřeje a náhle se na něho z oblohy spustí ledový líjavec. Stačí okamžik, aby se z veselého kanárka stal zmoklý vrabec.
1: Eduard Cupák byl taky výrazný dabér. Propůjčil svůj hlas například Tonymu Curtisovi v komedii Někdo to rád horké, Drakovi Falkovi v trilogii Nekonečný příběh nebo Ludvíkovi 14. v Angelice. Prestižní cenu Františka Filipovského za celoživotní mistrovství v dabingu získal Eduard Cupák v roce 1995. Jan Bém byl skladatel, autor chrámových skladeb, který pocházel z Blatné. 26. června to bude 130 let od jeho skonu. Vydavatel a redaktor časopisu Šumavské proudy Ladislav Spurný se narodil 27. června před 160 lety. Šumavské proudy byl historický regionální časopis, který vycházel v letech 1904 až 1914. Pod titulem se jednalo o list hájící zájmy českého lidu na Prachaticku, Vimpersku, Volyňsku, Vodňansku a Netolicku. V Janově na Táborsku se 27. června před 190 lety narodil univerzitní profesor, matematik, zeměpisec a hvězdář František Josef Studnička. Z Kardašovy Řečice na Jindřichohradecku pocházel archivář, pedagog a vlastivědný pracovník Bartoloměj Víta. 28. června uplyne 135 let od jeho narození. Dnešní dnešní kalendárium končí. U dalšího vydání se uslyšíme opět za týden ve stejném čase tak, jak jste zvyklí. Od mikrofonu vám pohodové dny přeje Petra Matoušková.
0: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: Dobré ráno, jasno, slunečno, klidno, 19 stupňů vás i posluchače zdraví Věra z té, předpokládám, že Stýna. Věruško, ta SMS-ka asi nedorazila celá, ale nevadí, poradili jsme si s tím. Samozřejmě mám tady pro vás podrobnou předpověď od Českého hydrometeorologického ústavu. Bude jasno až polojasno, ranní mlhy už se rychle rozpouštějí, odpoledne bude postupně až oblačno, s lokálními přeháňkami a bouřkami, ojediněle i silnými. Večer budou srážky ustávat. Dnešní nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů, na horách naměříte 24 až 27 stupňů Celsia, vítr povane o rychlosti do 4 metrů za sekundu a v bouřkách bude zesilovat. Co se týče důležitého komentáře od Českého hydrometeorologického ústavu, bouřky s pomalým postupem budou doprovázeny přívalovými srážkami s úhrny i kolem 30 mm, nárazy větru i kolem 75 km v hodině a také kroupami. Předpokládané úhrny srážek do 8 mm, v bouřkách i kolem 30 mm, tak s tím počítejte.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Nás teď čeká Flashdance a to se hodí. Já už vám za chvíli prozradím, kam si dnes vyrazit zatančit, kde se nechat pohladit klasickou hudbou a nebo kde přilnout k dalšímu umění. I o tom budou tipy pro volný čas na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Pokračuje jeho české ráno, 8 hodin 17 minut.

0: To je Irene Cara ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice a za chvíli už po našich rozhlasových vlnách protančí Lucie Bílá a také Michal David. Nyní už tipy pro volný čas.
1: Tipy pro volný čas.
0: Na piaristickém náměstí v Českých Budějovicích se dnes v 7 hodin večer zastaví Mezinárodní festival Tanec Praha. Tance chtiví návštěvníci si tam pod vedením Anat Grigorio a Michala Hermana vyzkoušejí na workshopu pohyb na vlastní kůži. Právě možnost učit se od špičkových profesionálů dává tomuhle setkání zvláštní kouzlo a stojí za to přijít s otevřenou myslí i s pohodlnými botami. Na zámku Hluboká se v 19 hodin rozsvítí jeviště oblíbených letních sedmi pádů Honzy Dětka. Už od 6. večer se otevře zámecký areál a o hodinu později začne 100 minut vyprávění humoru a příjemné společnosti. Chantal Pullen, Aleš Cibulka, Michal Jagelka nebo Maximilián Kocko slibují večer, při kterém se budete často smát. Milovníky klasické hudby potěší pokračování festivalu Hvězdy nad Vltavou. V kulturním domě Slávie v Českých Budějovicích dnes od 7 hodin večer zahraje vídeňský Tonkünstler Orchestra společně s houslistou Pavlem Šporclem. A jestli dáváte přednost klidnějšímu tempu, můžete se během dne zastavit ve Wortnerově domě v Českých Budějovicích. Nová výstava italského umělce Frederica Fusie zve do světa drobných soch a zvukových instalací, které citlivě pracují s prostorem i tichem. Minimalismus tady rozhodně nepůsobí chladně, spíše vybízí k zastavení a pozornému pohledu. Do světa vůní a starých herbářů vás zavede Muzeum Jindřichohradecka. Výstava Bylinky a koření na léčení i vaření nabízí pohled na léčivé rostliny, historické knihy i dávná tajemství, lékárenství. A možná při ní zjistíte, že obyčejná máta nebo heřmánek mají překvapivě bohatý příběh. Ať už dnes tedy zamíříte za hudbou, tancem nebo třeba za vůní bylinek, přejeme vám, aby se z obyčejného pondělka vyklubal den, na který budete rádi vzpomínat.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Oslava narozenin místního podnikatele skončí vraždou krásné gratulantky. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Získat srdce své vyvolené, to si žádá odvahu. Pierre Richard v komedii Jsem nesmělý, ale léčím se. A ČT Art uvede koncert proslulé české mezzosopranistky s prvním naším orchestrem. Magdalena Kožená s Českou filharmonií. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: Takže ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čechy.
4: Je 8:30.
5: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Česko čeká další tropický týden, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes teploty dosáhnou na 31 stupňů, na Moravě se vyšplhají až na 33. K večeru pak hlavně na jihozápadě a jihovýchodě hrozí bouřky a silný vítr. Přehánky a bouřky očekávají meteorologové i zítra. Nejvyšší teploty se budou opět pohybovat kolem tropické třicítky. Teploty o víkendu vystoupají až k 35 stupňům Celsia. Nejméně 3 lidé zemřeli na Filipínách po střelbě na střední škole ve městě Tacloban. 5 lidí je zraněných, informovala o tom policie. Zatkla jednoho podezřelého, kterým je žák 9. třídy. Druhý podezřelý je podle bezpečnostních složek stále na útěku. Před 4 lety se podobná tragédie stala na vysoké škole v Quezon City na ostrově Luzon, kde útočník zabil 3 lidi. Na Filipínách jsou ale podobné případy výjimečné. Na dopravní omezení se připravte ode dneška v Horním Žďáru na Jindřichohradecku. Na silnici 1/34 je provoz vedený jedním jízdním pruhem. Opatření souvisí s obnovou trafostanice. Součástí stavby je pokládka nového kabelového vedení, nízkého napětí a veřejného osvětlení. K dočasným omezením dojde i na některých místních komunikacích a chodnících. V plánu jsou do 24. července. V Jindřichově Hradci pokračují práce v centrálním parku Vajgar. Ode dneška bude dočasně omezená možnost parkování v okolí trojstřediska. Částečně uzavřená je zhruba polovina parkoviště. Radnice prosí řidiče, aby respektovali přechodné dopravní značení. Hudební večery na náměstí, festival Můzy na vodě nebo jihočeský jazzový festival přes letní měsíce zaplní České Budějovice. Program budějovického léta ve městě zájemcům nabídne 405 akcí. Několik týdnů potrvá například multižánrový festival francouzské kultury Bonjour Budějovice. Obloha bude jasná až polojasná, odpoledne čekáme postupně až oblačno s lokálními přehánkami a bouřkami, ojediněle i silnými. Večer budou ustávat. Naměříme nejvýše 31 stupňů, na horách do 27. Slabý proměnlivý vítr převážně severních směrů bude v bouřkách zesilovat a biozátiš je na dvojce.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Dvě auta bourala v Plzeňské ulici v Českých Budějovicích. Auto se střetlo se zvěří na silnici 137 u obce Ratiborské hory na Táborsku. A k nehodě došlo na křižovatce na silnici 105 u obce Chyšky na Písecku. Jeden pruh je neprůjezdný. Dojeďte dobře. Přejeme vám šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Minuty ticha ve vysílání nebo spožděné začátky pořadu nebo jejich krácení. Právě tak se dnes ve vysílání Českého rozhlasu a České televize projeví výstražná stávka jejich pracovníků, kteří tím protestují proti vládním změnám ve financování obou médií. Podrobnosti ke stávce shrneme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za chvíli. Nyní pro vás Karel Gott. Příjemný poslech. Dobré ráno.

0: Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes vstupují do jednodenní výstražné stávky. Reagují tak na vládou schválený návrh zákona, který ruší dosavadní systém televizních a rozhlasových poplatků a nahrazuje ho financováním ze státního rozpočtu. Médiím veřejné služby taky nový systém přiznává výrazně méně peněz a podle iniciativy veřejnoprávně může vést k oslabení jejich nezávislosti. Stávka se v obou médiích projeví ve vysílání.
1: Neporušíme zákon, kodex ani memorandum a doručíme veřejnou službu.
2: Výstražná stávka bude hlasitým protestem proti oznámeným krokům vládní koalice.
3: Řekli při oznámení stávky mluvčí iniciativy veřejnoprávně Jan Herget a Jan Moláček. V Českém rozhlase se stávka projeví ve vysílání všech stanic kromě Rádia Junior, popisuje mluvčí rozhlasu Lidia Erlebachová.
4: Během dne se několikrát propojí vysílání našich stanic. Nejvíce si posluchač všimne minuty ticha před 8. hodinou, 12. a 18. hodinou. Některé pořady budou zkráceny a místo některých budou zařazeny reprízy.
3: Omezení podle ní zároveň splní požadavky zákona a kodexu.
4: Zajistíme informační servis, zpravodajské relace, případné krizové vysílání a vybrané zpravodajské a publicistické pořady v maximální možné míře.
3: Stávku posluchači a čtenáři zaznamenají i na webu nebo sociálních sítích. Před hlavními i regionálními budovami obou médií připravili organizátoři protestní happeningy. Pokračuje mluvčí iniciativa. Veřejnoprávně Jan Herget.
5: Hlavním bodem bude vytvoření lidského řetězu, kterým chceme v pravé poledne symbolicky obepnout budovy rozhlasu na Vinohradech. Vystoupí třeba Aneta Langerová, plánujeme štafetové čtení. Rušno bude i před sídlem České televize. Tam lidé v poledne vyjdou před budovu a budou jednotně stávkovat.
3: O stávce v České televizi se diváci dozví taky přímo ve vysílání, říká mluvčí televize Michal Pleskot.
6: Kromě ČTDčko se stávka projeví zejména minutovým zpožděním některých pořadů, včetně zpravodajských a publicistických relací.
3: Podle iniciativy veřejnoprávně vládní záměry ohrožují nezávislost a stabilitu obou médií veřejné služby. To minulý týden premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl.
7: Si myslím, že by měly i tyhle dvě instituce jako šetřit. Do žádného obsahu programu zasahovat nebudeme.
3: Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy řekl, že stávku respektuje.
8: Já to hlavně vnímám jako nesouhlas s výší částky, která byla předložena v zákoně.
3: Česká televize by měla podle návrhu přijít o 1 000 000 000 Kč ročně, Český rozhlas o 400 milionů. Podle ředitelů by to znamenalo rušení pořadů a stanic a propouštění celkem až 700 zaměstnanců. Jakub Vik, Český rozhlas.
9: Český rozhlas České

0: O tom, že dnes bude sunny, jsem tedy já osobně přesvědčená, ale konkrétnější bude Tadeáš Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Počasí.
0: A že nám sluníčko aktuálně svítí, to samozřejmě vidíme, víme. Přesto se ptám, jak máme aktuálně na jihu Čech. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, aktuálně máme většinou jasno a teploty se pohybují mezi 21 a 24 stupni Celsia. V Českých Budějovicích jasná obloha 21,5 stupně, mene severní vánek 1 metr za sekundu, tlak je 1025 hektopaskalů, tlaková tendence se trvalý stav. Churáňov hlásí 22 stupňů a jasnou oblohu.
0: Změní se ten charakter počasí dnes odpoledne?
2: Minimálně dopoledne bude převažovat slunečno, odpoledne pak nějaké oblačnosti přibyde. Bude jasno až polojasno, odpoledne pak až oblačno s lokálními přeháňkami a bouřkami, ojediněle i silnými. Večer pak budou srážky ustávat. Dnešní maximální teploty 28 až 31 stupňů, na horách 24 až 27 a bude vát slabý proměnlivý vítr převážně ze severních směrů do 4 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. Ráno ještě bude i klidno. Biozátěž dnes na dvojce.
0: Bude klidná dnešní noc a zítřejší den?
2: Noc bude klidná, bude oblačno, postupně polojasno, k ránu se ojediněle vytvoří mlhy. Teploty klesnou na 18 až 15 stupňů, na horách na 16 až 13, v horských kotlinách pak bude jenom kolem 6 stupňů. A vítr bude klidno nebo bude vát slabý proměnlivý do 3 metrů za sekundu. No a zítra přes den pak většinou polojasno, ráno ojediněle s mlhami, během dne pak až oblačno a ojediněle přehánky nebo bouřky, a to zejména na horách, kde budou četnější a výjimečně i silné. Zítřejší maximální teploty 26 až 29 stupňů, na horách 23 až 26 a bude vát slabý proměnlivý, postupně severní nebo severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí, a ráno bude i klidno. Biozátěž zítra na dvojce, střední zátěž.
0: Jaké počasí nám přinese den středeční?
2: Ve středu bude převážně slunečno s jasnou až polojasnou oblohou, na horách pak přechodně až oblačno. Teploty ráno 16 až 12 stupňů, odpoledne 27 až 31 a bude vát slabý proměnlivý vítr převážně ze severních směrů do 4 metrů za sekundu, ráno bude i klidno.
0: Jak to s počasím bude vypadat do konce tohoto pracovního týdne? Prozraďte.
2: Ta druhá polovina týdne bude slunečná, ve čtvrtek bude jasno až polojasno, ráno ojediněle s mlhami, teploty klesnou na 17 až 13 stupňů a bude se oteplovat, odpoledne 28 až 32 stupňů, bude vát slabý proměnlivý, během dne severovýchodní vítr do 3 metrů za sekundu, v noci a ráno bude i klidno. No a v pátek stále většinou slunečno s jasnou až polojasnou oblohou, na horách bude přechodně až oblačno a teploty nám klesnou ráno na 19 až 15 stupňů a vystoupají odpoledne na tropických 30 až 34 stupňů Celsia. Bude vát slabý proměnlivý, během dne východní vítr do 3 metrů za sekundu a ráno bude i klidno.
0: S tropickou předpovědí počasí byl tady s námi po celé dnešní ráno meteorolog Tadeáš Gregor. Děkuji za váš čas, mějte se hezky. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: kapela Kryštof za námi, přede mnou už kolegyně Hanka Šoberová, která svítí jako to slunce, pěkně opálená, vydovolenkovaná a zpět u svého jihočeského dopoledne. Hani, vítej.
1: Krásné dopoledne. Ano, je to tak, v dobré náladě a natěšená na naše posluchače. Sluníčko, sice ano, máme i tady nádherné slunko, ale už je to hodně, na mě už je to moc, se přiznám, takže já jsem ráda, že můžu sedět ve studiu a byť nemám ráda klimatizaci, za chviličku to tam cvakám, protože se to asi úplně nedá. Ale kvůli tomu jsem teď nepřišla. Já bych ráda nalákala naše posluchače k poslechu jeho českého dopoledne. Co se dozvědí? Třeba to, že Češi nejsou za volantem výrazně odpovědnější než ostatní Evropané. To vyplývá z průzkumu, který nám přijde představit kolega Zdeněk Zajíček. Taky budeme mluvit o stravě. Nutriční terapeutka vyvrátí některé mýty, které se tradují okolo správného stravování. Možná poradíme, jak ještě třeba schodit nějaké to kilčo do prázdniny, když moc času už nemáme. Upozorníme taky na to, že je dobré nechat si před dovolenou zkontrolovat auto nebo se podívat na pojištění. No a potom ještě něco málo praktických rad o avokádu, medu, kávě. To jsou suroviny, které nejsou jenom k jídlu, ale jsou třeba i k pití, ale patří třeba taky do vlasů. Tak povíme, proč a jak na to.
0: To vypadá, že spoustu těch typů si přivezla právě z dovolené ano. Do dnešního jihočeského dopoledne. Hanka Šoberová je vaše, Adéla Jirkalová se loučí. Mějte se krásně. Naslyšenou.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Po ruském dronovém úderu na tureckou nákladní loď zemřel jeden člověk, uvedlo ukrajinské námořnictvo. Bývalou obchodní akademii v Písku chce využívat Prácheňské muzeum. Více než 40% Čechů loni na dovolenou do zahraničí zamířilo autem, uvedl Český statistický úřad. Obloha bude jasná až polojasná, odpoledne přibude oblačnosti, lokálně se objeví přehánky nebo bouřky. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Ruský dronový útok zasáhl tureckou nákladní loď plující pod panamskou vlajkou. Na plavidle následně vypukl rozsáhlý požár. Informuje o tom ukrajinské námořnictvo. Podle ukrajinského vicepremiéra Oleksie Kuleby po útoku zemřel člen posádky egyptské národnosti. Dalších 8 námořníků se evakuovalo. Podle Kuleby se jednalo o obchodní civilní loď mířící do jednoho z ukrajinských přístavů. Moskva se k informacím zatím nevyjádřila. Do budovy bývalé obchodní akademie v Písku nechce město investovat žádné peníze. Zastupitelé proto schválili přesun objektu do nepotřebného majetku. Umožní to případný prodej, směnu nebo darování. Informace doplňuje starosta Michal Čapek z Hnutí ANO.
2: Pro tuto budovu jednak nemáme využití a s ohledem na jiné investiční akce, tak v současné době nemáme ani finanční prostředky na revitalizaci a rekonstrukci této obrovské budovy. O tuto budovu projevil zájem Jihočeský kraj, konkrétně organizace Prácheňské muzeum, která zde plánuje rozšíření muzea.
0: Milevsko na Písecku vysadí budoucí vánoční strom na náměstí Edvarda Beneše. Bude součástí obnovy zeleně v parku u kostela svatého Bartoloměje, kterou projednávali zastupitelé na pravidelném shromáždění. Starosta Ivan Radosta z Hnutí Jihočeši 2012 k tomu dodal.
3: O ty čerstvé uřízlé vánoční stromy dneska už je nouze, nemůžeme sehnat žádný na Vánoce, takže Milevsko bude mít v rohu náměstí vánoční strom, který postupně vyroste a bude to náměstí krášlit, nejenom pokud jde o vánoční svátky.
0: Na dovolenou do zahraničí loni jelo více než 40% lidí z Česka autem. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Nejoblíbenějšími destinacemi jsou podle nich Itálie, Chorvatsko nebo Rakousko. Česká asociace pojišťoven na cesty do zahraničí doporučuje sjednání pojištění s asistenční službou. U něj je ale ještě třeba zkontrolovat, jaké situace a země pokrývá, říká mluvčí asociace Tomáš Pavlík.
4: Řidiči mají často si dano jen základní asistenci s nízkými limity a odtahem do nejbližšího servisu. To může být zahraničí ale problém, protože nechcete zůstávat na místě, když opravdu ta oprava trvá i několik dní. Ideální je, aby asistence pokryla repatriaci vozidla.
0: Některé asistence zahrnují i zajištění náhradního auta nebo ubytování pro posádku auta.
1: Počasí.
0: Obloha bude jasná až polojasná, odpoledne čekáme postupně až oblačno s lokálními přehánkami a bouřkami, ojediněle i silnými. Večer budou ustávat. Navnějšíme nejvýše mezi 28 a 31 stupni, na horách do 27. Slabý proměnlivý vítr převážně severních směrů bude v bouřkách zesilovat a biozátěž je střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dvě auta bourala v Plzeňské ulici v Českých Budějovicích. Auto se střetlo se zvěří na silnici 137 u obce Ratiborské hory na Táborsku a k nehodě dvou aut došlo na křižovatce na silnici 105 u obce Chyšky na Písecku a jeden pruh je tam neprůjezdný. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré jihočeské dopoledne. Je pondělí 22. června. Máme za sebou nejdelší den v roce. Přátelé, slunovrat už převzal vládu nad kalendářem. A tak si dneska můžeme užívat bonusové minuty světla. Léto se teprve rozkoukává, ale slunce, tak to už nám venku pracuje doslova na plný úvazek. Dnešní datum je spojené taky třeba se Světovým dnem deštných pralesů, který připomíná, jak důležité jsou pro naši planetu zelené plíce. No a z dnešních narozenin nelze vynechat hereckou legendu Meryl Streep, držitelku 3 Oscarů a jednu z nejuznávanějších hereček své generace. Dneska slaví 77. narozeniny. No a připomenout můžeme taky nedožité 120. narozeniny režiséra a scénáristy Billy Wildera, autora filmových klasik jako Někdo to rád, Horké a Nebo byt. Jeho filmy dokazují, že dobrý humor nestárne ani po více než půl století. Ať už jste, přátelé, na cestě, na zahradě, u kávy, anebo třeba ještě v poklidovém tempu víkendu, přejeme vám pohodové chvíle a dobrou společnost našeho vysílání. Krásné dopoledne od mikrofonu vám přeje Hanka Šoberová.

0: Pavel Bobek, Můj rodný dům, 9 hodin 13 minut, jeho české dopoledne s vámi. Češi nejsou za volantem výrazně odpovědnější než ostatní Evropané. To ukazuje nový barometr odpovědné jízdy na dace Vinci Autoroutes, do kterého byla Česká republika zařazena vůbec poprvé. Ten průzkum sleduje rizikové chování řidičů v 10 evropských zemích, například překračování rychlosti, telefonování za volantem, únavu, alkohol anebo dodržování bezpečné vzdálenosti. Jinak z výsledky průzkumu a jejich souhrnem přišla do studia editorka Petra Matoušková. Pěkné dopoledne.
1: Hezké dopoledne všem. Výsledky ukazují, že čeští řidiči se od evropského průměru příliš neliší. Povolenou rychlost někdy překračuje 81% českých řidičů, zatímco evropský průměr je 83%. Telefonování za jízdy přiznává 66% Čechů oproti 65% v Evropě. Přibližně 23% českých řidičů navíc uvádí, že při telefonování drží přístroj přímo v ruce. Hůř než evropský průměr vychází Česko v dodržování bezpečné vzdálenosti. Tu podle průzkumu nedodržuje 59% českých řidičů, zatímco evropský průměr je 55%. Na druhou stranu Češi méně často přiznávají agresivní nebo konfliktní chování. Jiné řidiče uráží 38% respondentů oproti evropským 49%. Nemístné troubení přiznává 35% českých řidičů, v Evropě je to 45%. Úmyslné lepení na vozidlo řidiče, který je rozčiluje, připouští 20% Čechů, proti 28% evropského průměru. No a lépe vychází Česko taky u alkoholu za volantem. Naštěstí jízdu pod jeho vlivem přiznávají 2% českých řidičů, zatímco evropský průměr činí 5%. Stejný podíl, tedy 2%, připouští řízení pod vlivem drog. Únavu za volantem uvádí 26% českých řidičů, v Evropě je to 30%.
0: Doplním, že nadace Vinci Autoroutes provádí svůj každoroční průzkum v evropských zemích, kde skupina Vinci působí jako správce části dálniční sítě. V Česku se to od roku 2025 týká nové dálnice D4. Průzkum vycházel z názoru 12 100 lidí starších 16 let v 10 evropských zemích.
1: Samotná studie ale upozorňuje ještě na jeden důležitý problém. Řidiči napříč Evropou hodnotí své vlastní chování převážně pozitivně, zatímco ostatní účastníky provozu často označují za agresivní nebo za nezodpovědné. Autoři průzkumu proto upozorňují na přetrvávající rozpor mezi tím, jak řidiči vnímají sami sebe a tím, jaké rizikové chování sami přiznávají. Celkový obraz je tedy poměrně jasný. Češi nejsou v evropském srovnání ani výrazně horší, ani výrazně lepší řidiči. V některých ukazatelích dopadají lépe, například u alkoholu nebo agresivního chování, v jiných hůře. Výsledky zároveň naznačují, že největším problémem nemusí být neznalost pravidel, ale podceňování rizik a přílišná důvěra ve vlastní řidičské schopnosti.
0: Tak tolik výsledky průzkumu, se kterými přišla do studia editorka Petra Matoušková. Díky za to, hezký den.
1: Pokud jste na cestách, jeďte opatrně.

0: Představu o vědcích zavřených v bílých pláštích v laboratoři s drahými přístroji, ale s jistým pohodlím poněkud výrazně nabourávají pracovníci České arktické výzkumné stanice ve Svalbardu na Špicberkách. S výzkumem v této lokalitě má dlouhodobě zkušenosti i Jiří Bárta, vedoucí Centra polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Nejen o jeho práci si s ním popovídáme v pondělí 22. června. Nalaďte si nás jako vždy po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Jihočeské dopoledne s Hankou Šoberovou.
2: Přátelé, jíst nebo nejíst pečivo, večeřet později v 6 třeba. No a opravdu se po ovoci večer netloustne, tak i tyto rady slýcháme s blížícím se létem častěji než kdy jindy, které stravovací mýty jsou nejrozšířenější a co na ně říkají odborníci, povíme za chvilku.

0: jde o zdraví.
1: Léto je tady, slunce nabralo sílu a teplotní rekordy pomaličku padají. Při koupání je hnedka vidět, jak se kdo snažil pracovat se svým tělem do plavek. V souvislosti s redukcí váhy se tradičně objevuje spousta zaručených rad, dietních triků a často i různých stravovacích mýtů, které kolují mezi lidmi i na sociálních sítích, co z toho skutečně zabírá a čemu je lepší nevěřit. I o tom nám poví výživová terapeutka Nemocnice České Budějovice, Alena Sladká. Začneme jedním z nejčastějších tvrzení, a to, že po pečivu se tloustne. Tak je to pravda anebo ne?
2: Záleží, kolik ho sníme. Ono je vlastně úplně jedno, jestli ho jíme ráno, v poledne, večír, ale musíme vědět, jaké množství.
1: Možná i záleží na tom, čím to pečivo obložíme.
2: To samozřejmě, když je to pečivo obložené škvarkami, tak z něj budeme určitě daleko rychleji tloustnout, než když se ho obložíme třeba nějakou kvalitní šunkou a nebo sýrem a dáme si k tomu zeleninu.
1: Další mýtus říká, že ovoce bychom měli jíst dopoledne, jinak se ukládá do tuků. Tak co je na tom pravdy?
2: Tak ovoce můžeme jíst vlastně celý den. Říká se, že denně by jsme měli skonzumovat tak kolem 200 až 250 gramů, možná 300 gramů ovoce a k tomu až 400 gramů zeleniny.
1: Když chce člověk zhubnout, měl by úplně vyřadit sacharidy, jsou opravdu nepřítelem?
2: To nejde. Sacharidy jsou vlastně téměř ve všem, kromě pitné vody, takže nejde opravdu vyřadit sacharidy a říká se, že taková úplně nejnižší dávka těch sacharidů ve stravě, aby člověk mohl fungovat, je třeba tak těch 120-150 gramů. Bez sacharidů to nejde.
1: Naopak slovo bílkoviny se skloňuje poslední dobou snad ve všech pádech. Skutečně platí, že bychom měli jíst hodně bílkovin, že našemu tělu dělají dobře, že se člověk cítí nasycený, není hladový, nehoní ho mlsná.
2: U bílkovin je to tak, že normální zdravý člověk by měl mít žádná celá 8 gramů bílkovin na kilogram tělesné hmotnosti. Takže když si to spočítáme, že třeba vážíme 60 kilo, tak z toho bychom měli nějakých 55 gramů bílkovin na den a z toho tak zhruba polovina je bílkovin živočišných. Větší množství bílkovin je určitě dobré u lidí, co mají nějaké nemoci, popřípadě jsou po nějakém polytraumatu, ať je to po bouračkách nebo po nějakých popáleninách, popřípadě u dializovaných pacientů nebo popřípadě u nějakých kulturistů, sportovců. Ale u normálního člověka si myslím, že v našich zeměpisných šířkách určitě netrpíme nedostatkem bílkovin.
1: Light potraviny anebo potraviny bez cukru, jsou to zdravé volby potravin?
2: Cukr jako takový, jak už jsme zmiňovali, můžeme se bez něj obejít. Bez takového toho cukru, jako je sacharóza, fruktóza, glukóza, ale ty light potraviny, tam je problém to, že se tam u nich většinou snižuje i množství tuku a on i ten tuk má nějaký význam v té stravě a stravovat se jenom light potravinami není z mého pohledu až tak úplně ta nejkrásnější, nejlepší volba.
1: Ano, vy jste narazila už téma tuky, taky se říká, čím méně tuků jíme, tím lépe. Platí to skutečně?
2: I ty tuky potřebujeme ke svému životu. Tam jde o to, že v našich zeměpisných šířkách prostě jíme nadbytek. Ať jsou to ty tuky viditelné nebo ty skryté, třeba v těch fast foodech nebo bramburkách, čipsech, oříšcích a podobně. Ale takové ty zdravé tuky, těch zase naopak jíme málo. Ať jsou to ty tuky obsažené v rybách a nebo ty rostlinné tuky. Těch máme málo.
1: Takže si dáme klidně avokádo, nebudeme se ho obávat. Oříšku si dáme malou hrstičku, budeme mít na mysli, že jsou tučné a přidáme k tomu nějakou tu rybu a udláme určitě dobře. Káva odvodňuje organismus a neměla by se počítat do pitného režimu. Je to pravda?
2: Tak v tomhle odborníci nejsou zajedno, ono je to jednou tak, po druhé jinak. Já osobně si myslím, že pokud ty kávy nevypijeme 10 šálků denně, tak proč si neudělat den hezčí a tu kávu si nedat? Pokud je dobrá, kvalitní a pochutnáme si na ní, tak proč ne?
1: Když si do ní ještě nalijeme mléko, ano nebo ne, to jsou taky často spory.
2: Těžko říct, zase odborníci nejsou zajedno. Já osobně si myslím, že kávu by si měl dát každý takovou, jakou jí má rád.
1: S chutí a s láskou. Ještě snad četnost stravování. Někdo říká, snídaně ano, je bezpodmínečná, měli bychom začít snídaní. Někomu ale snídaně úplně nevyhovují a nemá ráno hlad, nemá potřebu jíst. Co je a není dobře, kolikrát denně jíst?
2: Jak komu vyhovuje. Ono je to totiž úplně jednoduchá rovnice na to, aby jsme nepřibírali. Prostě příjem nikdy nesmí být vyšší než výdej. A o tom to je. A myslím si, že prostě z jídla máme mít radost, máme ho jít s chutí, s požitkem a nezakazovat si úplně přísně, striktně, nebát se toho, ale jíst střídmě a používat zdravý selský rozum, jako ve všem.
0: Když jde o zdraví.

0: Franze Kafku máme spojeného především s Prahou, ale kořeny měl v jižních Čechách. Kde, to si řekneme v jihočeské vlastivědě. Osek na Strakonicku, Planá nad Lužnicí a České Velenice. To jsou tři místa na jihu Čech, která se mohou chlubit tím, že u nich zanechal stopy světoznámý židovský spisovatel Franz Kafka. Ten byl sice pražským rodákem, ale minimálně dvě předchozí generace jeho rodu žili v obci Osek. Kafkův otec i děd se tam živili jako řezníci a byli prý proslulí obrovskou silou. Na oseckém židovském hřbitově jsou někteří Kafkovi předci také pohřbeni. Literární historici dokonce uvažují o tom, že vzpomínky na Osek a tamní šlechtické sídlo se mohly promítnout do Kafkova románu Zámek. Na rukopisu tohoto díla spisovatel pracoval v létě roku 1922 při pobytu v Plané nad Lužnicí. Tehdejší hojně vyhledávané letovisko však mělo na autora neblahý vliv, protože pro hluk a rušivé jevy se rozhodl román nechat nedokončený. A České Velenice? Tak na Velenickém nádraží a v blízkém hotelu se v srpnu 1920 odehrálo jedno z osobních setkání s Milenou Jesenskou, která Kafkova díla překládala z němčiny do češtiny a udržovala s ním úzké korespondenční přátelství. De facto se vlastně setkali v Gmindu, protože o nových přesných hranicích mezi Československem a Rakouskem ještě nebylo přesně rozhodnuto. A tak ještě chvíli trvalo, než se okolí nádraží na předměstí Gmindu stalo centrem nového města České Velenice.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Věra Špinarová a její Valentíno v jeho českém dopolední. Vy už za chviličku uslyšíte nový seriál o rodinách s vícerčaty. Uslyšíte mimo jiné čtyřčata ze Středočeského kraje, kterým je teď čerstvých 8 let. Ale ještě předtím přichází s muzikou na rtech švédská to kapela ABBA. S písničkou, s hitem, který se dočkal mnoha cover verzí po celém světě, v Česku ji proslavila zpěvačka Helena Vondráčková, a nebo v roce 1974 ji naspívala taky Hana Zagorová společně s Jiřím Reskem a jmenovala se Asi, asi. Tušíte? Ano, Hany, Hany, je tu. Hany, Hany.

0: U lékařů se dověděli, že jich budou mít hned několik najednou. Právě o náročné péči o vícerčata je nový seriál, ve kterém představíme rodinu se čtyřčaty a dvě rodiny s trojčaty. Konkrétně čtyřčata jsou opravdu výjimečná. Od 50. let minulého století se jich u nás narodilo jen 22. Ta poslední jsou vícevaječná, bydlí ve Středočeském kraji a jsou to tři školačky a jeden školák.
1: Aneško, Moniko, Kláro a Ondro, vy jste čtyřčata. Je to fajn?
2: Ano.
3: Jo.
1: A v čem je to fajn? V čem jsou ty výhody? Teď se zeptám ve žlutých šatech Anešky.
3: Že si můžeme spolu hrát.
1: Teď se tady hlásí tvoje sestra, to je Monča, Monika.
4: Že můžeme třeba s nima chodit nový let.
1: Klárka?
5: Že spolu můžeme chodit prostě na kroužky a když se nám něco stane, tak to můžeme říct někomu dalšímu sourozencovi.
1: A teď se hlásí Ondra, to je jediný kluk se čtyřčat.
6: Že nás nikdy není dost.
1: Sedí tady s náma i váš starší brácha. O kolik jsi starší?
7: 2,5 roku.
1: A ty seš Vojta. A poslouchají tě sourozenci. Hlídáš je někdy?
7: Jo, asi v pohodě.
1: A maminka Helena mi tady lepí pomůcky na takové ty žluté lepivé papírky mi píše Klára. Abych věděla, Monča už má svoje jméno. Jste zvyklá?
8: Jo. Všechno je označováno buď barvami. Jak vidíte tady na skleničkách, anebo jmény. Proto jsem chtěla, aby každý dítě mělo začáteční písmeno svého jména jiné. První písmena jsem všude psala.
1: Napadají někoho nějaké nevýhody toho, že je z čtyřčat, že se o všechno dělíte? Třeba
8: přineseme jahůdky nebo borůvky, tak to musíme dělat kolika? Do kolika mističek to musíme rozdělit vždycky? Do 6 mističek. Někdy občas trošku je problém, že to vždycky každý dostane malinko. Tak to se jim někdy moc nelíbí, no.
1: Hlásila se Monča, Monika?
4: Nebo když se rozdáváme, kdo kde bude spát, tak se vždycky hádáme, když jsme v nějakém hotelu.
1: Souhlasíš, Aneško?
3: Jo.
1: A kamarádíte se všichni tak nějak dohromady, nebo máte i vzhledem třeba ke koníčkům, k zájmům někoho bližšího k sobě, Mončo?
4: Ano.
1: Ke komu máš nejblíž?
4: K Áže a Klárce.
1: A co vás spojuje? Jsou to ty hudební nástroje?
4: Ne, ale jednorožství akademie.
1: A Ondro, jak ty to máš se vztahy se sourozenci? Máš teď nějakého oblíbence?
6: Jo, Vojtu.
1: Vojto, máš oblíbence Ondru?
6: Jo, co jo.
1: A jste někdy jako protiholka třeba?
6: Jo.
5: Nejčastější, když jsou tady bratranci.
1: A jak to máte ve volném čase? Co rádi děláte, Klárko?
5: No, já dělám gymnastiku, hraju na flétnu a dělám ještě hudební nauku.
1: Moni?
4: Já chodím na míčovky, mám výtvarku a pak děti na startu.
1: A Aneško?
3: Já mám balet, pak mám flétnu a budu chodit na housličky.
1: A Ondro, ty máš jaký kroužek?
7: Trubku, florbal, hudební nauku, fotbal, skauta.
8: To chce dost manažerské schopnosti, aby člověk skoordinoval všechny ty kroužky a všechny ty zajímavé aktivity všech těch dětí, všechny písemky, všechny přípravy do školy.
0: Helena Slánská, které zemřel před 2 lety manžel a je samoživitelka, bude o životě se čtyřčaty mluvit i v dalším díle seriálu. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
9: No páni, čtyřčata. Když jsem slyšela výčet kroužku a aktivit, tak si myslím, že maminka má o zábavu doslova celý týden postaráno. Tak držíme pěsti, ať to jde dál a hlavně, ať jsou děti zdravé. Možná vyrážíte, přátelé, v létě autem k moři nebo na hory, ať už jedete kamkoliv. Měli byste si nechat zkontrolovat auto nebo se podívat na pojištění, jak se na dlouhou cestu připravit tak, aby vás nic nepřekvapilo. Tak to povíme už za chvilku. Teď keks a písnička Víš. Hezké dopoledne.

0: při cestě do zahraničí měla obsahovat povinná výbava?
1: Tak v Česku v ní musíme mít autolékárničku, výstražný trojúhelník, reflexní vestu a pokud nemáme sjednanou nepřetržitou asistenční službu, tak i náhradní kolo nebo sadu na opravu pneumatiky. Třeba v Polsku je ale potřeba navíc i hasící přístroj a ve Slovinsku náhradní žárovky. Z dokladů by lidé neměli zapomenout na řidičský a technický průkaz a doklady k pojištění auta. Užitečný je i euroformulář pro záznam případných dopravních nehod.
0: Je něco dalšího, kromě té povinné výbavy, co bychom měli zkontrolovat před cestou?
1: Ideálně bychom měli auto vzít do servisu, kde zkontrolují, jestli není potřeba vyměnit nějaká součástka, říká automechanik Jan Urbánek.
2: Otevře se motorový prostor, zkontroluje se prostě všechno vevnitř, pak vlastně se to zvedne na zadák, vizuálně se kontroluje vlastně brzdy, pak se kontroluje výfukové potrubí, kompletně podvozek, jestli tam nejsou vůle nebo nějaké poškození, jestli tam něco neupadlýho, jestli tam neče nějaká kapalina, olej, chladicí kapalina, ostřikovače, pneumatiky, po případě se rozhušťujou.
1: Například výměnu oleje automechanik Urbánek doporučuje buď po 15 tisících ujetých kilometrech, nebo jednou za rok, pokud má auto menší nájezd. Pokud jsme olej měnili už dřív, nemusíme to před cestou na dovolenou dělat.
0: Víme, Petro, jaké problémy řeší na dlouhých cestách řidiči nejčastěji?
1: Tak podle mluvčího České asociace pojišťoven Tomáše Pavlíka to bývají různé technické závady na autě nebo nehody. Zmínil, že z povinného ručení, tedy kvůli nehodám způsobeným českými řidiči v zahraničí, se ročně hradí skoro 8 tisíc škod. Na zahraniční cesty doporučuje sjednání asistenční služby. Je ale nutné zkontrolovat, které situace a země pokrývá, říká Tomáš Pavlík.
3: Řidiči mají často sjednáno jen základní asistenci s nízkými limity a odtahem do nejbližšího servisu. To může být zahraničí ale problém, protože nechcete zůstávat na místě, když opravdu ta oprava trvá i několik dní. Ideální je, aby asistence pokryla repatriaci vozidla.
1: Některé asistence zahrnují i opravu na místě, zajištění náhradního auta nebo náhradního ubytování pro posádku auta.
0: Pojďme poradit, co můžou řidiči udělat proto, aby byla jízda co nejbezpečnější.
1: Měli by hlavně pravidelně odpočívat, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
4: Nejdéle po 2 hodinách jízdy bych si měl udělat bezpečnostní přestávku a potom třeba tu čtvrt hodinu si dát pauzu, hýbat se, být na vzduchu, zkrátka okysličit organismus a potom případně pokračovat. Je také dobré využít ty přestávky k tomu dalšímu plánování trasy.
1: Na cestu by se řidiči navíc měli vydat po alespoň 6 hodinách spánku. V autě by mělo být dost vody a jídla pro případ, že uvíznou v koloně, pokračuje Tomáš Neřold.
4: Také je dobrý nápad mít vždy plnou nádrž, pokud tedy jde o benzínový pohon nebo naftový, protože zase pokud někde zůstanu stát a už budu mít málo paliva, tak se můžu dostat do problému. Také v autě je fajn mít svítilnu nějakou kvalitní.
1: A pokud už řidiči do nějaké kolony dojíždějí, neměli by prudce zabrzdit až těsně před ní, ale postupně zpomalit.
0: Říká Petra Matoušková, to jsou rady na cestu. Hlavně dovolenou si ve zdraví, v klidu a v pohodě užijte.
1: Šťastnou dovolenou.
5: Dýmem výfukovým zamržený svět poprostřed šňůry vozu pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Vyjednávání o míru mezi Spojenými státy a Íránem komplikují výhrušky amerického prezidenta Trumpa. Benešov nad Černou na Českokrumlovsku má nový kulturní sál s kapacitou 160 míst. Elektromobilů je v Česku oproti Evropě méně. Na dálnicích chybí dobíjecí stanice. Obloha bude zpočátku jasná až polojasná, odpoledne přibude oblačnosti. Místy se objeví přehánky i bouřky. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Americký prezident Donald Trump pohrozil Íránu dalšími útoky, pokud Teherán nepřestane podporovat spřátelené milice v Libanonu. Výhruška podle íránských médií přibrzdila přímá jednání vedená zástupci obou zemí ve Švýcarsku. Ta mají vést k uzavření mírové dohody.
2: Otázka Libanonu je klíčová taky pro Teherán, řekl mluvčí iránského ministerstva zahraničí Esmail Baghaei. Pokud se ji nepodaří vyřešit, bude to mít podle něj důsledky pro platnost mírového memoranda podepsaného minulou středu lídry Íránu a USA. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu ovšem odchod armády ze sousední země znovu odmítl. Izraelští vojáci podle něj zůstanou na jihu Libanonu tak dlouho, dokud bude nutné bránit obyvatele severu Izraele před útokem hnutí Hizballáh. Washington a Teherán vyjádřili v memorandu vůli uzavřít mírovou dohodu do 2 měsíců, ale lhůtu mohou prodloužit. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
0: Benešov nad Černou na Českokrumlovsku dokončil rekonstrukci historického domu na náměstí a výstavbu nového kulturního sálu. Jde o investici skoro za 50 milionů korun. V opraveném domě bude restaurace. K využití kulturního sálu starostka Veronika Zemanová-Korchová z KDU-ČSL dodala.
3: Kulturní sál bude mít 160 míst, bude to vybaveno pódiem, bude sál ozvučený, prostory se budou využívat nejenom pro kulturní akce obce, ale i spolků. Samozřejmě bude možnost tam oslavit narozeniny nebo uspořádat svatbu.
0: Kraj Vysočina se zapojí do programu Horizont Evropa. Jeho cílem je zvýšení bezpečnosti silničního provozu ve venkovských oblastech. Zástupci kraje tak například vytipují nebezpečné lokality na základě nehodovosti. Podle náměstka hejtmana ze SOCDEM Vladimíra Novotného současně program pomůže s vylepšením techniky krajských silničářů podle požadavků ŘSD. Počet elektromobilů v Česku zaostává za evropským průměrem. Vyplývá to z dat Nejvyššího kontrolního úřadu. Koncem loňského září bylo v Česku registrováno skoro 55 tisíc elektromobilů, což je jen procento všech evidovaných aut. V Německu, Rakousku a Velké Británii tvoří elektromobily přes 6% vozového parku. V Norsku je to dokonce přes 33%. Úřad taky zjistil, že část dálnic směrem na hranice s Německem a Polskem není dostatečně pokryta veřejnými dobíjecími stanicemi. Česko zatím nedokončilo ani novou legislativu pro bezpečné dobíjení a parkování vozidel na alternativní paliva v hromadných garážích.
1: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, odpoledne čekáme postupně až oblačno s lokálními přehánkami a bouřkami a ojediněle i silnými. Večer budou ustávat. Naměříme nejvýše 31 stupňů, na horách do 27. Slabý proměnlivý vítr převážně severních směrů bude v bouřkách zesilovat a biozátěž je dnes střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Zdržet vás může porouchané auto na dálnici D3 přibližně na 85. kilometru ve směru na Mezno. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

10 hodin 4 minuty jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice pokračuje dál a Hanka Šoberová vám od mikrofonu přeje dobrý a ničím nerušený poslech. Jak by asi dopadnul Trautenberg, kdyby opustil Krkonoše a rozhodl se hospodařit na Šumavě? Taky to se dozvíme už za chviličku od našeho regionálního stopaře, který vyrazil na netradiční ekologické představení pro děti. Zůstaňte.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Co se stane, když Trautenberg se přestěhuje na Šumavu? Tak to už se za chviličku dozvědí děti ve Čkyni na Strakonicku, kterým tam ochotníci přijeli zahrát novou šumavskou pohádku. Představení vzniklo v rámci mezinárodního projektu Life Model Forest. A z místa se hlásí náš regionální stopař Petr Kubát, kterého tímto zdravím. Petře, pěkné dopoledne.
2: Hezké dopoledne, já zdravím z místního kinosálu ve Čkyni. Jsem tady v šatně s herci, kteří už se chystají a každou minutku nastoupí na pódium. Možná už slyšíte tady ten šroumec za mnou, je tady úplně zaplněný sál, kde jsou děti z místních základních i mateřských škol, kteří se přišli podívat na to, jak už si naznačovala, co se stane, když Trautenberg se rozhodne vyměnit Krkonoše za Šumavu a pod novým jménem začít žít nový život tady u nás na jihu Čech. No a jak jsem se dozvěděl od tvůrců, tak z děje se začne dít jedna pohroma za druhou. Trautenberg má totiž spadeno na místní hříbky, na borůvky a na další bohatství šumavské přírody, které by nejradši rychle vyměnil za zlaťáky. No a na ochranu přírody moc nehledí, stejně jako v Krkonoších, a snaží se každému jenom poroučet. Jenže, jak děti brzo zjistí, Šumava není místem pro intriky a bezohledné hospodaření. Tu novou pohádku nastudoval ochotnický soubor Národní divadlo Čkyně a jeho členové jsou taky autory námětu a scénáře. Já už tady teď stojím s Trautenbergem a s jedním z herců a spoluautorem z představení Pavlem Pechouškem a ptám se ho na to samotné vystoupení, protože vy v něm spojujete zábavu s environmentální osvětou.
3: Dobrý den a zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu České Budějovice. Slyšíte tady ten velký hluk, herci už se připravují na představení, za chviličku nastoupíme. Ty jsi, pan redaktor, říkal, že se jmenuji Trautenberg, ale nemenuji se Trautenberg, protože jsem se přestěhoval na Šumavu a změnil jsem si i jméno, abych se tady mohl prostě zkrátka dělat, co chce, a nějaký smrkonoš mě nebude mluvit do toho, co mám a co nemám dělat. Každopádně ta pohádka je vlastně nějakou, i to celé to představení, vlastně tady ta forma prezentace ochrany přírody je vlastně takovou moderní formou, kdy se snažíme děti tímto způsobem vlastně vzdělávat, edukovat v té oblasti ochrany přírody. Náš soubor, bych řekl, že je i profesionální v tomhletom, protože už je to druhý projekt, který takhle děláme, takhle hrajeme už druhou pohádku. V té první pohádce, ta se zase jmenovala o princi Větrníkovi, princezně Solárce, tak tam jsme dětem spody a vysvětlovali, co je to klimatická změna. A tady v rámci projektu vlastně Life Model Forest, takový krásný nový projekt, který je zaměřený právě na ochranu přírody, a vlastně v rámci toho projektu budeme vlastně i vysazovat stromy. Je to taková jako forma, která spojuje lesnické hospodaření nebo lesnickou formu péče o les s ochranou přírody. Teď vidíme, že už za malou chvíli budeme začínat, protože herci už se tady připravují, okolo nás rojí. Já už jsem taky nervózní jako pes, protože herec, který nemá trému, to dotáhne leda na rutinéra, což říkají i naši kolegové z Národního divadla, z toho pražského tady, není z toho tady toho čkinského.
1: Ano,
3: to... Přejeme všem posluchačům krásný dobrý den.
1: Pavel Pechoušek, Pavle, děkujeme. Jak ještě se obracím na našeho regionálního stopaře Petra Kubáta. Petře, my už jsme zmiňovali, že pohádka je součástí projektu Life Model Forest. Řekni nám o něm něco víc.
2: Ten projekt se zaměřuje na obnovu lesních ekosystémů, na podporu biologické rozmanitosti a na ochranu druhů vázaných na přírodě. Součástí projektu jsou ty praktická opatření v terénu, spolupráce s vlastníky lesů i vzdělávací aktivity zaměřené právě na veřejnost, jako jsou třeba tyto pohádky. Cílem je ukázat, že zdravý les není samozřejmostí a že ochrana přírody může být srozumitelná, zajímavá a blízká lidem všech generací.
1: Tak výborně, my děkujeme do Čkyně na Strakonicku, kde panuje skvělá atmosféra a zprostředkoval nám ji náš regionální stopař Petr Kubát. Díky za to, Petře, hezký den a naslyšenou.
2: Krásný den.

0: Tipy pro volný čas.
1: Pokud máte, přátelé, rádi dny, které člověku přinesou něco navíc, pak si i dnešní pondělí schovává několik příjemných zastavení. Od tance po čirým nebem přes večer plný humoru až po hudbu světové úrovně anebo tichou krásu výstavních sálů. Tak pojďme na pozvánku. Na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích se dneska v 7 hodin večer zastaví Mezinárodní festival Tanec Praha. Tance chtiví návštěvníci si tam vyzkoušejí na workshopu pohyb na vlastní kůži. Právě možnost učit se od špičkových profesionálů dává tomuhle setkání zvláštní kouzlo a stojí za to přijít s otevřenou myslí i pohodlnými botami. Na zámku Hluboká se v 19 hodin pro změnu rozsvítí jeviště oblíbených letních sedmi pádů Honzy Dětka. Už od 6. večer se otevře zámecký areál a o hodinu později začne 100 minut vyprávění humoru a příjemné společnosti. Dorazí Chantal Pulén, Aleš Cibulka, Michal Jagelka a nebo Maximilián Kocko. A slibují večer, při kterém se budete často smát. Milovníky klasické hudby věřím, že potěší pokračování festivalu Hvězdy nad Vltavou. V kulturním domě Slávie v Českých Budějovicích dneska od 7 večer zahraje vídeňský Tonkünstler Orchestra společně s houslistou Pavlem Šporclem, takže kdo má rád velký orchestrální zvuk a mimořádné hudební zážitky, tak si dnešní koncert určitě nenechá ujít. No a do světa vůní a starých herbářů vás zavede Muzeum Jindřichohradecka. Výstava Bylinky a koření na léčení i vaření nabízí pohled na léčivé byliny, historické knihy i dávná tajemství lékárenství a možná při ní zjistíte, že obyčejná máta anebo heřmánek mají překvapivě bohatý příběh. Tak ať už dneska zamíříte za hudbou, tancem anebo třeba za vůní bylinek, tak já vám přeji, aby se z obyčejného pondělí vyklubal den, na který budete rádi vzpomínat. A aby těch pozvánek nebylo málo, přidáme za chviličku ještě jednu. Z chátrající ruiny se stal živý kulturní prostor, kam dneska míří známé osobnosti i stovky návštěvníků. Ve Vildově mlýně na Táborsku pokračují letní kulturní úterky a už zítra večer tam vystoupí kněz, biolog a spisovatel Marek Orkovácha s přednáškou Umění a chuť žít. O tom, jak se daří vracet život nejen do Starého mlýna, ale i do celého místa, o tom si budu povídat s architektkou Bohumilou Mrzenovou. A to za malou chvilku po písničce přijdeme na řadu. Tak teď už ale Petr Novák a píseň Hvězdičko blízkavá. Příjemné dopoledne.

0: Ještě před několika lety měl Wildův mlýn v Jestebnici na Táborsku zmizet z mapy. Díky nadšencům ze spolku Sedlecká se ale podařilo historický objekt zachránit a postupně z něj vytvořit výjimečné místo pro setkávání, divadlo, hudbu, ale i přednášky. Součástí letošního programu jsou letní kulturní úterky a už zítra od 7:30 večer tam vystoupí teolog, biolog, skaut a taky spisovatel Marek Orkovácha s přednáškou Umění a chuť žít. A do Jistebnice já už v tuto chvíli zdravím jednu ze zakladatelek spolku, architektku Bohumilu Mrzenovou. Přeji pěkné dopoledne, vítejte v našem vysílání.
1: Dobré dopoledne i vám.
0: Paní Mrzenová, už zítra večer přijede do Wildova mlýna, jak už tady zaznělo, Marek Orchovácha. Proč jste pozvali právě jeho?
1: Tak já povídání s Markem Orkováchou považuji za jeden ze zázraků, které generujeme ve Wildově mlýně. Vždycky jde o spontánní nápad někoho z našeho spolku a na začátku se zdá ten nápad jako úplně jako něco naprosto nemožného. V tomhle případě to byl spontánní nápad Míly Vavříka. A takové zázraky se snažíme směřovat na termín okolo letního slunovratu, který považujeme jako takový symbolický výročí pro nás, protože se Wilda Štěpánek narodil a my slavíme datum získání toho objektu, no, našeho vlastnictví.
0: Ta přednáška má název Umění a chuť žít. Co od toho večera můžou návštěvníci čekat?
1: Takže já od toho večera očekávám, že nás obohatí a že se dozvíme něco nového a podíváme se na některé věci z jiného úhlu pohledu a že nás povídání Marka Orkováchy přiměje přemýšlet.
0: Ty letní kulturní úterky pořádáte už několik let. Jak se tento formát osvědčuje?
1: Tak nám se formát letních kulturních úterků jednoznačně za 8 let fungování osvědčil. Na začátku to bylo celý hodně punkový, takže to vzniklo, protože v úterý většinou naši dobrovolníci i vystupující měli čas a o víkendech už byli v létě zaneprázdnění. Takže z toho vznikla ta tradice a pořád to skvěle funguje.
0: Letní kulturní úterky pořádáte, jak už tady zaznělo, několik let. Kdo k vám na úterní večery nejčastěji chodí? Jsou to hlavně místní, anebo už přijíždějí lidé i z větší dálky? Naučili se to?
1: Tak my máme skupinu místních návštěvníků, kteří k nám chodí vlastně pravidelně a kulturní úterky mají pevně zanesený do svých kalendářů. Ale zároveň k nám jezdí lidi už i z okolí, z Tábora, z Milevska, Bechyně, občas někdo i z Prahy. A samozřejmě hrozně záleží na tématu toho večera.
0: Máte nějaký klíč, podle kterého vybíráte hosty a témata, která do Wildova mlýna zvete?
1: U nás je klíč celého fungování hlavně spontánně, takže se snažíme hosty vybírat tak, aby celé kulturní léto bylo pestré a vyvážené, a to jak tou nabídkou, tak i finančně. Takže chceme, aby se tady střídaly přednášky, divadelní představení a kulturní vystoupení.
0: Já musím,
1: aby jsme si našli každý to své.
0: Určitě. Já musím ještě říct, že léto u vás není jenom o úterních večerech. Co dalšího jste na prázdniny připravili?
1: Tak kultura a obohacování ducha, to patří ve Wildově mlýně hlavně úterkům. A jinak prostě pracujeme a obohacujeme se prací, brigádničíme a snažíme se opravovat celý ten objekt, aby fungoval a jednoduše mlel. Takže do budoucna bychom rádi ještě ten provoz rozšířili a návštěvníkům Jistebnice bychom chtěli ukázat krásy nejsevernějšího cípu jižních Čech, kde se našel jistebnický kancionál.
0: Když člověk dneska přijde do Wildova mlýna, tak asi jenom těžko uvěří, že se uvažovalo o jeho zbourání. V jakém stavu jste ho před lety přebírali?
1: Tak když jsme Wildův mlýn v roce 2018 přebírali, byl ve velmi špatném stavu, do domu pršelo, byl úplně celý zarostlý a mlýnice byla plná odpadků. Takže na první pohled to bylo místo, kde si lidi spíš dokázali představit tu demolici než jeho záchranu. My jsme tam ale cítili nějaký potenciál a prostě mu vracíme život.
0: Tak co se od té doby podařilo zachránit a opravit a co vás ještě čeká? Poradíte a řekněte nám.
1: Takže zásadním milníkem našeho konání byla nová střecha. A když se nám ji v roce 2022 podařilo dokončit, tak jsme měli pocit, že jsme splnili to nejdůležitější a vlastně jsme si to i říkali. Ale že máme hotovo, ale pak nás hnala ta zodpovědnost a důvěra těch lidí, kteří nás podporovali finančně, svým časem a vlastně už to pak úplně nešlo zastavit. Takže po nový střeše jsme položili novou podlahu v Mlínici a v loňském roce to bylo hodně velký. Jsme dokončili toalety a čekají nás ještě další věci jako dozdění štítů, nový dveře, stropy, omítky, fasáda, prostě pan Lorenz by se tady asi vyřádil.
0: A na závěr, paní Mrzenová, připomeňte čas zítřejší přednášky Marka Orkováchy na Vildově Mlíně.
1: Takže zítřejší přednáška začíná v 19.30 a bude moderovat Kristýna Brkočová. Takže všechny srdečně zveme a moc se na vás těšíme.
0: A já snad jenom doplním, že nás pozvala jedna ze zakladatelek spolku Sedlecká, architektka Bohumila Mrzenová. Moc za to děkujeme za váš čas, mějte se hezky a zase někdy naslyšenou a pěkné léto.
1: Děkuju a hezký den všem.
0: Tak tolik pozvání, přátelé, do Vildova mlýna v Jestebnici na Táborsku. Udělejte si cestu, určitě nebudete litovat. 10 hodin 36 minut, Jihočeské dopoledne pokračuje dál. V dalším dílu seriálu Hlasy Jihočeských zvonů se vydáme do Chlupaté vsi v Novohradských horách v malé kapli svatého Linharta. Visí teprve 14 století starý zvon Anton. Připomíná muže, který v pohraničí obci zůstal i v časech, kdy většina sousedů odešla a dodnes se rozeznívá tak, jako kdysi lidskou rukou. Počkejte si na podrobnosti, předtím ale muzika, Helena Vondráčková a nebo kapela.

0: Cyklus Hlasy jihočeských zvonů nás tentokrát zavede do Chlupaté vsi nedaleko Horní Stropnice. V tamní kapli svatého Linharta zní malý zvon Anton. Nejenže připomíná jednoho z místních dobrodinců, ale vypráví taky příběh obnovy téměř zaniklé obce a návratu do života, do její kaple.
1: V krajině Novohradských hor, jen několik kilometrů od Horní Stropnice, leží Chlupatá ves. Dnes má jen několik stálých obyvatel, přesto patří k nejstarším sídlům v této části jižních Čech. První písemná zmínka o obci pochází už z roku 1379. U cesty tam stojí kaple svatého Linharta. Nenápadná stavba se žlutobílou fasádou a otevřenou věžičkou získala na počátku nového tisíciletí novou podobu. Její obnovu zajistili místní obyvatelé a řemeslníci z okolí. Na štítu nad vstupem bdí socha svatého Floriána. V malé otevřené věži je zavěšen bronzový zvon Anton. Má hlavní tón F3, průměr 27 cm a váží přibližně 12 kg. Na plášti zvonu je prostý nápis Anton 17. srpna léta páně 2002. Jméno zvonu připomíná pana Antona Pašera, jednoho z dobrodinců, kteří se zasloužili o jeho pořízení. Byl starousedlíkem, který v Chlupaté vsi zůstal i po druhé světové válce, kdy většina původních obyvatel německé národnosti musela pohraničí opustit. Zvon Anton tak není jen liturgickým nástrojem. Je také připomínkou lidských osudů a pamětí místa. Pamětní destičky na kapli zachycují tři důležité okamžiky. 11. srpna roku 2001 byla vysvěcena opravená kaple. O rok později, 17. srpna, získala svůj zvon a v srpnu roku 2003 byla požehnána socha svatého Floriána. Tři události, které postupně završily návrat života do této drobné sakrální stavby. Na její obnově se podíleli místní obyvatelé i řemeslníci z okolí. Mezi nimi také Pavel Zivčák, který zajistil zednické práce a společně s Robertem Blížencem nám pomohl i při dokumentaci zvonu. Je dobře, že zvon Anton zůstává na tradiční ruční pohon, který je pro rozeznívání zvonu nejvhodnější. Více si řekneme tento týden, kdy bude zvon z Chlupaté vsi ohlašovat ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice poledne. Jan Kopřiva, Český rozhlas.

0: Babské rady.
1: Vlasy jsou denně vystavovány slunečnímu záření, teplému vzduchu z fénu, žehlení, případně i zásahům barev nebo melírů. Pravidelné zábaly mohou pomoci obnovit jejich lesk a pružnost. Pro suché vlasy je vhodný zábal z olivového oleje a medu. Med pomáhá udržovat vlhkost a olej dodává vlasům ochrannou vrstvu. Směs se nanese na délky vlasů a nechá se působit přibližně půl hodinky. Velmi oblíbený je také avokádový zábal. Avokádo obsahuje zdravé tuky, vitamin E a další živiny, které prospívají vlasovému vláknu. Rozmačkané avokádo lze smíchat s trochou medu nebo jogurtu. Pro masnější vlasy bývá doporučován bílý jogurt. Obsahuje kyselinu mléčnou, která pomáhá čistit pokožku hlavy a zároveň ji nevysušuje. Oživte svoji kštici a navraťte jí ztracený lesk i hustotu. Připravte si kávovou masku na vlasy. Ze 2 čajových lžiček kávy, 1 celého syrového vajíčka a 2 lžiček olivového oleje.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Vzpomínka na Michala Penka, písnička O bláznech v 10 hodin 52 minuty v jeho českém dopoledni. Tak já jsem zvyklá, že už v tuto dobu tady bývá poměrně velký šrumec, přichází hosté, vítají se. No ale dneska bych řekla, že je celkem klid Matěj. Matěj Vodička se mnou ve studiu, ale je hezké dopoledne, Matěj, vítej.
1: Je to tak krásné dopoledne, Hanko.
0: Tak trochu co se děje? Ano, je klid.
1: Je klid. My jsme měli mít v dnešním dopoledním vysílání hosta polárního ekologa Jiřího Bártu, který je vedoucím Centra polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Má mnohaleté zkušenosti třeba právě s pobytem za polárním kruhem, konkrétně na souostroví Špicberky ve Svalbardu v Longyearbyenu. Velmi zajímavý respondent, bohužel nemůže dorazit kousek za táborem, protože je z tábora, tak na cestě do krajského města se mu porouchalo auto a momentálně doufám, mu to auto odtahují, ale nemůže bohužel dorazit, takže nakonec jsme pro posluchače vybrali reprízu rozhovoru s člověkem, který je, myslím, tobě velmi dobře známý, ale i posluchačům. Ještě donedávna se totiž pravidelně hlásil do našeho vysílání meteorolog František Vavruška, který byl více než 40 let vlastně zaměstnán v českém, možná tehdy československém hydrometeorologickém ústavu. Letos, respektive začátkem tohoto roku, odešel do penze. No a my jsme si samozřejmě povídali o tom, na co ze svého života profesního vzpomíná nejraději, jak si už

Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Budějovický magazín Bud Life právě v prodeji. Novinky z života města, rozhovory, historie i program akcí na celé léto. Čtěte budějovický magazín Bud Life právě v prodeji.

0: je 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Nově založené energetické společenství zlepší využití elektřiny vyrobené na území Písku. Zaměstnanci úřadu vlády, jejichž agenda se má přesunout pod ministerstvo kultury, se sešli s ministrem Klempířem. U nové cyklostezky mezi Klatovy a letištěm bude slámový labirint. Bude jasno až polojasno, odpoledne až oblačno, místy přehánky nebo bouřky. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Nové energetické společenství umožní Písku sdílet elektřinu vyrobenou ve městě. Zastupitelé schválili založení tohoto spolku na červnovém sněmu. Sdílení elektřiny sníží náklady města. Manažer zprávy Tomáš Hrdý k tomu dodal.
2: Bez energetického společenství je tato energie často prodávána mimo město za nízkou výkupní cenu, zatímco jiné městské objekty ve stejnou chvíli tuto elektřinu nakupují ze sítě za standardní tržní ceny.
0: Zaměstnanci úřadu vlády, kteří mají přejít pod ministerstvo kultury, se sešli s ministrem Otto Klempířem za motoristy. Jednání se týkalo dvou zaměstnanců úřadu vlády, kteří se věnují agendě národnostních menšin. Právě ta má od července přejít pod rezort kultury. Podle spolumluvčího stávkové pohotovosti úřadu vlády Ondřeje Medala bylo jednání věcné. Přesto podle něj nejsou úředníci stále přesvědčeni o tom, jestli bude přesun agendy smysluplný a efektivní a jestli na ní bude v dalších letech dost peněz.
3: My víme, že vlastně v těch delimitačních protokolech ty finance přechází ty, které jsou na letošní rok. Ta situace, jaká bude od dalšího roku, tam to jsou jedny z těch otazníků, které jsem avizoval, že máme. A nevíme, jaká ta situace bude a jak se celý ten proces vlastně změní, protože najednou to budou finance řešeny v rámci jiných rezortů s jinými rozpočty a dalšími technikáliemi.
0: O převodu lidskoprávní a protidrogové agendy z úřadu vlády celkem pod 4 ministerstva rozhodla vláda v polovině května. Změna podle ní přinese efektivnější řízení agend, předejmy ale neprojednala se zaměstnanci ani experty. Na dopravní omezení se připravte ode dneška v Horním Žďáru na Jindřichohradecku. Na silnici 1/34 je provoz vedený jedním jízdním pruhem. Opatření souvisí s obnovou trafostanice. Součástí stavby je pokládka nového kabelového vedení nízkého napětí a veřejného osvětlení. K omezení dojde i na některých místních komunikacích a chodnících. V plánu jsou do 24. července. V Jindřichově Hradci pokračují práce v centrálním parku Vajgar. Dočasně je omezené parkování v okolí trojstřediska. Částečně uzavřená je zhruba polovina parkoviště. Radnice žádá řidiče, aby respektovali přechodné dopravní značení. Sport. Tenistka Linda Nosková je poprvé v kariéře v nejlepší desítce světového žebříčku. Na 10. místo se posunula po nedělním triumfu na turnaji v Berlíně. Osobní maximum se vylepšila i vítězka z Nottinghamu Marie Bousková, která je nově 22.
1: Počasí.
0: Obloha bude jasná až polojasná, odpoledne čekáme postupně až oblačno s lokálními přehánkami a bouřkami, ojediněle i silnými. Večer budou ustávat. Naměříme nejvýše mezi 28 a 31 stupni, na horách do 27. Slabý proměnlivý vítr převážně severních směrů bude v bouřkách zesilovat a biozátěž je střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech se podle našich informací aktuálně jezdí bez nehod. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Bouřky, silné deště, vichřice, mrazy, ale i sucha nebo třeba aktuální velká vedra. To vše za svou více než 40-letou službu v Českém hydrometeorologickém ústavu zažil František Vavruška. O počasí taky často a pravidelně informoval posluchače Českého rozhlasu České Budějovice. Nyní už je v penzi a začátkem tohoto roku si přišel popovídat přímo k nám do studia. Reprízu tohoto rozhovoru vám nabízíme dnes, konkrétně už za malou chvíli. Dozvíte se třeba, jak složitě se vypočítávají předpovědi počasí. Počkejte si na to. Zvu vás k poslechu a přeji krásné pondělní dopoledne. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Vodičkou.
1: Meteorolog František Vavruška je naším dnešním dopoledním hostem, skoro by se dalo říct meteorolog ve výslužbě. Vítejte ve studiu, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: Začneme aktuální věcí, pane Vavruško. Tento týden bylo z Česka a dalších koutů Evropy možné pozorovat polární záři, a to naprosto jasně a zřetelně. Já jsem se tedy o to pokoušel předevčírem doma a bohužel kvůli mlze nebo spíš husté oblačnosti se to úplně nepovedlo. Ovšem, o jak unikátní jev se jedná a čím je to vlastně způsobené?
2: Ne, tak to už jste se koukal pozdě, ono to netrvá tak dlouho, to bylo v pondělí večer a v noci a já jsem ji taky neviděl, bohužel jsem tu propást. Už jsem několikrát tu záři takhle viděl, ale tentokrát ne, a podle těch záznamů, co jsem viděl na různých webových kamerách nebo i na fotkách, tak asi byla opravdu parádní. U nás to není zas tak obvyklý jev, třeba v polárních oblastech, tam je to
1: běžné.
2: Skoro každý den, někdy víc, někdy míň, ale je to způsobeno vlastně slunečním větrem. Sluneční vítr, to je takový proud elektricky nabitých částic, protony nebo elektrony, které vychází ze slunce, ze sluneční korony, a dostanou se až k zemi a potom reagují s magnetosférou, to znamená s ionosférou, a vyvolávají tady ty světelné efekty. Mimo jiné, oni můžou způsobit i třeba nějaké nepříjemné věci, třeba na dálkových vedeních elektřiny a podobně, ale my jsme pozorovali teď docela pěknou polární záři, říká se tomu Aurora Borealis. Na jižním pólu, tam je to Aurora Australis, a ty částice z toho slunce, z slunečního větru dorazily právě k zemi a způsobily, protože byly hodně intenzivní, tak způsobily, že se ten, říká se tomu aureální oblouk, dostal i do nižších země pěstných šířek a viděli jsme to i u nás. Jinak byly to pěkné barvy.
1: Převládá to takové dozelena, jestli se nepletu.
2: Ano, dozelena, tak ona, ta záře, žije tak ve výškách několik set kilometrů. V těch nižších hladinách, tam kolem 100 kilometrů, převládají ty zelené barvy a zase pak ještě výše tam ty barvy červené. Ono, těch barev tam může být více. Je fakt, že to ještě není úplně všechno vyzkoumáno, jaké procesy tam probíhají, ale jedná se hlavně o atomy kyslíku a atomy dusíku, které právě reagují s tou atmosférou.
1: Tak to jsme si krásně a dopodrobna popsali, takový aktuální jev, kterým jsme žili jako celá společnost tento týden. Teď se dostaneme k vaší profesní dráze, velmi zajímavé. Pokud správně počítám, tak počet let, které jste strávil v Českém hydrometeorologickém ústavu, tady v Českých Budějovicích, se tedy před vaším odchodem do penze na konci minulého roku zastavil na číslici 41, což je opravdu obdivuhodné. Na co konkrétně, respektive na jaké období z vaší profesní dráhy vzpomínáte nejraději?
2: No tak asi nejraději, to jsou ty začátky v roce 84 nebo spíš 85, kdy se nově vytvářelo prognozní pracoviště tady v Budějovicích. Ona jako ta pobočka tu fungovala už dřív, už od poloviny 60. let, ale to byla pouze hydrologická služba, ale pak v těch 80. letech se začala ustanovovat v těch krajských městech, tedy těch krajských měst bylo 7, tak všechny ty pobočky měly mít klimatologii a meteorologii, no a právě v této době když se to tady začalo budovat, tak jsem se do toho ústavu dostal a ty začátky tedy byly, řekl bych, velmi pěkné, jednak mě to bavilo. Všichni jsme byli mladí, měli jsme elán, byrokracie také byla tehdy méně. Docela se na to dobře vzpomíná.
1: Jak jste snášel ty 12-hodinové směny, které jste během té své profesní kariéry sloužil? Protože, jak je známo, byly to ty takzvané dvanáctky. Co všechno musel meteorolog za tu směnu vlastně zvládnout a obstarat?
2: Tak já myslím, že jsem to zvládal nebo snášel docela dobře. Tam trošku je problém to ranní stávání, no ale co mají říkat tady redaktoři v rozhlase, kteří začínají ještě dřív. My začínáme v 5:30 ráno a musí člověk hned po příchodu na pracoviště se hlavně rychle seznámit s celkovou situací, jaké je počasí, seznámit se z výstupy, s aktuálními výstupy modelů a moc času na to není, protože už po 6. hodině musí meteorolog vydat první předpovědi a jiné informace pro různé uživatele. Naši posluchači to budou taky znát z těch přímých vstupů a prakticky celé dopoledne je docela nabité, pak jsou tam třeba i konzultace v rámci ústavu mezi jednotlivými pobočkami a centrem v Praze. Takže až pak třeba to odpolední, ta odpolední část směny už bývá klidnější, ale není to také vždycky, třeba když jsou nějaké letní divoké bouře. Musí se dávat různé výstrahy, nebo v zimě zase sněhové kalamity, tak my se střídáme, takže většinou máme jednu nebo dvě služby za sebou. Z vlastní zkušenosti vím, že tři už je docela dost, ale tak se střídáme nějak tak pravidelně.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Vracíme se k rozhovoru s meteorologem Františkem Vavruškou, který je naším dnešním dopoledním hostem. Pane Vavruško, prý jste byl původní profesí programátor. Je to pravda? Jak jste se tedy nakonec dostal k meteorologii?
2: Ano, je to pravda. No tak já jsem chtěl na meteorologii hned po střední škole, ale na matfy jsem se nedostal tenkrát. Ono i teď se to studuje na matematicko-fyzikální fakultě. Takže spíš tak nouzově jsem se stal programátorem, pak jsem se stal i takzvaným dobrovolným pozorovatelem, to jsou spolupracovníci, kteří pozorují počasí a pak ty naměřené údaje poskytují hydrometeorologickému ústavu, takže tam už jsem měl jako kontakty navázány. No a když se rozšiřovala pobočka, o tom už jsme mluvili, to bylo v tom roce 84, tak jsem měl to štěstí, že mě vzali sem do budějovické pobočky.
1: No, já už jsem to zmiňoval taky hned v úvodu našeho dnešního vysílání, že vy jste se pravidelně a často hlásil taky k nám do rozhlasu, do vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Posluchačům jste tedy velmi dobře znám, ale teď jedna čistě, řekněme, odborná otázka, protože o tom se taky v posledních letech hodně mluví. Nicméně zeptám se takto, pocítil jste vy sám, že za těch více než 40 let vaší služby v meteorologii se klima a chování počasí u nás opravdu výrazně proměnilo, protože teď máme třeba tuhou zimu s déle trvajícími mrazy, ale ty jsou v posledních letech spíš výjimečné, přestože dříve byly běžné. Zároveň ta léta, horká léta, sucha a tak dál. Kdo třeba viděl před zimou, jak vypadala Lipenská přehrada nebo Orlická přehrada, tak dá za pravdu, že opravdu té vody je prostě málo i v té půdě.
2: No tak nedostatek vody, to už je záležitost nejenom letošního nebo minulého roku, ale jinak tak tu změnu asi pociťuje každý. Někdo i třeba tak, že se pak diví, že v lednu padá sníh. už jsme si zvykli na to teplejší podnebí, na to teplejší klima, ale subjektivní dojmy bývají často zkreslené. Známo, že třeba ty ladovské zimy legendární nebyly také vždy pravidlem, byly tenkrát také teplé zimy bez sněhu. No ale statistika ta nám to právě potvrzuje, to oteplování, které se projevuje tedy globálně, ale i třeba z hlediska těch jednotlivých míst, tady v Budějovicích nebo obecně tedy ve střední Evropě, za těch, dejme tomu 50-60 let, se ta teplota průměrná zvedla tak o 1 až o 2 stupně, což na první pohled se zdá málo třeba, ale v tom dlouhodobém měřítku je to změna docela zásadní. Nikdy takhle rychle se nám počasí nebo podnebí neoteplovalo a ten trend je pořád rostoucí. Naopak to vypadá, že ten růst se ještě urychlí a tak uvidíme, kam až to dojde. Pro nás to může třeba být i příjemnější, ušetříme třeba zatopení, no ale lyžařské areály, ty už mají třeba problém s tím, že mají teplo nebo mají i málo té vody na zasněžování, no nebo v létě zase ty horké vlny, tam už je to zase náročnější třeba na tu klimatizaci, tak ono je to takové jako sporné. No horší je to třeba v těch přímořských místech, protože s tím je jako jednoznačně spojeno i zvyšování hladiny světového oceánu, takže takové země jako třeba Holandsko, no tam...
1: To bude náročné, no. No pro mě třeba jako pro vyznavače zimních sportů, já opravdu z toho radost nemám tedy. Ale teď se dostaneme ještě k jedné věci, ta myslím posluchače bude určitě velmi zajímat. A sice, jak fungovaly předpovědi počasí v době, kdy jste vy osobně v té meteorologii začínal, to znamená v polovině 80. let minulého století. Podle čeho se tehdy vypracovávaly a jaká byla jejich přesnost, nebo řekněme pravděpodobnost, úspěšnost?
2: No tak princip byl podobný nebo stejný, ale technika byla jiná, takže tam hlavní roli hraje na vývoji těch předpovědí technika. Jedná se hlavně o monitoring atmosféry, to znamená ty měřící body, meteorologické stanice, pak družice, radary, to všechno tenkrát už taky bylo, ale ještě to nebylo tak vyspělé. Pak technika třeba, co se týče přenosu dat, a v našem případě zásadní roli hraje rozvoj výpočetní techniky a s ním pak souvisí i vývoj předpovědních modelů. Takže já uvedu jenom příklad, jak to bylo dřív. Na stanicích se měřilo manuálně, tam byl pozorovatel a ten to všecko musel odečíst. Data se přenášela buď telefonem, nebo radiostanicí, nebo dálnopisem a podobně třeba ty produkty z těch modelů. Faksimile to asi moc už posluchači neznají, přenos obrazů, internet ještě nebyl, počítače tyto ještě také neuměly zobrazovat nějaké předpovědní mapy. No a samozřejmě s tím pak, jak se ta technika vyvíjela, tak se i třeba ta kvalita těch předpovědí zlepšovala. Vedeme si statistiku, takové bodování a je tam opravdu vidět, že snažíme se tedy zachovat stále stejná kritéria, aby to bylo srovnatelné, ale ten rozdíl tam je výrazný. jak u těch předpovědí na krátkou dobu, na 1-2 dny, tak zejména potom, tak v tom horizontu 3 až 5 dnů, tam jako to zlepšení díky té technice nastalo větší. Problém je trošku s tou dlouhodobou předpovědí, protože to pořád ještě...
1: To je trochu loterie pořád.
2: Meteorologové neumí, no, ono, let, kde jako vidíte předpověď, řeknu, na 3 měsíce dopředu, nebo teď už vám někdo napíše, jaké bude léto, ale tohle nejsou seriózní informace. Seriózně se dá předpověď počasí dát tak zhruba na těch 7 až 10 dnů.
1: Vy jste zmínil jeden pojem, jedno slovo, a sice dálnopis. Já jsem si to tady poznamenal. Jsem dítě 90. let a zrovna nevím, co konkrétně tohle bylo. Co to byl dálnopis nebo je?
2: No, tak to bylo takové zařízení, vypadalo to jako psací stroj, napojený byl ten dálnopis na linku, jako telefonní linku, a přenášel vlastně, v našem případě to byl text. Mm-hmm. Jo, takže vy jste psal na jednom konci té linky, někdo seděl a psal, a na druhé konci linky, třeba z Budějovic do Prahy nebo obráceně, mu to ten psací stroj zopakoval a napsal na papír to, co vy jste poslal. Takže takhle se třeba předávali předpovědi počasí. I do rozhlasu, myslím, toho Budějovického rozhlasu jsme v první fázi ty předpovědi právě posílali tímto způsobem.
1: S Františkem Vavruškou v našem dnešním současném dopoledním vysílání Českého rozhlasu České Budějovice vzpomínáme na to, jak se před 40 lety vypracovávaly předpovědi počasí. Teď je krátce před 10:30 a to znamená čas na další písničku. Za chvíli jsme zpátky.
0: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Počasí je hlavním tématem našeho dnešního rozhovoru s Františkem Vavruškou, který ještě do konce minulého roku pracoval jako meteorolog v českobudějovické pobočce Českého hydrometeorologického ústavu. Pane Vavruško, vy jste před chvílí zmiňoval, že se dá počasí nebo předpověď počasí určit s nějakou vysokou pravděpodobností v dnešní době tak na 2-3 dny. Dá se předpokládat, že do budoucna ty předpovědi budou stále přesnější a tím pádem se třeba budeme moct vždy připravit na nějakou nenadálou situaci. Já dám konkrétní příklad. Třeba v roce 2024 Česko nebo obecně střední Evropu zasáhly povodně a ty předpovědi byly poměrně přesné a byly dlouho dopředu. Tím pádem se na to relativně šlo připravit a zabránit tak nějakým třeba větším škodám. Tak se možná zeptám ještě i takhle. Musíme se třeba i smířit s tím, že jednou za čas nás prostě vždycky to počasí překvapí.
2: No, já myslím, že ano. Ono, ta kvalita se zlepšuje a bude se dále zlepšovat, ale na tu otázku, jestli vždy se nám povede přesně před tvoje počasí, na to mají odborníci spíše skeptickou odpověď. Převládá názor, že 100% předpověď asi nikdy nebude, už třeba vzhledem k tomu, že atmosféra má chaotický systém a k tomu přidáme ještě třeba hydrosféru, to znamená oceány, biosféru, vliv člověka a jeho činnosti. To všecko má na to počasí vliv, nedá se to vždy úplně přesně určit. A, no a pak také třeba to sluníčko, o kterém už jsme mluvili, a jeho aktivita. Sluníčko je vlastně hnacím motorem veškerého počasí. Ono zkrátka, to počasí, atmosféra je hodně komplikovaná. Stroj, takže ke 100% se asi nikdy nedostaneme.
1: Prý k vám do pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu volali i lidé, kteří se na vás obraceli s dotazem, v jaký den mají během letních měsíců zorganizovat svatbu kvůli počasí, aby bylo hezky. Je to pravda? Tak tito lidé třeba se asi ani možná v nějaké nejbližší budoucnosti nedočkají třeba na půl roku dopředu nějaké přesné předpovědi, kdyby si měli zorganizovat svatbu, v jaký termín?
2: Ano, ty dotazy jsou, nejsou úplně výjimečné, ale vzhledem k tomu, co už jsme si řekli o těch možnostech od vás, svatba se obvykle plánuje s větším předstihem, tak ta svatba jako z hlediska počasí se naplánovat nedá, maximálně tak na základě nějaké statistiky, kdy lze říci, že riziko, že nevěsta umrzne, je v dubnu, v březnu větší než třeba v červnu, ale může nevěsta zmoknout i v červnu, tak pak se může říkat, že jim alespoň prší to štěstí.
1: No a když někdo nepotřebuje ten velký časový předstih, tak si může třeba tu dvoudenní, třídenní předpověď vzít za své a třeba svatbu zorganizovat alespoň takto malým předstihem.
2: No, tak jestli tam ale hlavní roli hraje to počasí, nevím, no.
1: Já jsem se v jednom z rozhovorů s vámi z dřívější doby dočetl, jak jste vyprávěl, že vám lidé dávají nepěkně najevo, když se právě nějaká ta předpověď nepovede. Mohl byste být konkrétní? Bylo takových nespokojenců opravdu hodně?
2: No tak konkrétní asi být nemohu, protože takové případy byly, už si to třeba nepamatuju, byly třeba i oficiální písemné stížnosti, ale jinak já z druhé strany docela ty stěžovatele chápu, protože pokud byla naše předpověď chybná a jemu například napršelo do odkryté střechy, když jsme mu řekli, že pršet nebude.
1: Nebo zmokla nevěsta třeba, nedej bože.
2: No tak, ale s těma střechama to občas jako nastává. Mě to samotného třeba štve, pokud nevyjde model a potažmo pak ta předpověď, člověk se cítí někdy jako, no, nechci říct jako co, ale je pravda, že několik kolegů, to nebyli tedy podotýkám tady z Budějovic, tady právě to těžce nesli, takové ty pokřiky třeba na ulici, protože to byly známé osobnosti a najednou někdo na něj volá, vidíte ho, sedmilháře, to je on. Co nám každý den takhle, že no tak jsou meteorologové nebo byli meteorologové, kteří toto prostě psychicky nesnesli a začali se věnovat nějakému serióznějšímu povolání.
1: Vy taky dlouhodobě vyzdvihujete význam a přínos amatérských meteorologů. Proč jsou nadšenci pro profesionály tolik důležití?
2: No tak na tom je ta síť založená, klimatologická síť. Ústav má řadu dobrovolných pozorovatelů na klimatologických stanicích. Sice teď už je většina těch, nebo skoro všechny stanice automatizované, ale přesto jako nějaký dozor, součinnost, obsluha ta stanice vyžaduje. No ale pak jsou takový výjimeční nadšenci, kteří si udrží často jednu nebo častěji tedy několik více stanic ve vlastní režii. Ten provoz, já mohu zmínit například pana Antonína Vojvodíka z Vimperka, v pondělí, tak myslím, že byl v Mladé frontě o něm článek. Ten se stará mimo jiné o stanici Kvilda Perla, což je známá lokalita ležící v mrazové kotlině, kde je často nejnižší teplota z celé republiky. Podobně třeba pan Rolčík z Volar. Jejich měření mají význam pro detailní průzkum podnebí Šumavy a no, je to zkrátka dobře, že takový lidé jsou taky.
1: Zmínili jsme tady několikrát během našeho rozhovoru, že si od nového roku užíváte zasloužené penze. Přesto se zeptám, jestli vám nechybí ten ruch pracoviště a taky jestli se i teď v důchodu hodláte i nadále věnovat meteorologii.
2: No, tak ruch mi ani nechybí. Takový ten nepříjemný ruch, ale jinak musím říct, že jsem měl třeba větší obavy z toho odchodu do důchodu, ale tak jsem rád, že jsem v tom ústavu mohl pracovat tak dlouhou dobu. Měl jsem i štěstí na kolegy, na šéfy. No a takže za to všecko jako patří jim můj vdík, stejně tak třeba jako i Českému rozhlasu tady v Budějovicích a hlavně jeho posluchačům, jejich zpětná vazba, třeba když přišli na den otevřený dveří, tak nás vždycky potěšila.
1: No a hodláte se ještě i nadále v penzi věnovat meteorologii, třeba právě na té amatérské bázi?
2: No, tak asi na té bázi, jako jsem začínal někdy, když mi bylo 12-13 roku.
1: Tak jo, tak se na to budeme těšit, jestli budou třeba nějaké výsledky. František Vavruška byl dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Pane Vavruško, díky moc za váš čas. Myslím, že i jménem všech posluchačů naší stanice můžu poděkovat za to, jak jste v našem vysílání informoval o počasí. Ať se vám daří, no a taky, ať vás počasí stále těší. Naslyšenou.
2: Já vám děkuji, naslyšenou.
1: Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost. Od mikrofonu se s vámi loučí Matěj Vodička.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Je pondělí přesně 11 hodin a 45 minut a nás čeká první rozhlasový sloupek nového pracovního týdne. O čem bude? Bude o literární besedě v Podkrkonoší, rodné Hroudě a taky o fotkách z Číny. Slovo má spisovatel Jan Štifter. Příjemný poslech.
0: Rozhlasový sloupek.
2: Měl jsem tuhle besedu v Hořicích, ve východních Čechách, v tom kraji kamenné krásy a sladkých trubiček. Vyprávěl tam o svých knihách a jedna čtenářka mi pak řekla, to víte, kdybyste mluvil o Hořicích nebo Krkonoších, bylo by to lepší. A tak jsem přemýšlel o tom, jak rádi se obklopujeme tím, co známe. A mám to zrovna tak. Stokrát radši vystoupám na stejný šumavský kopec, než bych se plahočil za oceán. Tahle hořická dáma se dotkla podstaty člověčenství. Když pořádám besedy o tom, kde v Novohradkách to mám rád, taky tam jsou nejčastěji ti, kteří to tam mají rádi stejně jako já. Asi o něco raději sdílíme, než se vzděláváme. Já bych taky radši šel na promítání fotek z Horního Rakouska než z Číny. A tak je to se vším. Když dáte na stůl fotoalbum ze svatby, všichni hned začnou hledat sami sebe. I v mapách nejdříve hledáme ten svůj malý čtvereček s adresou a na koncertě nejvíc ožijeme při starém hitu, který jsme slyšeli stokrát. Je to pro nás bezpečnější, příjemnější, zkrátka se v tom víc vyznáme. Vidím v tom potřebu najít v nekonečnosti vesmíru záchytný bod. Celý svět je pro nás vlastně jen obrovské zrcadlo. Čteme knihy, abychom v nich našli slova pro své vlastní pocity a díváme se na kopce, abychom v nich viděli své vzpomínky. Ta dáma mi vlastně neřekla, že ji nezajímá můj svět. Řekla mi jen, že se cítí lépe ve světě, který má barvu místního pískovce a chuť z kořice. A já ji rozumím. Nakonec totiž všichni celý život neděláme nic jiného, než že v krajinách, v knihách i v lidech hledáme kousek svého vlastního domova.
0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: A teď Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
1: V souladu s principy svobody projevu a právem na stávku zakotvenými v Listině základních práv a svobod bude teď poskytnut prostor stávkujícím zaměstnancům k informování veřejnosti o důvodech, průběhu a cílech vyhlášené stávky.
2: My, pracovnice a pracovníci Českého rozhlasu, dnes 22. června 2026 stávkujeme. 24-hodinovou výstražnou stávku opíráme o Listinu základních práv a svobod.
3: K naší profesi potřebujeme, aby Český rozhlas zůstal nezávislou institucí. Tedy, aby garantoval uspokojivé pracovní podmínky, ke kterým patří i právo na profesní autonomii a možnost vykonávat práci bez politického nebo jiného nátlaku. Chystaná změna systému financování a výpadek nemalé části příjmů toto ohrožuje.
2: Hrozí, že budou propuštěny stovky současných zaměstnanců. Hrozí omezení široké a pestré nabídky, kterou v současnosti poskytujeme veřejnosti. Hrozí, že dojde k rušení některých pořadů nebo dokonce celých stanic.
3: Někteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podle zákona máme. A to přesto, že stávku plně podporujeme. Nechceme totiž omezit veřejnou službu, kterou vám zajišťujeme denodenně.
2: Ani vám dnes za každou cenu nechceme brát to, na co jste zvyklí. Chceme jen upozornit, že v současnosti nemáme jistotu, zda pro vás veřejnou službu budeme moci plnit dál v dosavadní kvalitě a rozsahu.
3: Děkujeme za pochopení a podporu.
2: Za stávkový výbor iniciativy veřejnoprávně Lenka Buriánková
3: a Jan Herget.
2: Pro vás, ne pro politiky.
3: A teď následuje minuta ticha.
2: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.

0: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
1: Je 12 hodin a 1 minuta.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Odvolaná ředitelka mateřské a základní školy v Záhoří na Písecku Pavla Kajtman podala na obec žalobu. Ve Švýcarsku skončila mírová jednání na vysoké úrovni mezi Spojenými státy a Íránem. Teherán si pochvaluje pokrok v nich. U nové cyklostezky mezi Klatovy a letištěm bude slámový labirint. Odpoledne se můžou objevit přeháňky nebo bouřky. V noci se ochladí až na 15 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Situace v mateřské a základní škole v Záhoří na Písecku se po odvolání ředitelky Pavly Kajtmana stabilizovala. 19 učitelů stáhlo svoje výpovědi, které podali kvůli vyhroceným vztahům na pracovišti. Obec vyhlásila konkurs na nového ředitele.
3: Učitelé si stěžovali především na komunikaci a jednání ředitelky. Ta nařčení odmítá s tím, že řešila skutečné problémy a neplnění povinností pedagogů. Pro obec bylo při odvolání Pavly Kajtman rozhodující i to, že se ke stížnostem na vedení přidali taky rodiče a samotní žáci. Ředitelka podala na obec soudní žalobu. Ze Záhoří na Písecku Jitka Cibulová-Vokatá, Český rozhlas.
1: Mírová jednání mezi Íránem a Spojenými státy skončila. Íránská delegace už ze Švýcarska, kde se rozhovory odehrávaly, odjela. Americká strana výsledek 18-hodinových rozhovorů u Lucernu zatím nezhodnotila. Podle Teheránu se podařilo dosáhnout významného pokroku.
4: Jednání vytvořila podle šéfa íránské delegace Bágera Galibáfa rámec, uvnitř nějž se teď v příštích týdnech dají vést další technické rozhovory. Íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi, který se jednání ve Švýcarsku taky zúčastnil, napsal na sociální sítě, že prvním testem bude společné fórum pro dohled nad dodržováním příměří v Libanonu. Spojené státy a Írán se taky dohodli na zřízení horké linky pro řešení eventuálních problémů v Hormuzském průlivu. Zástupci obou zemí na nižších úrovních dál jednají ve švýcarském Birkenstocku za diplomatické podpory Pákistánu a Kataru. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: Klatovy budou mít svůj labirint. Město ho právě staví v sousedství nové frekventované cyklostezky vedoucí na letiště u bývalého lomu Němčák. Hotový by podle starosty Rudolfa Salvetra z ODS měl být do prázdnin. Zatím se s užitím slámového bludiště počítá do podzimu. V příštím roce radnice plánuje vybudovat labirint trvalý. Vlak dnes srazil v Nedabili na Českobudějovicku 43-letého muže. Srážku nepřežil. Ve vlaku cestovalo 15 lidí. Nikdo z nich zraněn nebyl. Novináře o tom informoval mluvčího české policie Miroslav Šupík. Tragická nehoda se stala na trati České Budějovice České Velenice, kde je zastavený provoz. Kriminalisti nehodu vyšetřují.
2: Počasí.
1: Vzduchu přepočtený na hladinu moře byl dnes v 11 hodin v Českých Budějovicích 1023 hektopaskalů. Bude polojasno až oblačno s lokálními přeháňkami a bouřkami, i silnými. Večer budou srážky ustávat. Naměříme až 31 stupňů, na horách do 27. Slabý, proměnlivý vítr převážně severních směrů bude v bouřkách zesilovat. V noci i ráno bude klidno. Noční teploty se budou pohybovat mezi 18 a 15 stupni, v horských kotlinách se může ochladit až na 6 stupňů. V úterý čekáme většinou polojasno, ráno ojediněle mlhy. Během dne až oblačno. Ojediněle se objeví přeháňky nebo bouřky. Zejména na horách je výjimečně silné, doprovázené přívalovými srážkami, nárazy větru a kroupami. Teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů. Na horách naměří do 26. A biozátěž zůstane střední.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Aktuálně nemáme hlášeny žádné dopravní nehody na jihu Čech. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost, pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
6: Čas 12.06, Hanka Šoberová sedí u mikrofonu a mám tady pěknou kupičku vašich gratulací. Tak pojďme přát v dnešních písničkách pro radost. Pan Miroslav Pavelec z Vrcova je dlouholetým členem a pokladníkem Českého červeného kříže ve Vrcově a právě dneska slaví krásné 60. narozeniny. Za členy Českého červeného kříže přejeme pěkné narozeniny, hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, radosti a v dalších letech jenom krásné dny. Za členy Českého červeného kříže předsedkyně Jitka Smetanová. Ještě jedna gratulace. V pondělí 22. června rozkvete sváteční den všem Pavlám. Provoněný kyticí radosti také pro paní Pavlu Stuchlou z Vlachova Březí. A ti stále provázejí květy zdraví, štěstí, božího požehnání, životní síly a potěšení z darů každého dne. To jí přejí a za vše děkují nejbližší. A přáli jste si pro oslavence, jak pro paní Pavlu Stuchlou, tak pro pana Miroslava Pavelce, píseň od babouků. Tady je Když na podzim vlaštovičky.

teď už písnička, která poletí do Jamného za panem Jindřichem Šáchou, který oslavuje dneska polokulatiny. Obecní úřad Záhoří vám, pane Šácho, přeje do dalších let všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a životní pohody. A s písničkou je tu Kamenička okolo Zlatý stoky.

teď už bych tady měla dva sedmdesátníky čerstvé. Anna Šulková ze Soběnova oslavuje dneska narozeniny. K vašemu životnímu jubileu vám přeje obec a Sbor pro občanské záležitosti v Soběnově hlavně hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody. Hudební gratulaci posíláme pro pana Jiřího Jakla z Benešova nad Černou k dnešním 70. narozeninám. Přejeme hodně zdraví, štěstí, klidu, radosti a pohody do dalších let. Za obec Benešov nad Černou přeje paní starostka a zahraje Podhoranka písničku Jihočeské louky.

0: Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: 12.19, máme tedy správný čas, 12. až 13. písničky pro radost a věřím, že i následující píseň skutečně radost udělá. A to panu Janu Polidarovi z obce Durdice u Heřmaniček oslavuje kulaté narozeniny. Milý Jendo, k tvým dnešním 70. narozeninám ti přejeme hodně zdraví, aby tvůj život byl sladký jako ten nejlepší med a měl si stále tolik energie, jako mají tvé včely. Jsi skvělý kamarád a včelař s velkým srdcem. Ať se ti v úlech i v životě jen a jen daří. To ti přejí Olinka a Martin. Hrej babouci, až půjdu z hospody.

Narozeniny oslavuje dneska také paní Miluše Fungáčová z Chotovin. Milá Miluško, k tvým 75. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, radost ze života, pohodu a mnoho krásných chvil s těmi, které máš ráda. Ať je každý den naplněný úsměvem a láskou. Všechno nejlepší přeje manžel Julo, dcera Monča s rodinou. A přejete si pro paní Milušku písničku Moje česká vlast. Hraje Veselka.

Narozeninovým oslavencem je dnes také pan František Houdek z Žabovřesk. Vážený pane Houdku, k vašemu dnešnímu jubileu vám přeji vše nejlepší, pevné zdraví, štěstí a hodně radosti do dalších let. Podepsán je pan starosta obce. Prosíme o zahrání písničky pro paní Marii Hovorkovou z Tuchonic, která slaví 75. narozeniny. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a radosti přejí zastupitelé a starosta obce Žimutice. A s písní přicházejí Božejáci, Alpiny.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
1: Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii. Vám hraje mezi 12. a 13. hodinou dechovku a budeme těšit další dva oslavence. Věřím tedy, že se to povede. Tou první je paní Hana Janoušková, která oslavuje polokulatiny. Zastupitelstvo obce Jarošov nad Nežárkou vám, paní Janoušková, přeje k vašemu jubileu hlavně klid, pohodu a pevné zdraví. Úřad městyse Bernardice blahopřeje panu Josefu Dostálovi z Bernardic ke krásným 75. narozeninám a přeje hodně zdraví a pohody do dalších let. A tady je píseň Máme rádi let.

Prosíme vás o zahrání písničky pro paní Jaroslavu Pojslerovou z Neuslužic u Volyně, která 22. června oslaví 80. narozeniny. Zastupitelé obce Litochovice jí do dalších let přejí hlavně hodně zdraví, štěstí a životní spokojenosti. Přichází s písní Josef Zíma za rok, za dvě léta.

Pan Václav Šlemar z obce Radhostice oslavuje taktéž dneska narozeniny. Přišlo vám, pane Šlemare, k nám přání, tak si ho vyslyšte. Milý dědečku, mám tě v srdéčku nejhlouběji. Hodně štěstí, zdraví, ať si pořád s námi, s láskou přeje syn Václav s rodinou, Ivan s rodinou, Dana s rodinou, vnoučata a pravnoučata posílají dědovi velkou pusu. No a my pro změnu posíláme písničku v podání české kapely Cestička od lesa.

3 minuty před 3:15, nebojte se nic, písničky tu ještě máme připravené a oslavenci ti tu taky jsou. Prosím o zahrání hezké písničky pro paní Anu Kutlákovou, která dnes oslaví krásné 90. narozeniny. Milá babičko, přejeme vám ke krásným 90. všechno nejlepší, hodně štěstí, pohody a hlavně hodně zdraví, aby vám sloužilo alespoň jako doposud. To vám přeje Alena a Honza, Vašek a Aleš s rodinami. K blahopřání se připojují děti, které jste s láskou vychovala. Zdeňka, Pavel, Miluška, Andulka a Pepa s rodinami. No a přeji si pro vás nějaké hezké tango. Tak tady je v podání Budvarky v rytmu tanga.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
0: Písničky pro radost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Paní Anička Jehodová z Jestebnice oslavuje dnes 90. narozeniny. Ať lásku, zdraví, štěstí, boží požehnání stále máte a plnými doušky si všeho krásného užíváte. Nechť se tento významný den nese nejen ve znamení darů a kytic, ale hlavně zdraví, lásky a přátelství. Všechno nejlepší ke krásným 90. narozeninám přejí všichni, kdo s vámi chodí do Jestebnického kostelíčka, který ráda navštěvujete. Podepsána je paní Čiperová. A ještě jedno přáníčko, milá Aničko Jehodová. Milá Aničko, přejeme ti k tvým 90. narozeninám všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. To vše ti přejí všichni od kvasničků. A přejete si píseň od babouků Boršovskej pan farář.

letošních písní pro radost míří do Bernardic za oslavencem. Úřad městyse Bernardice totiž blahopřeje panu Ladislavu Černému z Bernardic ke krásným 90. narozeninám. A přeji vám z obce, pane Černý, hlavně hodně zdraví a pohody do dalších let. No a ta gratulace je samozřejmě i od nás, od všech z Českého rozhlasu České Budějovice. Písničku obstará křídlovanka, jmenuje se Říkej, milásko.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Pyrotechnikovi se podařilo deaktivovat munici u brněnského hlavního nádraží. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes stávkují. Černovice dnes představí novou dětskou skupinu. Na jihu Čech se odpoledne můžou přechodně tvořit bouřky, večer bude oblačnosti ubývat. Jsou tu zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán. Policejní pyrotechnik deaktivoval bombu u brněnského hlavního nádraží. Informoval o tom policejní mluvčí David Chaloupka. Dělníci pumu dnes našli na nedalekém staveništi. Zřejmě šlo o leteckou pumu z druhé světové války. Okolí nádraží je zatím stále uzavřené. Přerušený je i provoz na železničním koridoru. Pumu teď pyrotechnik odveze a zlikviduje. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes stávkují. Protestují tím proti vládou schválenému návrhu na zrušení televizních a rozhlasových poplatků a přesun financování ze státního rozpočtu. Novela by taky výrazně omezila celkový objem peněz pro rozhlas i televizi. Celodenní výstražná stávka se projevuje ve vysílání obou médií. Zásahy v České televizi popisují.

0: popisuje její mluvčí Michal Pleskot.
1: Na všech programech České televize, kromě ČTDčko, se stávka projeví zejména minutovým zpožděním některých pořadů, včetně zpravodajských a publicistických relací. Na webech, teletextu, digitálních službách i sociálních sítích bude kvůli omezení práce stručnější obsah, než je obvyklé.
0: Lidé v Černovicích na Pelhřimovsku si dnes můžou prohlédnout novou budovu pro dětskou skupinu. Otevřená bude mezi 14. a 17. hodinou, ačkoliv má těsně po kolaudaci. Kapacita je podle vedení města už naplněná.
2: Město se nakonec rozhodlo doplnit ještě parkoviště pro rodiče dětí, které se teprve bude stavět. Přestože část peněz na dětskou skupinu se podařilo získat formou nejrůznějších příspěvků, museli si Černovice vzít 15-milionový úvěr. Jeho čerpání schválilo na svém posledním jednání zastupitelstvo. Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Obyvatelé Putimi na Písecku budou hlasovat o rekonstrukci jednosměrné místní silnice v referendu při podzimních komunálních volbách. Zastupitelé to dnes oznámí na svém jednání, začíná v 19 hodin. Obec připravuje rekonstrukci už 5 let. V průběhu příprav vznikly 2 petice, jedna pro a druhá proti záměru. Necelá polovina voličů ji považuje za nehospodárnou a druhá za nezbytnou.
3: Počasí.
0: Na jihu Čech bude polojasno až oblačno, vyskytovat se můžou místy přehánky nebo bouřky, a to i silné. Večer budou srážky ustávat. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů Celsia, na horách naměří do 27. Slabý proměnlivý vítr převážně severních směrů bude v bouřkách zesilovat. Noční teploty se budou pohybovat mezi 18 a 15 stupni. V úterý očekáváme většinou polojasno, ráno ojedinělé mlhy. Během dne až oblačno, ojedinělé se objeví přehánky nebo bouřky. Na Šumavě můžou být silné s kroupami a přívalovými srážkami. Nejvyšší denní teploty zítra 26 až 29 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 25. Vítr bude slabý proměnlivý, postupně severní nebo severovýchodní a v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž zůstane střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody teď hlášené nemáme, stavební práce ale ode dneška omezují průjezd horním Žďárem na hlavním tahu z Jindřichova Hradce do Třeboně. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Dobrý den, milí posluchači, posloucháte Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a mým dnešním hostem je Josef Mareš. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Josef Mareš je bývalý šéf pražské Mordparty, scénárista a spisovatel. Do povědomí veřejnosti se dostal po premiéře seriálu Případy prvního oddělení, 90. a Docent, u kterých se podílel na scénářích jako spoluautor. U policie sloužil téměř 30 let a v současné době pracuje v úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Původně jste chtěl být fotbalistou. Jak jste se dostal od fotbalu k policii?
2: Tak jednoduše, že jsem asi nebyl tak dobrý fotbalista, abych hrál ligu a policii jsem se dostal takřka jakoby náhodou, protože já jsem, dá se říct, že jsem si splnil svůj dětský sen. Já jsem chtěl vyšetřovat závažné trestné činy, hlavně vraždy, už jako malý, protože jsem z těch kriminálek a všechno, tak jsem to měl trošku pochopitelně zidealizovaný, ale v tom pozdějším věku jsem zase vnímal, že ta policie je i trošku nástroj politický někdy a hlavně jsem potom se bál jít na práva, abych se tam dostal, a protože jsem se chtěl zbavit, jako chtěl jsem si vojnu minimálně zkrátit a hlavně ji oddálit, tak jsem šel na to, co mi jako šlo, a mě šla na gympu strašně matika, fyzika, nebo strašně ne, ale dá se říct, jsem s tím neměl žádný problémy, tak jsem se přihlásil na elektrotechnickou fakultu a dostudoval jsem inženýra, pak jsem šel na rok na vojnu. No a když jsem se vrátil, tak vlastně byla revoluce a já už jsem jako zjistil, že ten inženýr pro mě asi není to, co bych chtěl dělat v životě. No a protože všichni od policie tenkrát v roce 90 odcházeli většinou a jsem se ani do toho baráku, když jsem se šel přihlásit, nemohl dostat, jak všichni vycházeli ven, tak jsem se šel přihlásit policii. No.
1: Jaké předpoklady musí člověk mít, aby mohl jako do Mordparty, aby mohl vůbec k policii? Jsou takové?
2: No tak já jsem přijel a rovnou jsem jako nastoupil na úřad vyšetřování díky tomu, že jsem měl vysokou školu a o té policii a o tom vyšetřování jsem neuměl, jako nevěděl vůbec nic, takže jediný, co jsem jako měl vlastnost, tak je se učit pořád a zdokonalovat se, což vlastně platí i pro ty současné policisty, protože ta věda a ten pokrok jde stále dopředu. To, co my jsme dělali před 20 lety, tak už teďka vůbec neplatí, dělá se to úplně jinak a vlastně se člověk pořád učí. No.
1: A co třeba je největší rozdíl před těma 20 lety a dneska?
2: No, tak třeba
1: čem?
2: Tenkrát nebyly digitální stopy žádný. Že? V současné době, když jsme přijeli na místo, tak první, co bylo, obejdi barák, zeptej se všech sousedů, jestli někdo něco neviděl. Teďka ten detektiv se takhle dívá nahoru a zkoumá, kde jsou kamery, aby stačil zajistit ten záznam.
1: Stopa,
2: třeba, no, nebo pak mobily, že jo. Když se teďka chcete asi zjistit něco o tom člověku, který je třeba i poškozený, bo už je mrtvý, že se ho nemůžete najít zeptat. Nicméně chcete vidět, jaký žil život, jaký měl problémy, kdo ho mohl třeba chtít zabít a tak dále. Takže jsme vyslýchali příbuzný, někdy nám třeba pomohli, jsme třeba našli nějaký deník nebo to. Teďka v současné době Facebook, internet, to jsou úplně jiné věci, sociální sítě, které dřív prostě nebyly, a teď ten policista, který chce být dobrý, tak s tím musí umět pracovat. No.
1: Rozumím, musí se přizpůsobit ty tak. Době, postupně se jí musí přizpůsobovat. Jak dlouho zhruba celý proces od nahlášení po uzavření toho případu trvá? Je to hodně různorodý?
2: No, záleží to pochopitelně případ od případu, pokud se budeme bavit o vraždách, který jsem vlastně dělal většinu mý profesionální kariéry, tak nějaká vražda je v úzovkách vyřešena do pár hodin, někdy i ten oznamovatel je třeba pachatel, když je to nějaká domácí věc, tak domácí roztržka, tak on si najednou uvědomí, co udělal, a zvedne telefon a volá záchranku, volá policii, takže tam jako z hlediska diváka, tak je to ten případ vyřešený hnedka, ale ono to stejně trvá, protože to musíte dostat před soud, jsou tam nějaký znalecký posudky, znalecký zkoumání, všechny stopy se musí vyhodnotit a tak dále, takže i to trvá. No ale pak jsou případy, kdy ten pachatel není vůbec známý a dělá se na tom třeba rok, dva, pak se na nás třeba trošku smálo štěstí a ten případ jsme vyřešili, pak ještě dalších půl roku, než se to třeba dostane k soudu, takže je to různorodý, ale jak jsem vždycky říkal, když se na to dívá divák, nebo kdo tomu nerozumí, tak vlastně se přizná ten člověk, nebo ten je usvědčen ten pachatel a běžejí titulky a v tu chvilku ten vyšetřovatel je vlastně na začátku té práce, protože to musí dotáhnout až tomu soudu. No.
1: Zeptal bych se na psychohygienu. Dovedla vás vaše práce někdy k terapiím nebo k psychologovi, protože si nedokážu představit, jak náročné to muselo být pracovat na tom oddělení?
2: Tak když jste uvnitř, tak to ani tak jako nevnímáte a já ještě patřím do generace, kdy když někdo řekl, že půjde k psychologovi, tak první, co bylo, jak jsi zbláznil, nebo proč tam jako chodíš. Teď už je jiná doba, ale tenkrát to nebylo. Takže jsme se nějakým způsobem museli očišťovat. Mě strašně pomáhal sport. Já teda ligu jsem nikdy nehrál, ale sport jsem dělal vlastně celý život. Teď na to trošku doplácím, protože se ozývají staré zranění. Nicméně jsem dělal všechny míčové sporty, hlavně jsem hrál teda fotbal. Díky své práci tak jsem čuchnul k bojovým sportům, takže jsem dělal karate. A vlastně na tom place nebo potom v té tělocvičně, tak musíte myslet na něco jiného, nemůžete myslet ještě na ten případ. To je první věc. Druhá věc, to tak vlastně ten kolektiv, protože nikdy na tom případu nepracujete sám, tak vždycky jsme měli to, že když se to třeba dokončil ten případ, tak jsme se sebrali a šli jsme to někam v vozovkách zapít. No a měli jsme teda, byly takový pokusy, když jsme třeba jezdili za kolegy z Ostravy, tak do Ostravy, na Tědlicko, tak jsme tam měli psychologa, který nám se jako by rozebíral, ale v rámci přednášky a říkal, že vlastně policisté a doktoři, tak máme větší nebo takový blížší vztah k tomu alkoholu někdy, to se v ozovkách potřebujeme trošku odreagovat a někdy, že mluvíme sprostě, že to je tím, že se čistíme, takže pak se na mě otočil kolega z Ostravy a říká, vidíš, pičko, vole, já nejsem sprostý, vole, já se čistím.
1: Já se čistím.
2: Jo, takže pak jsme to jako opakovali. Pochopitelně je to těžší a asi není případ, kdy zabouchnete dveře od kanceláře a přestanete na to myslet a vrátíte se k tomu případu až druhé rádo, než odmykáte dveře. Jako to myslíte na to a vlastně jediná možnost, jak se toho zbavit, abyste na to nemysleli, je, že ten případ vyřešíte. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je bývalý šéf pražské Mordparty, scénárista a spisovatel Josef Mareš. Hrají důležitou roli při výslechu emoce?
2: Určitě, a já když jsem potom byl jako vedoucí, to znamená, že se ten člověk zadrží a teď ho vyslýchají kriminalisté jako podezřelýho. A já jsem ty výslechy, pak už jsem se jich jako nezúčastňoval aktivně, že bych vyslýchal taky, ale naopak jsem byl pasivní posluchač, kdy jsem se všímal toho, jak ten člověk, ten vyslýchaný, ten podezřelý, tak jak reaguje. Jo? A byl jsem, dá se říct, jako trenér na střídačce, když jsem řekl, hele, pojď si na chvilku odpočinout, půjde to zkusit někdo jiný. Jo? A nad jsem třeba třetí, čtvrtý, až člověk, najednou jsem zjistil, že oni si spolu trošku víc rozumějí, tak už jsem ho tam nechal a povídali si dál. No.
1: Co vás na té práci opravdu jako nejvíc bavilo? Jaká část byla vaše nejoblíbenější? A naopak, jaká část, jakou část jste nenáviděl? No, jestli tak, nějaká takováhle tam vůbec
2: práce,
1: byla?
2: Jak říkal můj učitel a můj dlouholetý šéf Ivan Smékal, když mě přibíral na vraždy, tak říkal, že ta práce je zajímavá tím, že každá vražda je jiná. Já jsem těch vražd vyšetřoval hodně, nebo jsem byl u toho vyšetřování těch vražd. A můžu říct, že vlastně žádná nebyla stejná. Po každý, jo. Jednou jste mezi bezdomovcema, jednou jste mezi bankovníma úředníkama, potkáte spoustu lidí, kteří se s vámi musí bavit, aniž by třeba chtěli, ale musí, protože k tomu případu třeba mají nějaký vztah nebo něco takového. Takže to je strašně, potkáte spoustu lidí a ta práce není jednotvárná. Je to pořád něco jiného. Pochopitelně je tam nějaký stres. Co mi pak nebavilo, tak to asi každýho, tak někdy to zbytečné papírování. A pak taky někdy musím říct hádky s obhájci. No. Já jsem se víc jako hádal s obhájci, než s těma obviněnýma. Jo, protože mi někdy přišlo, že zbytečně jako to prodlužují a hází klacky pod nohy v případech, kdy to je třeba úplně jasný, ale byla to jejich práce. Já to beru, já jsem třeba zase nebyl asi oblíbený mezi nima, takže to bylo takový vzájemný. No. Taková Sparta Slávie, bych řekl.
1: Derby.
2: Tak.
1: Po jakém čase vám došlo, o čem ta práce skutečně je a kdy jste si řekl tak a teď už opravdu musím pryč, protože už je to pro mě nesnesitelné?
2: Tak to, že jako o čem ta práce je, to jsem poznával postupně, protože vlastně když jsem přišel k policii v tom roce 90, tak jsem neuměl opravdu vůbec nic, ale naštěstí jsem potkal lidi u té policie, byla jich většina, kteří by byli ochotní jako mě to učit, jo, když jsem o tom nic neuměl. Ale začínal jsem na vloupání sklepů, to byly moje první případy, pak jsem měl loupání do bytu, vykrádačky nějaký a tak dále, pak jsem se dostal přes loupeže a znásilnění k té násilné trestní činnosti. Takže když já jsem šel na vraždy, tak jsem jako věděl obecně, co to znamená. Nicméně, jak to říkal Ivan Smékal, když jsem přišel, tak říkal, ty jsi neuměl vůbec nic, ale byl jsi jako ochoten se to naučit, takže já jsem si četl starý spisy, jezdil jsem na případy, sledoval jsem ostatní kolegy, jak to dělají. Nikdy jsem neměl pocit, že jsem někde jako úplně na vrcholu, že všechno umím, protože vždycky narazíte na věc, kterou děláte prvně a musíte nějakým způsobem zjistit, kudy se tam leze, jestli dopředu nebo vzadu. Takže nikdy jsem nebyl úplně takovej, že bych si řekl tak a teďka je to úplně nejlepší, protože skončí ten případ a zazvoní vám telefon a jdete na druhé a nemáte čas jako, dá se říct, oslavovat třeba ten první a žít na nějakém tom obláčku jako té slávy. No nicméně ten můj odchod byl pak způsobený tím, že mě ta práce bavila furt, měl jsem strašně rád ty lidi, ty podřízený, se kterými jsme měli nějaký vztah a dá se říct, že nám ta práce docela šla. Nicméně do vedení přišli lidi, se kterými já jsem se jakoby nesnes a protože jsem potom pochopil, že to nebudu odnášet pouze já, ale že by to odnášelo i celé to oddělení, tak jsem se rozhodl, že jako odejdu na druhou stranu. Když jsem nastupoval k policii, tak ty starší pardálové, tak mi říkají, hele mladej, jako peníze tady nic moc, jako nečekej tady, že tady zbohatneš, ale už co je dobrý, my v 55 jdeme do důchodu. To mají policajti, vojáci a horníci. Tak jsem jako tenkrát jsem to bral jako, že to je strašně daleko, tenkrát mi bylo nějakých 25-26 let. Nicméně, když jsem odcházel, tak jsem si uvědomil, že jsem to vlastně naplnil, protože jsem odcházel v 55, no.
1: Jakou nejbizarnější rekonstrukci případu jste dělal? Byly to kuřata, nebo to byla rekonstrukce pádu z okna?
2: No tak všechny ty rekonstrukce jsou zajímavé a jde o to spíš, tam mě ta práce bavila toho vyšetřovatele nejvíc, protože vlastně jste takový, když jste z filmu, tak jako vám to připomíná, že jste takový jako režisér.
1: Ano.
2: Jo, vy dostanete nějakou, prostě nějaký úkol zrekonstruovat ten případ, ale jakým způsobem to uchopíte, kde budou stát kamery, čím začnete, jestli začnete svědkem nebo začnete pachatelem. Vůbec ten scénář celý, tak to je na vás a vy to prostě musíte udělat tak, jako abyste z toho měl zaprvé dobrý pocit, aby to k něčemu bylo. Takže těch rekonstrukcí bylo hodně, pochopitelně, když jsem třeba potkal Honzu Hřebejka poprvé, když jsem se jako dostával k filmu, u filmu Nevinnost, když jsem dělal jakoby poradce, tak se trošku to a říká, my to budeme točit na dvě kamery. Já jsem se otočil, říkám, já jsem teďka dělal rekonstrukce, dělal jsem to na tři kamery. A tak to mě jako ukolil, jako vůbec to... Jak jestli je to
1: co
2: jako
1: to
2: možný.
1: Je za chlap?
2: Takže
1: to je, za
2: je to, jsou to náročný, někdy děláte rekonstrukci, kde máte čtyři lidi a děláte to někde v bytě, je to úplně v pohodě, někdy to děláte bohužel na veřejnosti, nikdy se nám nepovedlo prostě to utajit vždycky, tam ty média byly a tak máte ještě takový větší tlak, že jo, všechno ostatní, takže neřekl bych, že která byla nejtěžší, která nejlehčí, každá byla nějakým způsobem zajímavá, protože kdyby to nebylo zajímavé, jak bych to nedělal. Ta rekonstrukce je zbytečná, protože tam máte nějaký přiznání, já jsem teďka mluvil s kolegy, kteří to ještě dělají, vlastně byl jsem na večírku pozvaný, tak jsem s jedním vyšetřovatelem mluvil a ten mě docela překvapil, říká, no a rekonstrukce, tak když se přizná, tak proč bych dělal rekonstrukci, jo, tak... Já jsem to vždycky i pro toho soudce, ten soudce sice čte ten spis, ale nikdy nebyl na místě, neměl třeba ty přirozené reakce, který má ten pachatel, na ten papír se to třeba všechno nevejde. No a tak mu to dáte, on se to pustí a vidí to vlastně jakoby v uvozovkách nepřímým přenosem, ale nějakou tu rekonstrukci a dokáže se do toho víc cítit a lepší se, myslím, se mu pak i rozhoduje o tom činu. No.
1: Jde přestat být policistou?
2: No, někde mi to někdo řekl, tak já to takhle používám jako bývalý policajt, jako bývalý alkoholik, jako jo, to jako nejde jako
1: úplně... Abstinující policista.
2: Tak, takže pochopitelně to srdíčko mám furt a zase asi díky tomu, že když jsem odcházel, tak možná s vedením, tehdejším vedením pražské policie jsem jako úplně za dobře nebyl, nicméně s těma podřízenýma, jo, tak... Ještě pořád jsem s tím ve styku, že jezdím na nějaký prostě výjezdní porady, na nějaký ty instrukční zaměstnání, který mají venku, když mají nějaký ty veslavy nebo to, tak jsem tam pozvaný, takže jsem s nima a když jsem třeba odešel, tak pár případů bylo takových známých, těch mediálních a volali mi novináři a ptali se, abych řekl svůj názor a čekali, že třeba řeknu, že to měli udělat takhle. Já jsem se k ničemu vůbec nevyjadřoval, trošku se zlobím i na ty bývalý kolegy, kteří se k tomu vyjadří, protože o tom případu nic nevědí a určitě to nepomáhá, protože já jsem to zažil sám, když jsem dělal nějaký ty mediální kauzy, tak jak se k tomu někdo vyjadřuje a proč to neudělají takhle, protože o tom případu nic nevěděl, tak jsem se akorát musel smát a nechtěl jsem spadnout do tohleto ranku, takže ode mě asi nikdo neuslyší nikdy kritiku policie a vždycky se jí budu snažit spíš obhajovat. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš. Cítíte nějakou profesionální deformaci, když třeba jedete metrem, tak máte tendenci sledovat lidi a říkat si, co si asi myslí, ten něco skrývá. Máte tady to ještě jako v sobě?
2: Jo, tak když někam nastoupím, tak jako vždycky se tak jako rozhlídnu, kdo tam všechno je, že jo, a když jdete po ulici, tak nejdu u kraje, ale jdu třeba prostředkem, to jsou takové věci, které z té praxe máte. Já jsem tohleto zažíval, když opravdu jsme měli nějaký případ vraždy, který nás stížil a nemohli jsme to objasnit a já jsem o tom přemýšlel, jsem třeba nastoupil do metra a teď se třeba na mě někdo vyzývavě dívá a říkám, tyjo, není to on, není to ten pachatel, když on tady třeba někdy může být, jo. Takže takhle jako přemýšlíte, jestli se teďka ještě chovám, nevím, nicméně, když jsem třeba s někým na pivu a ne to, tak třeba něco jsem organizoval, říkám, hele, tak vy tam dojďte a to. A kamarád, co seděl vedle mě, říká, ale ty už nejsi jejich vedoucí, ty, co jim to jako říkáš, ty myslíš, říkám, no jo, vlastně, jo, takže jde to postupně, no, teprve. Nejde to hned ukončit, určitě ne.
1: Kdybychom takhle přesně seděli na pivu a já bych se vás zeptal, co jako nejzábavnějšího nebo nejvtipnějšího, na co si rád vzpomenete a co u toho piva vlastně jako těm kamarádům můžete říct a třeba říkáte, no, mě by to jako zajímalo.
2: Zajímavý že... byly několikrát ještě, když jsem třeba jako dělal na kriminálce, ale nebyl, nebo na vyšetřovatelce, ale ještě jsem nebyl na vraždách, tak jsem dělal nějaký daňový nebo nějaký valutový podvody. Ještě dřív to jako bylo trestný, když se to prostě házelo mezi sebou na ulicích a tak dále. A dostal jsem pána, kde to jako, a co mi říkali, kolegové říkali, hele, je to úplně jasný, chytli jsme ho v autě, frér měl u sebe, já nevím, 200 000 korun a ten měl odpovídající počet marek. Ten Němec, takže my jsme ho čepli jako přesměně, to nemůžeš jako zkazit, tak to jí vyslechnou. A já jsem tomu pánovi, který se jel proti mě, říkám, no tak tady je to asi jasný, ne? Tak jsem mu přijal obvinění, říkám, tak se k tomu nějak musíte vyjádřit, ale pro mě to, a on říká, no to vůbec není jasný. Kam no to, ale to mi jinak nevysvětlíte, než jste to jako chtěl. On říká, ne, prosím vás, bylo to tak, že mě vykradli byt, opakovaně to si můžete zjistit, takže já všechny peníze, co mám, tak nosím u sebe pořád, aby se mi to už podruhé nestalo. Takže mám u sebe a sedím v autě na Václavském náměstí před nějakým tím hotelem a říkám si, to já vlastně nevím, kolik v tom kufru těch peněz mám. Tak jsem je začal počítat a když se začíná počítat, tak šel kolem ten Němec, který jste zadrželi taky a říká, vidím, že počítá ty peníze, já mám u sebe nějak a potřebuji si je přepočítat, můžu si přepočítat, kolik mám u sebe marek. A se říkal, jo, jasně, tak si sedněte vedle. A oba dva se počítali a v tom jste přišli. No. Tak já jsem se začal smát, říkám, to tam mám napsat. A on, no to napište, to je pravda. No tak jsme se smáli tomu oba. No. A zvrašť mám ze začátku a to bylo teda opravdu jako, pak jsem tím bavil celou společnost, kdy manželka zabila svého manžela s tím, že on přišel opilý domů, křičel, nadával všechno a ve finále teda ona mu nesla večeři a on furt jako tam dělal prostě nějaký psí kusy. Tak ona už to nevydržela a měla v ruce nůž, tak ho bodla. No a já jsem, protože ty rekonstrukce se dělají tak, že a když ještě začínáte, tak dostanete prostě roli toho pachatele a děláte jako figuranta. Takže já dělal toho opilce a seděl jsem u stolu, dostal jsem vidličku a nůž a on jako bouchal vidličku a nožem jako o ten stůl a křičel na ní, ať jí dá jídlo. Takže jsem bouchal, tak jsem byl, že jo, mladej, tak jsem chtěl to udělat co nejvíc. A říká, no on bouchal víc, tak jsem fakt ještě bouchal víc. A on možná bouchal ještě víc. Tak jsem opravdu, že jsem málem rozbil ten stůl. Ona se takhle podívala nejdřív na mě, pak se podívala na toho vyšetřovatele, který tu rekonstrukci dělá, říká, no nezabil byste ho. No tak se všichni začali smát a my jsme pochopili důvod té vraždy. No. Takže někdy se zasmějete.
1: Které jsou největší kliše a nesmysly v kriminálkách, který teď vydáte, ať už to jsou český nebo zahraniční?
2: Tak já, čím jsem jako hodně takový, ale to jsem neznámý, ale takový to rozdíl mezi škrcením a rdoušením, kdy bohužel to nikde neznají policisté, ten rozdíl, že jo, protože škrtí se škrtidlem a rdousí se rukama nebo nohama, pokud to umíte, že jo, nějaký typový sporty. No a já jsem to dával, když jsme měli prostě nějaký přijímací řízení nebo nabídky řízení u policie, tak když přišel policista a chtěl se dostat na vraždy, tak tohle to byla první otázka, ale pak už se to o mě tak vidělo, že ty lidi už byli připraveni, jak už jsem to pak nedával. Tak tohle to určitě pak rozdíl mezi patologem a soudním lékařem je taky to, odvezem to na patologii, to vám policista nikdy neřekne a řekne, odvezem to na soudní lékařství, protože soudní lékař, patolog je ten, co se v tom třeba zkoumá, ale dělá to z jiných příčin, než to dělá ten soudní lékař, ten opravdu ten nám pomáhá a je přibraný k té soudní pitvě, takže nikdy neřeknete, přijde patolog, ale přijede soudňář.
1: Rozumím. Kdybych měl zmínit Jiřího Straku, který se já teď nevím po jaký době dostal z vězení po 11 nebo 13 letech, něco takového.
2: Po devíti
1: letech. Myslíte si, že takový člověk jako je schopný se adaptovat zpátky do té společnosti? Přestože o něm už teda jako všichni vidí a všichni ho znají, všichni znají jeho obličej.
2: No tak takhle, po devíti, on pak, když byl propuštěný, tak ještě měl ústavní léčbu, takže byl ještě chvilku jako v vozovkách zavřený, ale někde jinde. Pak teprve vylez, to byste se asi musel zeptat těch lidí, jako jo. Teďka se třeba řeší Vocásek, že jo, který je teda nejdíl vlastně sedící člověk, který má doživotí, ale chce pouštět ven. No tak to jako když jako za 30 letech procitete z komatu, no to víte, že ten člověk musí být úplně hotový. Jo. Já jsem třeba byl ve spojení s jedným člověkem, který byl v base, byl to velký sportovec, takže on 3 hodiny denně cvičil v posilovně, nebo posiloval, pak běhal na vězeňském dvoře, dělal tam nějaký zápas MMA s těma ostatními, když se jako to bude furt trénoval, že byl namakaný jak by. A pak když vyšel, tak jsme byli teda domluveni společně, že půjdeme na pivo. A já jsem šel, furt jsem se otáčel, říkám, tyhle, pojď už. A říkám, tyhle, nejsem zvyklý chodit jako jíhle dálky. Protože jako jel furt do kolečka a najednou prostě viděl tu rovnou tu, tak dostal psychickou tu, jako že tam pomalu nedojde, jo. No tak je to složitý a teď si vemte, jak za 10 let, jak se změnily mobily, všechno, internet, ten člověk si nemůže ani nic koupit, protože někde třeba, když já jsem třeba byl teďka v Anglii na fotbale, a zjistil jsem, že vyměnil jsem si nějaký peníze a vůbec jsem žádný neutratil, protože všichni chtěli pouze kartou platit. Jo. Když ten člověk si neví ani, jak si má udělat účet, musí to být strašně složitý, to je pro ty lidi, ale jako složitý. To jako policie neřeší a to musí zase ty probační služby asi ty lidi na to trošku připravit, že mají nějaké vycházky, musí se nejdřív zkusit, protože je to velká rána a já to vím sám, že jako dobře se, nebo lepší se určitě členují lidi, kteří teda jdou z výkonu trestu na tu svobodu, kteří mají nějaký zázemí. Jo, že mají nějakou rodinu, která jim zaprvé s tímhletím pomůže, ale oni mají důvod, proč s nima bejt, že jim to chtějí třeba vrátit, protože se o ně starali celou dobu, co ty lidi seděli, tak jim to nějakým způsobem chtějí vrátit a mají nějakou prostě vizi, že chtějí být prospěšní. Když je ten člověk opravdu úplně sám, což po těch 30 letech logicky už jako třeba bude, tak koho potkáte? Potkáte akorát známý, který znáte z té basy. A většinou potom tam je jako nejkratší cesta potom zpátky s nima.
1: Když máte volno, tak je to ten sport, je to ta hospoda s kamarády? Že jdete ven a trošku se jako uvolnit malinko?
2: Tak já už teďka pracuji trošku jinak, ale
1: děláte něco jiného.
2: Asi se ptáte na dobu, kdy jsem ještě byl to, tak jasně, byl to ten sport, kdy jsem se snažil teda co nejvíc jako sportovat, mě to bavilo, chodil jsem do posilovny, chodil jsem běhat. Pokud mi to zdraví dovolilo, tak jsem ještě hrál fotbal, tenis a tak dále. Takže určitě ten sport a s těma kamarádama je to perfektní, protože ještě já jsem vlastně poslední generace, která ještě hraje mariáš, po nás už moc lidí ne to, takže my ještě jako se občas scházíme a opravdu si s radostí zahrajeme. Krásně se u toho pohádáme, okrademe se o peníze, protože to je jediný, já nedá hraju o peníze, ale mariáš prostě nejde hrát zadarmo, to se musí hrát o prachy. Takže se úplně odreagujete a právě, že já tyhle ty kamarády vůbec jsem měl mimo tu policii, takže ty ani se nechtěli moc bavit o tom, co dělám. A nikdy vás ty lidi ani berou trošku jinak. Já teďka jsem říkal kamaráde, jsem hrál ještě za uhelný sklady Praha, to už jsem byl jako aktivní vyšetřovatel, hrali jsme krajský přebor a byli jsme v kabině a pak jsme se šli sprchovat. Teď ty sprchy tam byly asi 4 nebo 5, tak nás tam stalo 5, takhle nás byla, měli jsme radost, jakože už máme po tréninku a jeden říká tomu, ty vole, oni ho chytli toho, jak zabil tu ženskou, ty vole, to by mě zajímalo, jak to dělají. A já jsem stál vedle něj a jsem ten případ vyšetřoval. A my se u nás bavili jako o imaginárních prostě lidech, kteří jsou trošku někde jinde a dokázali jsme představit, že to vyšetřuju já, jo. Tak u těchto těch lidí si pak odpočinete, no.
1: Já vám moc krát děkuju za milý rozhovor.
2: Já děkuju za pozvání a taky děkuju.
1: Krásný den.
2: Naschledanou.
1: Mým dnešním hostem v Osobnostech Česka byl Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšipneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšipneu.cz.
2: Hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Hasiči varují před vysokým rizikem požárů v zemědělství. Loni jich nahlásili skoro 1600. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes stávkují. Nově založené energetické společenství zlepší využití elektřiny vyrobené na území Písku. Zítřek bude s letními teplotami do 29 stupňů a bouřkami hlavně na Šumavě. Jsou tu zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán. Hasiči varují před zvýšeným rizikem požárů v zemědělství. Podle mluvčí hasičů Kristýny Posekané můžou vysoké letní teploty způsobit samovznícení některých zemědělských plodin. Patří mezi ně třeba seno, oves, sláma nebo luštěniny. Podle Posekané je vhodné takové plodiny pravidelně kontrolovat. Hrozí taky vzplanutí zemědělských strojů. Nejčastěji za to může závada nebo nedbalost. Za loňský rok hasiči zlikvidovali skoro 1600 požárů v zemědělství. Škody byly přes 350 milionů korun. Lidé obemkli budovu Českého rozhlasu na Pražských Vinohradech. Vyjádřili tak podporu zaměstnancům, kteří dnes protestují kvůli změně financování a zrušení poplatků. Stávku v Českém rozhlase i České televizi vyhlásila iniciativa Veřejnoprávně. Její mluvčí Jan Herget vysvětlil, co pracovníkům obou médií vadí.
4: Fakticky se nikdo nebaví s vedením České televize a Českého rozhlasu, ani se zástupci jejich zaměstnanců, ani s odbornou veřejností. Jedno setkání někde na úřadu vlády nebo někde ve sněmovně, to není odborná debata. K tomu má vzniknout opravdu sofistikovaný panel, který to bude možná i několik let promýšlet.
2: Stávku posluchači i diváci ve vysílání poznají podle minut ticha nebo zpoždění některých pořadů. Před hlavními i regionálními budovami rozhlasu a televize se dál scházejí lidé v černém oblečení.

0: Nové energetické společenství umožní Písku sdílet elektřinu vyrobenou ve městě. Zastupitelé schválili založení tohoto spolku na červnovém sněmu. Sdílení elektřiny sníží náklady města. Manažer zprávy Tomáš Hrdý k tomu dodal.
1: Bez energetického společenství je tato energie často prodávána mimo město za nízkou výkupní cenu, zatímco jiné městské objekty ve stejnou chvíli tuto elektřinu nakupují ze sítě za standardní tržní ceny.
0: Příznivci fotografie se můžou zúčastnit dnešní besedy s regionálním fotografem Karlem Burdou. Setkání připravila Městská knihovna v Písku. Autor promítáním svých snímků představí vlastní tvorbu. Začátek bude v 17 hodin v sále knihovny sídlící na Alšově náměstí. Jak vyplývá z programu knihovny zveřejněném na jejím webu, večer moderuje Jan Vávra, fotograf a pedagog působící na místní filmové akademii Miroslava Ondříčka.
2: Počasí.
0: Bude polojasno až oblačno, vyskytovat se můžou místy přehánky nebo bouřky, a to i silné. Večer budou srážky ustávat. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů Celsia, na horách maximálně k 27. Slabý proměnlivý vítr převážně severních směrů bude v bouřkách zesilovat. Noční teploty se budou pohybovat mezi 18 a 15 stupni. V úterý čekáme většinou polojasno, ráno ojedinělé mlhy. Během dne až oblačno, ojedinělé se objeví přehánky nebo bouřky. Na Šumavě můžou být silné, s kroupami a přívalovými srážkami. Nejvyšší denní teploty zítra 26 až 29 stupňů Celsia, na horách kolem 25. Vítr bude slabý proměnlivý, postupně severní nebo severovýchodní a v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž zůstane střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dopravní nehody komplikují provoz v Českých Budějovicích na silnici 20 u sídliště Vltava směrem na Písek, taky v Bechyni na křižovatce u autobusového nádraží a v Roudném na Českobudějovicku narazilo nákladní auto do lampy u obecního úřadu. Odstavené nákladní auto může překážet na dálnici D3 u Tábora ve směru do Českých Budějovic na kilometru 77. Dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Hodin a téměř 5 minut. Krásné, slunečné, byť trochu parné, pondělní odpoledne z jihu Čech. Začíná jeho české odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice, tedy čas, kdy se společně zastavíme u zajímavých publicistických témat a necháme zaznít písničky, které nestárnou. Od mikrofonu vás zdraví Radek Diviš. Ať už jste doma, v práci nebo na cestách, jsme rádi, že posloucháte. Přes 4 desetiletí pracoval v českobudějovické pobočce Českého hydrometeorologického ústavu, odkud je také posluchačům Českého rozhlasu České Budějovice velmi dobře známý. Meteorolog František Vavruška loni odešel do penze. Letos v lednu si přišel popovídat k nám do studia, víc v této hodině v reportáži. Superpoldík, tak se jmenuje interaktivní animovaný avatar, kterého teď testují středočeští policisté. Pomáhat jim bude s výslechem menších dětí. Jak vypadá a co přesně umí, dozvíte se za chvíli. A těšit se můžete i na vaše oblíbené hudební interprety. V této hodině tu budou skupina Jelen, Pavol Habera a právě teď Karel Gott.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Středočeští policisté testují interaktivního animovaného avatara. Vypadá jako medvěd, jmenuje se Superpoltík a pomůže s výslechem obětí trestných činů ve věku 4 až 8 let. Počítačoví specialisté ještě musí otestovat a doladit například motoriku přístroje, gesta v obličeji nebo rychlost reakcí.
1: Ahoj Superpoldíku, jak se máš?
2: Ahoj holčičko, já jsem Superpoldík, jak se máš?
1: Já se mám dobře, budeš si s námi dneska taky povídat.
3: Teďka jsme slyšeli medvídka, kterýmu jsme vytvořili pracovní název Superpoldík.
4: Kapitán Markéta Zvelebilová ze Středočeské policie, kriminalistka. Sedíme před obrazovkou, já tedy sedím na židli, kde by sedělo dítě.
3: Využili jsme medvídka, protože je to neutrální pro holčičky i pro kluky. Superpoldík slouží k tomu, že děti právě odreaguje, zaujme, vtáhne do děje. Dnešní děti jsou zvyklé pracovat před obrazovkou.
4: On vlastně tím úborem i trošku připomíná toho supermuže, tou červenou a modrou barvou a má na hrudi hvězdu Znak policie.
3: Zažila jsem za svou praxi upravení speciálních výslechových místností, demonstrační pomůcky pro výslech, jako je jája pája, kdy představujeme rodinku a právě ve chvíli, kdy dítě se nám zasekne, takzvaně třeba zamrzne. To dítě udrží pozornost průměru 5 až 15 minut a my právě tím medvídkem získáváme to, že on jak je zvyklý komunikovat s obrazovkou, tak ve chvíli, kdy ztrácí pozornost směrem k vyšetřovateli, tak využijeme, že vstoupí přes obrazovku k nám medvídek.
4: Přecházím do další místnosti, kde sedí technik Jan Bartoš.
5: Jsem policista, jsem zařazen na oddělení kyberbezpečnosti a pomáháme s tímto projektem tu osobu, kterou to snímá, toho policistu, tak to bere všechny jeho gesta, mluvení, zvuk se přenáší tam a to dítě vidí vlastně toho krásného medvídka, ale komunikuje přímo s tím policistou.
4: Projekt Avatarius vymyslel se svým týmem bývalý šéf Středočeské policie Václav Kučera. Dolaďuje ho tým nynějšího ředitele Ondřeje Smotlachy.
6: Zatím to vypadá velice nadějně, ladí se drobné věci, jako je motorika, senzitivita na toho člověka, který vlastně předehrává tu figurku.
4: Podle mluvčí středočeských policistů Vlasty Suchánkové ještě není daný přesný termín uvedení projektu do provozu.
7: Děláme všechno pro to, abychom mohli tuto postavičku a tento způsob v podstatě výslechu pro zvlášť zranitelné oběti v podstatě zapojit do naší práce.
4: Tento systém je první takový v České republice. Policie ve středních Čechách v této věkové kategorii potřebuje ročně vyslechnout asi 10 až 12 dětí jako poškozených, třeba v rámci sexuálních trestných činů. Ze středních Čech Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Vidíte Český rozhlas České Budějovice. Bouřky, silné deště, vichřice, mrazy, ale i sucha a velká vedra. To vše za více než 40letou službu v Českém hydrometeorologickém ústavu zažil František Vavruška. O počasí taky často a pravidelně informoval posluchače Českého rozhlasu České Budějovice. Teď už je v penzi a letos v lednu si přišel popovídat přímo k nám do vysílání. Rozhovor jste si mohli dnes v repríze poslechnout dopoledne. Matěj Vodička se Františka Vavrušky například ptal, co všechno během své letité meteorologické praxe zažil.
1: Prý k vám do pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu volali i lidé, kteří se na vás obraceli s dotazem, v jaký den mají během letních měsíců zorganizovat svatbu kvůli počasí, aby bylo hezky. Je to pravda? Tak tito lidé třeba se asi ani možná v nějaké nejbližší budoucnosti nedočkají třeba na půl roku dopředu nějaké přesné předpovědi, kdyby si měli zorganizovat svatbu, v jaký termín?
2: Ano, ty dotazy jsou, nejsou úplně výjimečné, ale vzhledem k tomu, co už jsme si řekli o těch možnostech, od vás, svatba se obvykle plánuje s větším předstihem, tak ta svatba jako z hlediska počasí se naplánovat nedá, maximálně tak na základě nějaké statistiky, kdy lze říci, že riziko, že nevěsta umrzne, je v dubnu, v březnu větší než třeba v červnu, ale může nevěsta zmoknout i v červnu, tak pak se může říkat, že jim alespoň prší to štěstí.
1: No a když někdo nepotřebuje ten velký časový předstih, tak si může třeba tu dvoudenní, třídenní předpověď vzít za své a třeba svatbu zorganizovat alespoň takto malým předstihem.
2: No, tak jestli tam ale hlavní roli hraje to počasí, nevím, no.
1: Já jsem se v jednom z rozhovorů s vámi z dřívější doby dočetl, jak jste vyprávěl, že vám lidé dávají nepěkně najevo, když se právě nějaká ta předpověď nepovede. Mohl byste být konkrétní? Bylo takových nespokojenců opravdu hodně?
2: No tak konkrétní asi být nemohu, protože takové případy byly, už si to třeba nepamatuju, byly třeba i oficiální písemné stížnosti, ale jinak já z druhé strany docela ty stěžovatele chápu, protože pokud byla naše předpověď chybná a jemu například napršelo do odkryté střechy, když jsme mu řekli, že pršet nebude.
1: Nebo zmokla nevěsta třeba, nedej bože.
2: No tak, ale s těma střechama to občas jako nastává. Mě to samotného třeba štve, pokud nevyjde model a potažmo, pak ta předpověď, člověk se cítí někdy jako, no, nechci říct jako co, ale je pravda, že několik kolegů, to nebyli tedy podotýkám tady z Budějovic, tady právě to těžce nesli, takové ty pokřiky třeba na ulici, protože to byly známé osobnosti a najednou někdo na něj volá, vidíte ho, sedmilháře, to je on. Co nám každý den takhle, že no tak jsou meteorologové, nebo byli meteorologové, kteří toto prostě psychicky nesnesli a začali se věnovat nějakému serióznějšímu povolání.
0: Celý rozhovor s Františkem Vavruškou je k poslechu na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Zítra ve vysílání přivítáme jeho českého spisovatele Jiřího Březinu, dvojnásobného držitele ceny Jiřího Marka za nejlepší českou detektivku. Rozhovor s Matějem Vodičkou začne jako vždy po zprávách v 11 hodin.
3: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Jihočeské odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Ledenice mají přípravku na softbalové soutěže a uznávaný fotbalový pozorovatel Miroslav Jirkal je z Jihočeského kraje. Kamil Jáša po písničce připravil další sportovní ozvěny. A za chvíli se také spojíme s naším regionálním stopařem, který se dnes při svých cestách po celém kraji zastavil u kostela svatého Mikuláše v Boleticích.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: sportovní ozvěny.
1: Ledenický klub Sharks v Portugalsku. Uznávaný fotbalový pozorovatel je z jeho českého kraje. První třídu vyhrála s přehledem Zlatá koruna. Dobrý den, v následujících 6 minutách se budeme věnovat tradičním sportům, třeba fotbalu, ale také těm, které úplně obvykle nejsou. Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša. Jsou tady sportovní ozvěny.
0: Sportovní ozvěny s Kamilem Jášou.
1: Začínáme v Ledenicích, to je město, jehož slávu šíří softbalisté a softbalistky, ale také klub Cheerleaders, vede ho Veronika Pokorná, která o sportovním světě Cheerleaders vypráví velmi poutavě. Třeba i o tom, jak úspěšný sportovní klub zavedla cesta do Ledenic.
0: Nemohli jsme u toho chybět.
2: Do Ledenic my jsme se dostali, je to už hodně dávno, je to zhruba 18 let, je strašně to utíká. Mělo probíhat mistrovství Evropy juniorů v Ledenicích a já jsem jako maminka dětí chodila samozřejmě se dívat na ty zápasy a Slovo dalo slovo a nějak jsme jim tam připravili, prostě vzala jsem pár holčiček program, aby jsme měli ty třásničky a trošku jsme tam jako rozvířili atmosféru a tak jsem se dostala k
3: to
2: českému.
3: Je softball?
2: Ano.
3: Pozbuzovali jste na softballovém hřišti. Při zápasech softballových žraloků.
2: Jo, přesně tak.
3: Původně to byl sport výhradně pro muže.
2: Určitě. A my bychom strašně ty muže chtěli.
3: Je jich málo.
2: Paradoxně, jako tady v Čechách je pocit, že to není úplně sport pro kluky, ale ono se to mění, protože ta mužská síla je tam jako důležitá a byla by perfektní. Takže my pořád scháníme nějaké chlapce nebo prostě muže. U nás třeba v Ledenicích konkrétně, a myslím si, že je to i v jiných týmech, tak máme už přípravku. Já už si tam beru děti od 5 let, kde je vlastně učíme.
3: V předškolním věku.
2: Ano, v předškolním věku už nabíráme. Po té přípravce oni se dostávají do soutěžních týmů. My máme teda v Ledenicích 2 soutěžní týmy. Máme vlastně takhle ty dětičky. Ty menší a pak máme ty starší. Samozřejmě jedeme víc soutěží. Snažíme se výjíždět hodně do zahraničí, protože tím získávají obrovskou zkušenost.
3: Chystáte se na velkou cestu kam? Proč? Jak?
2: Ano,
3: kdy?
2: Ano. Těšíme se strašně moc, protože vlastně v lednu jsme se nominovali tady na soutěži v Praze a chystáme se do Lisabonu. Je to první historický summit v Lisabonu, takže my máme taky jako obrovskou radost, že můžeme ty Ledenice reprezentovat a Českou republiku, protože my jsme poměrně malý tým a každý ten cheerleading tady v Čechách ještě úplně nezná, takže doufáme, že otevřeme taky tomu trošku cestu a máme před sebou prostě obrovskou výzvu, protože tam bude spousta týmů, jenom v naší kategorii bude asi 20, takže jsem zvědavá, jak se s tím popereme.
1: Tak snad jenom doplníme, že v Praze se od 3. do 5. července bude konat mistrovství Evropy.
0: Sportovní ozvěny výsledkově.
1: V první lize nohýbalistů příznivá zpráva pro fanoušky sportu v jihočeském kraji. Dynamo České Budějovice Janovice 5-2. Jihočeši postupují do play-off. Fotbaloví fanoušci sledují v těchto dnech mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech amerických. Jedním z nejuznávanějších expertů je Miroslav Jirkal. Chytal za Nové Hrady a českobudějovické Dynamo. Působil v realizačním týmu Ivana Haška a konkrétně k zápasu s Jihoafrickou republikou, který skončil 1-1, říká.
4: Já jsem ten zápas viděl v nějakých sekvencích. Měli jsme tam velmi dobrý sekvence v začátku poločasu, i vlastně některý i v konci, kdy nám teklo do bod, ale celkově ten zápas byl takovej nějakej, hodně pasivity tam bylo vidět, měli jsme špatný přechodový fáze a neudrželi jsme na delší dobu míč v útočné třetině, to nás prostě provází delší dobu a tím trpí vlastně ty útočníci, takže ten dojem z toho zápasu byl velice špatný pro mě.
1: Tak snad to ve třetím utkání bude lepší. Na této stanici přineseme i Jirkalovi postřehy před zápasem s Mexikem. Výsledky z extraligy baseballistů, zápasy, které se hrály v jihočeském kraji. Hluboká Sabat Praha v pátek 17:00, v sobotu 13:00.
0: Tabulka.
1: letním období vám budeme přinášet ohlédnutí za jihočeskými fotbalovými soutěžemi. Minulý týden jsme si prohlédli krajský přebor, teď první A třída skupina A. Šestou ligu vyhrála s přehledem Zlatá koruna 66 bodů. Druhé Prachatice získali 61 bod, třetí Planá nazbírala 48 bodů. 12. Bavorov 31 bodů, 13. Sousedovice 12 a poslední Kamenný Újezd nastřádal v sezóně jen 5 bodů. Fotbalisté z tohoto klubu rozdávali v Jihočeském kraji radost, jejich skóre se totiž zastavilo na údaji 23-118.
0: Kam v týdnu za sportem.
1: 27. června, tedy v sobotu, je v termínovém kalendáři sjezd vodáků ve Strakonicích. Možná se společně potkáme právě u vody. Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša.
0: Sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Posloucháte Jihočeské odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. A teď vás vezmeme na jedno z nejmagičtějších míst na jihu Čech. Na kopec zvaný Olymp u Boletic na Českokrumlovsku. Právě tam stojí kostel svatého Mikuláše, jedna z nejstarších dochovaných památek v Jihočeském kraji. Dnes se u něj zastavil náš regionální stopař Petr Kubát. Petře, pěkné odpoledne.
2: Krásné odpoledne. Já jsem se u kostela zastavil cestou ze Šumavy a musím říct, že hned ten samotný příchod k téhle památce je velkým zážitkem, protože jdete malou lesní cestou mezi stromy a uprostřed krajiny vojenského újezdu se najednou objeví osamělý kostel obklopený starým hřbitovem. Kolem je ticho, lesy a stopy po dávno zaniklých vesnicích. Já jsem dokonce našel i nějaké zbytky keramiky po domech, co tady dřív stály. Jinak ta první písemná zmínka o kostele pochází z roku 1263. Tehdy jej král Přemysl Otakar II. Spolu s rozsáhlým boletickým újezdem daroval nově založenému klášteru ve Zlaté koruně. Ale samotná stavba je ještě starší. Odborníci ji datujou už do 12. století. Nejstarší je románská loď a hranolová věž, která je vidět už z dálky, a uvnitř se dochovaly vzácné středověké nástěnné malby zobrazující život Ježíše Krista. Jsou mezi nejcennějšími gotickými freskami v jižních Čechách. No a najdete tu taky pozdně gotickou sakristii se síťovou klenbou, která připomíná slavné stavby milevské stavební huti.
1: Jenže další příběh kostela, hlavně ve 20. století, už tak slavný bohužel není.
2: Je to tak. Po druhé světové válce ty staré vesnice, které tu stály v okolí, zmizely. Stovky obyvatel museli opustit svoje domovy, v nichž žili po celé generace. Pro zajímavost, já jsem našel, že na počátku 20. století žilo v Boleticích skoro 400 převážně německých obyvatel. A jak píšou autoři v knize Boleticko, krajina zapomenuté Šumavy, tak byly tady hned dvě hospody, dva kováři, krajčí, obuvník, truhlář a taky kolář. No a po odsunu německých obyvatel zůstaly všechny vesnice v okolí neobydlené a bylo zakázané je dosidlovat. A hned v roce 1946 vláda schválila vytvoření vojenského tábora Boletice, ze kterého se brzy stal újezd. Fara i škola, které byly hned u kostela a dodnes jsou tam vidět základy, tak ty zanikly a samotný chrám postupně chátral. V dobách sovětské okupace v roce 1968 byl interiér i dost poškozený. Boční stěny kostela dodnes neslemují pozůstatky pobytu sovětských vojsk, protože vojáci tu po sobě zanechali nápisy na zdi v azbuce. No a než byla v újezdu postavená kasárna, tak tady vojáci dokonce bydleli a měli tu postavené i třípatrové palandy. Až po roce 1989 začala postupně obnova v režii nadšenců ze spolku Kájovského spolku pro radost.
1: A mohou v současnosti lidé nahlédnout i do interiéru?
2: Jde to jen při výjimečných příležitostech. Například letos bude opět po roce přímo v kostele svatého Mikuláše koncert v rámci festivalu Krumlov. Odehraje se 19. července a zazní tam svatováclavský chorál v novém kabátu, který mu dal mladý skladatel Matouš Heil. No a individuální prohlídku si taky můžete domluvit přes obecní úřad Kájov, který kostel vlastní od roku 2016, kdy ho převzal od vojenského újezdu. No a tak ještě doplním, že boletický kostel a i okolí můžete vidět hned v několika filmech. Natáčelo se tam Údolí včel od Vláčila, naposledy třeba Marhoulovo Nabarvené ptáče. No a krajinu Boleticka můžete vidět i v záběrech filmu Poslušně hlásím se Švejkem.
1: Tolik náš regionální stopař Petr Kubát. Pěkné odpoledne.
2: Hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Známá melodie I Have Time of My Life v podání Jennifer Warnes a Billa Medleyho z kultovního filmu Dirty Dancing, tedy hříšní tanec na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Někteří vědci umí zhudebnit záznamy naměřené ve vesmíru. Zvuk se sice v kosmu nešíří, ale fyzikální data se dají na zvuk převést. Někdy je to tak snadné, jako připojit sluchátka k přijímači. Jindy je potřeba víc výpočtů. Jak vzniká takzvané stelární techno, vysvětluje v rozhovoru s Martinem Srbem astronom Marek Skarka z Akademie věd.
1: Kdo jsou hvězdy, které účinkují v téhle písni?
2: Jsou to hvězdy pulzující, mění svoji jasnost. Ty bicí to nejsou hvězdy, to tam bylo dodáno, aby tam byl nějaký podkres. Ty změny, které jsme tady mohli přeneseně slyšet, bychom očima nepostřehli. Ty změny jasnosti pronásobíme nějakým faktorem, tak to dostaneme do frekvencí, které jsme schopni slyšet ušima.
1: Lidově řečeno, to zrychlíte, tak aby to ucho zaznamenalo. Takže je to celé takové zhuštěné, stlačené.
2: Přesně tak. To bylo slunce a sluníčko na povrchu vykonává, dalo by se to připodobnit nějakému chvění. Ty frekvence, na kterých sluníčko pulzuje, jsou zhruba okolo 5 minut.
1: To slunce znělo dost jinak než ukázka na začátku.
2: To je ukázka hvězd, které jsou o něco hmotnější než je naše sluníčko. Hvězda celá nafukuje a splaskává.
1: Co třeba může být různé příčiny těch pulzací?
2: Těch efektů je několik. My když potom zkoumáme změny jasnosti, tak jsme schopni se podívat pod povrch té hvězdy.
1: Ve vědě samozřejmě pracujete s čísly. Jak vás vůbec napadlo pracovat s tím jako se zvukem?
2: Projektů, které se zabývají zeslyšitelňováním světelných změn hvězd, je celá řada. Těch možností je také několik. Nízká hladina jasnosti je nízká frekvence a když ta hvězda je nejjasnější, tak tam jsou vysoké frekvence.

0: starý, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: Takže ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z Uhloterií platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čechy.
2: Hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Prezident Pavel na summit NATO do Ankary nepojede, rozhodla o tom vláda. Třineckým železárnám klesají zisky, firma mluví o krizi. Černovice dnes otevřeli novou dětskou skupinu, lidé s její budovou můžou prohlédnout až do 17 hodin. Na jihu Čech se odpoledne můžou přechodně tvořit bouřky, večer bude oblačnosti ubývat. Jsou tu zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán. Prezident Petr Pavel nebude součástí české delegace na summitu NATO, rozhodla o tom vláda. Po jednání kabinetu to oznámil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s tím, že delegaci do Ankary povede on sám. Do Turecka s ním pojede i ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Podle Babiše se tak vláda rozhodla z praktických důvodů. Dodal, že vláda prezidentovi nijak nebrání v zahraničních cestách.
4: Tady není žádný důvod, že bychom měli nějaký zájem bránit panu prezidentovi v jeho ústavních kompetencích.
2: Prezident Pavel už dřív řekl, že v případě, že nebude součástí delegace, zváží kompetenční žalobu. Reakci Hradu zjišťujeme. Třinecké železárny čelí jedné z největších a nejdelších krizí. Firma to potvrdila v souvislosti s výsledky hospodaření. Kvůli nízkým prodejním cenám, slabé poptávce a vysokým nákladům jí klesly tržby, ale udržela se v zisku ve výši zhruba 190 milionů korun. Proti předloňskému zisku to bylo necelých 60%, dodává mluvčí třineckých železáren Petra Macková-Jurásková.
5: Jde o výsledek, který je v podmínkách současného ocelářství velmi nízký a dlouhodobě neudržitelný. Odráží však bohužel realitu posledních 3 let, kdy čelíme extrémnímu tlaku na náklady, ceny i regulaci. A jako jedna z mála ocelářských firem však pokračujeme ve výrobě při zachování mírné ziskovosti.
2: Lidé v Černovicích na Pelhřimovsku si dnes můžou prohlédnout novou budovu pro dětskou skupinu. Otevřená je až do 17 hodin. Ačkoliv má těsně po kolaudaci, kapacita je podle vedení města už naplněná.
6: Město se nakonec rozhodlo doplnit ještě parkoviště pro rodiče dětí, které se teprve bude stavět. Přestože část peněz na dětskou skupinu se podařilo získat formou nejrůznějších příspěvků, museli si Černovice vzít 15-milionový úvěr. Jeho čerpání schválilo na svém posledním jednání zastupitelstvo. Milan Soldán, Český rozhlas.
2: Mezinárodní hudební festival Hvězdy nad Vltavou pokračuje dnes večer v Českých Budějovicích. V kulturním domě Slavie vystoupí od 19 hodin Tonkünstler Orchestra Wien spolu s houslovým virtuózem Pavlem Šporclem. Součástí festivalu

0: Maluje taky akademie pro mladé talentované hudebníky z celého světa, kteří se pod vedením předních lektorů zdokonalují a zapojují do festivalových koncertů.
1: Počasí.
0: Bude polojasno až oblačno, vyskytovat se můžou místy přehánky nebo bouřky, a to i silné, večer budou srážky ustávat. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů Celsia, na horách naměří do 27. Slabý proměnlivý vítr, převážně severních směrů, bude v bouřkách zesilovat. Noční teploty se budou pohybovat mezi 18 a 15 stupni. V úterý očekáváme většinou polojasno, ráno ojediněle mlhy. Během dne až oblačno, ojediněle se objeví přehánky nebo bouřky. Na Šumavě můžou být silné, a přívalovými srážkami. Nejvyšší denní teploty zítra 26 až 29 stupňů Celsia, na horách kolem 25. Vítr bude slabý proměnlivý, postupně severní nebo severovýchodní a v bouřkách přechodně zesílí. Jeho zátěž zůstane střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Silný provoz očekávejte v Českých Budějovicích na silnici 20 u křižovatky Diamant nedaleko sídliště Vltava. Vyšetřují tam dvě nehody. Dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Hodin a téměř 5 minut. Příjemné odpoledne z Českého rozhlasu České Budějovice. Posloucháte druhou hodinu pondělního jihočeského odpoledne, které vám i dnes nabídne zajímavé informace z regionu i ze světa kolem nás. Od mikrofonu vám i nadále pěkné odpoledne a ničím nerušený poslech přeje Radek Diviš. Je to přesně 40 let od takzvané boží ruky Diega Maradony. A neexistuje snad Argentinec, starší 45, který by ten kontroverzní gól nepamatoval. Co pro Argentince tento pojem znamená, uslyšíte v zápisníku z mistrovství světa, kde právě dnes Argentina nastoupí proti Rakousku. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, bude o teplotních extrémech. Už za chvíli vám prozradíme, kde na Zemi byla naměřena nejnižší a naopak nejvyšší teplota. A vězte, že těch našich aktuálních 30+ je celkem legrace. Přidáme také písničky, které nestárnou a které si můžete vychutnat v klidu domova, v práci nebo třeba i na cestách. Jsme rádi, že jste s námi. A jaká bude hudba? Chybět nebudou Stevie Wonder, Marta Kubišová a právě teď přichází svou píseň Báječná ženská zaspívat Michal Tučný.

0: Ladíte jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Petice obyvatel tzv. Špačkárny v Českých Budějovicích se dnes probírala na jednání zastupitelů města. Lokalitu poblíž jezu u Špačků by podle nového územního plánu mohla protnout silnice s mostem. Než se k tomu ale zastupitelé dostali, nějakou dobu to trvalo. Víc nám teď poví redaktor zpravodajství Michal Bělský, který dnešní jednání sledoval přímo v sále. Dobré odpoledne, Michale.
1: Pěkné odpoledne. Zastupitelům trvalo bezmála hodinu, než vůbec schválili program dnešního zasedání. A než se tak stalo, řešili třeba to, proč vedení města stáhlo bod týkající se příspěvku fotbalové akademii Dynama ve výši 8 milionů a 600 tisíc korun. Podle náměstka primátorky Petra Maroše z Hnutí naše Česko je to kvůli nejistotě nakládání s příspěvkem uvnitř akademie. Jak náměstek zmínil, akademie ani tak žádné větší finanční problémy. V akademii ani tak žádné větší finanční problémy nehrozí.
2: Čekáme na to, až dostaneme nějakou možnost podívat se do toho hospodaření akademie. Já jsem přesvědčen o tom, že dokud se ta dozorčí rada nesejde, neschrne to, co se tam dělo v loňském roce, tak není možné do organizace, o které nic nevíme, poslat další finanční prostředky.
1: V dozorčí radě fotbalové akademie jsou jak zástupci města, tak představitelé kraje a Dynama.
0: Michale, proč začátek jednání trval tak dlouho?
1: Opoziční zastupitelé zkoušeli na poslední chvíli neúspěšně navrhnout zařazení několika bodů na program zasedání. Ještě před jeho schválením vyzval zastupitel Tomáš Chovanec z Hnutí občané pro Budějovice k rezignaci radní města Luci Kozlovou z Hnutí naše Česko. Narážel hlavně na přestavbu její chaty u rybníka Dechtář, která probíhá bez platného stavebního povolení. Jak dál zmínil, stavba měla být za současných podmínek odstraněná. Podle Lucie Kozlové se teď vyřizuje dodatečné stavební povolení a odmítla jakékoliv zásahy do stavby před vyřízením dokumentace, stejně jako výzvu k rezignaci.
0: Už jsme to v úvodu zmínili, dnes byla tématem taky petice obyvatel z lokality poblíž jezu u Špačků.
1: Přesně tak, vystoupili tu zástupci obyvatel zmíněné lokality i odborné veřejnosti. No a ti všichni upozorňovali na to, že připravovaný nový územní plán počítá se silnicí a mostem protínajícím tuto klidovou zónu na jihu města. Podle nich petici podepsalo už přes 2000 lidí a další neustále přibývají. Odborníci se obávali hlavně toho, že by stavby měly obrovský dopad na vzácné živočichy, kteří se v lokalitě vyskytují. Jak ale připomněl náměstek primátorky Lubomír Bureš z Hnutí naše Česko, vedení města už o úpravách návrhu územního plánu jedná s projektanty.
3: Město jako samotné bude říkat, tato komunikace zde být nemá, nemusí, nesmí a chceme přetrasovat to jižní propojení. To bude náš základní vzkaz tomu týmu, tak to my se jako město k tomu budeme chovat. Říkáme, že to není to správné místo, které by mělo být pro toto dopravní propojení využité.
1: Náměstek zároveň potvrdil, že nový územní plán je stále ve fázi návrhu a dá se ještě upravovat.
0: Zastupitelé se dnes ještě věnovali navýšení příspěvků Jihočeskému divadlu. K čemu se dobrali?
1: Tím hlavním důvodem je vládní navýšení platových tarifů, které dopadá i na zaměstnance divadla. Pro letošní rok dostanou o 10,5 milionu korun víc. Od příštího roku pak měly platy narůst oproti letošku o 14 milionů korun. Zastupitelé navíc schválili 8-milionový příspěvek na opravu otáčivého hlediště v Českém Krumlově. Podle primátorky města Dagmar Škodové-Parmové z Hnutí naše Česko je to i díky tomu, že Národní památkový ústav povolil městu užívání točny do dalších let.
4: Po aktuální letní sezóně budeme opravovat a proto i ta investice na 8 milionů, tak tam dává předpoklad pro další fungování v dalších třech sezónách. Je to vynucená technická oprava.
1: No a ke konci jednání ještě náměstek Petr Maroš zhodnotil rekonstrukci domu kultury Slávie, která nakonec podle posledních vyúčtování stála 1 miliardu a 50 milionů korun. A zmínil se i o jednání o možném odkupu fotbalového Dynama městem nebo krajem, které se podle něho zatím nikam neposunulo.
0: Tolik živě ze studia Michal Bělský, pěkné odpoledne.
1: Naslyšenou.
5: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: Rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, bude o teplotních extrémech. Martin Písařík nám už za chvíli prozradí, kde na Zemi byla naměřena nejnižší a kde naopak nejvyšší teplota.
2: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší naměřenou teplotou na Zemi je téměř 150 stupňů Celsia? Absolutním králem mrazu je antarktický Vostok, kde roku 1983 naměřili rekordních minus 89,2 stupně Celsia. Lidé však dokážou žít i v tvrdých podmínkách ruského Oymyakonu, nejchladnějšího obydleného místa planety, kde v roce 1933 naměřili minus 67,8 stupňů Celsia. Na opačném konci spektra stojí kalifornské údolí smrti s rekordem 56,7 stupňů Celsia, ačkoliv povrch íránské pouště Lút se dokáže rozpálit až na 80,8 stupňů Celsia. Nejteplejší trvale osídlené místo je město Dalol v severní Etiopii s průměrnou roční teplotou přes 40 stupňů. V Česku naměřili největší mráz v historii minus 42,2 stupně Celsia v únoru 1929 v Litvínovicích u Českých Budějovic. Naopak největší výheň zažili v srpnu 2012 Dobřichovice, kde padl absolutní rekord 40,4 stupně Celsia. Nejmrazivějším bodem u nás zůstává vrchol Sněžky s ročním průměrem pouhé 0,2 stupně Celsia. Mezi místa s rekordně nejnižšími naměřenými teplotami patří Jezerní Slaď nedaleko Horské Kvildy. Celoroční průměrná teplota zde činí 2 stupně nad nulou. Za celkově nejteplejší obec jsou díky specifické poloze považovány severočeské Žitenice.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas České Budějovice, PC.

0: velmi příjemná vzpomínka na hudbu 80. let. Right Here Waiting a Richard Marx na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Fotbalisté Argentiny dnes nastoupí na mistrovství světa v 19 hodin středoevropského letního času proti Rakousku. V Dallasu se to stane na den přesně 40 let poté, co dal argentinský idol Diego Maradona zřejmě nejkontroverznější gól fotbalových dějin. Takzvaná boží ruka pomohla Argentincům porazit Angličany 4 roky po prohrané válce o Falklandy. Argentina díky tomu v Mexico City postoupila do semifinále tehdejšího šampionátu, který nakonec vyhrála. A boží ruka se natrvalo usadila v argentinské lidové kultuře.
1: Tribuny jsou přestavěné, tehdejší trávník už dávno odrostl, ale hukot to tady tehdy byl možná docela podobný. Legendární Maradonova boží ruka se přesně před 40 lety zjevila právě tady v katedrále fotbalu, jak Mexičané přezdívají aztéckému stadionu.
2: Argentinka Stella, kterou potkávám na prvním zápase jejího týmu na letošním šampionátu v Kansas City, mi vypráví, že si tu chvíli dobře pamatuje a že její manžel byl tenkrát přímo na stadionu.
3: Říkal, že to tak prostě mělo být. Doufejme, že už se nic takového nebude opakovat. A se současnými technologiemi, s videorozhodčím, pochybuju, že by se to mohlo stát. Já osobně chci vyhrávat čestně.
2: Těžko byste hledali Argentince staršího 45 let, který by si tenhle zápas z 22. června 1986 nevybavil. Maradona v rozmezí 5 minut dal takzvaný gól století, při kterém prokličkoval s míčem z vlastní poloviny v podstatě až do branky, a předtím ve vzdušném souboji s anglickým golmanem nenápadně plácnul do míče rukou, šel se radovat a tuniský sudí gól uznal.
4: Pamatuju, že jsem se na to díval v televizi a v té rychlosti jsem si neuvědomil, že to byla ruka. Pak to bylo zjevné, ale něco takového se stane na každém šampionátu. Vzpomínám si, jak Američané dali jednou gól Německu. Míč byl aspoň 30 cm za čárou, ale rozhodčí ho neuznal. Takže my Argentinci to bereme jako součást hry, ne jako otázku spravedlnosti. Fotbal není soudní líčení. Takhle bychom se mohli dohadovat o penaltě, kterou mexický rozhodčí nařídil proti Argentině ve finále proti Německu v roce 1990. Ale byla odpískaná, Německo vyhrálo a je to. Prostě i v tomhle potřebujete štěstí šampionů.
2: Říká mi další ve Spojených státech žijící Argentinec Julio Mazzarella a směje se, že jeho angličtí přátelé prý tohle téma ovšem raději neotvírají.
4: O boží ruce nikdy nezačínají. Vědí totiž, že jakmile to zkusí, začnu jim připomínat rok 1966, kdy Anglie vyhrála mistrovství světa pochybným gólem, při kterém míč možná nepřešel čáru, ale rozhodčí ho uznal.
2: Termín boží ruka pochází přímo od Maradony, který prohlásil, že první gól Anglii padl trochu hlavou a trochu boží rukou. Kulturně to zapadá do takzvané vivesa criolla, argentinské verze lstivosti a schopnosti vítězit nad nepřízní osudu i za cenu obcházení pravidel. Česky bychom asi řekli vyčúranost nebo účel světí prostředky.
5: Pro Argentince to po válce o Falklandy bylo národní zadosti učinění za tu porážku. To, že dal Maradona náš nejdůležitější gol v dějinách mistrovství světa Anglii a že ho dal rukou, to je úplně v pořádku. My Argentinci se na to díváme tak, že za běžných okolností by ten gól neplatil, ale co činí Bůh, činí správně, takže gól boží rukou je v pohodě.
2: Usmívá se Claudio Giglioni, reportér a fotbalový komentátor argentinského rádia Cadena Tres, který se s Maradonou osobně setkával a mluvíval s ním. Z Mexika a Spojených států Jan Kaliba, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: České odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Albánie se stává oblíbenou v destinací českých turistů. Loni navštívilo 117 tisíc Čechů. Turismus je jedním z pilířů albánské ekonomiky. Proto jeho rozvoj podporuje i Evropská unie. Dávale také pozor na to, jestli je jeho rozmach v souladu s ochranou přírodního bohatství země. Pomáhají v tom i místní nevládní ekologické organizace.
1: Město Berat, ležící necelých 100 kilometrů jižně od albánské metropole Tirany, láká turisty terasovitým centrem s budovami z času Osmanské říše, hradem a byzantskými kostely. Od roku 2005 je zapsané na seznam UNESCO. Jeho místostarostka Etleva Dima si pochvalovala nový most postavený z příspěvku 7 milionů eur od Evropské unie, který Berat dostal také na zpevnění břehu řeky Osum a opravu citadely nad městem. Most spojuje břeh, kde leží staré město, s protější stranou, kde je mnoho agroturistických farem. Loni Berat navštívil více než milion turistů. Před epidemí COVID-19 to bylo jen 210 tisíc ročně. Nejsou to podle vedoucí oddělení pro spolupráci zastoupení Evropské unie v Albánii Ritvy Heikkinenové jen statistická čísla. Pro města a obce je rozvoj turistiky důležitý, protože vytváří pracovní místa a pomáhá tak udržet mladé lidi v jejich domovině. Prudký rozvoj turistické základny sebou ale nese i úskalí. Už přes dva týdny denně v Tiraně demonstrují tisíce až desetitisíce lidí proti vládě premiéra Edyho Ramy. Původně to bylo proti utajovanému zahájení prací na stavbě luxusního rezortu u laguny Narta na jihu země, která je hnízdištěm plameňáků. Práce se zastavily a podle vlády nikdy žádný projekt v chráněné lokalitě neschválila. Hodnocení dopadů záměru stavby hotelového komplexu na životní prostředí má být velmi zevrubné. Podle Alexandra Trajče z Organizace ochrany a zachování přírody Albánie se dá dobře řídit, co a kde se může postavit nejen na pobřeží, když bude dobře fungovat územní plánování a budou se přitom developeři ptát na názor expertů na ochranu prostředí. Albánie má totiž krásnou přírodu a bohatou historii, které jsou podle českého velvyslance v Tiraně Pavla Vacka hlavními turistickými magnety země.
2: Má svůj půvab pro ty, kteří chtějí objevovat něco víc než jenom pláže a all inclusive hotely. Ale pak má samozřejmě v těch horách například má i své zrady, protože ta infrastruktura a pomoc, která se vám dostane jinde, třeba tady není tak kmání, takže je dvojnásob důvod prostě k tomu se na to připravit a hlavně opatrně.
1: S osobní zkušenosti mohu poradit, dávejte pozor hlavně na silnicích při řízení. Je to trošku divočina. Ubytovací zařízení a pláže sice Albánie má, ale výstavba dopravní infrastruktury za nimi hodně zaostává. Z Beratu a Tirany Pavel Novák, Český rozhlas.
3: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Ladíte jeho české odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Počasí je dnes v skutku letní a tropické teploty a s tím spojené bouřky naše těla i mysl zrovna nešetří.
1: Počasí.
0: Jaké počasí nás čeká v následujících dnech, to už je otázka pro meteorologa Tadeáše Gregora, kterého právě teď zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tadeáši, jak bude v noci a zítra?
2: Večer ještě budou doznívat lokální přehánky a bouřky a v noci pak bude zpočátku až oblačno, po většinu noci pak ale polojasno nebo skoro jasno. K ránu se ojediněle vytvoří mlhy. Teploty ráno klesnou na 18 až 15 stupňů Celsia a vystoupají na horách na 16 až 13 stupňů Celsia. V horských kotlinách budou jenom kolem 6 stupňů Celsia. Bude vás slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu nebo bude klidno. No a zítra přes den pak bude většinou polojasno, ráno ojediněle s mlhami a během dne bude přechodně až oblačno a jen výjimečně se objeví přehánky nebo bouřky, a to zejména na horách, a kde můžou být výjimečně i silné ty bouřky. Zítřejší nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách 23 až 26 a bude vás slabý proměnlivý postupně severní nebo severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. Ráno bude i klidno.
0: A jaká bude středa?
2: Středa už bude převážně slunečná, bude jasno nebo polojasno, na horách přechodně až oblačno a s malou pravděpodobností tam může vzniknout ojedinělá přehánka nebo i bouřka. Středeční minima 16 až 12 stupňů, maxima mezi 27 a 31 stupni a bude vás slabý proměnlivý vítr převážně ze severních směrů do 4 metrů za sekundu. Ráno bude i klidno.
0: Teploty poměrně vysoké, překvapí nás počasí něčím ve čtvrtek či v pátek?
2: Ve čtvrtek a v pátek se bude postupně dále oteplovat a bude většinou slunečno. Ve čtvrtek bude jasno až polojasno, teploty nám od ráno klesnou na 17 až 13 stupňů a odpoledne vystoupají na 29 až 33 stupňů Celsia. Bude vás slabý proměnlivý, během dne severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu, v noci a ráno bude i klidno. No a pátek pak bude už vyloženě tropický, bude jasno až polojasno, teploty ráno klesnou na 19 až 15 stupňů a vystoupají odpoledne na 30 až 34 stupňů Celsia. Bude vás slabý proměnlivý, během dne východní vítr do 4 metrů za sekundu a ráno bude i klidno.
0: Tolik Tadeáš Gregor, kterému děkujeme, přejeme pěkné odpoledne a klidný zbytek služby. Naslyšenou.
2: Hezké odpoledne, naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Psát prý původně začal z hecu. Dvakrát získal cenu Jiřího Marka za nejlepší českou detektivku a jen za posledních 10 let vydal celkem 8 knih. Jiří Březina své texty často zasazuje do jihočeského prostředí, což je třeba případ jeho zatím poslední loni vydané detektivky nazvané V kopřivách. Nejen o ní si s Jiřím Březinou popovídáme v úterý 23. června po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Návrh vlády o změně financování České televize a Českého rozhlasu pozorně sleduje Evropská komise. Fotbalová akademie českobudějovického Dynama nedostala od města peníze na příští sezónu. Cenový strop na paliva se zítra změní jen o jednotky haléřů. Zítřejší maxima budou lehce nižší než dnes. Jsou tu zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán. Evropská komise pozorně sleduje vývoj kolem návrhu vlády na změnu financování České televize a Českého rozhlasu. Zopakoval to mluvčí komise Markus Lammert a upozornil, že zrušení poplatků a financování ze státního rozpočtu je zatím jen návrh a ne platný zákon. Unijní exekutiva už v minulosti zdůrazňovala, že nezávislost médií je pro komisi důležitá. Vyplývá to i z Evropského aktu o svobodě médií, který musí členské státy Evropské unie dodržovat. Česká vláda odsouhlasila návrh zákona, který mění způsob financování televize a rozhlasu. Rozpočet médií by se přechodem pod státní rozpočet snížil zhruba o 15%. Maximální povolené ceny pohonných hmot se zítra změní o několik haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí. Nafta bude stát maximálně 35 korun a 54 haléřů, to je o 7 haléřů míň než dnes. Za benzín si řidiči v Česku naopak mírně připlatí. Litr se bude prodávat nejvýš za 40 korun a 50 haléřů. Bude tak stát o 9 haléřů víc než dnes. Vláda chce ceny paliv regulovat zatím do konce června. Fotbalová akademie Dynama České Budějovice přišla o každoroční příspěvek od města. Zastupitelé měli dnes hlasovat o podpoře ve výši 8,5 milionu korun na příští fotbalovou sezónu. Radní ale materiál ještě před jednáním stáhli z programu. Podle náměstka primátorky Petra Maroše z Hnutí naše Česko je důvodem nepřehledná finanční situace v akademii.
3: Čekáme na to, až dostaneme nějakou možnost podívat se do toho hospodaření akademie. Já jsem přesvědčen o tom, že dokud se ta dozorčí rada nesejde, neschrne to, co se tam dělo v loňském roce, tak není možné do organizace, o které nic nevíme, poslat další finanční prostředky.
1: Obyvatelé Putimi na Písecku budou hlasovat o rekonstrukci jednosměrné místní silnice v referendu při podzimních komunálních volbách. Zastupitelé to dnes oznámí na svém jednání od 19 hodin. Obec připravuje rekonstrukci už 5 let. V průběhu příprav vznikly 2 petice, jedna pro a druhá proti záměru. Necelá polovina voličů ji považuje za nehospodárnou a druhá za nezbytnou.
2: Počasí.
1: Odpoledne se místy můžou na jihu Čech tvořit bouřky i silné. V noci klesnou teploty k 18 až 15 stupňům Celsia. V úterý očekáváme většinou polojasno, během dne až oblačno. Ojediněle přehánky nebo bouřky. Na Šumavě můžou být silné s kroupami a přívalovými srážkami. Nejvyšší denní teploty zítra 26 až 29 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 25. Vítr bude slabý, proměnlivý, postupně severní nebo severovýchodní a v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž zůstane střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená

0: vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Novou nehodu, střet dvou osobních aut, máme hlášenou z Českých Budějovic, z pražského předměstí z Jírovcovy ulice, konkrétně v úseku mezi ulicemi Fráni Šrámka a Pekárenská. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Martin Zounár. Dobrý den, ahoj, vítej.
3: Ahoj, já tě také zdravím všechny posluchače a musím říct jenom taková informace, opravdu v Praze to frčí, jede, není potřeba vůbec žádné fronty, je to opravdu paráda, nervy, útivé, Česko to ksáká, to je strašný, ale opravdu se dá dneska rekordně projet Praha za 6 hodin.
2: Já to shrnu, naše hodinka vedro změní v radostné osvěžení.
1: Humoriáda.

0: Jsme v Humoriádě s Martinem Zounerem. První otázka. V tomhle vedru, čím on cestuje? Když už si naťuknul tu dopravu, máš nějaký osvěžující typ?
1: Prosím tě, určitě ano, je to samozřejmě skútr, je to příjemná věc. Samozřejmě jako řidič automobilu, když mě jako skútr občas ťukne do zrcátka, tak mě to trošku jako zatrne, ale já si myslím, že pak, že k sobě budeme z jedné i z druhé strany nás brát respekt z toho a vnímat jeden druhýho, tak je to velice příjemný dopravní prostředek a opravdu té zácpě, prostě tak to je.
0: Ano. Hele, můžeš kličkovat mezi auty mimo pravidla, tak, když tě nikdo nechytí.
1: Samozřejmě, že můžeš a nejhorší je, když třeba dneska se píšou zprávy, víš, dneska se nevolá handsfree, dneska lidi píšou, tak musím říct, že se mně několikrát stalo, že paní držela telefon a přitom zatáčela doleva.
0: A psala nosem.
1: A psala něče. Jo, a teďka já jsem ho neměl, a ona se lekla a všechno jí to spadlo normálně dolů ten telefon. A co si myslíš? Myslíš, že pokračovala dál, ne, zastavila a začala mezi srdečkama lovit ten telefon. Takže pekličko.
0: Důležité být ve spojení.
1: Ale, samozřejmě, ano. Ale hele, příjemný dopravní prostředek a když je člověk opatrný, tak to všechno jde. Ale máme helmu,
0: ano,
1: na rozdíl
0: od
1: dalších tříkolkářů, koloběžkářů, boltů, neboltů, všichni, co jezdí na různých elektrických nesmyslech, tak nemají helmu, nemají nic a přitom jsou účastníci silničního provozu.
0: Ano, i cyklisté v podstatě potřebují mít přilbu, kdyby náhodou.
1: Oni by měli znát jako dopravní předpisy, ne?
0: Mm-hmm. Jo, jenom prakticky k tomu skútru, na rozdíl od auta je to rychlejší, v létě tě to osvěží,
1: taky to možná,
0: ale
1: že
0: zase se na něj moc nevejde, kromě tebe tedy.
1: Prosím tě, mám to spočítaný pod sedadlo mého skútru, se vejde, prosím tě, přesně 5 prosek.
0: Aha, já myslím, že litr zmrzliny řekneš.
1: Minerálka malý nákup, vejde se.
0: Tak děkujeme za informace o obsahu úložného prostoru na skútru. A teďka. Jdeme na to, čím osvěžíme posluchače v našem archivu.
1: Já myslím, že v tuto chvíli se dá samozřejmě protančit naším pořadem třeba s Václavem Vidrou. Co ty na to?
0: Moje první taneční by tu byly povídka Jiřího Grossmana v podání Vaška.
1: Zkusíme to.
2: Jednoho dne si mě maminka zavolala a oznámila mi, že mě nechala zapsat do kurzu tance a společenské výchovy. Po počátečním ohromení jsem nesměle namítl, že je mnoho jiných způsobů, kterými ze sebe mohu dělat blázny, ale matka trvala na svém. Zřejmě proto, že kurzy již zaplatila. Potřebuješ kurzu jako soli, přidal se otec. Rosteš jako dříví v lese, já na tebe nemám čas a maminka zase nemá tu sílu v ruce. Zeptal jsem se otce, zda si myslí, že mistr tance je zápasník. To nevím, ale on si už jistě najde způsob, jak tvé skotačinky zarazit. Silně škrobená košile, kterou mi vnutila maminka, mě dřela do krku, takže jsem téměř nemohl otáčet hlavou. V černých šatech s bílým proužkem, které byly snad tvrdší než prkno, jsem si připadal jako dokonalý blb. Pokoušel jsem se sice šaty odmítnout, ale otec pravil, že je to anglická látka po dědovi, že tomu nerozumím a abych bral, dokud dává. Boty mě také příšerně tlačily, ale když jsem otci řekl, že jsou mi malé, zmlátil mě, že mám velkou nohu. Konečně jsem vešel do slovanského domu. Odložil jsem hubertus a začal se červenat. Po řadě trapných okamžiků jsem se náhle octl v sále. Jakýsi muž nás hned u dveří třídil. Kdo byl holka, letěl vlevo, kdo kluk, vpravo. Jeden chlapec s delším vlasem byl omylem vstrčel mezi holky, proti čemuž se ohradil slovy: nevidíš, kvádro, vole, jsem mužskej. Dostal pohlavek a vytřídili ho ze dveří. Začal jsem věřit, že mistr tance může být i zápasník. Naše společnost bledých hochů, která se tlačila v jednom koutě, mi připadala jako skupinka odsouzených na smrt. Mistrovi přisluhovači nás vehnali do středu sálu. Dívky nás obklopily ze všech stran. Nebylo uniknutí. Po zádech mi začaly stékat chrupěje potu, napětí vrcholilo. Do sálu vešel mistr Játro s paní Játrovou. Jejich pohledy začaly oceňovat přítomné nešťastníky. Snažil jsem se přikrčit, ale bylo pozdě. Mistr pro mě poslal jednoho z náhončích. Otočil mě několikrát kolem dokola a schválil můj oděv. Nejste žádný manekín, řekl, ale jste oblečen čistě a dívky s vámi budou jistě rády tančit. A já měl chuť ho začít škrtit. Paní Játrová mě mateřsky pohladila po hlavě a šeptla mi, zapněte si kalhoty, hochu, a bude vše v pořádku.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik povídka Jiřího Grossmana, moje první taneční podání Václava Vidry. Vybavilo se ti něco, Martine, na to téma?
1: Já musím říct, že já jsem měl, my jsme do tanečních v podstatě na konzervatoři nechodili, protože my jsme měli
0: taneční. To měli ve škole.
1: Ano, přesně tak. Takže já jsem se tančit naučil, ale čověče, tyhle ty věci se nemají rádi se mnou. Jo, já jako se naučím text, všechno to jde, ale jakmile máš do pohybu něco dát a zapím, to prostě opravdu to nejde. Takže já jsem začal Valčík, čověče, a ona z toho byla čtverilka. Mm-hmm. Víš, jako pohybově. Mm-hmm. Ale obdivuju třeba Filip Blažek, můj kolega, tak byl poslední Stardance. A to ti můžu říct, protože jsme takhle v tomhle letním čase, on začínal trénovat, protože se začalo od dříve, to je jedno. A můžu ti říct, on opravdu v těch vedrech, když jsme dělali Bílou paní minulý rok, předminulý, tak on opravdu chodil, ano, se říkal, víš co, on říkal, Martine, to je strašný. Takže to teda musím říct, všichni, kteří se kolegové, ale i sportovci a známé osobnosti účastnili, to je opravdu reality show. To jako, jak se říká, to neočuráš.
0: Takže Zounar ve Stardance
1: nemůžu, to já bych, to by bylo opravdu zvoraný parket. Doplnej, hluboké brázdy.
0: Někteří tam byli jako zábavné typy, ne jako tanečníci.
1: Jenže ono všechno jako úplně neutáhne.
0: Opustíme toto téma.
1: Ano.
0: Jinak dovolená a tohleto, když tam hraje nějaká ta kapela, večer, muzika, tam tě to taky nezláká k nějakému vrtění povínku?
1: No tak já stojím a natřásám se.
0: No, takže nějaký ten třes tam je taneční.
1: Už tak jako nostalgicky koukám na ty mladý, jak tančí. A můžu ti říct, že zase ten způsob těch vesnických zábav, protože já jsem to miloval a miluju to, když se prostě postavilo pódium a začne se hrát, ona je živá muzika, tak oni lidi opravdu na lese hrajou fakt ty fláky, rozumíš, polka, valčík. Hele, lidi jenom vytáhnou vzpomínku a jedou.
0: Jsi řekl vesnická zábava, mně se vybavila roková vesnická kapela.
1: Jasně.
0: A Ploužák by si zvládnul.
1: No přece. To určitě, no. Samozřejmě, pořádně zaboříš ruce takhle.
0: Stačí.
1: Ne, do kapes na džínách, jo, víš, tak, a už to. A už jde to hejbeš, levá půlka, pravá půlka a zatáčí to samo.
0: Ano.
1: Jo.
0: Už bývá kolikrát má, takže není vidět, že samozřejmě. Jste mimo rytmus a tak dále. Tak pojďte, přátelé.
1: Takže už jste vedle v parku.
0: Ano. Hlasujeme raději, jinak by to bylo s hvězdičkou dál. Václav Vidra, pokračování, anebo Tomáš Tepfr, aktuální výběr těchto dvou osobností. Hlasujte SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. No a teď Žalman a spol a Rána v trávě.
1: No tak podívej.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: Právě teď posloucháte Humoriádu. Pavel Kučera, Martin Zounar, náš dnešní host. Zdravíme vás, ještě jednou zveme k hlasování do našeho vysílání. Přidejte pro ilustraci své hlasy na telefonu 731 800 900. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne.
5: Zdravím Dobré.
3: Ano.
4: Pana Zounara,
5: děkuju.
4: Karel Bojkovic a já bych psal pokračování.
3: Takže Václav Vidra má váš hlas, Tomáš Tepfr zatím ne.
4: Ano.
3: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
4: Naslyšenou.
5: Naschle.
3: Dobré odpoledne.
6: Hezké odpoledne. Přeji vám, Pavle. Stanislava, posluchačka stála. Srdečně zdravím pana Zounara.
5: Děkuju.
6: Kterého mám ráda, kterému fandím a přeji vám hodně zdraví a
5: díky.
6: Všeho.
5: Vám tež. A kdy, co si dáte? Dáte si pokračování anebo si dáte Tomáše Tepfra?
6: Dám si pana Vidru určitě.
5: Dobře, máte ho mít.
6: Mějte se hezky.
3: Naslyšenou, děkujeme. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Magdaléna z Hradce Králové, zdravím
5: je. Zále. Hradec.
7: Vám krásný den a volím jedna.
3: Ano, čili A, díky moc, naslyšenou, dobré odpoledne, vítejte.
8: Dobrý den, tady Anna Písek, zdravím vás na oba dva a prosila bych pokračování.
5: No tak vidíte to.
3: Ano, díky.
5: Vašek jde.
3: Vašek vede nad Tomášem, oba byli humoriádníky zde a někteří ještě jsou. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, tady Jitka z Brna a taky pokračování.
5: No děkujeme tak,
3: děkujeme.
5: Myslíme, co je.
3: Brno taky, ano. Vaška, díky. A tady se zeptáme, dobré odpoledne, kdo tam?
10: Dobrý den, tady Jana, zdravím vás, Pavla i vašeho hosta.
5: Dobrý
10: a
5: den.
10: Dávám Ačko.
3: Děkujeme
5: Ačko,
3: pěkně,
5: děkujeme.
3: Naslyšenou.
5: To je na kávu.
3: Já myslím, že průzkum máme ilustrační. K tomu přičteme všechny hlasy, které dorazily. Martin usadil kávu mezi tím. A teď se dozví výsledek. Vašek Vidra, tak jak to vybral na začátek, může pokračovat.
5: Jo.
11: Nuceně pomalým krokem jsem vyšel na chodbu. Upravil jsem se a snažil se ukrýt ve výtahu na uhlí. Ale to mě už další náhončí vzal tvrdě za rameno a vstrčil zpět do sálu, kde se ke mně vrhly dívky, na které nevyšel tanečník. Dělal jsem jako, že je nevidím a šel jsem stále vpřed. Jedna mi natrhla sako. Náhončí ke mně vpěchoval dámu, která byla asi o hlavu větší než já a široká tak, že jsem ani nedohlédl. Se mnou se vám bude tančit dobře, řekla hlasem, který mi připomínal strýce Otu. Já se jenom vznáším a zasmála se, až se jí knír třásl. To jsem chytil kus, pomyslel jsem si. Říkejte mi Jóža, pravila má tanečnice a stiskla mi ruku silou dělníka z pily. Mistr Játro dal pokyn k promenování. Vlekl jsem svůj kolos sálem a zabýval se myšlenkou na nehlučnou vraždu. Náhle mě Jóža chytla za loket a vrhla vlevo. Ocitl jsem se před starší paní, která seděla na dvou židlích a stále jí to bylo málo. Matko, to je můj tanečník, řekla Jóža a zazubila se. Takovej střízlík opáčila matka a začala mi ohmatávat svaly. To už jsem nevydržel. Vytrhl jsem se a prchal sálem na druhou stranu. Uprostřed jsem porazil paní Játrovou. Dávejte pozor, vy dřevo, utrousil mistr. A dal pokyn. Matky začaly pošupovat své dcery buď víc vpravo či vlevo, podle toho, jaký který nebo čí chudák se blížil. V tom jsem spatřil celkem zachovalou dívku. Sebral jsem odvahu, zastavil před Matinkou, požádal o dovolení k tanci a dostal je. Byl jsem šťastný, že to tak dobře dopadlo, ale neradoval jsem se dlouho. Sotva jsme obešli několik kol a já začal slibnou konverzaci slovy: také se, slečno, tak nezřízeně potíte? Přitočila se k nám zezadu Jóža. Ostatní hoši před ní utíkali a varovně volali: pozor, blíží se satelit. Ani náhončí pro ní nemohli sehnat tanečníka, přestože mistr neustále vysílal rozvědky všemi směry, neboť ho Jožina matka o přestávce dusila v rohu, škouc, že za těchto okolností chce vrátit zápisné. Ale milostivá, chlapců, je tu přece dost, chrčel mistr. Chcete snad říci, že o moji dceru nestojí? Takový hubeňouři, měli jste dělat nábor na jatkách. Jakmile jsem spatřil, že se k nám Joža sune, začaly se mi dělat červené kroužky před očima. Jóža dvěma prsty odstrčila mou partnerku a ta se zastavila až na druhém konci sálu. Takový vyžle si tě troufne obletovat. Jestli přijdu ještě jednou, zašlápnu jí, pohrozila. A abych uvěřil, dupla si. Bohužel na mé noze. Zaúpěl jsem a skákal dál po jedné. Co je ti? Šeptla mi do ucha Jóža tak něžně, až mi v něm začalo zvonit a mistr Játro zvedl telefon. Byl jsem téměř bez vlády. Jóža mnou pohupovala sálem, asi dvakrát jsme upadli, ale to mi bylo jedno. Pak už jsem padal schválně. Věděl jsem, že mě Jóža vždycky stejně sebere a začne to znova. Konečně byl konec. Jóža mě zanesla k matce. Nabral jsem dech a z posledních sil jsem ještě pronesl: děkuji, paní, na tento večer nikdy nezapomenu. A mluvil jsem pravdu.
12: Humoriáda.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje naše humoriáda, v tuto chvíli soutěží. Máme tady pro vás jednu z knih z naší edice Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadi Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové. Zatím si můžete teoreticky vybírat, ovšem jeden z vás má šanci jednu z těchto knih získat. Kdo je na telefonu? Kdo jde hrát? Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Tak kdo
3: tady
1: pak?
3: Je...
1: Ano.
3: Posluchačka Anastázie.
2: Anastázie, krásné jméno.
3: Děkuju.
1: Anastejša, že jo, to je taky zpěvačka slavná.
3: No, dnes moderní, no.
1: Trošku, už je ve středním věku.
2: Co si dáte?
1: Tak, co si dáte, dá si paní soutěž, šanci má na knihu a v pátek v losování získáte digitální rádio. Připomínám všem, kteří můžou každý den ještě do konce tohoto týdne hrát. Otázka na Martina Zounara, tedy o něm to bude, ne, ano. Že se ho budu na něco ptát. Martin Zounar si zahrál jednoho z party studentů maturantů, kteří se dostali na vysokou, vybavuje si to postupně.
2: Já už vím.
1: Jo? Hrála tam Ivana Chýlková, Veronika Gajerová, Monika Žáková, Jan Šťastný, David Matásek a Martin. Seriál stvořil i hity Oheň, voda, vítr, Dalibora Jandy a duet Heidi Janku, taky tém režíroval Jiří Adamec. Přesně před 40 lety to uvedla Československá televize. Zatím vzpomínej, dáš nám historku, ale na paní posluchačku Anastázii se ptám. Ten seriál se jmenoval za A. Bylo nás šest, za B. Chlapci a chlapy.
3: Chlapci a chlapy.
2: Ne. Tak to vás zmáklo hodně.
1: Chlapci a chlapy byli o armádě, tohle bylo o studentech. Tak ano. Škoda, je nám moc líto.
2: A o dva roky míň, to tak. Znamená, bylo to 38 let.
1: Tak se na nás nezlobte.
3: Ne.
1: To jsme rádi. Zachovejte nám věrnost.
3: Děkuji
1: vám. Mějte se. Tam si Martine hrál poctivce a idealistu Trnku. Budoucího právníka Ivana Trnku.
2: Ano, Ivana Trnku, já si je pamatuju. A vzpomínám si na jeden přebrept, který se už nedal vůbec vzít zpátky, protože to byla hromadná scéna na Kavčích horách ve studiu 3, ve Trojce. Myslím, že to je to největší studio. A bylo tam asi 20 nebo 30 lidí a já jsem měl říct Janě Pavlový, která hrála moji vlastně jako...
1: Švagrovou.
2: A já jsem měl říct... Kdy se, prosím tě, vláďa vrátí? A já jsem řekl, prosím tě, kdy se vláda vlátá? A ona, cože, vrátí se kdy? Vláďa, jo, vláďa. A teďka já jsem věděl, že to...
1: To
2: a ono to tam zůstalo, protože asi jak jsem to řekl, vláda vrátí, tak jako to všichni jako by přeslechli. Mm-hmm. Ale vláďa vráda vlátí, je to tam.
1: Dobře, budeme sledovat, až to budou dávat. Bylo nás šest, schválně, ano. Jestli tam je Vláďa, co se vrátí, nebo ano, Vláďa, ne. Co se vládí.
2: Vláďa vrátí.
1: Dobře.
2: Vláďa vrátí. Takhle. No, peklo to bylo.
1: Dobrá. Tak děkujeme za tu vzpomínku a teď prosím do archivu pro jinou vzpomínku, koho dáme dál v humoru.
2: Já ti musím říct, že opravdu mistrem humoru v takovém tam osobitým podání a smysl pro timing a pozor, preciznost Petr Nárožný.
1: Zážitek z Tatier.
2: Ano.
4: Navštívil jsem jednou Tatry. A protože mám doma takovou horolezeckou literaturu, kterou si strašně rád čtu, jak kdo dělal solo výstup a extrémní šestku a tohle, to mě všechno strašně zajímá, protože doma, když se to konzumuje, tak je to obzvlášť takový krásný. V teplu a v pohodlí prožívám s nimi bivaky a tohle to všechno. Tak jsem byl v Tatrách. Byl jsem v Tatrách na chatě Kamzík a tam je taková obligátní turistická cesta, kterou se šlape na Terinu neboli na Teryho chatu. Vydal jsem se za krásného dne, někdy tak v září, to znamená nikdy žádný sníh tam ještě nebyl. A nedodržel jsem jedno pravidlo, že turista, který není vybaven, není vycvičen a bojí se, což je můj případ, nemá se pokusit o sebe menší horolezecký výkon. Šel jsem a pěšinka zatáčela kolem takový nepatrný skály. Ta skála byla vysoká, asi takových 8 metrů. Crčel po ní takový jako potůček, mě se to zdalo strašně romantický. Kolem chodili matky s dětma, všechny to obcházeli po té cestice. Já jsem si počkal, když ten ruch turistický takzvaně trochu pominul a řekl jsem si, tak a teď přišla Petře tvoje chvíle. Ty nepůjdeš tou cestičkou kolem, ty přelezeš tady tu malou nepatrnou skalku. Říkám, nebyla vyšší než 8 metrů, děkuju pěkně, ono to stačí. To se ukázalo záhy. Já jsem vylez asi tak do takových 5 metrů, vejš to nebylo, a dostal jsem se do situace, do které se každý amatér asi v mém případě musí dostat. Nahoru to nešlo a dolů to bylo ještě horší. Teď jsem tam stál, takový nastřelený k té skále, a chvíli jsem stál, jako jsem říkal, to chce klid, nezbláznit se, osamělí mořeplavci taky jako vědí, co dělat prostě. Je nestratit rozum, je to otázka psychická. Drž se, počkej, rozmysli se, někde bude chyt nebo stup, dostaneš se nahoru, zlomíš to, překonáš sám sebe. Nic takového se nedostavilo. Furt jsem byl v tom jednom místě a pak už začaly ty nervy pomalu odkapávat a já jsem takovým, protože jsem si říkal, jestli mě odsaď bude sundávat horská služba, tak to bude v novinách a neskutečná ostuda. Tak jsem spolehal spíš na zdatného turistu, který třeba půjde kolem, a začal jsem takovým tichounkým hlasem. To pomocně připadalo, že je trapný, tak jsem volal takový, halo. Halo. A protože nikdo nepřicházel, tak jsem na hlase přidával jako, halo. Tady je člověk. Halo. Já chci dolů. Nic se nedostavilo, vydržel jsem to tam asi 35 minut, ukrutně jsem se bál, pak ovšem odvaha se dostavila a nikoli směrem nahoru, ale směrem dolů jsem to slez, už to nikdy nebudu dělat. To je zážitek staté.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Petr Nárožný v Tatrách. Kam se chystá na léto Martin Zounar?
2: Tak já můžu říct, že nám začalo turné Bílá paní na vdávání po českých zámcích.
1: A tu hraješ tu Bílou paní, ne?
2: Ne, to ne, ale každopádně hraju tam velice osobitého mnicha, který má...
1: A toho si ho naveme?
2: Ano, to taky ne, ale to by musel být nějaký bílej panák. Ale každopádně jsem rád, že máme absolutně narváno a máme prvních 15 představení teďka v červenci a v červnu. A potom máme zasloužené volno a pak rozjíždíme dalších 18 představení do konce srpna. Takže Bílá paní na vdávání, jsem rád, že je narváno. A
1: no,
2: že
1: takže už můžou fanoušci jenom pro podpis či fotku?
2: Ano, můžou určitě každopádně.
1: A kde to bude?
2: Je to prosím tě www.bílá-strašidlo-na-zámku.cz a tam si to všechno najdou. Dobře. Takže to bych tady jmenoval opravdu 20 minut zámky.
1: My se vracíme na humoriáda.cz, ano. Tam máme taky pár zajímavých informací. Jinak pokračujeme dál. Petr Nárožný, Ačko, no. Bčko, Josef Mladý a Josef Náhlovský.
2: Jo, taky o tanci.
1: Humor mezera A, humor mezera B, SMSkujte na 90 011 04, telefon připomenu 731 800 900. A teď báječné osvěžení v stínu kapradiny.
2: Jésky.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda jede dál s Martinem Zounarem a Pavlem Kučerou. Tak vy na našem zdravím. Telefonu opět můžete hlasovat. A tentokrát Petr Nárožný nebo Josef Mladý s Josefem Nahlovským. To je výběr i pro vás. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Tady Petr ze Zdounek, já vás zdravím.
3: Také zdravím.
2: Dva. No, jsem chtěl říct i Slaňocha, ale to je Martin, že jo, vlastně.
3: Slaňoch, ježiš, to jo.
1: No.
2: A já jsem chtěl říct, že to je nějaká retro přilba, ne?
3: Co retro přilba?
1: Retro přilba na tom skutru.
3: Ne, to jenom je oranžová, takže jsem hodně vidět.
1: No. Jo. A nebo jste ho viděl, Martina, v akci?
4: Tady je, já ji mám tady vedle
1: sebe. Jo, takhle, pán, pozoruje webkameru.
4: Podívejte, taková krásná přilba.
1: Střednice.rozhlas.cz, tam uvidíte retro přilbu.
4: Ale každopádně je hodně viditelná, tak to má být.
1: Tak jo.
2: Já už mám novější, já už jsem tady tuto odložil.
1: Jasné, já vám zamáváme na kameru a řekněte nám, koho chcete, Ačko, Bčko.
2: Nahlovský, jo.
1: Děkujeme.
4: Dobře, máte mít hezký den.
1: Šťastné cesty i vám přejeme. Další prosím, kdo je tady? Halo, halo.
5: Tady je Jirka Střelčan, dobrý ano. Den. Já vás zdravím do studia.
3: Děkujem.
5: Zdravím i Pavla Zounara.
3: Ne, Martina. Ale to nevadí, Vašku.
1: Zdraví Pavla a Zounara, nebo Martina Čeru, to už je jedno. No,
3: co si dáte?
5: Je
1: co
5: to
1: si
5: těžký, oba dva jsou dobrý, no.
3: No tak je to těžký.
1: A nebo B, pojďte.
5: No Ačko.
1: Ačko,
5: no,
1: vy nás napínáte, děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Tady je Vašek Drobůrka, zdravím do studia Humoriády, chlapi, odsypávám to.
1: Děkujem.
6: Já se velmi těším, vždycky musím být pro Bčko.
1: Dobře.
6: Dobře. A tak vám daří.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Tak a ještě pozveme jednoho pro ilustraci, další hlas. Dobrý den.
7: Tady ministerstvo Ptákovin dvůr Králové nad Labem pejskař. Zdravím Martina a Pavla.
1: Zdravíme.
3: Ministerstvo, podívejme.
7: A dáme si
1: B. A víte, že jste měl rozhodující hlas. No, mně to stačí jednou, nedělejte nám tu ovečku. A děkujeme pěkně, mějte se hezky. Naslyšenou.
7: No, taky díky, naschle.
1: Tak přátelé, teď přepneme v našem archivu na Mladého a Náhlovského a bude to o tanci.
3: No, na Mladého Náhlovského? Tak to jsem zřejmě
1: vypadal. Mají slovo oba dva, Jozívci.
8: Hezký, příjemný podvečer, vážení přátelé, vám všem. Byl jsem požádán, abych vnesl trochu teorie do toho tanečního klání.
9: Šéfe, dejte trošku teorie, já šoupnu praktickou ukázku.
8: Počkej, ty jsi někdy tančil?
9: No jistě, já jsem vítěz festivalu Hledáme novýho Michaela Jaggera, hele.
8: No, dobře. Dobrý, srovnáme. Chruplo, to nebyl samozřejmě tenhle ten festival, to byl festival o Wolschovou nohu, ale nevadí.
9: Šéfe, já jsem absolvoval náhodou řadu tanečních kurzů, dokonce zvláštních tanečních kurzů.
8: Tomu všichni věříme.
9: Já jsem absolvoval dokonce taneční kurz první pomoci.
8: Jo.
9: Pro pokročilé při diskotékách.
8: Jo, a co se tam prosím tě učí?
9: To je pro vás pro starší. Abyste věděli, jak se na diskotéce máte chovat, abyste ji přežili ve zdraví. Tam se naučíte, šéfe, jak se máte konzervovat, konverzovat. Naučíte se tam, jak máte vyzývat dámu k tanci?
8: To všichni umíme.
9: Jo?
8: Smím prosit, milostivá paní.
9: To už se dávno neříká. Jste dlouho nebyl na diskotéce, co? To musíte podle druhu muziky. Hele, šéfe, jede metal, žachanda, jo? Hašiš. Přijdete k holce a řeknete, pojď si hodit hrbem. A je to. A je vyzkoušený to do toho leta praxe.
8: A to je nějaký velbloudí tanec, tenhle ten hetal?
9: Jste tam dlouho nebyl, co? Na tom? Hmm. Nebo šéfe, ploužáček, jde krásný ploužáček. Přijdete a řeknete, hele, pojď si čučet do vovárku, ať ti můžu krmit uši.
8: To, A co to je krmit uši?
9: Jakože jí budete oblbovat, ne? To je... se každý u nás na dýze jasný.
8: To je takové původní.
9: Ale šefe, vy jste dlouho nebyl na diskotece, koukám na ten váš vohos, motýlek. Pojďte se, takhle se musíte vohodit. Pěkně, celý černý, čepice, to je ono.
8: Jo, ale proč?
9: Depeš, vole.
8: Takže to je tedy současnost, ale my se musíme podívat, dobrý, stačí už, my se musíme podívat do historie, kdy a jak vlastně tanec vznikl.
9: Na to já mám, šéfe, svoji teorii. Jednou něco upadlo někomu na nohu a jak tak skákal po té jedné a řval si k tomu do rytmu, tak už tancoval.
8: Ne. Podívejte se, základy tance můžeme vystupovat již v raném paleolitu. Později se vyvíjel v mezolitu, v neolitu, až do pozdního...
9: biolitu. Tam to vrcholilo v biolitu všechno.
8: Víš, to jsem nevěděl, to jsem zase dozvěděl něco nového. Prostě lovci mamutů při náboženských a rituálních slavnostech...
9: Při čem?
8: Rituální. Ritus, to je...
9: Stačí, tam mě velmi často posílají.
8: Ne, to je něco jiného.
9: A latina mi nedělá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik první kolo s Josefem Mladým, Josefem Náhlovským. Můžou se probojovat dál, když dáte dost Aček, když dáte Bčko, nastoupí vysněná sekretářka ze Silvestra s Petrem Haničincem.
3: To by mohlo být hodně zajímavé.
1: Uvidíme, necháme to na našich dámách a pánech u rádia. Volte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Opět připomenu telefon 731 800 900. A následuje písnička skupiny Olympic Kufr. A to mi napovídá, že se mám zeptat Martina, co on a dovolená prázdniny budou, nebudou.
3: Prosím tě, prázdniny samozřejmě budou. I mezi tím turné my máme, já mám teda 4 týdny volna a potom v září ještě týden. A to se těším, protože většinou jezdíme na loď do Holandska na Kanály a nebo to věnujeme vždycky takovým chlapským, víš, výletům, jelikož už jsou děti ve školách nebo na středních a tak dále. Dámy jsou ano. Už v prácích, no a my, pánové, začíná sezona až 15. září. Ale toto léto, člověče, mám pocit, že chystáme, člověče, určitě kola, chystáme také s dcerou výlet do Tater, ano, do Rimbavské Soboty, Rimba Sombat Filekovo, kde moje mama malá rodinu a tak tam jdeme aj za ňou, tak za ňou ne, ale ještě tak za známými. A určitě uvidíme vlasti české, neb jsme je zanedbávali poslední rok.
1: Tak to dohoníte po Česku.
3: Ano, přesně tak.
1: Takže teď Kufr.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Tak v tuto chvíli už známe vítěze, už je dohlasováno.
2: Ano.
1: Martine, bude to o tanci, tím jsme začali, tím to taky zakončíme.
2: No tak jo.
1: Josef Mladý, Josef Náhlovský, přečteš název té reví, to je velmi hezké, abych to slyšel rád v podání tebe.
2: Taneční reví, ale filtry, šminky, piškoty, Josef Mladý, Josef Náhlovský.
1: Ano, piškoty. Tak to přesně, a filtry, a šminky, a ti dva.
3: Prostě lovci mamutů, když vzývali svá božstva, tak se tak různě vlnili, poskakovali a tím vlastně vznikl tanec. To je první teorie. Druhá teorie hovoří o tom, že tanec je vlastně eroticko-sexuálního původu.
4: No, erotický původ to má kde kdo? Já mám úřednický.
3: To je jiný původ. Podívejme se na to, co o tanci říká nauční slovník. Tanec je pohybová činnost vyjadřující prostřednictvím rytmických pohybů a gest bezprostřední subjektivní pocity tanečníka v rámci určité myšlenky. Je to pohybově vyvinutý celek... Co je Aleš? Pamatuj se, co se děje?
4: Já tady předvádím, jak si vyjadřuju své pocity pomocí rytmických pohybů a vyjadřuju tady to, že se nemůžu dostat do autobusu ráno, když jdu do práce.
3: Aleš, pamatuj se!
4: Já vám dám rytmický vyjádření, jste neviděl.
3: Hele, žádný takový, nech toho bejt. Prosím tě, tanec to není žádné karate. Tanec člověka povznáší, dává mu radost, takový ten pocit z krásného pohybu.
4: To hezky posloucháš, šefe, ale praxe je jiná. U nás na diskotece je tanec jediná možnost, jak se proskákat od stolu k barovému pultu.
3: To je bohužel pravda. Některé ty nové tance, bohužel, to je něco jiného, než bývalo. Vem si starou českou polku.
4: To bych musel být blázen. Se radši vemu mladou maďarskou švédku.
2: To uznal starou českou polkou.
3: Alois, já hovořím o tanci.
4: Já taky, šefe, to by byl tanec.
3: Vraťme se ke slovníku. Slovník nám říká, že společenský tanec je druh společenské zábavy.
4: Hej, šefe, a vy tančíte? Že byste nám něco jako předvedli?
3: No tak lhal bych, kdybych tvrdil, že nejsem výborný tanečník.
4: Já o tom něco vím. Tudle mi říkala vaše sousedka, že jste se vracel ve 3 hodiny z vinárny. To prej byl u vás tanec.
3: To sem nepleť, to sem nepatří. Tance dělíme na standardní a latinu.
4: Kdybyste se k latinu, tak by to u vás dopadlo jinak.
3: Aleš, nerej do mě, nebo uvidíš ten tanec.
4: Sousedka mi dokonce říkala, že u vás nastala taková ta standardní situace vaší rodiny. Jste prej dostal pár facek.
3: Já tě varuji, jestli nepřestaneš do mě rýt, tak uvidíš tanec, který jsi ještě v životě neviděl.
4: A víte, co mi ještě říkala sousedka?
3: Já jsem tě varoval.
2: A já...
4: No, ale to nejde, to nejde...
1: Tak jsme v cíli dnešní humoriády, ještě si zaspíváme Hej pane disjokej.
2: No podívej.
1: Moc na ní nekoukej.
2: Ano, jim to byl hit velikánský.
1: Ale rádio hey, poslouchej, ano, musíme říct.
2: Ano,
1: do rýmu.
2: Poslouchej, proč ne? A každopádně hezký léto.
1: Ano.
2: S hezkýma písničkama a samozřejmě u vás na stanici.
1: Přeje Martin Zounár, těšíme se na slyšenou, loučí se i Pavel Kučera. Dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.
2: Ahoj.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Pokud prezident podá kvůli summitu NATO kompetenční žalobu, ústavní soud ji projedná přednostně. Keir Starmer skončí ve funkci britského premiéra. Odvolaná ředitelka mateřské a základní školy v Záhoří na Písecku Pavla Kajtman podala na obec žalobu. Zítra bude polojasné až oblačné počasí s teplotami do 29 stupňů. Jsou tu zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán. Ústavní soud by případnou kompetenční žalobu od prezidenta Petra Pavla projednal přednostně. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí soudu Kamila Abasi. Prezident už dřív řekl, že podání žaloby zváží, pokud nebude součástí delegace na červencový summit v Ankaře. Dnes vláda rozhodla, že českou delegaci povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a doprovodí ho ministři zahraničí a obrany. Prezident součástí delegace není. Podle Abasi ústavní soud žalobu od prezidenta zatím nedostal.
2: Aby znalosti obsahu návrhu v tuto chvíli nelze odhadnout rozsah přezkumu ústavním soudem. O konkrétní lhůtě se s ohledem na to nelze přesněji vyjádřit. V obecné rovině ve sporech o rozsah kompetencí rozhoduje ústavní soud v plénu. O případném návrhu tedy bude rozhodováno sborem všech soudkyň a soudců ústavního soudu.
0: Hrad se k rozhodnutí vlády vyjádří zítra dopoledne. Britský premiér Keir Starmer oznámil svou rezignaci na post lídra liberistické strany, tedy i šéfa vlády. Už o tom informoval krále Karla III. Národní konvent liberistů má otevřít nominace na nového předsedu 9. července. Strana tak bude mít nového lídra a Velká Británie nového premiéra před zářijovým návratem poslanců z parlamentních prázdnin. Situace v mateřské a základní škole v Záhoří na Písecku se po odvolání ředitelky Pavly Kajtman stabilizovala. 19 učitelů stáhlo své výpovědi, které podali kvůli vyhroceným vztahům na pracovišti. Obec vyhlásila konkurs na nového ředitele.
3: Učitelé si stěžovali především na komunikaci a jednání ředitelky. Ta nařčení odmítá s tím, že řešila skutečné problémy a neplnění povinností pedagogů. Pro obec bylo při odvolání Pavly Kajtman rozhodující i to, že se ke stížnostem na vedení přidali taky rodiče a samotní žáci. Ředitelka podala na obec soudní žalobu. Ze Záhoří na Písecku Jitka Cibulová-Vokatá, Český rozhlas.
0: Benešov nad Černou na Českokrumlovsku dokončil rekonstrukci historického domu na náměstí a výstavbu nového kulturního sálu. Jde o investici skoro za 50 milionů korun. V opraveném domě bude restaurace. Kulturní sál má podle starostky Veroniky Zemanové-Korchové z KDU-ČSL 160 míst. Prostory budou využívat nejen kulturní akce obce, ale i spolky. Lidé si budou moct sál pronajmout pro uspořádání oslavy narozenin nebo například svatby.
1: Sport.
0: Tenistka Markéta Vondroušová dostala čtyřletý zákaz činnosti za porušení dopingových pravidel. O rozhodnutí nezávislého tribunálu informovala Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu. Wimbledonskou vítězku z roku 2023 potrestali za neodevzdaný vzorek při loňské dopingové kontrole. 26-letá Vondroušová se hájila tím, že komisařka německé antidopingové agentury se nechovala podle obvyklých postupů. Proti rozhodnutí se bývalá světová šestka může odvolat k arbitrážnímu sportu. Sportovnímu soudu.
1: Počasí.
0: Odpoledne a večer se na jihu Čech můžou tvořit bouřky, a to i silné. Teploty vystoupí maximálně k 31 stupňům Celsia. Večer budou srážky ustávat. V noci klesnou teploty k 18 až 15 stupňům. V úterý čekáme většinou polojasno, ráno ojedinělé mlhy. Během dne až oblačno, ojedinělé se objeví přehánky nebo bouřky. Na Šumavě můžou být silné s kroupami a přívalovými srážkami. Nejvyšší denní teploty zítra 26 až 29 stupňů, na horách kolem 25. Vítr bude slabý, proměnlivý, postupně severní nebo severovýchodní a v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž zůstane střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském

0: webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Policie vyšetřuje střet dvou aut v Českých Budějovicích na křižovatce Pekárenské a Jírovcovy ulice. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
2: 17 hodin a 5 minut. Krátce po páté posloucháte Den v kraji na Českém rozhlase České Budějovice. I v této hodině pokračujeme vydatnou porcí zajímavých publicistických příspěvků a chybět rozhodně nebudou ani další příjemné písničky, které nestárnou. Tisíce zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu dnes stávkují. Pracovníci televize se zároveň krátce po poledni sešli před jejím sídlem na Kavčích horách. Více v reportáži už za chvíli. A jaká bude hudba? Těšit se můžete na skupinu Depeche Mode Ilonu Čákovou a právě teď přichází svou píseň Drž se zpátky, chlapče můj, zaspívat Pavel Bobek. Pěkné odpoledne a příjemný poslech vám od mikrofonu Českého rozhlasu České Budějovice přeje Radek Diviš.
0: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: bojí.
1: Ladíte Český rozhlas České Budějovice a právě teď už je vedle ve studiu připraven po dovolené odpočatý kolega Lukáš Pelikán se zpravodajským souhrnem dnešního dne.
2: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
3: Příjemné odpoledne. Oprava Českobudějovického kulturního domu Slávie stála víc než 1 miliardu korun. Je to přibližně o 400 milionů víc, než byla původně odhadovaná cena. Podle náměstka primátorky Petra Maruše z Hnutí naše Česko zdražení způsobil fakt, že projekt nebyl dobře připravený. Řekl to na dnešním zasedání městského zastupitelstva. Vedení města loni hospodařilo se schodkem přes 380 milionů korun. Loni se při plánování rozpočtu počítalo s rozdílem skoro 1,5 miliardy korun. Podle náměstka Maroše pomohly ztrátu částečně vyrovnat vyšší dotační příjmy.
4: Ten největší rozdíl dělají nedočerpané investiční výdaje, plus samozřejmě je tam ještě výhoda to, že jsme získali trochu více na příjmech a část byla nedočerpaná i na úrovni běžných výdajů.
3: Schodek je podle Maroše krytý dlouhodobými úvěry. Po dnešním jednání zastupitelů je taky jasné, že fotbalová akademie Českobudějovického Dynama nedostane od města peníze na příští sezónu. Jednání zastupitelstva se dnes zúčastnil i náš reportér, víc řekneme už za chvíli. Vlak dnes ráno u Nedabyle na Českobudějovicku srazil 43-letého muže. Srážku nepřežil. Ve vlaku cestovalo 15 lidí, nikdo z nich není zraněný, informoval mluvčí jihočeské policie Miroslav Šupík. Tragická nehoda se stala na trati z Českých Velenic do Českých Budějovic. Zastupitelé Třeboně budou na dnešním jednání řešit rozdělení dotace z Ministerstva kultury z programu regenerace městských památkových rezervací a zón pro letošní rok. Věnovat se budou taky stavebním úpravám v ulicích Hermánkova a Daskabát nebo přístavbě dvou tělocvičen u sportovní haly. Zasedání zastupitelstva začne v 18 hodin. Ve stejnou dobu budou pištínští zastupitelé vybírat dodavatele fotovoltaické elektrárny ve sportovně rekreačním areálu. A na závěr zpravodajského souhrnu jeden úspěch jihočeských policistů. Pětičlenný tým jihočeské zásahové jednotky přivezl zlato z prestižní mezinárodní soutěže. Uskutečnila se minulý týden ve vojenském výcvikovém centru Lešť na Slovensku. Dnes o tom informovala mluvčí jihočeské policie Lenka Krauzová. Mezi 11 týmy obhájila jihočeská sestava loňské zlato a v srpnu je čeká domácí mistrovství, na kterém taky obvykle slaví úspěchy.
2: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: z České Budějovice a rádio vašeho kraje. Posloucháte Den v kraji. Zaměstnanci České televize i Českého rozhlasu dnes celý den stávkují. V rozhlasu se do protestu zapojilo přes 1000 pracovníků, v televizi byly skoro 2000. Protestují proti tomu, že vláda chce zrušit rozhlasové a televizní poplatky a obě média plánuje financovat ze státního rozpočtu. Stávkující zaměstnanci televize se popoledně sešli před jejím sídlem na Kavčích horách.
1: Tvrdí o nás, že nám jde jenom o peníze. Nám nejde o peníze. Nám jde o hodnoty. Právě o ty hodnoty, které jsou teď v ohrožení. Hodnoty, na kterých stála Česká televize, Český rozhlas desítky let v téhle zemi.
2: Šéf zpravodajství České televize Michal Kubal.
1: Jde nám o peníze. A některé věci prostě nejde koupit, i když to možná někdo velmi špatně chápe.
2: Tak v černé košili přišel i herec Miroslav Hanuš.
3: Koupil jsem si černou košili, tak jsem měl jenom tričko s krátkým rukávem, to mi připadalo málo ostrý jako na to, jaká je situace. Kdyby to zrealizovali tak, jak to je, tak prostě Maďarsko může nastat, Slovensko může nastat. Nerad bych se toho dožil.
4: Nejde len o televíziu a rozhlas, nejde len o ovládnutie verejnoprávnych médií, je to proste jeden z prvých krokov.
2: Stávkujúci podpořila i režisérka Tereza Nvotová.
4: Keď sa pozriete napríklad na Slovensko, zničila sa na Slovensku spravodlivosť, zničila sa životná úroveň, školstvo, zdravotníctvo a naozaj tie médiá sú v podstate vo všetkých tých autokratických krajinách alebo tých, ktorí tam smerujú ako prvé.
2: Celé jasné poselství řekl na pódiu populární moderátor a propagátor vědy Daniel Stach, když vládní koalice veřejnoprávní média zestátní, Dan Stach z České televize odejde.
5: To je můj postoj, říkal jsem ho veřejně, platí to. Já jsem jasně řekl, že v okamžiku, kdy se dostane platba pod státní rozpočet, tak já nechci být v České televizi, já v takové televizi nebudu.
2: Stanovisko vlády je neměnné, její předseda a také šéf hnutí ANO Andrej Babiš dlouhodobě prohlašuje, že svým voličům slíbil, a tedy i divákům České televize a posluchačům Českého rozhlasu, že jejich veřejnoprávní média zestátní. Z Kavčích hor Lubomír Smatana, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: 17 hodin a 25 minut, posloucháte Den v kraji na Českém rozhlase České Budějovice, pokračujeme zajímavým publicistickým příspěvkem a chybět samozřejmě nebudou ani další písničky, které nestárnou. Petice obyvatel tzv. Špačkárny v Českých Budějovicích se dnes probírala na jednání zastupitelů města. Oblíbenou rekreační oblast, kterou lidi popisují podle jména jezu u Špačků, by podle nového územního plánu mohla protnout silnice s mostem. Než se k tomu ale zastupitelé dostali, nějakou dobu to trvalo. Téma jsme v dnešním vysílání rozebrali s reportérem Michalem Bělským.
1: Zastupitelům trvalo bezmála hodinu, než vůbec schválili program dnešního zasedání. A než se tak stalo, řešili třeba to, proč vedení města stáhlo bod týkající se příspěvku fotbalové akademie Dynama ve výši 8 milionů a 600 tisíc korun. Podle náměstka primátorky Petra Maroše z Hnutí naše Česko je to kvůli nejistotě nakládání s příspěvkem uvnitř akademie. Jak náměstek zmínil, a v akademii ani tak žádné větší finanční problémy nehrozí.
2: Čekáme na to, až dostaneme nějakou možnost podívat se do toho hospodaření akademie. Já jsem přesvědčen o tom, že dokud se ta dozorčí rada nesejde, neschrne to, co se tam dělo v loňském roce, tak není možné do organizace, o které nic nevíme, poslat další finanční prostředky.
1: V dozorčí radě fotbalové akademie jsou jak zástupci města, tak představitelé kraje a Dynama.
0: Michale, proč začátek jednání trval tak dlouho?
1: Opoziční zastupitelé zkoušeli na poslední chvíli neúspěšně navrhnout zařazení několika bodů na program zasedání. Ještě před jeho schválením vyzval zastupitel Tomáš Chovanec z Hnutí občané pro Budějovice k rezignaci radní města Luci Kozlovou z Hnutí naše Česko. Narážel hlavně na přestavbu její chaty u rybníka Dechtář, která probíhá bez platného stavebního povolení. Jak dál zmínil, stavba měla být za současných podmínek odstraněná. Podle Lucie Kozlové se teď vyřizuje dodatečné stavební povolení a odmítla jakékoliv zásahy do stavby před vyřízením dokumentace, stejně jako výzvu k rezignaci.
0: Už jsme to v úvodu zmínili, dnes byla tématem taky petice obyvatel z lokality poblíž jezu u Špačků.
1: Přesně tak, vystoupili tu zástupci obyvatel zmíněné lokality i odborné veřejnosti. No a ti všichni upozorňovali na to, že připravovaný nový územní plán počítá se silnicí a mostem protínajícím tuto klidovou zónu na jihu města. Podle nich petici podepsalo už přes 2000 lidí a další neustále přibývají. Odborníci se obávali hlavně toho, že by stavby měly obrovský dopad na vzácné živočichy, kteří se v lokalitě vyskytují. Jak ale připomněl náměstek primátorky Lubomír Bureš z Hnutí naše Česko, vedení města už o úpravách návrhu územního plánu jedná s projektanty.
3: Město jako samotné bude říkat, tato komunikace zde být nemá, nemusí, nesmí a chceme přetrasovat to jižní propojení. To bude náš základní vzkaz tomu týmu, tak to my se jako město k tomu budeme chovat. Říkáme, že to není to správné místo, které by mělo být pro toto dopravní propojení využité.
1: Náměstek zároveň potvrdil, že nový územní plán je stále ve fázi návrhu a dá se ještě upravovat.
0: Zastupitelé se dnes ještě věnovali navýšení příspěvků Jihočeskému divadlu. K čemu se dobrali?
1: Tím hlavním důvodem je vládní navýšení platových tarifů, které dopadá i na zaměstnance divadla. Pro letošní rok dostanou o 10,5 milionu korun víc. Od příštího roku pak měly platy narůst oproti letošku o 14 milionů korun. Zastupitelé navíc schválili 8-milionový příspěvek na opravu otáčivého hlediště v Českém Krumlově. Podle primátorky města Dagmar Škodové-Parmové z Hnutí naše Česko je to i díky tomu, že Národní památkový ústav povolil městu užívání točny do dalších let.
4: Po aktuální letní sezóně budeme opravovat a proto i ta investice na 8 milionů, tak tam dává předpoklad pro další fungování v dalších třech sezónách. Je to vynucená technická oprava.
1: No a ke konci jednání ještě náměstek Petr Maroš zhodnotil rekonstrukci Domu kultury Slávie, která nakonec podle posledních vyúčtování stála 1 miliardu a 50 milionů korun. A zmínil se i o jednání o možném odkupu fotbalového Dynama městem nebo krajem, které se podle něho zatím nikam neposunulo.
5: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: 17 hodin a téměř 36 minut ladíte Český rozhlas České Budějovice. Kdo obdrží letošním roce cenu města nebo žádost nedalekých Chotovin o spolufinancování výstavby vodovodu. Dnes řešili na svém zasedání táborští zastupitelé. V gotickém sálu Husického muzea je s nimi redaktorka Eva Dubská-Petrová, se kterou jsme teď ve spojení. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den. Zastupitelé se hned v úvodu na půl hodiny zdrželi u schválení programu zasedání. Opoziční zastupitelé z hnutí Šance pro Tábor požadovali stažení dodatečného materiálu. Týká se zrušení a opětovaného vyhlášení výběrového řízení na investora výstavby domu se zvláštním režimem ve čtvrti Dvorce. Opozice by ocenila víc času na prostudování materiálu. Při schvalování upraveného programu ale nastaly technické problémy, kdy minimálně dvěma zastupitelům nefungovalo hlasovací zařízení. Někteří zase nepochopili, o čem se vlastně hlasuje. Celé hlasování tak bylo prohlášeno za zmatečné a muselo se opakovat. Nadpoloviční většina nakonec schválila program i s projednáním daného bodu. V tuhle chvíli se k němu zastupitelé ještě nedostali.
0: Už ale stihli schválit laureáty letošní ceny města. Můžeš je prosím představit?
1: Je to tak. Cenu města tentokrát obdrží dva lidi, oba z oblasti kultury. První oceněnou je táborská muzikoložka Ludmila Peřinová, která působí jako učitelka sólového zpěvu na základní umělecké škole Oskara Nedbala. Cenu získá za dlouholetý a mimořádný přínos kulturnímu a společenskému životu v Táboře. Podle hodnotící komise svými aktivitami zvyšuje povědomí o významných osobnostech v oblasti hudby spjatých s regionem. Při zářijovém festivalu Táborská setkání si cenu města dál převezme vedoucí souboru divadla mladých Ladislav Šustr. Podle zastupitelů si ji zaslouží za svůj celoživotní přínos pro kulturu a práci s dětmi a mládeží, která výrazně přispěla k rozvoji amatérského divadla, kulturního života i komunitních vztahů ve městě.
0: K čemu dalšímu se zastupitelé zatím při jednání dostali?
1: Zmíním například žádost obce Chotoviny o poskytnutí 3milionové dotace na výstavbu vodovodního přivaděče. Na něj se v budoucnu napojí i Stoklasná Lhota, která je příměstskou částí Tábora. Město při přípravě chotovinského projektu už v minulosti umožnilo obci položit vodovodní síť do táborských pozemků, a to bez omezení. Zároveň je uzavřená smlouva, podle které nebudou Chotoviny v budoucnu požadovat žádné příspěvky za připojení od žádné z napojovaných obcí. Současnou žádost o 3 miliony korun proto zastupitelé neschválili.
0: Tolik Eva Dubská-Petrová z Tábora. Děkujeme a přejeme pěkné odpoledne.
1: Pěkný den, naslyšenou.
2: Den v kraji.

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Počasí. Jaké počasí nás čeká v následujících dnech, to už je otázka pro meteorologa Tadeáše Gregora, kterého právě teď zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tadeáši, jak bude v noci a zítra?
2: Večer ještě budou doznívat lokální přehánky a bouřky a v noci pak bude zpočátku až oblačno, po většinu noci pak ale polojasno nebo skoro jasno. K ránu se ojediněle vytvoří mlhy. Teploty ráno klesnou na 18 až 15 stupňů Celsia a vystoupají na horách pak na 16 až 13 stupňů Celsia. V horských kotlinách budou jenom kolem 6 stupňů Celsia. Bude vás slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu nebo bude klidno. No a zítra přes den pak bude většinou polojasno, ráno ojediněle s mlhami a během dne bude přechodně až oblačno a jen výjimečně se objeví přehánky nebo bouřky, a to zejména na horách, a kde můžou být výjimečně i silné ty bouřky. Zítřejší nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách 23 až 26 a bude vás slabý proměnlivý, postupně severní nebo severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. Ráno bude i klidno.
1: A jaká bude středa?
2: Středa už bude převážně slunečná, bude jasno nebo polojasno, na horách přechodně až oblačno a s malou pravděpodobností tam může vzniknout ojedinělá přehánka nebo i bouřka. Středeční minima 16 až 12 stupňů, maxima mezi 27 a 31 stupni a bude vás slabý proměnlivý vítr převážně ze severních směrů do 4 metrů za sekundu. Ráno bude i klidno.
1: Teploty poměrně vysoké, překvapí nás počasí něčím ve čtvrtek či v pátek?
2: Ve čtvrtek a v pátek se bude postupně dále oteplovat a bude většinou slunečno. Ve čtvrtek bude jasno až polojasno, teploty nám od ráno klesnou na 17 až 13 stupňů a odpoledne vystoupají na 29 až 33 stupňů Celsia. Bude vás slabý proměnlivý, během dne severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu, v noci a ráno bude i klidno. No a pátek pak bude už vyloženě tropický, bude jasno až polojasno, teploty ráno klesnou na 19 až 15 stupňů a vystoupají odpoledne na 30 až 34 stupňů Celsia. Bude vás slabý proměnlivý, během dne východní vítr do 4 metrů za sekundu a ráno bude i klidno.

0: I ve finále Dne v kraji pro vás máme připraven zajímavý příspěvek a také písničky, které nestárnou. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Bouřky, silné deště, vichřice, mrazy, ale i sucha a velká vedra. To vše za svou víc než 40letí dlouhou službu v Českém hydrometeorologickém ústavu zažil František Vavruška. Rozhovor s ním jste si mohli dnes v repríze poslechnout dopoledne. Matěj Vodička se s Františkem Vavruškou například bavil o tom, co všechno během své praxe zažil.
1: Prý k vám do pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu volali i lidé, kteří se na vás obraceli s dotazem, v jaký den mají během letních měsíců zorganizovat svatbu kvůli počasí, aby bylo hezky. Je to pravda? Tak tito lidé třeba se asi ani možná v nějaké nejbližší budoucnosti nedočkají třeba na půl roku dopředu nějaké přesné předpovědi, kdyby si měli zorganizovat svatbu, v jaký termín?
2: Ano, ty dotazy nejsou úplně výjimečné, ale vzhledem k tomu, co už jsme si řekli o těch možnostech od vás, svatba se obvykle plánuje s větším předstihem, tak ta svatba jako z hlediska počasí se naplánovat nedá, maximálně tak na základě nějaké statistiky, kdy lze říci, že riziko, že nevěsta umrzne, je v dubnu, v březnu větší než třeba v červnu, ale může nevěsta zmoknout i v červnu, tak pak se může říkat, že jim alespoň prší to štěstí.
1: No a když někdo nepotřebuje ten velký časový předstih, tak si může třeba tu dvoudenní, třídenní předpověď vzít za své a třeba svatbu zorganizovat alespoň takto malým předstihem.
2: No, tak jestli tam ale hlavní roli hraje to počasí, nevím, no.
1: Já jsem se v jednom z rozhovorů s vámi z dřívější doby dočetl, jak jste vyprávěl, že vám lidé dávají nepěkně najevo, když se právě nějaká ta předpověď nepovede. Mohl byste být konkrétní? Bylo takových nespokojenců opravdu hodně?
2: No tak konkrétní asi být nemohu, protože takové případy byly, už si to třeba nepamatuju, byly třeba i oficiální písemné stížnosti, ale jinak já z druhé strany docela ty stěžovatele chápu, protože pokud byla naše předpověď chybná a jemu například napršelo do odkryté střechy, když jsme mu řekli, že pršet nebude.
1: Nebo zmokla nevěsta třeba, nedej bože.
2: No tak, ale s těma střechama to občas jako nastává. Mě to samotného třeba štve, pokud nevyjde model a potažmo pak ta předpověď, člověk se cítí někdy jako, no, nechci říct jako co, ale je pravda, že několik kolegů, to nebyli tedy podotýkám tady z Budějovic, tady právě to těžce nesli, takové ty pokřiky třeba na ulici, protože to byly známé osobnosti a najednou někdo na něj volá, vidíte ho, sedmilháře, to je on. Co nám každý den takhle, že no tak jsou meteorologové nebo byli meteorologové, kteří toto prostě psychicky nesnesli a začali se věnovat nějakému serióznějšímu povolání.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: co já tím můžu.
1: Bude teď poskytnut prostor stávkujícím zaměstnancům k informování veřejnosti o důvodech, průběhu a cílech vyhlášené stávky.
2: My, pracovnice a pracovníci Českého rozhlasu, dnes 22. června 2026 stávkujeme. 24-hodinovou výstražnou stávku opíráme o listinu základních práv a svobod.
3: K naší profesi potřebujeme, aby Český rozhlas zůstal nezávislou institucí. Tedy, aby garantoval uspokojivé pracovní podmínky, ke kterým patří i právo na profesní autonomii a možnost vykonávat práci bez politického nebo jiného nátlaku. Chystaná změna systému financování a výpadek nemalé části příjmů toto ohrožuje.
2: Hrozí, že budou propuštěny stovky současných zaměstnanců. Hrozí omezení široké a pestré nabídky, kterou v současnosti poskytujeme veřejnosti. Hrozí, že dojde k rušení některých pořadů nebo dokonce celých stanic.
3: Někteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podle zákona máme. A to přesto, že stávku plně

0: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
1: 18 hodin a 1 minuta. Hasiči kvůli vysokým teplotám varují před vyšším rizikem požáru v zemědělství. Vláda chce před úplným zrušením poplatku pro veřejnoprávní média snížit okruh plátců. Písek nechá postavit 13 fotovoltaických elektráren. Noční teploty klesnou k 15 stupňům, zítra přes den vystoupí k 29. Jsou tu zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán. Kvůli vysokým teplotám varují hasiči před požáry v zemědělství. Podle mluvčí hasičů Kristýny Posekané nejčastěji může za požár lidská nedbalost. Způsobit ho může třeba závada na zemědělském stroji. Zemědělci by je proto měli pravidelně čistit, kontrolovat a vybavit je hasicími přístroji. Rizikové je podle Posekané taky špatně skladované seno nebo třeba luštěniny. Jen loni hasiči zlikvidovali skoro 1600 požárů v zemědělství. Oheň způsobil škody za víc než 350 milionů korun. Vláda souhlasí s poslaneckým návrhem na zúžení okruhu plátců rozhlasových a televizních poplatků. A to i přesto, že má v plánu od příštího roku poplatky zrušit úplně. Na svých stránkách o tom informoval úřad vlády. Novela by hned po schválení osvobodila od placení třeba domácnosti seniorů nad 75 let nebo firmy do 50 zaměstnanců. Český rozhlas i Česká televize by tím přišly o stovky milionů korun. Kvůli změnám ve financování dnes pracovníci obou médií vstoupili do jednodenní výstražné stávky. Americké ministerstvo financí povolilo těžbu, dodávky a prodej íránské ropy. Je to krok slíbený v rámci dohody uzavřené mezi Washingtonem a Tehránem minulý týden. Obecná licence platí do 21. srpna. Americký minister financí Scott Bessent uvedl, že se Írán zavázal k volnému průjezdu Hormuzským průlivem a ke vpuštění inspektorů Mezinárodní agentury pro atomovou energii do své země. Město Písek založilo energetické společenství. Vznik spolku odsouhlasili zastupitelé. Jeho úkolem bude snížení závislosti města na externích dodávkách elektřiny. Informace doplňuje místostarostka Petra Trambová z Hnutí pro Písek.
2: Plánujeme výstavbu 13 fotovoltaických elektráren. Jedná se především o budovy základních škol, technologické provozy, kulturní dům a energie, která se na těchto budovách nespotřebuje. Abychom jimi mohli využít jinde, tak potřebujeme právě tohle energetické společenství.
1: Benešov nad Černou na Českokrumlovsku obnoví točnu pro auta a její okolí ubytových domů. Záměr projednali zastupitelé. Součástí investiční akce je nejen oprava povrchu točny, doplňuje starostka Veronika Zemanová-Korchová z KDU ČSL.
3: Vytvoříme parkovací místa, je tam místo i na kontejnery, které také vybízí, aby se to tam doupravilo. Pak bychom tam chtěli vytvořit nějaký uprostřed záhon, aby to vypadalo i hezky.
4: Počasí.
1: V noci klesnou teploty k 18 až 15 stupňům. Zítra čekáme většinou polojasno až oblačno, během dne se jen výjimečně objeví přehánky. Na Šumavě se můžou tvořit i bouřky, ojediněle silné. Nejvyšší denní teploty zítra 26 až 29 stupňů, na horách kolem 25. Vítr bude slabý proměnlivý, postupně severní nebo severovýchodní a biozátěž střední.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.

18 hodin a 5 minut, právě teď startují vaše oblíbené melodie pod večer, kdy si můžete splnit své hudební přání nebo udělat radost někomu blízkému prostřednictvím pěkné písničky s věnováním, a to na telefonním čísle 221 55 44 11. Zůstaňte s Českým rozhlasem České Budějovice, jsme rádi, že posloucháte. Příjemný podvečer vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.

0: Korn na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice v Melodiích podvečera. A já teď zdravím paní Ivanu, příjemný podvečer.
1: Krásný podvečer, pane Radku, já vás zdravím. A pozdravím všechny posluchače. A dneska mají svátek Pavly, zítra mají svátek Zdenky a ve středu mají svátek Janové. Tak všem třem, co se jmenovala, všem přeju všechno nejlepší, hodně zdraví. Zdraví, zdraví, štěstí, lásky, pohody, spokojenosti, ať se splní, co si sami přejou. To je přeje posluchačka Ivana ze Sousedovic. Zdravím Renatku do Kájova, Pěrku do Čmelín a Jarušku do Radomyšle a všechny ostatní, co mě znají. To jim přeje posluchačka Ivana ze Sousedovic a tu písničku, co jsme spolu vybrali od Věry Martinový, Nebe, peklo, ráj, jim puste.
0: Jasně.
1: Děkuju, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
0: Díky, vy také.

0: Pondělní melodie podvečera Českého rozhlasu České Budějovice a já už mám další dnešní volající na drátě. Pěkný podvečer.
1: Hezký podvečer, pane Radku, i vám přeji. A prosila bych vás o hezkou písničku, a sice pro moji paní doktorku Pavlu Krejnickou, která dneska slaví svátek. Kamarádka Eva Blahoutová v Blatné slaví narozeniny 81. A také v Blatné pan Vráťa Zelenka slaví 69. narozeniny. A proto jim přeji hlavně hodně štěstí, pevné zdraví a pohodu, pěknou oslavu. A v úterý budou slavit svátek Zdenky, tak naše paní Zdenka Vlková na Šumavě, naše Zdenka Sedláčková v Českých Budějovicích a kamarádky Zdenka Blašková v Blatné, Zdenka Lišková,
0: No já myslím, že už jsme popřáli tolika lidem, že už možná někdo ztratil i nit. Tak posíláme písničku, kterou jste vybrala. Bude to písnička od Heleny Vondráčkové Vzhůru k výškám. Všem jmenovaným i těm, které jste nestihla, popřejeme jen to nejlepší.
1: Platné budou ve středu slavit Honříkové, dva Honříkové Libích. A náš soused, pan Honřík Jakubec, Blatné, a váš kolega Jan Simota. A Helenka Vondráčková ve středu bude slavit narozeniny.
0: Tak teď ji posíláme.
1: Děkuju.
0: Mějte se, naslyšenou.

Psát prý původně začal z hecu. Dvakrát získal cenu Jiřího Marka za nejlepší českou detektivku a jen za posledních 10 let vydal celkem 8 knih. Jiří Březina své texty často zasazuje do jihočeského prostředí, což je třeba případ jeho zatím poslední loni vydané detektivky nazvané V kopřivách. Nejen o ní si s Jiřím Březinou popovídáme v úterý 23. června po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Hezký den, milí přátelé, na začátku další přehlídky instrumentálek vás srdečně zdraví Jiří Kasal. Goya, to je jistě jméno, velmi dobře známé všem milovníkům výtvarného umění a znalcům díla španělského malíře a rytce z období romantismu. Toto jméno si ale vybral jako pseudonym také populární belgický kytarista Francis Weyer. François Edouard Weyer Goya se narodil v belgickém městě Liège. Jeho otec byl profesionálním pianistou a syn se vydal podobnou cestou s tím, že jako hudební nástroj zvolil klasickou kytaru. V 60. letech se stal Francis Weyer Goya členem rockové skupiny Liberty Six a postupem času se vypracoval ve vyhledávaného studiového kytaristu, nejprve v zemích Beneluxu a posléze i v dalších zemích světa. V roce 1975 se prosadil na hitových žebříčcích s nahrávkou s příznačným názvem Nostalgia. Postupem času si tohoto kytaristu oblíbili posluchači nejenom v západní Evropě, ale také v Japonsku, Jižní Africe a také v Rusku. A jeho desky vycházely ve značných nákladech. Malý výběr nahrávek Francise Goyi uvedu citátem jeho slov. Kytara přináší únik od reality spolehlivěji než jakýkoliv jiný nástroj. Snadno s ní sklouznete do světa snů. V tak pramálo romantické epoše, jako je ta naše, právě tohle všichni potřebují. A tou první skladbou v sestavě vlídných tónů bude onen první a vlastně největší hit Francise Goyi. Jímž je Nostalgia, nostalgie. A Jiří Kasal vám přeje z Českobudějovického rozhlasového studia klidný poslech.

Dennis Bolero, tatínkovo Bolero, to byla vlastně autorská a posluchači velice oblíbená skladba belgického kytaristy Francise Goye. Z jehož nahrávek jsem sestavil dnešní pořad. Jí předcházel jeho další instrumentální evergreen Song from a Secret Garden, píseň z tajemné zahrady. Nyní vám nabízíme ve vlídných tónech na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od kytaristy Francise Goye další, soudě podle posluchačského ohlasu, oblíbenou položku La Playa, pláž.

Skladba britského autora Stanleyho Myerse Cavatina vešla ve známost podání jiného brilantního klasického kytaristy Johna Williamse a hlavně díky uvedení v úspěšném filmu Lovec jelenů s Meryl Streep a Robertem De Nirem v hlavních rolích. Francis Goya se po celou svou dlouhou kariéru skladatela a hudebníka silně angažoval v charitativních akcích ve prospěch ohrožených dětí v různých zemích světa a především v Maroku. Když cestoval po jižních oblastech této země, hrál s rodinou na kytaru v bivaku u malé vesničky, když se kolem něj najednou objevil dav dětí a ty začaly poslouchat. Myšlenka byla dále rozvinuta a Francis se rozhodl založit nadaci pro objevování nových talentů mezi marockými dětmi a teenagery z problémových regionů země a pomáhat jim rozvíjet jejich hudební talent. Ale vraťme se k nahrávkám kytaristy Francise Goye. Baladu Beatles and I Love Her, neboli Yo Te Amo, si budete moci vychutnat právě v něžné interpretaci belgického kytaristy Francise Vaira Goye. Autor vlídných tónů Jiří Kasel vám, přátelé, děkuje za přízeň a i za mistra zvuku Michala Koláře přeje mnoho lásky.

0: vazební věznici Pankrác v Praze dnes lidé uctili památku právničky a političky Milady Horákové. Ta byla v této věznici před 76 lety popravena po vykonstruovaném komunistickém procesu. Vzpomínka se konala přímo v místě, kde ji komunisti v roce 1950 popravili.
1: Tady je místo, kde se do roku 1954 popravovalo.
2: Ředitel Muzea paměti 20. století Petr Blažek.
1: Tady vidíme základy jedné ze dvou šibenic, které zde byly. Bylo to takové prkno, na kterém se popravovalo.
2: Archivářka Národního archivu Alena Šimánková říká, kde by mohly být ostatky Milady Horákové.
3: Syn ředitele krematoria vyprávěl, že ten popel byl pohřbený v areálu ve Strašnicích. Historička Zora Dvořáková po popelu pátrala, že ho dokonce otvírala hrob, rodinný hrob. Nepodařilo se to dokázat.
2: Miladu Horákovou komunisté popravili 27. června roku 1950 v 5 hodin a 35 minut ráno. Z Prahy Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Soud poslal do vězení advokátku Hanu Sukovou a její dceru Pavlu Marešovou za zpronevěru peněz z advokátních úschov. Podle obžaloby ženy mezi roky 2007 a 2022 zpronevěřily klientům celkem přes 160 milionů korun. Policie peníze nedohledala. Sukovou soud poslal za mříže na 7 let, Marešovou na 5,5. Soudce oběma ženám taky zakázal působení v advokacii na 10 let. Rozhodnutí soudu je nepravomocné. 80-letá Suková se k činům přiznala, Marešová, která působila jako koncipientka, tvrdí, že o ničem nevěděla. Milevsko na Písecku vysadí budoucí vánoční strom na náměstí Edvarda Beneše. Bude součástí obnovy zeleně v parku u kostela svatého Bartoloměje, kterou projednávali zastupitelé na pravidelném shromáždění. Starosta Ivan Radosta z hnutí Jihočeši 2012 k tomu dodal.
4: O ty čerstvé uřízlé vánoční stromy dneska už je nouze, nemůžeme sehnat žádný na Vánoce, takže Milevsko bude mít v rohu náměstí vánoční strom, který postupně vyroste a bude to náměstí krášlit nejenom pokud jde o vánoční svátky. Počasí.
0: V noci klesnou teploty na jihu Čech k 18 až 15 stupňům. Zítra čekáme většinou polojasno až oblačno. Během dne se jen výjimečně objeví přehánky. Na Šumavě se můžou tvořit i bouřky ojediněle silné. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupí k 26 až 29 stupňům Celsia. V 1000 metrech na horách budou kolem 25. Vítr bude slabý proměnlivý, postupně severní nebo severovýchodní. Biopředpověď pro zítřek ukazuje dvojku, to je střední zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na dálnici D3 z Tábora do Českých Budějovic dejte pozor, před Soběslaví je tam spadlá pneumatika. Ve stejném směru opatrně taky u Chotýčan, tam je roztrhaná pneumatika. A ve Vodňanech se srazilo auto s motorkářem v Radomilické ulici směrem k Vodňanské drůbeži. Jezděte opatrně.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní, nesu vám psaní. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Napsal nám posluchač, jestli může položit následující dotaz. On píše, dovolte mě položit následující dotaz, tak pěkně zdvořile. Pan Zdeněk, Ježek z Dolní Čermné, zdravíme. Podle jakého vzoru se má správně skloňovat slovo městys? Já bych se přikláněl k hradu, ale ono se to skloňuje spíš podle stroje. Proč? A v sedmém pádu množného čísla má být měkké i nebo tvrdé i. Děkuji za odpověď. Tak pane Ježku, paní magistra je nejpovolenější, aby odpověděla. Městys.
2: Široko daleko nejpovolenější.
1: Tak řekněme si ty dvě varianty.
2: Můžeme to v rychlosti vyskloňovat a rovnou tedy řekněme, že obě varianty jsou možné. Můžeme skloňovat buď podle hradu nebo podle stroje, je to jedno. Můžeme si skutečně vybrat. Takže ty tvary jsou městys, bez městyse nebo bez městysu, k městysi nebo městysu. Mm-hmm. Vidím městys, šestý pád o městysi nebo městysu, sedmý pád s městysem. A v tom množném čísle zase paralelně tvary buď podle měkkého vzoru nebo tvrdého, neboli odpověď na tu koncovku v sedmém pádu s těmi městysi, tam můžeme napsat buď měkké i nebo tvrdé i, vždycky to bude správně.
1: Městysi, městysu, městyse. A jestli pak víme, co to je vůbec ten městys, vidíte?
2: No, definice, která je ve slovníku spisovné češtiny, je podle mého názoru velmi
1: šalamounská.
2: Tak, je to totiž obec větší než vesnice a menší než město.
1: No, lépe to říct nešlo.
2: Možná ještě drobnost, jestli máme čas. Pan Ježek se také ptal, proč jsem v některém z minulých pořadů řekla všechna místa a pak jsem řekla, že vybereme některé, že tam mělo být některá.
1: No to jste udělala chybu.
2: Udělala jsem chybu, no. A on napsal velice krásně a vnímavě, jestli by nebylo správnější říct některá. A tak já bych mu na to chtěla říct, že ano, že by to správně mělo být, ta shoda s tím podstatným jménem středního rodu v množném čísle, ale že jsem tedy v praxi, aniž bych si to uvědomila, předvedla ten obecný trend v mluvené češtině, který se dostává i do té psané podoby dnes už často, kdy nějak zanedbáváme tu zvláštní schodu u podstatných jmen středního rodu a dáváme tam automaticky koncovku pro ženský rod.
1: Tak, ty kuřata.
2: Je to
1: prostě
2: taková
1: špatně. Tak.
2: Je to špatně, ale je to tendence, jestli tady budeme ještě za 20-30 let, pravděpodobně už nebude nutné říkat, co je správnější a bude to platit obojí.
1: No, vy jste si to prostě neuvědomila a já to záměrně nevystřihl, abych ukázal, že jste taky jenom člověk, Dagmar Magincová.
2: Děkuji.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší naměřenou teplotou na Zemi je téměř 150 stupňů Celsia? Absolutním králem mrazu je antarktický Vostok, kde roku 1983 naměřili rekordních minus 89,2 stupně Celsia. Lidé však dokážou žít i v tvrdých podmínkách ruského Oymyakonu, nejchladnějšího obydleného místa planety, kde v roce 1933 naměřili minus 67,8 stupňů Celsia. Na opačném konci spektra stojí kalifornské údolí smrti s rekordem 56,7 stupňů Celsia, ačkoliv povrch iránské pouště Lut se dokáže rozpálit až na 80,8 stupňů Celsia. Nejteplejší trvale osídlené místo je město Dalol v severní Etiopii s průměrnou roční teplotou přes 40 stupňů. V Česku naměřili největší mráz v historii minus 42,2 stupně Celsia v únoru 1929 v Litvínovicích u Českých Budějovic. Naopak největší výheň zažili v srpnu 2012 do Břichovice, kde padl absolutní rekord 40,4 stupně Celsia. Nejmrazivějším bodem u nás zůstává vrchol Sněžky s ročním průměrem pouhé 0,2 stupně Celsia. Mezi místa s rekordně nejnižšími naměřenými teplotami patří jezerní slať nedaleko horské Kvildy. Celoroční průměrná teplota zde činí 2 stupně nad nulou. Za celkově nejteplejší obec jsou díky specifické poloze považovány severočeské Žitenice.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Prezident Pavel nepojede na summit NATO, rozhodla vláda. Jablonecké gymnázium u Balvanu má nového ředitele. Zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty do 29 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Prezident Petr Pavel se nezúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Podle premiéra Andreje Babiše z ANO jsou za rozhodnutím kabinetu pouze praktické důvody.

0: Prezident podá kompetenční žalobu, oznámí Hrad ráno. Ústavní soud by ji případně projednal přednostně. Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Rada Libereckého kraje odvolala ředitelku Jabloneckého gymnázia u Balvanu Michálu Mutl. Důvodem jsou dlouhodobé stížnosti na špatnou komunikaci se studenty i učiteli. Odvolaná ředitelka dnes věc odmítla komentovat. Kraj na její místo dočasně dosadil ředitele Jabloneckého gymnázia Antona Randy Tomáše Hochfichtra. Ten říká, že se bude snažit situaci ve škole uklidnit.
2: Chci se soustředit na to, aby od 1. září prostě škola učila. Kolik kantorů reálně chybí, jestli vůbec nějací, uvidím. Já v pondělí 29. sepíšu nějaký konkrétní přehled toho, co myslím, že se v nejbližších dnech stane, nějaký plán stabilizace školy.
1: Filmy, seriály i dokumenty natáčené ve Zlínském kraji získají letos z krajského programu na podporu audiovizuální tvorby celkem 14 milionů korun. Peníze pomohou vzniku 11 projektů, které mají vazbu na region a přinesou práci místním firmám i tvůrcům. Jde o hrané, animované i dokumentární snímky, pokračuje mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
3: Dotaci získal celovečerní film Václava Kadrnky, Pana Sofia o Janu Amosi Komenském, šestidílný televizní seriál Žítkovské bohyně nebo hraně animovaný film Válka z mloky. Z dokumentů je to například film věnovaný krajské nemocnici nazvaný Baťa Albert Gahura, 100 let zlínské nemocnice. Sport.
1: Tenistka Markéta Vondroušová dostala 4letý zákaz činnosti kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole. Wimbledonská vítězka z roku 2023 tak obdržela stejný trest jako v případě pozitivního testu. Informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu. Počasí. Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přeháněk nebo bouřek, večer se vyjasní a teploty 24 až 29 stupňů na jihu Moravy kolem 30.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova za Slaným je omezený průjezd kvůli nehodě. Na 33. kilometru narazilo nákladní auto do značení a svodidel a pak na místě havarovalo osobní auto. A pozor na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy, v omezení před D1 je kolona, která se rozjíždí. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Už po písničce to bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka.
1: Dobrý den, milí posluchači, posloucháte Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a mým dnešním hostem je Josef Mareš. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Josef Mareš je bývalý šéf pražské Mordparty, scénárista a spisovatel. Do povědomí veřejnosti se dostal po premiéře seriálu Případy prvního oddělení, devadesátky a Docent, u kterých se podílel na scénářích jako spoluautor. U policie sloužil téměř 30 let a v současné době pracuje v úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Původně jste chtěl být fotbalistou. Jak jste se dostal od fotbalu k policii?
2: Tak jednoduše, že jsem asi nebyl tak dobrý fotbalista, abych hrál ligu a policii jsem se dostal takřka jakoby náhodou, protože já jsem, dá se říct, že jsem si splnil svůj dětský sen. Já jsem chtěl vyšetřovat závažné trestné činy, hlavně vraždy, už jako malý, protože jsem z těch kriminálek a všechno, tak jsem to měl trošku pochopitelně zidealizovaný, ale v tom pozdějším věku jsem zase vnímal, že ta policie je i trošku nástroj politický někdy a hlavně jsem potom se bál jít na práva, abych se tam dostal, a protože jsem se chtěl zbavit, jako chtěl jsem si vojnu minimálně zkrátit a hlavně ji oddálit, tak jsem šel na to, co mi jako šlo, a mě šla na gympu strašně matika, fyzika, nebo strašně ne, ale dá se říct, jsem s tím neměl žádný problémy, tak jsem se přihlásil na elektrotechnickou fakultu a dostudoval jsem inženýra, pak jsem šel na rok na vojnu. No a když jsem se vrátil, tak vlastně byla revoluce a já už jsem jako zjistil, že ten inženýr pro mě asi není to, co bych chtěl dělat v životě. No a protože všichni od policie tenkrát v roce 90 odcházeli většinou a jsem se ani do toho baráku, když jsem se šel přihlásit, nemohl dostat, jak všichni vycházeli ven, tak jsem se šel přihlásit policii. No.
1: Jaké předpoklady musí člověk mít, aby mohl jako do Mordparty, aby mohl vůbec k policii? Jsou takové?
2: No tak já jsem přijel a rovnou jsem jako nastoupil na úřad vyšetřování díky tomu, že jsem měl vysokou školu a o té policii a o tom vyšetřování jsem neuměl, jako nevěděl vůbec nic, takže jediný, co jsem jako měl vlastnost, tak je se učit pořád a zdokonalovat se, což vlastně platí i pro ty současné policisty, protože ta věda a ten pokrok jde stále dopředu. To, co my jsme dělali před 20 lety, tak už teďka vůbec neplatí, dělá se to úplně jinak a vlastně se člověk pořád učí. No.
1: A co třeba je největší rozdíl před těma 20 lety a dneska?
2: No tak třeba
1: čem?
2: Tenkrát nebyly digitální stopy žádný. Že? V současné době, my když jsme přijeli na místo, tak první, co bylo, obejdi barák, zeptej se všech sousedů, jestli někdo něco neviděl. Teďka ten detektiv se takhle dívá nahoru a zkoumá, kde jsou kamery, aby stačil zajistit ten záznam. Třeba, no, nebo pak mobily, že jo. Když se teďka chcete asi zjistit něco o tom člověku, který je třeba i poškozený, bo už je mrtvý, že se ho nemůžete najít zeptat. Nicméně chcete vidět, jaký žil život, jaký měl problémy, kdo ho mohl třeba chtít zabít a tak dále. Takže jsme vyslýchali příbuzný, někdy nám třeba pomohli, jsme třeba našli nějaký deník nebo to. Teďka v současné době Facebook, internet, to jsou úplně jiné věci, sociální sítě, které dřív prostě nebyly, a teď ten policista, který chce být dobrý, tak s tím musí umět pracovat. No.
1: Rozumím, musí se přizpůsobit ty tak. Době, postupně se jí musí přizpůsobovat. Jak dlouho zhruba celý proces od nahlášení po uzavření toho případu trvá? Je to hodně různorodý?
2: No, záleží to pochopitelně případ od případu, pokud se budeme bavit o vraždách, který jsem vlastně dělal většinu mý profesionální kariéry, tak nějaká vražda je v úzovkách vyřešena do pár hodin, někdy i ten oznamovatel je třeba pachatel, když je to nějaká domácí věc, tak domácí roztržka, tak on si najednou uvědomí, co udělal, a zvedne telefon a volá záchranku, volá policii, takže tam jako z hlediska diváka, tak je to ten případ vyřešený hnedka, ale ono to stejně trvá, protože to musíte dostat před soud, jsou tam nějaký znalecký posudky, znalecký zkoumání, všechny stopy se musí vyhodnotit a tak dále, takže i to trvá. No ale pak jsou případy, kdy ten pachatel není vůbec známý a dělá se na tom třeba rok, dva, pak se na nás třeba trošku smálo štěstí a ten případ jsme vyřešili, pak ještě dalších půl roku, než se to třeba dostane k soudu, takže je to různorodý, ale jak jsem vždycky říkal, když se na to dívá divák, nebo kdo tomu nerozumí, tak vlastně se přizná ten člověk, nebo ten je usvědčen ten pachatel a běžejí titulky a v tu chvilku ten vyšetřovatel je vlastně na začátku té práce, protože to musí dotáhnout až tomu soudu. No.
1: Zeptal bych se na psychohygienu. Dovedla vás vaše práce někdy k terapiím nebo k psychologovi, protože si nedokážu představit, jak náročné to muselo být pracovat na tom oddělení?
2: Tak když jste uvnitř, tak to ani tak jako nevnímáte a já ještě patřím do generace, kdy když někdo řekl, že půjde k psychologovi, tak první, co bylo, ty jsi se zbláznil, nebo proč tam jako chodíš. Teď už je jiná doba, ale tenkrát to nebylo. Takže jsme se nějakým způsobem museli očisťovat. Mě strašně pomáhal sport. Já teda ligu jsem nikdy nehrál, ale sport jsem dělal vlastně celý život. Teď na to trošku doplácím, protože se ozývají staré zranění. Nicméně jsem dělal všechny míčové sporty, hlavně jsem hrál teda fotbal. Díky své práci tak jsem čuchnul k bojovým sportům, takže jsem dělal karate. A vlastně na tom place nebo potom v té tělocvičně, tak musíte myslet na něco jiného, nemůžete myslet ještě na ten případ. To je první věc. Druhá věc je to tak vlastně ten kolektiv, protože nikdy na tom případu nepracujete sám, tak vždycky jsme měli to, že když se to třeba dokončil ten případ, tak jsme se sebrali a šli jsme to někam v vozovkách zapít. No a měli jsme teda, byly takový pokusy, když jsme třeba jezdili za kolegy z Ostravy, tak do Ostravy, na Tědlicko, tak jsme tam měli psychologa, který nám se jako by rozebíral, ale v rámci přednášky a říkal, že vlastně policisté a doktoři, tak máme větší nebo takový blížší vztah k tomu alkoholu někdy, protože se v ozovkách potřebujeme trošku odreagovat a někdy, že mluvíme sprostě, že to je tím, že se čistíme, takže pak se na mě otočil kolega z Ostravy a říká, vidíš, pičo, vole, já nejsem sprostý, vole, já se čistím. Jo, takže pak jsme to jako opakovali. Pochopitelně je to těžší a asi není případ, kdy zabouchnete dveře od kanceláře a přestanete na to myslet a vrátíte se k tomu případu až druhý rádo, když odmykáte dveře, jako to myslíte na to a vlastně jediná možnost, jak se toho zbavit, abyste na to nemysleli, je, že ten případ vyřešíte. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je bývalý šéf pražské Mordparty, scénárista a spisovatel Josef Mareš. Hrají důležitou roli při výslechu emoce?
2: Určitě, a já když jsem potom byl jako vedoucí, to znamená, že se ten člověk zadrží a teď ho vyslýchají kriminalisté jako podezřelýho, a já jsem ty výslechy, pak už jsem se jich jako nezúčastňoval aktivně, že bych vyslýchal taky, ale naopak jsem byl pasivní posluchač, když jsem se všímal toho, jak ten člověk, ten vyslýchaný, ten podezřelý, tak jak reaguje, jo, a byl jsem, dá se říct, jako trenér na střídačce, když jsem řekl, hele, pojď si na chvilku odpočinout, bude to zkusit někdo jiný, jo, a nad jsem třeba třetí, čtvrtý, až člověk, najednou jsem zjistil, že oni si spolu trošku víc rozumějí, tak už jsem ho tam nechal a povídali si dál, no.
1: Co vás na té práci opravdu jako nejvíc bavilo? Jaká část byla vaše nejoblíbenější? A naopak, jaká část, jakou část jste nenáviděl? No, jestli tak, nějaká takováhle tam vůbec
2: práce,
1: byla?
2: Práce, jak říkal můj učitel a můj dlouholitý šéf Ivan Smekal, když mě přibíral na vraždy, tak říkal, že ta práce je zajímavá tím, že každá vražda je jiná. Já jsem těch vražd vyšetřoval hodně, nebo jsem byl u toho vyšetřování těch vražd. A můžu říct, že vlastně žádná nebyla stejná. Po každý, jo, jednou jste mezi bezdomovcema, jednou jste mezi bankovníma úředníkama, potkáte spoustu lidí, kteří se s vámi musí bavit, aniž by třeba chtěli, ale musí, protože k tomu případu třeba mají nějaký vztah nebo něco takového. Takže to je strašně, potkáte spoustu lidí a ta práce není jednotvárná. Je to pořád něco jiného. Pochopitelně je tam nějaký stres. Co mi pak nebavilo, tak to asi každýho, tak někdy to zbytečné papírování. A pak taky někdy musím říct hádky s obhájci, no. Já jsem se víc jako hádal s obhájci, než s těma obviněnýma. Jo, protože mi to někdy přišlo, že zbytečně jako to prodlužují a hází klacky pod nohy v případech, kdy to je třeba úplně jasný, ale byla to jejich práce. Já to beru, já jsem třeba zase nebyl asi oblíbený mezi nima, takže to bylo takový vzájemný, no. Taková Sparta Slávie, bych řekl.
1: Derby.
2: Tak.
1: Po jakém čase vám došlo, o čem ta práce skutečně je a kdy jste si řekl tak a teď už opravdu musím pryč, protože už je to pro mě nesnesitelné?
2: Tak to, že jako o čem ta práce je, to jsem poznával postupně, protože vlastně když jsem přišel k policii v tom roce 90, tak jsem neuměl opravdu vůbec nic, ale naštěstí jsem potkal lidi u té policie, byla jich většina, kteří by byli ochotní jako mě to učit, jo, když jsem o tom nic neuměl. Ale začínal jsem na vloupání sklepů, to byly moje první případy, pak jsem měl loupání do bytu, vykrádačky nějaký a tak dále, pak jsem se dostal přes loupeže a znásilnění k té násilné trestné činnosti. Takže když já jsem šel na vraždy, tak jsem jako věděl obecně, co to znamená. Nicméně, jak to říkal Ivan Smekal, když jsem přišel, tak říkal, ty jsi neuměl vůbec nic, ale byl jsi jako ochoten se to naučit, takže já jsem si četl starý spisy, jezdil jsem na případy, sledoval jsem ostatní kolegy, jak to dělají. Nikdy jsem neměl pocit, že jsem někde jako úplně na vrcholu, že všechno umím, protože vždycky narazíte na věc, kterou děláte prvně a musíte s nějakým způsobem zjistit, kudy se tam leze, jestli dopředu nebo vzadu. Takže nikdy jsem nebyl úplně takový, že bych si řekl tak a teďka je to úplně nejlepší, protože skončíte jeden případ a zazvoním vám telefon a jdete na druhé a nemáte čas jako, dá se říct oslavovat třeba ten první a žít na nějakém tom obláčku jako té slávy. No nicméně ten můj odchod byl pak způsobený tím, že mě ta práce bavila furt, měl jsem strašně rád ty lidi, ty podřízený, se kterými jsme měli nějaký vztah a dá se říct, že nám ta práce docela šla. Nicméně do vedení přišli lidi, se kterými já jsem se jakoby nesnes, a protože jsem potom pochopil, že to nebudu odnášet pouze já, ale že by to odnášelo i celé to oddělení, tak jsem se rozhodl, že jako odejdu na druhou stranu. Když jsem nastupoval k policii, tak ty starší pardálové, tak mi říkají, hele mladej, jako peníze tady nic moc, jako nečekej tady, že tady zbohatneš, ale víš, co je dobrý, my v 55 jdeme do důchodu. To mají policajti, vojáci a horníci. Tak jsem jako tenkrát jsem to bral jako, že to je strašně daleko, tenkrát mi bylo nějakých 25-26 let. Nicméně, když jsem odcházel, tak jsem si uvědomil, že jsem to vlastně naplnil, protože jsem odcházel v 55. No.
1: Jakou nejbizarnější rekonstrukci případu jste dělal? Byly to kuřata nebo to byla rekonstrukce pádu z okna?
2: No tak všechny ty rekonstrukce jsou zajímavé a jde o to spíš, tam mě ta práce bavila toho vyšetřovatele nejvíc, protože vlastně jste takový, když jste z filmu, tak jako vám to připomíná, že jste jako režisér.
1: Ano.
2: Jo, vy dostanete nějakou, prostě nějaký úkol zrekonstruovat ten případ, ale jakým způsobem to uchopíte, kde budou stát kamery, čím začnete, jestli začnete svědkem nebo začnete pachatelem. Vůbec ten scénář celý, tak to je na vás a vy to prostě musíte udělat tak, jako abyste z toho měl zaprvé dobrý pocit, aby to k něčemu bylo. Takže těch rekonstrukcí bylo hodně. Pochopitelně, když jsem třeba potkal Honzu Hřebejka poprvé, když jsem se jako dostával k filmu, u filmu Nevinnost, když jsem dělal jakoby poradce, tak se trošku to a říkám, my to budeme točit na dvě kamery. Já jsem se otočil, říkám, já jsem teďka dělal rekonstrukce, dělal jsem to na tři kamery. A tak to mě jako ukolil, jako vůbec to... Jak jestli je to
1: co
2: jako
1: to
2: možný.
1: Je za chlap?
2: Takže
1: to je, za
2: je to, jsou to náročný, někdy děláte rekonstrukci, kde máte čtyři lidi a děláte to někde v bytě, je to úplně v pohodě. Někdy to děláte, bohužel na veřejnosti, nikdy se nám nepovedlo prostě to utajit, vždycky tam ty média byly a tak máte ještě takový větší tlak, že jo, všechno ostatní, takže neřekl bych, že která byla nejtěžší, která nejlehčí, každá byla nějakým způsobem zajímavá, protože kdyby to nebylo zajímavé, jak bych to nedělal. Ta rekonstrukce je zbytečná, protože tam máte nějaký přiznání, já jsem teďka mluvil s kolegy, kteří to ještě dělají, vlastně byl jsem na večírku pozvaný, tak jsem s jedním vyšetřovatelem mluvil a ten mě docela překvapil, říká, no já rekonstrukce, tak když se přizná, tak proč bych dělal rekonstrukci, jo, tak... Já jsem to vždycky i pro toho soudce, ten soudce sice čte ten spis, ale nikdy nebyl na místě, neměl třeba ty přirozené reakce, který má ten pachatel, na ten papír se to třeba všechno nevejde. No a tak mu to dáte, on se to pustí a vidí to vlastně jakoby v uvozovkách nepřímým přenosem, ale nějakou tu rekonstrukci a dokáže se do toho víc cítit a lepší se, myslím, se mu pak i rozhoduje o tom činu. No.
1: Jde přestat být policistou?
2: No, někde mi to někdo řekl, tak já to takhle používám jako bývalý policajt, jako bývalý alkoholik, jako jo, to jako nejde jako
1: úplně... Abstinující policista.
2: Tak, takže pochopitelně to srdíčko mám furt a zase asi díky tomu, že když jsem odcházel, tak možná s tehdejším vedením pražské policie jsem jako úplně za dobře nebyl, nicméně s těma podřízenýma, jo, tak... Ještě pořád jsem s tím ve styku, že jezdím na nějaký prostě výjezdní porady, na nějaký ty instrukční zaměstnání, které mají venku, když mají nějaký ty veslavy nebo to, tak jsem tam pozvaný, takže jsem s nima a když jsem třeba odešel, tak pár případů bylo takových známých, těch mediálních a volali mi novináři a ptali se, abych řekl svůj názor a čekali, že třeba řeknu, že to měli udělat takhle. Já jsem se k ničemu vůbec nevyjadřoval, trošku se zlobím na ty bývalý kolegy, kteří se k tomu vyjadří, protože o tom případu nic nevědí a určitě to nepomáhá, protože já jsem to zažil sám, když jsem dělal nějaký ty mediální kauzy, tak jak se k tomu někdo vyjadřuje a proč to neudělají takhle, protože o tom případu nic nevěděl, tak jsem se akorát musel smát a nechtěl jsem spadnout do tohleto ranku, takže ode mě asi nikdo neuslyší nikdy kritiku policie a vždycky se jí budu snažit spíš obhajovat. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš. Cítíte nějakou profesionální deformaci, když třeba jedete metrem, tak máte tendenci sledovat lidi a říkat si, co si asi myslí, ten něco skrývá. Máte tady to ještě jako v sobě?
2: Jo, tak když někam nastoupím, tak jako vždycky se tak jako rozhlídnu, kdo tam všechno je, že jo, a když jdete po ulici, tak nejdu u kraje, ale jdu třeba prostředkem, to jsou takové věci, které z té praxe máte. Já jsem tohleto zažíval, když opravdu jsme měli nějaký případ vraždy, který nás stížil a nemohli jsme to objasnit a já jsem o tom přemýšlel, jsem třeba nastoupil do metra a teď se třeba na mě někdo vyzývavě dívá a říkám, tyjo, není to on, není to ten pachatel, když on tady třeba někde může být, jo. Takže takhle jako přemýšlíte, jestli se teďka ještě chovám, nevím, nicméně, když jsem třeba s někým na pivu a ne to, tak třeba něco jsem organizoval, říkám, hele, tak vy tam dojďte a to. A kamarád, co seděl vedle mě, říká, ale ty už nejsi jejich vedoucí, ty, co jim to jako říkáš, ty myslíš, říkám, no jo, vlastně, jo, takže jde to postupně, no, teprve. Nejde to hned ukončit, určitě ne.
1: Kdybychom takhle přesně seděli na pivu a já bych se vás zeptal, co jako nejzábavnějšího nebo nejvtipnějšího, na co si rád vzpomenete a co u toho piva vlastně jako těm kamarádům můžete říct a třeba říkáte, no, mě by to jako zajímalo.
2: Zajímavý že... byly několikrát ještě, když jsem třeba jako dělal na kriminálce, ale nebyl na vyšetřovatelce, ale ještě jsem nebyl na vraždách, tak jsem dělal nějaký daňový nebo ne, nějaký valutový podvody. Ještě dřív to jako bylo trestný, když se to prostě házelo mezi sebou na ulicích a tak dále. A dostal jsem pána, kde to jako, a co mi říkali, kolegové říkali, hele, je to úplně jasný, chytli jsme ho v autě, frér měl u sebe, já nevím, 200 000 korun a ten měl odpovídající počet marek. Ten Němec, takže my jsme ho čepli jako přesměně, to nemůžeš jako zkazit, tak to jí vyslechnou. A já jsem tomu pánovi, který se jel proti, říkám, no tak tady je to asi jasný, ne? Tak jsem mu přijal obvinění, říkám, tak se k tomu nějak musíte vyjádřit, ale pro mě to, a on říká, no to vůbec není jasný. Kam no, ale to mi jinak nevysvětlíte, než jste to jako chtěl. On říká, ne, prosím vás, bylo to tak, že mě vykradli byt, opakovaně to si můžete zjistit, takže já všechny peníze, co mám, tak nosím u sebe pořád, aby se mi to už podruhé nestalo. Takže mám u sebe a sedím v autě na Václavském náměstí před nějakým tím hotelem a říkám si, to já vlastně nevím, kolik v tom kufru těch peněz mám. Tak jsem je začal počítat a když se začíná počítat, tak šel kolem ten Němec, kterého jste zadrželi taky a říká, vidím, že počítá ty peníze, já mám u sebe nějak a potřebuji si je přepočítat, můžu si přepočítat, kolik mám u sebe marek. A jsem říkal, jo, jasně, tak si sedněte vedle. A oba dva se počítali a v tom jste přišli. No. Tak já jsem se začal smát a říkám, to tam mám napsat. No to napište, to je pravda. No tak jsme se smáli tomu oba. No. A z vražd mám ze začátku a to bylo teda opravdu jako, pak jsem tím bavil celou společnost, kdy manželka zabila svého manžela s tím, že on přišel opilý domů, křičel, nadával všechno a ve finále teda ona mu nesla večeři a on furt jako tam dělal prostě nějaký psí kusy. Tak ona už to nevydržela a měla v ruce nůž, tak ho bodla. No a já jsem, protože ty rekonstrukce se dělají tak, že a když ještě začínáte, tak dostanete prostě roli toho pachatele a děláte jako figuranta. Takže já dělal toho opilce a seděl jsem u stolu, dostal jsem vidličku a nůž a on jako bouchal vidličku a nožem jako o ten stůl a křičel na ní, ať jí dá jídlo. Takže jsem bouchal, tak jsem byl, že jo, mladý, tak jsem chtěl to udělat co nejvíc. A říká, no on bouchal víc, tak jsem fakt ještě bouchal víc. A on, no, on možná bouchal ještě víc. Tak jsem opravdu, že jsem málem rozbil ten stůl. Ona se takhle podívala nejdřív na mě, pak se podívala na toho vyšetřovatele, který tu rekonstrukci dělá, říká, no nezabil byste ho. No tak se všichni začali smát a my jsme pochopili důvod té vraždy. No. Takže někdy se zasmějete.
1: Které jsou největší kliše a nesmysly v kriminálkách, který teď vydáte, ať už to jsou český nebo zahraniční?
2: Tak já, co, čím jsem jako hodně takový, ale to jsem neznámý, ale takový to rozdíl mezi škrcením a rdoušením, kdy bohužel to nikde neznají ani policisté, ten rozdíl, že jo, protože škrtí se škrtidlem a rdousí se rukama nebo nohama, pokud to umíte, že jo, nějaký typový sporty. No a já jsem to dával, když jsme měli prostě nějaký přijímací řízení nebo nabídky řízení u policie, tak když přišel policista a chtěl se dostat na vraždy, tak tohle to byla první otázka, ale pak už se to o mě tak vidělo, že ty lidi už byli připraveni, jak už jsem to pak nedával. Tak tohle to určitě pak rozdíl mezi patologem a soudním lékařem je taky to, odvezem to na patologii, to vám policista nikdy neřekne a řekne, odvezem to na soudní lékařství, protože soudní lékař, patolog je ten, co se v tom třeba zkoumá, ale dělá to z jiných příčin, než to dělá ten soudní lékař, ten opravdu ten nám pomáhá a je přibraný k té soudní pitvě, takže nikdy neřeknete, přijde patolog, ale přijede soudňář.
1: Rozumím. Kdybych měl zmínit Jiřího Straku, který se já teď nevím po jaký době dostal z vězení po 11 nebo 13 letech, něco takového.
2: Po devíti
1: letech. Myslíte si, že takový člověk jako je schopný se adaptovat zpátky do té společnosti? Přestože o něm už teda jako všichni vědí a všichni ho znají, všichni znají jeho obličej.
2: No tak takhle, Bodevítě, on pak, když byl propuštěný, tak ještě měl ústavní léčbu, takže byl ještě chvilku jako v ozovkách zavřený, ale někde jinde. Pak teprve vylez, no to byste se asi musel zeptat těch lidí, jako jo. Teďka se třeba řeší Ocásek, že jo, který je teda nejdíl vlastně sedící člověk, který má doživotí, ale chce pouštět ven. No tak to jako když jako za 30 letech procitete z komatu, no to víte, že ten člověk musí být úplně hotový. Jo. Já jsem třeba byl ve spojení s jedným člověkem, který byl v ASE, byl to velký sportovec, takže on 3 hodiny denně cvičil v posilovně, nebo posiloval, pak běhal na vězeňském dvoře, dělal tam nějaký zápas MMA s těma ostatními, když se jako to bude furt trénoval, že byl namakaný jak bych. A pak když vyšel, tak jsme byli teda domluveni společně, že půjdeme na pivo. A já jsem šel, furt jsem se otáčel, říkám, tyhle, pojď už. A říkám, tyhle, nejsem zvyklý jakovýhle dálky. Protože jako jdu furt do kolečka a najednou prostě viděl tu rovnou tu, tak dostal psychickou tu, jako že tam pomalu nedojde, jo. No tak je to složitý a teď si vemte, jak za 10 let, jak se změnily mobily, všechno, internet. Ten člověk si nemůže ani nic koupit, protože někde třeba, když já jsem třeba byl teďka v Anglii na fotbale, a zjistil jsem, že vyměnil jsem si nějaký peníze a vůbec jsem žádný neutratil, protože všichni chtěli pouze kartou platit. Jo. Když ten člověk si neví ani, jak si má udělat účet, musí to být strašně složitý, to je pro ty lidi, ale jako složitý. To jako policie neřeší a to musí zase ty probační služby asi ty lidi na to trošku připravit, že mají nějaký vycházky, musí se nejdřív zkusit, protože je to velká rána a já to vím sám, že jako dobře se, nebo lepší se určitě všlenují lidi, kteří teda jdou z výkonu trestu na tu svobodu, kteří mají nějaký zázemí. Jo, že mají nějakou rodinu, která jim zaprvé s tímhletím pomůže, ale oni mají důvod, proč s nima bejt, že jim to chtějí třeba vrátit, protože se o ně starali celou dobu, co ty lidi seděli, tak jim to nějakým způsobem chtějí vrátit a mají nějakou prostě vizi, že chtějí být prospěšný. Když je ten člověk opravdu úplně sám, což po těch 30 letech logicky už jako třeba bude, tak koho potkáte? Potkáte akorát známý, který znáte z té basy. A většinou potom tam je jako nejkratší cesta potom zpátky s nima.
1: Když máte volno, tak je to ten sport, je to ta hospoda s kamarády? Že jdete ven a trošku se jako uvolnit malinko?
2: Tak já už teďka pracuji trošku jinak, ale
1: děláte něco jiného.
2: Asi se ptáte na dobu, kdy jsem ještě byl to, tak jasně, byl to ten sport, kdy jsem se snažil teda co nejvíc jako sportovat, mě to bavilo, chodil jsem do posilovny, chodil jsem běhat. Pokud mi to zdraví dovolil, tak jsem ještě hrál fotbal, tenis a tak dále. Takže určitě ten sport a s těma kamarádama je to perfektní, protože ještě já jsem vlastně poslední generace, která ještě hraje mariáš, po nás už moc lidí neto, takže my ještě jako se občas scházíme a opravdu si s radostí zahrajeme. Krásně se u toho pohádáme, okrademe se o peníze, protože to je jediný, já nedá hraju o peníze, ale mariáš prostě nejde hrát zadarmo, to se musí hrát o prachy. Takže se úplně odreagujete a právě, že já tyhle ty kamarády vůbec měl mimo tu policii, takže ty ani se nechtěli moc bavit o tom, co dělám. A nikdy vás ty lidi ani berou trošku jinak. Já teďka jsem říkal kamarád, jsem hrál ještě za Uhelný sklady Praha, to už jsem byl jako aktivní vyšetřovatel, hrali jsme krajský přebor a byli jsme v kabině a pak jsme se šli sprchovat. Ty sprchy tam byly asi 4 nebo 5, tak nás tam stalo 5, takhle nás byla, měli jsme radost, jakože už máme po tréninku a jeden říká tomu, ty vole, oni ho chytli toho, jak zabil tu ženskou, ty vole, to by mě zajímalo, jak to dělají. A já jsem stál vedle něj a jsem ten případ vyšetřoval. A my se u nás bavili jako o imaginárních prostě lidech, kteří jsou trošku někde jinde a dokázali jsme představit, že to vyšetřu já, jo. Tak u těch lidí si pak odpočinete, no.
1: Já vám moc krát děkuju za milý rozhovor.
2: Já děkuju za pozvání a taky děkuju.
1: Krásný den.
2: Na shledanou.
1: Mým dnešním hostem v Osobnostech Česka byl Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Premiér Babiš hájil změnu ve financování veřejnoprávních médií. Ministerstvo životního prostředí souhlasí se stavbou přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku. Zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty kolem 29 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková, pěkný večer. Plánovanou změnou financování veřejnoprávních médií vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO jen plní svůj program. Český rozhlas a Česká televize podle něj nejsou ochotné šetřit. Babiš zopakoval, že do obsahu veřejnoprávních médií vláda zasahovat nechce.
2: Jediný, kdo se podle Babiše pokoušel média ovlivňovat, byla minulá vláda, když loni poplatky zvyšovala.
3: Pokud někdo tvrdí, že my chceme, protože vlastně nic neměníme, jenom systém financování, který jsme měli v programu, chceme nějakým způsobem ovlivňovat tyhle média, tak opak je pravdou.
2: Zástupci opoziční ODS zopakovali, že vládní návrh budou blokovat. Po vládě budou chtít třeba slyšet, jak zaručí nezávislost veřejnoprávních médií, říká za Občanské demokraty bývalý ministr kultury Martin Baxa.
4: Poplatek.

0: ministerstva životního prostředí Kateřiny Pacíkové má stavba za zhruba 8 miliard trvat 6 let.
1: Všechna vydaná jednotná environmentální stanoviska jsou nezbytné proto, aby bylo možné zahájit jednotlivá stavební řízení. Je to tak další důležitý krok v projektové přípravě celé přehrady, čímž rezort životního prostředí přispěl i k plnění důležitého bodu programového prohlášení vlády.
0: Se stavbou přehrady dřív nesouhlasily některé ekologické organizace i obce, své výhrady už ale stáhly. Sport. Fotbalový klub z Karviné je nalosovaný do příštího ročníku šance ligy. Slezané se odvolali proti rozhodnutí etické komise fotbalové asociace o jejich vyřazení z nejvyšší soutěže kvůli účasti v korupční kauze. Pokud by odvolací komise rozhodla do startu ligy 25. července a vyřazení Karviné by potvrdila, bude ještě možné nejvyšší soutěž doplnit na 16 týmů, kterým klubům by ligová fotbalová asociace nabídla účast, doplňuje její ředitel Tomáš Bárta.
2: Pokud by došlo, a říkám hypoteticky, na možnost, že by se hrála soutěž o 16 účastnících, pokud by byla Karviná vyloučená, tak by se doplňovala z nižší soutěže. První by dostal nabídku klub FC Silon Táborsko, po něm pak Artis Brno.
0: Pokud komise rozhodne až v průběhu soutěže a vyřazení Karviné stvrdí, liga by se dohrála v 15 týmech. Počasí. Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přeháněk nebo bouřek. Večer se vyjasní, teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy pozor, za Doksany na 33. kilometru uvízla mezi vozovkou a plotem lesní zvěř, hrozí nehoda. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a ničím nerušený večer všem, kteří jste nastoupili do dnešního country dostavníku. Na jeho první zastávce nás vyhlížel Mirek Hoffman z Greenhorny a písničkou Long Gone Lonesome Blues, kterou už v roce 1950 přivedl na vrchol hitparády její autor Hank Williams. Podle Mirka poslední hrana, na níž v roce 1964 zaspomínal Hank Williams junior.

Dnes už legendární teplická ztracená karavana, kterou už v roce 1969 založili bratři Karel a Miroslav Serbusové, a písnička Svítá, která se o 7 let později přičinila o 2. místo na portě. Ze stejné doby její oznámení Jedu k vám.

Slavný Kanaďan Hank Snow a jeho zlatá raketa Golden Racket z vrcholu hitparády 1950. To bylo Hankovi 630 a stál na začátku bohaté sklizně, která jej v letech 1949 až 1980 přivedla celkem 85krát mezi elitu countryových singlů. O 24 let později ji do svého zpěvníku uložil Ladislav Vodička se svými Vodomily jako půlnoční vlak.

Bratři Serbusové, Josef Hlavenka, Václav Tomka a Vilém Drahovzal, tedy teplická ztracená karavana z roku 1976 a máma Mirka Serbuse. Po řadě personálních změn a návrat z vojny se karavana dala znovu dohromady. Stoupila na aktivní scénu jako ryze bluegrazový katalog, který v letech 1985 a 86 získal Portu a o dalších pět let později v sestavě Karel Serbus, Sváťa Matějka, Robert Brown, Jiří Šruma, Mirek Roček a Ivan Brzobohatý vydal 14-dílné album Katalog 91. Odtud je i Ivanova písnička Rozdávám.

Bílou řívu benžisty Petra Třebického vám nabídla trimská parta Zlatý orel, která vznikla už v roce 1982 ve stejnojmenné osadě. A young cowboy named Billy Joe grew restless on the farm.

0: s Koltem asi hrál, když střílel, ani nezaslech, mámin tichý vzdech, buď hodnej chlapče můj. Neno z Kolty do města, nech ty Kolty doma, Joe, ty krávy doma nech. Když svátek byl, boty vyleštil a koně osedlal, náboje v pásu doplnil, Kolty do pouzdra si dal. Vlasy lesklý pomádou, měl černý jako pech, a máma za ním volala. Neno z Kolty do města, nech ty Kolty doma, Joe, ty krámy doma nech. Když dveře báru rozkopnul, hned cítil si jak chlap, hej, nalej whisky, poručil a pěstí oslu třáp. Když na ex sklenku otočil, je sotva chytal dech a v uších zněl mu mámy hlas. Neno z Kolty do města, nech ty Kolty doma, Joe, ty krámy doma nech. Zaprášenej honák vedle něj hned smích řval, řekl barmane, ten cucák by si ještě jednu dal. Tak byli sáhnul po Koltu a barem výstřel šlech, v tom znovu slyšel mámy hlas. Neno z Kolty do města, nech ty Kolty doma, Joe, ty krámy doma nech. Tušení, jak rychle po náktách, jen cítil vlhko na hrudi, když na ránu si sák. Když mu doktor šátek povolil, byli naposledy vzdech, teď navždy v hlavě zní mu hlas. Neno z Kolty do města, nech ty Kolty doma, Joe, ty krámy doma nech.
1: Šestinásobná country jednička z roku 59 Don't Take Your Guns to Town, nejprve v originální verzi Johnnyho Cashe a pak o 41 let mladší v doslovném překladu Neno z Kolty do města s Pavlem Bobkem. A neměl bych zapomenout, že už v roce 1972 s ní na Portě představila Karla Vosmanská s brněnskými hráči ošklivou holku.

Babi Daněk a další ze znamenitých textů Mirka Skunka Jaroše Nech svět, ať se točí dál z roku 2002. Velice věrná, tehdy už 37letá hitparádová jednička Eddie Arnolda Make the world go away.

0: Déšť vám přinesla Lenka Husárová, dnes členka skupiny Sem tam Stýna nad Vltavou, s čistě bluegrazovou partou z jihočeských Netolic, která vstoupila do historie před 40 lety jako Stuha. O dva roky později se pochlubila brněnská country stále aktivní skupinou Zimour.
1: Sedím ve vagóně, z okna ven se dívám, krajina kolem vlaku ubíhá. Touhle dobou je tu velkej nával a každý člověk jiný výraz má.

říká, že snad možná hora prachu tě může z týhle díry vytáhnout. A kdo má rozum, rychle odsud zmizí, někde poblíž hledá klidnej kout. Další z nich pak zase básní o svý práci, že prý svoje ruce zlatý má, sám se ale hodně dlouho snaží.

Brněnský Zimour se solovým Petrem Horákem a jeho Rychlík na závěr dnešního pokračování pravidelně nepravidelných setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými válečníky naší country, folku a tramské písně. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, a hezký zbytek večera s Karlem Serbusem a jeho katalogem. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a mocká.

0: Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Prezident Pavel nepojede na summit NATO, rozhodla vláda. Podle dat brněnského dopravního podniku vzrostl počet jízd hromadnou dopravou. Zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty kolem 29 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Prezident Petr Pavel se nezúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Podle premiéra Andreje Babiše z ANO jsou za rozhodnutím kabinetu pouze praktické důvody. Prezident zatím nereagoval, už dřív ale pohrozil, že pokud nebude součástí delegace, zváží kompetenční žalobu.
3: Kabinet argumentuje tím, že na summitu bude muset Česko spojencům vysvětlovat, proč neplní závazek a nedává 2% HDP na obranu. Obranné výdaje kritizuje i prezident Pavel, který by tak podle Babiše nehájil postoj Česka.
4: Jsme připraveni vysvětlovat tu naši pozici. Vláda je zodpovědná za zahraniční politiku, je odpovědná za rozpočet.
3: Rozhodnutí vlády kritizují opoziční poslanci. Podle nich má být prezident automatickou součástí delegace, pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
5: Je to zase další ukázka totálního chaosu. Nerozumím ani tomu, proč Andrej Babiš na tom ztrácí politické body.
3: Jestli prezident podá kompetenční žalobu, oznámí hrad ráno. Ústavní soud by ji případně projednal přednostně. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Počet jízd městskou hromadnou dopravou v Brně meziročně vzrostl, a to o necelých 4,5 milionu. Podle dat brněnského dopravního podniku lidé loni využili MHD v 376 milionech případů. Nárůst se projevil především v tramvajích, které nejméně ze všech dopravních prostředků trpí zpožděním kvůli hustému provozu. Další statistiky doplňuje mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
6: Zájem vzrostl o roční.

0: To patří Ostravské zoologické zahradě a třetí je výstaviště Černá louka.
1: V první desítce nejoblíbenějších cílů pro turisty je také Dinopark, stezka Valaška, Landek Park a nově i poutní kostel na Krnovském Cvilíně. Většina těchto míst loni zaznamenala nárůst návštěvnosti. Martin Knitl, Český rozhlas. Sport.
0: Tenistka Markéta Vondroušová dostala čtyřletý zákaz činnosti kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole. Wimbledonská vítězka z roku 2023 tak obdržela stejný trest jako v případě pozitivního testu. Informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost v tenisu. Počasí. Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přehánek nebo bouřek. Večer se vyjasní, teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: Zelená vlna.
0: Na Pražském okruhu směrem z D1 opravují vozovku za sjezdem na Ořech mezi kilometry 18 až 16 je zavřený pravý pruh. Čekejte tam hustší provoz. A na dálnici D7 z Prahy do Chomutova zaslaným před víc než hodinou havarovalo několik aut na 33. kilometru. Aktuálně je místo průjezdné, kolona se tam netvoří. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Dobrý večer nebo dobré ráno. Buďte vítáni. Podle toho, kdy zrovna divadlo pro vaše uši posloucháte. Já se musím hned na začátek omluvit všem, kteří si možná, a přiznávám, že právem, postesknou, že hudby bude dnes jaksi víc než mluveného slova. To je pravda. Ale na druhou stranu, v případě pánů Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, to snad ani jinak nejde.

0: Píseň pro Hamleta. To byl asi třetí text, který jsem psal pro Jiříka Šlitra, vzpomínal kdysi Jiří Suchý. No, trochu se nám blízklo na časy, zpívat se to dalo, ale hit to teda nebyl. Inu, do příchodu kabaretiéra Jonáše v Tingeltanglu v roce 1962 ještě přece jen zbývalo trochu času. A jak známo, leckdo v semaforu se tehdy bál, jak to bude s Jiřím Šlitrem na jevišti. Jestli jeho plachost a nenápadnost přijdou jaksi publiku vhod. Ale jak už víme, s Jonášem se narodilo něco, o čem se napříště bude psát jako o specifické Šlitrově figuře.
1: Promiňte, on dělá prvně na divadle, tak on ještě moc jako... Tak, tam jsme tý.
2: Myslíš?
1: No ovšem, soudím tak. Podle nástroje.
2: Co jsi to říkal?
1: Že soudím podle nástroje.
2: Tohle je nástroj.
1: Hudební. To je piano. Ano, to je piano. To je krásný piano značky. To je krásný piano značky.

0: Jo, kocanda. Ten zvuk. To muselo stát aspoň 200 korun. Hele, pojď, zahraj něco na to, pojď.
1: Nikdy.
0: A co to?
1: Mám svou hrdost.
0: Hrdost? No já taky. Já taky. A hele. Jo, hele, jak se ti to projevuje?
1: No to máš různý. Když někde vidím blbý piano, tak na něj nezahraju a nezahraju.
0: No, já to samý. Když někde vidím blbý piano, tak nezahraju a nezahraju.
1: U tebe to není hrdost. U tebe je to neschopnost.
0: To máš jedno, ale jsme na tom stejně. Dokonce relativně vzato, já jsem na tom jí. Protože když někde vidíme blbý piano, jo, tak oba nezahrajem a nezahrajem, protože ty si musel na to 20 let dřít bajerovku. No, rozumíš, ty jsi si zkazil dětství a tady před blbým pianem jsme si rovni.
1: Před blbým pianem, jo. Ale jakmile se někde objeví dokonalý nástroj, okamžitě nad tebou vysoko vnítá.
0: Jenomže jak dlouho spolu tak hrajeme a kolik dokonalých nástrojů jsme viděli? Jeden. Dva. Tak dobře, ty jsi viděl dva, já jeden. Já nebyl. Ne, ty máš, jo? A zahraj něco. Tak jo? Když do tebe rodiče vrazili ty peníze, tak to něco hodí.
1: Jaký peníze? Já jsem samouk.
0: Samouk? No já jsem taky samouk. To jsme vlastně spolužáci.
1: No tak třeba co pochytil.
0: No já toho jako moc nepochytil, to je fakt. Já chodil hodně za piano.
1: No v tom to je. Já nemohu chodit za piano. My ho měli stát u zdi. No tak jsem dřel a dneska ze mě něco je.
0: No jo, skladatel, to je marný. Jedinej skladatel v dějinách hudby byl, že mohl chodit za piano, přestože stálo u zdi. Který? Liszt.
1: No a nechodil. Proto jsme to s Frantíkem někam dotáhli.
0: Hele, když už jsme tu, měl by si něco zahrát. Bože, jen tak levou rukou na tom nezáleží.
1: Jako, ležérně, že bych to zkusil.
0: No, tak bože, tak jak to ty řekl.
1: Pamatuješ? Vídeň. 1920.
0: Ano. Jonáš! Přesně takovýhle piano.
1: Růžový tapety.
2: Pivo, mračna kouře a zase pivo.
1: To jsme ještě byli mladí.
0: To jsme byli dokonce mladší, než jsme teď.

křestní jméno jsem dostal omylem. Pan farář se ptá kmotra, tak jak pak se bude jmenovat? Kdo? No ten chlapec. Grej. No ten, co ho držíte. Jo, náš František.

0: životem je třeba se prát. Furt se, co děje, furt je něco.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Já si myslím teď na začátek, že by si to měl jako, jak se říká, rozehrát. Jo? Prostě víš, jak ty to dovedeš. Prostě přijdeš, sedneš k pianu, zahraješ a nic, no.

0: To bylo hodně špatný, to víš, viď?
1: Proč? To je pěkný popěvek.
0: Popěvek to jo, to o tom nemluvím, já mluvím o interpretaci.
1: Popěvek to je pěkný, to bez sporu, to je materiál, že? To je... To dostat do ruky machr, opravdu. Opravdu machr, třeba Mozart. Tak, jo, tak ten se udělá.

to jak si, to ano, to jako bezesporu, tohle to jako, jako je nutno hodnotit kladně, to jo, to. Ovšem, co ti platný, že to zahraješ jako Mozart, když třeba kdyby přišel takovej Bach, tak ten to zahraje úplně jinak.

0: Jak by vypadala Naninka, kdyby byla složena pro známé pražské divadlo Semafor?
1: Šla Naninka do zelí, natrhala lupení, a přišel na ní Pepíček, rozšlapal jí košíček, ty to budeš platit,
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: Věděli jste, že Jiří Šlitr si začal tyhle variace a la Naninka a košíček vymýšlet, protože se někde dozvěděl, že je pro pobavení přátel hrával v Osvobozeném divadle Jaroslav Ježek? Ale teď už zase Jiří Šlitr trochu jinak. K 25. červnu roku 1966 se datuje vznik legendárního klubu spřízněných duší divadla Semafor a s podzimem toho roku taky setkání příznivců Semaforu v nabité Lucerně. A na jevišti pánové Verich, Suchý, Šlitr a Horníček, kteří u toho tenkrát samozřejmě nemohli chybět.
4: Milí přátelé, protože bychom si rádi s vámi popovídali a protože vaše hlasy a dotazy došly písemně a máme toho strašně moc, je to jak když to sepsal Jirásek, tak dovolte, abychom si sedli a dotazy, které přišly z vašich řad, abychom postupně jeden po druhém zodpovědně. Prosím. Tak přikročíme k tomu. Suchý Jiří, žák Suchý, kolik hodin denně spíte?
5: 3 až 9.
4: Verich Jan, kteří lidé vám jdou nejvíc na nervy? Děkuji. Jiří Šlitr, už jste dočetl Trampoty, Brouka, Pytlíka?
6: No já čekám, až to dolouská Suchý. On totiž čte tak pomalu, jak mluví.
4: Teď je dotaz na všechny tři, tedy na všechny čtyři. Kdyby jsme jeli na 2 roky do Antarktidy, co byste si vzali s sebou a co byste nejvíc postrádali do Antarktidy?
7: S kým, kdybych tam jel?
4: Sám.
7: Tam bych nikdy nejel sám.
4: A s kým?
7: S váma bych jel.
4: No, děkuju. A ty?
5: Já bych nejel ani s váma.
4: A ty?
6: 3 kočky.
4: Sebou?
6: Jo.
4: Jaký?
6: Blond.
4: Suchý, kdy dopíšete R na katedrále?
6: No, R na katedrále dopíšu. Mimochodem, taková maličkost. R na katedrále, to je dneska pro naši administrativu taková zkratka. Spisy, které odkládají jako na vyřízení na neurčitou, označují značkou R na katedrále, což je ta už 4. nebo 5. rok slibovaná naše hra.
4: 4. rok? Já to znám 8. rok tedy, no dobře. Verich, uvidíme vás ještě někdy na jevišti, asi 100 dotazů.
7: No jo, jo, jo, já myslím, že jo.
4: My doufáme, že jo. Já jestli věřím na zákon schválnosti. Já ho nečet, ale já zásadně věřím na všechny zákony.
7: A schválně.
4: Ano. A na některý schválně. Kdy si myslíte, že je člověk šťastný?
5: Když si myslím, že no to je strašně těžká otázka, poněvadž to jak kdo, ne?
6: Někčí.
5: Někdo je šťastný, prostě, no každý při různých, kdybych měl říkat třeba, kdy je šťastný Jiří Šlitr, to si...
4: Ne, to nejsou tady dámy.
5: To právě nemůžu. No já jsem šťastný třeba, když zalévám květiny, nebo tak, a on když...
7: Ale.
4: No.
7: On je šťastný.
4: Když zalejvá kytky.
7: No, no.
4: A šlitr, když zalejvá sebe. Nemohli bychom knižní gramotingle tangly mít nějak zamluvené?
6: Jo, mohli, určitě to se nějak zorganizuje, ale...
4: On zamluví kde co. No. Tady je dotaz na Jana Vericha, proč jste nikdy nehrál na Národním divadle?
7: No to, protože jsem nechtěl, já bych nechtěl hrát na Národním divadle. Já bych hrál na svým divadle, protože jsem vždycky hrál na svým divadle. Já mám rád, když si můžu dělat, co chci.

0: Suchý, jak byste si představoval dnešní mladou dívku?
1: Mám jí snad tady nakreslit, nebo co? To je těžko říct.
0: Nebo uhnízt ze chleba?
1: Střídku, kdyby někdo mě podal, tak já bych jí tady zatím uhnět, než...
0: Dobře. Má představy spíše plastické. Já přetlumočím. Verich říká, na to nemusí mít střídku, abyste hnětl mladou dívku. Otázka na Jana Vericha. Je na světě něco, čeho se bojíte?
2: Je. Smrti. Každý se bojí, že to neříkají.
0: A nepíšou. Taky prý se ho neptaj každýho.
2: No, to je to.
0: Většiny se neptaj. Stalo se, to je na mě, stalo se vám někdy v životě, že jste na nějakou otázku nedovedl odpovědět? No, často. Hlavně doma. Suchý se směje, jakoby von jo, jo.
2: No, jemu se to, jemu se to nestalo.
0: Jo, jo, jo. Každému se to stalo. Dovedl, já jsem jednou dostal otázku od Jiřího Suchýho, ještě ve Vltavě a dodneška na ní nemám odpověď. Ta zněla, naučil jsem se zabíjet dvě mouchy jednou ranou, tím ušetřím 256 ran ročně, co s nima? No. Šlitr, pojď sem. Kdy vyjdou vámi ilustrovaní zbabělci?
3: No, v Československu nevyjdou. Ne, ale možná, že vyjdou v Dánsku. Takže zas bude něco schnilého ve státě dánském.
2: Já žasnu. Já jsem se dostal mezi vtipný lidi.
0: Verich, co říkal váš pes, když dostal telegram od horníčka? To už asi nevíš. Já jsem mu poslal jednou z Ostravy telegram. A já jsem to psal jenom proto, abych šokoval toho úředníka. A zjistil jsem, že úředníka lze šokovat i daleko hůře než psa.
2: Tak, a jak jste adresoval? Který pes?
0: Já pes mám... Hero u Sovových mlýnů 7.
2: No.
0: A psal jsem text hav, tvůj Miroslav.
2: Ano. No. Ano, to se pamatuju.
0: No.
2: A on si to přečet a... Neříkal nic.
0: Neříkal nic.
2: On čet denně noviny.
0: Takže on byl na tyhle dobrý zprávy zvyklý.
4: Koupil jsem si knot, snad mi přijde vhod.

0: S jakou nejvýznamnější osobou, pan Werich, jste se dle svého názoru setkal?
1: No, to musím říct se slečnou Zdenkou Houskovou.
0: Paní je tady, jo?
1: Není.
0: Není.
2: Ono si to donese, že?
1: Ne, ona to má vyzvědat.
0: Pane, tyhle věci se nedonášejí, jenom ty záporný se donášejí.
1: Ano, a jej.
0: No jej. Ty dojdou sami, tyhle.
1: Ty dojdou před tebou. Já odmíkám a už je to doma.
0: Šlitr, zkusil jste si někdy napsat sám text?
3: Na to mám zjednanýho.
0: Werich, proč nenapíšete dopis Einsteinovi?
1: Já mu chtěl psát, ale já tomu nerozumím, já neznám ty rovnice a to a ta věc. Jak se může zkracovat hůl, když letí rychle, to jsem nepochopil.
0: A ověřil jsi to v praxi někdy z holí?
1: Ne, to mi nenapadlo.
0: Ale přece znáš princip, tu teorii toho, tý relativity.
1: No, ne, já znám podle anekdot různý princip. Já. A ty se nedají říkat ty anekdot.
0: Ne, já jsem myslel, že znáš teorii relativity.
1: Ale no, tak... Ty
0: jsi sám často vykládal.
1: Ale no, tak trochu, no, všem, no. Malinko, no. No, to je nedozírná věc.
0: No, mě to děsí, protože když někdo řekne, že jedna rovná se jedna plus něco, tak to je šok.
1: A na mě děsí to, že nekonečno, tak na to jsem si zvyk. Jo. Konečně básníci, Neruda, Vrchlický, že ano, nekonečno, jen obzory. Ale když on dokázal, že je konečno, to je hrůza. Ano. Protože co je zatím?
0: Ano. To je horší představa, než no, nekonečno, horší, ne? Ano. To je jako kdyby někdo najednou objevil, že máme na těle nekonečník.

0: kde to tobě všude myslí, to je...
1: Ano, někdy v Lucerně. Verich, co považujete za nejlepší vtip?
0: Ne. No, stvoření světa snad.
1: Takže my vám děkujeme za všechny dotazy, které došly. Nezlobte se, jestli nebyly všechny zodpověděny, protože je jich víc, než my máme odpovědí. Ale to už tak je vždycky, že otázek na světě je víc než odpovědí, že jo? Takže my se jenom němně ukloníme a předáme slovo opět písničkám, že jo, na závěr. A protože večer má být gradován, přichází graduovaný člověk, doktor Schlitter, o kterém málo kdo ví, že se narodil ve Lhotě Zálesní. To je město, to je místo, ještě nebylo objeveno, ale už se po něm pátrá. Narodil se ve Lhotě Zálesní a do svých 6 let neviděl člověka. Ale za to se pohyboval ve stromoví, tedy s obratností drobného lesního zvířectva. Lhota Zálesní je obec, tam zešílel starosta v 35. roce, když viděl poprvé automobil. Ten tam nedojel silnicí, to tam nevede, ten automobil tam dojel korytem vyschlé řeky a z tohoto prostředí je tedy náš Jiřík Schlitter. Pocen.
2: Dovolte mi, abych tento celkem průměrný večer pozvedl na světovou úroveň tím, že bych vám zaspíval jednu píseň v cizím jazyce. Píseň se jmenuje, je to anglická píseň, sám jsem k ní složil. Český text, a sice jmenuje se Big Bad John. 1, 2, 3.

raz, dva, tři, čtyři. Pan Dvořák! Pan Horák! Pan Růžek! Pan Kaplan! Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři. To není píseň, to je ptákovina. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým. To koukáte, co jsem měl dnes k obědu. A druhá sloka. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým.

představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jedl u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji smaženou. To koukáte, co jsem měl dnes k obědu. A čtvrtá sloka, představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jedl u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji smaženou.

jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jedl u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji svařenou. Sám jsem si za pecí zadělal telecí škubánky, maštěný, baštil jsem jak praštěný, uzený na hráchu, střílel jsem ho na bráchu. Jestli ter na kmíně, koupil jsem ho v Londýně, buchtičky se šodou, zapíjel jsem je vodou, porůvky.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Z pořadu Půlnoční párty Suchého a Šlitra jsem tu už v divadle pro vaše uši několikrát citoval, ale netušil jsem, že kolega a zdatný znalec semaforské historie Lukáš Berný, že najde i dávno ztracené záznamy několika těchto večerů. Vycházejí teď všechny pohromadě s bohatým textovým doprovodem i na CDčku. A hostem tu byl jednou, a dobře mu tam bylo, spisovatel Zdeněk Máler a jako vždy hlavním organizátorem a dobrým kumpánem celé půlnoční party zase rozhlasový redaktor Jiří Bauer.
2: Tak my jsme si dneska připravili na vás. Vzpomínáš si, že jsme ti slíbili pátrání po těch neznámých a Jiříkových neznámých skladbách?
3: Ano.
2: Náš vrchní detektiv, pan Kopecký, teda má ohromný objevy a dnes přichází mezi nás z věcí, která tě překvapí, protože je ojedinělá. Našel jste něco?
3: Ha, ha, ha.
2: Co ha, ha, ha?
3: To je píseň.
2: Jo, píseň, ha, ha, ha, ano, Jiřího píseň. Šlitra a Jiřího Suchého, jo?
3: Ne, tady mám jenom Jiřího Suchého psaného.
2: To je jenom zatím. Jiřího Suchého?
4: No, já myslím, že ne, jenom Jiřího Šlitra, ne?
5: Já se na ní pamatuju, to je jeden z prvních textů, co jsi mi vrazil.
4: Protože jsem tě vrazil jenom text.
2: My jsme se ptali pana Kopeckého, jestli sehnal muziku k tomu taky. A ona prý není žádná muzika, no. Tak my jsme si říkali, co kdyby jsme jaksi za Jiřího Šlitra zapracovali a sami jsme v duchu vašich písní k tomuhle textu převzali jeden ze Šlitrových nápěvků. Chcete to slyšet, pánové?
5: No, to by mě zajímalo.
4: Tuze by jsme rádi.
2: Pane doktore, znáš píseň Betty?

0: Ono by to taky šlo zpívat takhle, s dovolením. Pan Březina pěšky šel, pěšky šel, pěšky šel, z Děčína až do Pišel, do Pišel. To stačí, myslím. Že jako ono těch melodí, nebo pan Březina pěšky šel, z Děčína až do Pišel, v Pišelích šel koholem v rodu. Vzpomněl si na... šlo vlastně na všechny mistrové melodie, že jo?
1: A teď by bylo na vás, abyste zase vy nám něco, a něco teda, no dobře, co už má nehravost v sobě,
0: no,
1: ale...
0: Třeba píseň, že bychom zaspívali, jo?
1: Píseň by byla dobrá, co říkáte? No. Tak píseň, jo?
0: Já bych navrhoval, jsem si vzpomněl na píseň, jejímiž autory byli Voskovec a Verich a Jaroslav Ježek. Zatím jsme, myslím, tyto autory ještě nikdy tady nevynechali. A tak se přimlouvám, aby se tak nestalo ani dnes. Píseň se jmenuje Ezop a Brabenec. Doufám, že tohle je předehra a že ještě nemám zpívat.

0: Když si představím, že tahle píseň je o několik týdnů starší než já a furt je taková svěží, tak mě to přijde líto.
1: Zdenku, neměl bys si něco říci? On už mele z posledního.
0: Já melu z posledního, ale melu, že jo? To je to hlavní.
2: Já myslím, že to myslí na mě, to mele z posledního.
3: To ne, ty ne.
0: Tak buď můžete říct něco nezávisle vůbec na tom, že bych se vás na cokoliv tázal, což je těžší, ale zase to dává větší volnost.
2: Tak. To je ono, na mě se teďka nikdo neobrací s otázkou, takže jsem absolutně svobodný.
4: Mohl byste nám, pane Mahler, povědět něco o smyslu československých dějin?
5: To je taková jednoduchá.
0: Jenom bych chtěl upozornit, že tento program celkově trvá 55 minut.
2: Teď to řekneme jednou větou, protože... Všimněte si, jakou mám výchovu. Následujte mě, jo? Prostě já mám někdy dojem, že ty české dějiny se podobají takový lyžařský výpravě, která jde v mlze. A ta se pořád počítá, znáte to, že? První, dvě, třetí, čtvrtí, třináctý, fajn. První, dvě, třetí, sedmý, jo! Honem dokupy a pinkat na sebe.
0: Děkujem, tak...
3: Škoda, že to tak rychle skončilo. Já jsem chtěl něco říct, jak husiti na Tahiti.
0: Má ještě někdo nějaký dotaz?
5: Takový jednoduchý.
6: Něco méně zábavného. Toleranci. O toleranci, co byste nám mohl říct?
2: Všecko řečeno a co není řečeno, se říkat taky nedá. Existuje jedna překrásná věta Voltaireova, která se vyskytla už několikerý citaci, ale existuje ještě jedna hezká věta Voltaireova, jestli dovolíte, já ji řeknu, protože to se tak často neobjevuje. Voltaire k toleranci říká: Pane Bože, chraň mě před mými přáteli a uchovej je pro mé nepřátele.
3: Jak na to koukám, nepřišel Mahler, ale Larus.
7: A z jiné strany, co byste nám mohl říct o nejkrásnějším místě na světě?
3: Na lidském těle.
2: Já jsem si myslel, že se to dá zkusit, ale podívejte se, vy to znáte z vlastní zkušenosti, o nejkrásnějších věcech se zpravidla mlčí. Když se člověk dostane do situace, kdy se cítí hezky, tak zpravidla nenachází slova. Na tu otázku se nedá odpovědět. Ale všichni si rozumíme, myslím.
8: A to nemá, ale prosím vás, stojí na to chléb a hry.
2: Já to nemám rád, když se začne chléb a hry, že jo? Znáte to? To je zpravidla společnost v průšvihu.
0: Přitom samý o sobě hry a pečivo jako jsou
2: chválně. Ale já jsem se to moc zdůrazňovat.
0: Jak se to dá dohromady a začne se to zdůrazňovat, no, tak je to... průšvih.
5: No Jiří by se měl buď ujmout teda další otázky, anebo ujmout další písničky, protože bylo by dobrý zas nechat teda...
0: Pro mě by ta písnička byla snažší než otázka, poněvadž...
5: Přemýšlej si při písničce na otázku.
0: No, zapomenu slova. To... Co kdybychom si zaspívali takovouhle písničku o třeba o smrti starého osla, znáš tu píseň?
3: No.
0: To je taková píseň, která se mně vždycky líbila a nikomu jinému. A já jsem v těchto věcech vždycky tvrdošínej. A přestože už není asi 8 let na repertoáru Semaforu, tak kde můžu, tak tam ji propašuju.
3: Tak smrt starého... osla, jo?
0: Smrt starého osla se jmenuje ta písnička, je to blues.
3: To ti budeme zpívat v krematóriu.
0: Myslíš, že tě pošlu parte, jo? Tudle.
3: Mě tam dostanou známý.

Máš řeknu už, babadada parou, von chudák netuší, že máme nůž, nůž. Ach bože, nic na plat osle, dní žil si dosti,

0: Tohle to je pro nás premiéra, to jsme, myslím, ještě... Slyšeli jste to někdy někdo?
1: Ne. Vy jste to ještě neslyšeli? Ne. Tak já to zaspívám ještě jednou. Můžete...
2: Jednou jsme jeli kolem krematoria, víš, a no. Autem a...
1: A on se tam strašně dal do smíchu. Podíval se na mě.
2: No a říkal
1: já jsem... Já tak tenkrát zrovna špatně vypadal.
2: A říkal jsem, že to bude hrozný, až tady jednou z nás jeden bude mít krematorium. Co já si...
1: On dvěkrát dokonce říkal kremroli.
2: Ano. Až jeden z nás tady bude mít v tom krematoriu pohřeb, co já si tady počnu.
0: Já myslím, že bychom se mohli zeptat třeba doktora Mahlera, jaksi nestraného pozorovatele, co on bys jako myslel, kdo z vás tady může být?
1: No, kdo vypadá líp?
3: To spíš kdo mluví hůř. Já mám dojem, že Jirka pracuje k svým konci, myslím Schlitter.
0: Ano.
3: Protože jak padla ta otázka o tom nejkrásnějším místě a jak on ji okamžitě specifikoval na ženský tělo, podle tohoto se vždycky pozná člověk, když stárne.
1: On tedy nám stárne celý život. Tak jsme se zasmáli, že?
0: To je naše obligátní se tady zasmát a protože jsme hraví, dáme si novou hru. Chceš si dát s námi novou hru?
1: Ne.
0: My nechceme ten...
1: Automaticky už... Ještě jsem ani neodpověděl a už pokračoval jako člověk.
4: Jestli je to člověče nezlobce, tak to je starý.
0: Ne, je to úplně téměř z Brusu nová hra, je to teda...
1: Z Bruselu, ne?
0: Je to hra taková dost jednoduchá. My ti tady začneme, všichni, já takhle mávnu rukou a všichni začneme počítat, řekneme A... A pak počítáme, co došlo, a dojdeme k nějakému písmenu, ty řekneš dost, my řekneme písmeno, ke kterému jsme došli a od toho písmene zaručeně najdeme nějakou tvoji skladbu a tu si začneme
1: zpět. Třeba na Q jsem nic nenapsal.
0: Kvendolína, to není tvoje Kvendolína, tak napíšeš. Počkej, uděláme přestávku, napíšeš a...
1: Kdyby jsi mě řekl, prostě, až budeš chtít, tak mávni rukou.
0: Mávni si, kdy tě to napadne a my v tu ránu dojdeme někam, jo?
1: Ano, prostě já budu mávat a vy už si dělíte, co chcete.
0: Pozor.
5: Krajina posedlá.
0: Výborně.

kontextu toho, co se stalo nebo následovalo na konci roku 1969, je tohle žertování na závěr možná až trochu šibeniční humor, ale zároveň je to i důkaz, že Jiří Šlitr vnímal humor jako šanci, jak se dívat na život. Ostatně pravdu má Jiří Suchý, když píše: komici se nerodí často, tím smutněji nám je, když odcházejí. A přitom by jich bylo v našem někdy tak chmurném světě tolik zapotřebí. Tak zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou.

zachmuří. Přestože kolem

svačil, na bříšku plavovlasé dívky a já se divit nestačil, když dal si růži do polívky a zatím kole.

0: Milovníci country muziky si teď u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý pozdní večer, milí posluchači. Je pondělní noc a já vás vítám u další noční linky Českého rozhlasu. Dnes si budeme povídat o životě v početné rodině. Někdo vyrůstal jako jedináček, jiný měl kolem sebe od rána do večera několik sourozenců. V některých domácnostech bylo stále živo, u stolu se scházelo mnoho lidí, sdíleli se radosti, starosti a nikdy nebyla nouze o společnost. Velká rodina přináší spoustu krásných zážitků, ale také potřebu dělit se, pomáhat si, dělat kompromisy a někdy řešit i sourozenecké nebo jiné neshody. Kolik vás doma bylo a jaké to bylo? Na co nejraději vzpomínáte a co naopak bylo těžké a nevždy jednoduché. Pokud sami vychováváte více dětí, jak se vám daří udržovat rodinnou pohodu? Budu moc ráda, když se mnou i s ostatními posluchači podělíte o své příběhy, vzpomínky i zkušenosti. Věřím, že dnešní noční povídání bude plné úsměvných historek a možná i dojemných okamžiků, které k rodinnému životu prostě patří. Přeji příjemný večer a těším se na vaše telefonáty i zprávy. 731 800 900, to je telefon. Volejte z celého Česka do zlínského studia, kde sedí Jarka Barboříková. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web, anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 4:23. Vítá vás noční linka Jarka Barboříková u mikrofonu. A téma, jaké to je žít v početné rodině? Ptáme se paní Jarky z Frýdlantu. Krásnou
1: noc. Dobrý večer, Jarko. Tady Jarča z Frýdlantu. Víte, Jarko, mámka pochází ze 6 dětí. Pak jsme byli jako mámka a její bratr. Jsme po 4 dětech v rodině, pak to další, její další bratr 5 dětí, pak další bratr 2 dětí, další bratr 2 dětí a ještě další bratr 3 dětí. Takže nás jich je hodně. Takže kdyby byla naše babička, tak by nás ani nemohla spočítat, to by nás bylo někde už 50 vnoučat. A 40
0: teď pravnoučat. Jsem to chtěla říct, jestli se vůbec dopočítáte. To je nádhera.
1: No, jsme velká rozetnená rodina. A to ještě mamka má příbuzný v Německu, takže jsme všude rozetvení. I po celé republice, takže jsme veliká rodina.
0: No hlavně je hezké, že se ty rodinné vazby přenesly i do těch dalších generací, že to vypadá, ano. Že tady jste v kontaktu, že se scházíte pravidelně. No a asi, když vás teda... To už. Kolik vás teda je, Jarčo? Teď jsem se chtěla zeptat,
1: no,
0: jak často
1: hodně,
0: se můžete
1: hodně.
0: Takto scházet, jestli je to jednou za rok na Vánoce, anebo jestli častěji.
1: No, my se scházíme, jak se dá, protože neteř bydlí jedna v Rastenově, druhá bydlí v Frýdlantě, třetí bydlí v Odříši a synovec bydlí u Mladé Boleslavy v Březině. No a tam už taky má on děti, že jo, neteř děti jedna ve Frýdlantě, ta už má i vnoučata, takže pak má druhá neteř taky 2 děti, třetí neteř už má.
0: Jaruško, ano, tak chápeme. Když teda vaše maminka na ty svoje sourozence vzpomínala, o čem nejraději mluvila? O společných lumpárnách nebo spíš o tom, jak...
1: Mamka, když byla menší, tak hlídala si mladší sourozence, že jo, protože babička onemocněla a pak musela se postarat o mladší sourozence a starší, protože nejstarší měla bráchu a tomu by bylo teď 93. No a je prostě... Jsou to krásné vzpomínky i na to, že co jsme byli my jako děti, když nás vychovávali, že jo, tak jsme jezdili k babice na Hradce nebo do Kunratic, ale tam jsme si vždycky, když přijeli z Německa, tak jsme grilovali a i na Silvestra se dělalo takový ty všelijaký věci, co k tomu patří, no a i na Velikonoce.
0: Perfektní. Jarčo, zní to hezky, téměř až idylicky, tak vám přejeme, aby ty rodinné vztahy i nadále kvetly, ať se vaše rodina schází co nejčastěji v pohodě.

0: a ve zdraví.
1: Děkuju a přeju hezkou noc vám všem, Jirko, a pěknou cestu domů. A pozdravu všechny lidičky.
0: Děkujeme. Paní Iveta píše na web. Ačkoliv vím, že se v pořadu striktně vyhýbáte politickým tématům, dovolte mi, abych, než se pustím do tématu, podpořila všechny rozhlasáky, televizáky, redaktory, novináře a zpátky k tématu. Jak už jsem možná zmínila někdy dávno, my jsme taková hujerovská rodina, která drží při sobě. Děda byl ze 13 dětí. Jedna babi ze 6, druhá ze 4. Já mám pouze jednoho bratra a manžel byl jedináček. Oba jsme se museli spoléhat hlavně sami na sebe. Naštěstí jsme měli 27 sestřenic a bratranců. Hodní a milí lidé, ale sourozence, přece jenom mít, to je něco jiného. Snad proto jsme si přáli velkou rodinu. A povedlo se. Máme 6 dětí a díky nim je naše rodina hodně rozvětvená. Já vím, že člověk musel svou náruč otevřít mnohem víc, ale nemá pocit, že by byly děti o něco ošizené. Snažili jsme se jim co nejvíce věnovat. Jezdili jsme na dovolené pod stan, vařili v kotlíku, písničky u táboráku, žádný hotelový přepich, ale líbilo se nám tam. Potkali jsme se s mnoha zajímavými lidmi, prošli hrady, zámky, přírodní krásy celé republiky. Ale každému jsme dopřáli i dovolenou u moře. Dnes už jsou všechna děvčata vdaná, kluci ženatí, mají děti a když se příležitostně sejdeme, je nás 28 a to už se na nás manžel dívá tam se zhora. Na každé takové setkání se moc těším, navařím, napeču a pak už jen sleduji to hemžení a raduji se, že spolu všichni dobře vychází, že si v případě potřeby dokáží pomoci. Nepřeji si vidět ty hromady špinového nádobí a ten binec, co po takovém rodinném sletuje. Ale co? Něco se sklidí, všichni se zase rozjedou do svých domovů a zbytek pomalu uklízím já a těším se na příští setkání. Já svoji rodinu považuji za největší bohatství. Krásné léto a příjemnou dovolenou. Iveto, děkujeme za krásný vzkaz. Další milé příspěvky si můžete přečíst na webu rozhlas.cz/linka a u toho poslouchejte kapelu Olympic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Vánoční linka Českého rozhlasu pokračuje, píše pan Dalibor. Mí rodiče se rozvedli a tatínek si našel novou partnerku. Myslím, že to není nic neobvyklého, takové věci se v životě prostě stávají. A když jsou pak lidé rozumní, dá se všechno postupně srovnat, najít si k sobě cestu. A díky tomu máme teď velmi početnou rodinu ze všech možných stran. Dalibor, děkujeme za vzkaz a naváže na vás pan Janča, který volá tady ze Zlínska k nám do Zlína, do noční linky. I vám přejeme krásnou noc.
1: Dobrý večer, tady Josef Janča z Malanovic u Zlína.
0: Já s dovolením připomenu téma. Zajímá nás život v rodinách, kde je dětí víc než dost. Vy jste mluvil o tom, že nepocházíte z nějak extra si početné rodiny, ale přesto máte co říci k tématu. Je to tak?
1: Já osobně jsme jenom s bratrem dva, teda to je toto, ale chci říct, po 9 měsících od svatby se nám narodila dcera Martinka. A pak nečekaně, neplánovaně, jako by se, a to plánovaně to neužívám rád, takové slovo, plánovaně, neplánovaně, se nám narodil chlapec zhruba po 14 měsících a vypadalo to složitě ta situace, ale bylo fantastické, že oni si spolu potom vyhráli, jako, že oni opravdu byli jako dvojčata téměř, vidíte, takže to bylo krásné, napřed to znovu opakuju, vypadalo špatně trošičku, ale pak se to v dobré obrátilo. Potom jsme přišli o nějaké mimina prostě a pak po mnoha letech jsme vymodlili ještě chlapečka. Takže jsme měli ty děti 3 a trošinku je problém, když se ti lidé před svatbou nedohodnou, kolik jsou mít dětí. Já říkám, že jediná správná odpověď je, kolik dá pán Bůh.
0: Aha.
1: A obdivuji se, že náš arcibiskup otec Nuzích pochází z 11 dětí, že i v této početné skupině se nalezl takové duchovní povolání, které je prostě nadlidské téměř, prostě jeho postoje a jeho názory. Mm-hmm. Takže to je...
0: Pane Jančo, řekněte, jak daleko od sebe byly, kolik let to nejmladší dítě a nejstarší? Vy jste říkal, že tam byla nějaká pauza?
1: Nejstarší má 42 a nejmladší má 34.
0: Mhm. To od sebe byli kousek, ale asi ne tak velký. To ještě byly pořád děti, které si spolu asi hrály. Šel byste do toho znovu mít 3 děti, nebo byste přidal nebo ubral?
1: Ne, já bych přidal prostě, kolik dá pán Bůh, to by znamenalo neomezeně.
0: A jaký vztah mají dnes mezi sebou jako dospělí?
1: Ach, není to nejlepší, ty vztahy mezi něma teď. Mm-hmm. Každý má svou rodinu, ten nejmladší je svobodný ještě, rozumíte? Dělá policistu v Praze. Aha. Ale dcera dělá na přestupkovém, syn dělá v radioaktivních látkách pro zdravotnictví, ale opravdu mezi tím synem, prostředním, tím, co jsem narodil, tak neplánovaně, jak jsem říkal, ty vztahy nejsou dobré prostě. On je ovlivněný tou rodinou té nevěsty, víte, a já vás špatně slyším stejně do telefonu, nevíte, čím to je?
0: Já vás slyším výborně a věřím, že posluchači také. Tak se ještě zkusím doptat, bylo těžké najít si čas jenom pro každé dítě zvlášť?
1: Ještě jednou?
0: Jak těžké bylo rozložit čas mezi ty děti? Měl jste pocit, že se každému dostatečně věnujete? To bývá právě ten největší otázka.
1: Nikdy se nevěnoval dětem víc než já. A neumím zpívat. A učil jsem je zpívat.
0: Jo, to je dobré.
1: A jsou to jinak neuvěřitelně správné děcka prostě. Když se tím zamyslím jako do hloubky. Můžu kritizovat ty vztahy, že by mohly být lepší mezi něma. A už mám 5 vnoučat, je to 5 chlapců, dcera má ty 3 chlapce a mají v rozpětí 6, 8, 10 ale jsou to závisláci na mobilech, takže oni spolu nekomunikují vůbec. A když se jim to zabaví, tak se bijou.
0: Tak. Pane Jančo, já bych vám moc přála, aby se ty vztahy mezi těmi dvěmi sourozenci, které jsou trošku zamotané, rozmotaly. Věci mají v životě vývoj, takže věřím, že se to může stát. A přeju vaší rodině hodně zdraví, pohody a společných hezkých chvil. Loučím.
1: Když si rozumíme třeba s já s dcerou, tak prostě, že nepotřebují ty vztahy rozmotávat. Nějak mě to úplně ukradené, co si dělá ten chlapec. A každou sobotu či neděli zvu dceru na oběd k nám a s těma třema malýma přijíždí a rád jim vyvařuju, bude, byla v sobotu kachna se zelím a s knedlíkem a to ještě neví, dcera bude v sobotu zase kachna, ale z rýží.
0: Dobře. Mějte se dobře, pane Jančo. Loučíme se s vámi.
1: Díky moc za váš pořad a jste skvělí. Neposlouchám nic jiného než Rádio Zlín. A mě mrzelo, že se nedá dovolat. Já jsem se chtěl vyjádřit, jak jste tam měli tu relaci o tom, jak se žije ve vašem městě. Já jsem chtěl říct, protože díky Rádiu Zlín se dovídáme o všech akcích, které jsou tady v okolí, a že jsou to nejčerstvější zprávy jako takové a největší pro nás jako opora.
0: Přesně o to se snažíme, od toho jsme tady. Tak opatrujte se a zase někdy v noční lince naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jaké to je sdílet vaše dětství s mnoha sourozenci? Dnes nás čekají příběhy z rodin, kde bylo doma opravdu živo. Volejte Český rozhlas, volejte noční linku. Máme 21 minut po 23. hodině.
3: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
4: laskavá náruč
3: i zběsilý let.

0: se ví, co Bůh chystá.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Dnešní téma je o domovech, kde se stále něco děje, o početných rodinách. A k tématu se hlásí také paní Jiřinka, která volá ze Žďáru nad Sázavou.
1: Žďáru, ano. Takže já jsem vyrůstala, vlastně my jsme byli 4 holky, ale doma jsme byli jenom 3, protože vaši byli rozvedení a tak ta jedna děvčica nechtěla s náma žít, ta byla jako u tátových rodičů. Ale my jsme jako měli docela dobrý vztah s tou jednou sestrou, teda úplně dobrý, s tou druhou horší. No ale jako jsme to překonali, ale já sama s manželem, Jaruško, jsme jich měli 6.
0: Teda.
1: 6 dětí, ale taky my jsme taky byli, jako já jsem měla 3, když mě manžel zemřel, tak jsem si našla pána, který měl 2. Takže jsme jich měli 5, ale potom jsme měli 1 jako dohromady, jo. Aha. Takže, ale 6, jako, ale my jsme nedělali jako nějaký rozdíly moje, tvoje děti, ne, to vůbec ne. Prostě museli jsme, ale ke každému tak jako přistupovat, no každý byl jiný, že jo.
0: No prostě. A jaké to bylo spojit ty 2 rodiny dohromady? Bylo to od začátku naprosto přirozené, nebo to chtělo spoustu času?
1: Taky s mužem, protože on byl daleko od nás a nemohl pořád dojíždět, paní Jaruško, takže my jsme se brali po 3 měsících známosti, jo?
0: Aha.
1: Jsme se vzali, když jsme se znali 3 měsíce. No tak půl roku jsme se tak zžívali, jako a jo, v pohodě, děcka si zvykly a prostě já si myslím, že to bylo úplně, já jsem teda byla taková přísnější, manžel byl takový benevolentnější, ale jo, ale jako zvládali jsme to, no a teďkon ty děcka jako mezi sebou prostě se baví všechno, akorát, že jsou roztrkaný po celé republice, takže my, a je nás 40, když se sejdeme,
0: mm-hmm.
1: Jo, takže my se scházíme, jako voláme si to, ano, to všechno, že jsou z Prahy, z toho, z Olomouce a tam z Podkrkonoší bydlí, takže my se vždycky jako setkáváme, když je třeba, já jsem měla 80, tak se všichni jsme sešli, ale v hospodě, že jo, protože to prostě jako bychom se nevešli, barák nemám. A pak měla, pak když měly holky moje 60, teďka ta nejmladší, co jsme měli s manželem, ta měla 50, už, takže jsme jako, vždycky se sejdeme a vždycky teda skutečně všichni přijedou a je to strašně hezký.
0: No to věřím, protože to zní opravdu idylicky. Vy jste dokázali spojit 2 rodiny
1: v jednu. No tak to víte, že taky byly někdy chmury nebo prostě ten zlobil nebo tal, nebo to víte, že nebylo všechno růžový, ale snažili jsme se prostě, tenkrát ono se žilo tak jako skromnějc a těch peněz taky tolik nebylo, ale chtěli jsme, aby měli střechu nad hlavou, aby měli co jíst, aby byli oblečený. No a manžel, ten se jim jako hodně věnoval, jako tak třeba je vzal někam do lesa, do přírody. Já jsem zase uklízela, prala, žehlila a tak, takže jsme se to takhle měli rozdělený. A tak já si myslím, že jsme docela dobře žili. I takhle, co potkávám, tady známe lidi, tak říkali, jo, vy jste byla rodina docela dobrá. Všechny moje děti pracujou, nikdo není, jakože by se flákal, i vnuci, i pravnuci. Takže já se, a už má zase ty moje vnuci, už mají prostě partnery a už i ty právnuci jsou velký, paní Jaruško, takže já mám 10 právnuků, teďka máme nejmenší, ty je 18 měsíců a je teda nejmilejší, no, holčička taková.
0: Teda. Jaké to je sledovat tak velkou rodinu, jak roste do dalších generací?
1: No, tak to víte, že jo, taky někdy jsme se jako domlouvali, protože já jsem to myslela jinak, manžel taky jinak, ale vždycky jsme se teda, paní Jaruško, na všem jsme se domluvili, prostě jako to a to já jsem byla teda taková, že teďka se to nesmí, ale tenkrát se to mohlo, takže když zlobili a chytla se mě u toho, tak dostali na zadek. To teda jo.
0: A kdo z rodiny se s vámi vídá teď nejčastěji?
1: Prosím?
0: Kdo z rodiny se s vámi teď vídá nejčastěji?
1: Teďka nejčastěji ta nejmladší a ta prostřední, protože ty ostatní jsou daleko, ale jezdí sem za mnou každý 3 měsíce a tu nejmladší mám tady 5 minut od sebe, protože já jsem v pečovatelském domě, protože manžel mě zemřel, tak já jsem byt nechala vnučce a šla jsem sem a dcera bydlí 5 minut ode mě, takže když něco potřebuji, ale já ještě jsem tak jako samostatná, že si jako nakoupím, uvařím všechno, ale jsem tam mě teda velký nákupy dělají, no. A ta jedna dcera, ta bydlí tady kousínek, takže když potřebuju, tak ta za 20 minut je tady u mě, když něco potřebuju. A mám strašně dobrý zeťáky a ty taky jsou, když jako potřebuju, tak hnedka jedou, takže já si nemůžu naříkat teda.
0: To je dobře, že je máte a že se máte. Jiřínko, děkujeme za vysílání.
1: Jo, máme se rádi, no tak to víte, že někdy taky člověk si říká, mohlo by to být ještě lepší, no ale je to život, že jo, no.
0: Tak děkujeme, že jste s námi vysílala, přejeme, aby se vám dařilo, abyste všichni zůstávali ve zdraví.
1: Já taky vám přeju a ještě krásnou pohodu a všechny příběhy budu poslouchat a děkuju moc, že jste mě vzala do vysílání.
0: My děkujeme za vaši účast a pojďme na Lenku Filipovou. Ta zaspívá píseň Norský dřevo a potom bude následovat další příběh dalšího z vás. Jaké to je žít v početné rodině? To je dnešní téma Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas, noční linka, kdo volá? Krásnou noc přeji.
1: Jarmila z Vysočiny.
0: Jarmilko, vítejte. Dnes mluvíme o příbězích z rodin, kde je doma opravdu veselo, živo. Povídáme si o tom, jak vypadá život, když je doma sourozenců víc než dva. Tak co máte vy k tématu?
1: Moment, ještě já jsem si dala nějak hlasitost.
0: My vás slyšíme dobře, tak můžete vyprávět.
1: No, dobře. Takže my jsme byli jenom tří sourozenci, s tím, že nás teda naši vychovávali hlavně taťka tak jako přísnějc. Mamka jako ta se byla tak jako oba trošku s ňou smlouvat. No a s tím, že teda měli jsme i zavedený služby, když jsme dělali nádobí, takže se v neděli po vojenský předávala služba, prostě nádobí muselo být umytý, to byla ta stará myčka, že jo. A když se nám to nechtělo, tak jsme prostě nějaký plech od nedělního obědu, kde třeba jsme měli kačinu, tak jsme ho maskovali, protože se nám to nechtělo umývat, takže pak prostě se na to přišlo a bylo to že jo, takový křik mezi náma, jako sestrama. No. Uh-huh. A potom, když jsem teda vyrostli, nebo tak jsem se vdala s tím, že moje dcera Ivanka, tak ta jako sice měla kamarády nebo to, ale bohužel stalo se taková nemilá věc, že otec řekl, že je postavou jak její babička a ona si to vzala do hlavy s tím, že se nám přiznala až po čase, no a měla teda bulimii. Takže, ale to jsem odbočila, abych to vysvětlila. Takže si našla kamarádku, která byla taková tichá a to, a my jsme se ji nakonec prostě vzali do pěstounské péče, protože měla život úplně hrozný. Maminka ji zavírala do sklepa 4 roky, prostě dětství hrozný, měla ještě brášku a od toho se starala teta, zubní laborantka, takže kdyby se o ní nestarala, tak z něho nebylo taky nic. No a prostě ona přišla o půlnoci kolikrát, já jsem říkala, přijď kdykoliv, to byl ten otec, byl alkoholik a prostě měl tam kumpány a vyhrožovali, že jí prostě krumpáčem zabijou a takový to. Ta holka měla takový trauma, že mě jí tak bylo líto, že prostě jednou se stalo to, že přišla o půlnoci a tak utekla. Tak říkám, tohle ne, to se bude řešit. Tak jsme si všechno vyřídili a vzali jsme si ji k sobě, protože jí bylo ale 17 nebo tak nějak a vlastně, nebo ani ne 17, a nechtěla jsem, aby šla někam do ústavu, protože za chvilku by byla plnoletá, že jo, tak aby tohle. Tak jsme se o ní postarali, manžel taky s tím souhlasil, i když se mu to ze začátku jako nezamlouvalo, ale zvykli jsme si, udělali jsme jí pokojíček s tím, že teda měla svůj pokojíček sama pro sebe a jako byla šikovná, hodná, pomáhala a naučila se u nás spoustu věcí s tím, že teda měla někdy takový dny, že prostě asi se zamyslela zřejmě, co bylo, tak no a do dneška se teda stýkáme, vdala se, má 2 děti, kluky a bydlí tady kousíček, no v Lesenicích, kousek od Bolíkovic a on má rodiče v Čáslavicích, tak jezdí okolo. Takže když děláme nějaké posezení nebo prostě nějakou oslavu, tak je samozřejmě pozveme a přijedou a jsme rádi a vzpomínáme na to, na všechno a prostě je to takový pěkný, no. A jsou ráda, že jsme to udělali tenkrát, protože i když se posmívali, že jako, že jo, lidi byli přející a nepřející, no ale jako, já jsem prostě nechtěla, aby šla do ústavu, aby to, takže jsem jí ještě potom dala nějaký peníze, co jsem našetřila, aby měla do začátku. A tak mám z toho radost, no, že jsme jí takhle pomohli a ona je fakt šikovná holka. Na Vánoce nám donese co pekla nebo nějaké recepty, my si to prohodíme, anebo prostě, a kluci taky, kluci jsou vychovaní, poslušní, sice ten jeden dlouho začal mluvit, ale už to všechno dohnal, takže mají takový klidný život, žijou si dobře. Tak, tak mám z toho radost.
0: Jarmilko, no. Teda hluboko sklon. Jste úžasná. Vy jste udělali opravdu velmi bohulibou věc, když jste té dívce pomohli. Říkala jste, že jí bylo třeba kolem 16. No to je tak skutečně citlivý věk, že si neumím představit, že něco takového prožívala. A vy jste jí pomohli. To je zajímavé, ale mám teda v hlavě a to mi dovolte zodpovědět tu otázku. Jak jste to myslela, že se našli nepřející lidi? Jakože někdo to
1: no, protože třeba
0: negativně, že jste někomu pomohli?
1: Chodit jakoby s kamarádem a ukazovala si, nebo si říkali, že teda nechtěla jsem to tak říct na plnou pusu, že jsou jako gejové, že a on prostě, když ta Blanka tam byla, tak prostě ji ze začátku nebral ten syn, jo. Prostě ji tam nechtěl, jakoby. Ale nedal jí to, jako, že tady nebudeš prostě. A my jsme se k ní chovali, prostě jsme ji brali tak, jak kdyby byla naše. Já jsem žádný rozdíl nedělala. Prostě, že jo, když něco teda svedla náhodou, nebo se něco, tak dostala taky jako vynadat trochu, nebo tak, ale a naší taky. Takže prostě všem stejným metrem, ale jsem ráda, že prostě, no tak to spíš takhle myšlený kvůli tomu Michalovi, no, že jako on se stranil a našel si potom kamarády nebo kamaráda a tak jako to vypadalo, že si o tom s ní si povídají, že teda jsme hlavně, že jsme si vzali Blanku a tohle a přitom jako, že jo, no tak člověk jako nevěděl, co tomu ty lidi budou říkat, no. To víte, lidi jsou na vesnici, ty si vidějou do talíře, že jo? Ano. No, takže...
0: Jarmilko, děkuju moc za ten příběh. Poslouchali jsme to s nadšením, taky asi s napětím, jak to dopadne. Všechno dopadlo dobře. Tak mám radost, že máte všichni dobré vztahy i po tolika letech a i po tom všem teda, čím jste si prošli. A musíme končit, ale jenom, prosím, jaký vztah má ta dívka teď se svými rodiči? Jak to tam dopadlo?
1: Ona?
0: No.
1: Oni už ne, ta maminka s tou se vůbec nebaví, protože barák jí sice jako zůstal, nebo jí si ho museli koupit. Předělávají, že to mají to tam úplně kouzelný. Zahrádku jen tak malou, ale mají tam všechno možný. On fakt se spolu prostě zhodli a je to tam vidět, že prostě se mají rádi a on si máme děti na, třeba na koupání a pak zrovna jsem tam byla, když měla narozeniny 15. srpna a on jí koupil, dovezl takovou kytku a popřáli a to bylo tak hezký, prostě tak dojemný a zrovna se mi to povedlo vyfotit, takže jsou krásné fotky a mám z toho radost, že jsou také šťastní.
0: Děkuju za telefon. Děkujeme za přízeň. Opatrujte se, Jarmilko, a zase někdy zavolejte noční linku.
1: Jo, děkuju a taky všem přeju jen to nejlepší a hodně, hodně dobrý pohody a radosti.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Markétka, Marie Rotrová v noční lince Českého rozhlasu. Za 6 minut bude půlnoc. S námi je návštěva z Prahy, je to tak?
1: Ano.
0: Vaše jméno, představte se, prosím.
1: Terezie.
0: Terezko, víme, že teda voláte z Prahy. Vítejte v noční lince a povídejte, co máte k tématu život v početné rodině.
1: No, chtěla jsem vám říct, že já pocházím z 15 dětí. Jo, jedna zemřela, ta byla o rok a půl mladší než já, ta byla jako miminko. No a pak ještě nás bylo, nás jich teda 14, nás jich zůstalo, jo. A nejmladší sestru jsem měla do 17 let mladší než jsem já. A já jsem pomáhala mamince s těma dětma už od malinka. Slyšíte mě?
0: Ano, ano.
1: Haló?
0: My vás slyšíme dobře, můžete pokračovat.
1: Jo. No a já jsem od malinka mamince s nima pomáhala, s těma dětma. Dva bratři jsem měla starší, než jsem byla já, jednoho o 3 roky, druhého o 2 roky. No a dvojčata jsme měli, ty byly, mě bylo 14 roků, když oni se narodili. No a tak jsem mamince s nima pomáhala se všema. Já s nima chodila do poradny s těma menšíma. Prostě starala jsem se o ně, jako bych byla jejich maminka. Jo? No a oni dneska, mně už bude 80 roku, že jo, já už jsem taky dost stará. No a oni mě mají všechny, rodiče nám zemřeli, a oni mě mají všechny, jako bych byla jejich maminka. To bratrovi je 65 roku, on měl narozeniny. A říkal, že tam všem jako lidem řekl, já jsem neměl dvě mámy. Já jsem měl, teda já neměl jednu mámu, já měl dvě. Že oni mě berou jako mámu a já jim můžu říct, co chci. A on nikdo si nedovolí mě něco říct. Jo, už nás jich žije jenom 9 teda. Už jich 6 zemřelo.
0: Tak ona to byla taková samozřejmost, že vždycky ti starší pomáhali s mladšími, ale ano. To byla také zároveň velká zodpovědnost, že ano, a vy teda jste se tomu postavila a zvládala to asi velmi dobře, vzhledem k tomu, jaké dobré vztahy jste měli a ještě máte s těmi, co jsou tady stále. To zní naprosto idylicky.
1: Teď jsem vám chtěla ještě říct, že všichni jako mě mají rádi, jako když mám narozeniny svátek, tak za mnou přijedou. Jedna sestra bydlí na Slovensku, ta mě pořád volá. Jo. A pořád, když nemůžou přijet za mnou, tak mě volají denně někdo z nich. Bylo nás jich 6 holek, nás zůstalo a 8 kluků. A já sama mám 6 dětí.
0: Aha.
1: 6 dětí mám, jsou to samí kluci. A 18 vnoučat a 14 pravnoučat mám já.
0: Hra.
1: No, takže nás je velká rodina a já jsem ráda teda jako, že ty děti mám. Teď mě zemřel manžel a oni se o mě starají, všechno pomáhají mi. Oni jsou to kluci, ale já nevím, já si myslím, že kdybych měla holky, takže by se ani tak o mě nestarali jako ty kluci.
0: To je naprosto úžasné vás poslouchat. No. Nevím, jak jste to zvládala vlastně celý život. Vy jste stále u někoho pečovala. Vy jste vlastně sama byla trošku okradená o to své dětství, protože jste se věnovala sourozencům. A když už by třeba sourozenci, dalo by se říct, byli soběstační, tak jste zase měla sama 6 dětí.
1: No, tak jsem měla já sama 6 dětí a dneska já jsem ráda, že je mám. To jsem chodila do práce, že jo. Měla jsem 4, ty byly po roce, mě bylo 19 roku, když jsem měla první, a pak mě bylo 23 let, když jsem měla 4. Oni byli po roce skoro. No a chodila jsem do práce, 2 jsem chodila do školky a 2 chodili do školy. A tam ty 2 jsem měla zabíjet. To už jsem byla starší.
0: Co byste chtěla, aby si vaše děti a vnoučata jednou pamatovali o vašem rodinném životě?
1: No tak oni si to pamatují. Oni říkají, babičko, ty jsi strašně hodná. No a moje synové mě říkají, mami, musíš dávat na sebe pozor, my už máme jenom tebe. No to oni slyším denně toho. Protože já teďka jsem zůstala nevidomá, víte? Já špatně vidím.
0: Aha.
1: Já žiju pořád jakoby v mlze.
0: Tak o to víc potřebujete jako parťáky všechny z vaší rodiny, tak je tím, že jich máte tolik, tak je prostor, aby vám byl stále někdo na blízku. Tak moc děkuji za sdílení vašeho rodinného příběhu. Bylo krásné to poslouchat. Přejeme vám...
1: Mě vodějí za ruku jako dítě a říkám, to mě nemůžete takhle vodit. A oni říkají, mami, musíme, aby si neupadla.
0: Když jste vodila vy, je? A teď no, se vám to v dobrém no, všechno
1: říkám,
0: vrací.
1: Že jsem vodila oplácí. Vás a teď vodíte vy mě.
0: Loučíme se s vámi, přejeme krásnou noc. Zdravíme vás do Prahy, paní Teresko. Naslyšenou.
1: Tohle jsem vám chtěla jenom říct. No. Tak jo, děkuji vám a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer i do druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Dnes navazujeme na naše pondělní povídání o velkých rodinách, o sourozencích, o dětech i o vnoučatech, o tom, jaké to je, když je nás doma hodně a když je živo. Každá rodina to má jinak, někde bylo víc dětí, jinde méně, ale vždycky vznikají silné vzpomínky a příběhy, o které se dá podělit. Budu ráda, když se zapojíte i teď, zavolejte 731 800 900 nebo napište na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková a vítám paní Vlastu, která volá z Ústí nad Labem.
2: Já jsem nám jenom jako chtěla ještě říct, jak nás teda bylo 7, že jo? Jedno za
1: paní Vlasto, poprosím, abyste si stlumila rádio. A pak můžete pokračovat. Říkáte,
2: je,
1: tak teda,
2: to
1: že
2: já
1: bylo 7.
2: Jako nedokážu, protože já jako se nepohyblila. Takže se nezlobte.
1: Nevadí, vyzkoušíme to. Tak pokračujte. Bylo vás doma 7?
2: No, bylo nás 7. Já jsem 45. ročník, poslední byla 56. ročník. No a jak bych to řekla, naši nás vůbec nezvládli.
1: Aha.
2: No, prostě my jsme neposlouchali. Maminka byla hysterická.
1: Tak Vlastičko,
2: no
1: zvládneme pokračovat?
2: No já bohužel nemůžu k tomu rádiu, no.
1: Já myslím, že to je v pořádku, zkuste mluvit dál. Ano?
2: No,

0: No prostě, jak bych to řekla, já byla nejstarší, že jo?
1: Aha. A jaké to teda bylo u vás doma? Jak to vypadalo? Když jste říkala, že vás rodiče nezvládli, tak to jste hodně lupačili.
0: Já jdu k tomu rádiu přece jenom.
1: Zkuste pokračovat, paní Vlasti.
0: No, tak už jsem trvala na málo. Mně je 80, že jo, a v době, kdy jako jsme byli jako děti, tak to nebyla moc hezká doba.
1: Pokračujte.
0: No, maminka prostě, jak bych to řekla, vždycky čekala, až táta přijde z práce a hned ječela nařeš je.
1: Dobře. Jak pokročil čas, jak jste spolu žili dál, tak jste
0: no, tak
1: si...
0: takhle, my mezi sourozencema teďko máme k sobě docela dobrý vztah, jo. Tady v domově mě navštěvuje bratr, sestra, jo.
1: Tak to je pěkné. Vlastně to spojení není nejideálnější, protože nám to tam chytá zpětnou vazbu. Takže se rozloučíme, ale jsem ráda, že jste nás pozdravila, že jste vzpomenula své sourozence, jsem ráda, že taky za vámi chodí, že nejste sama a když to bude možné, zavolejte i příště noční linku a zkusme vždycky volat u toho rádia, aby když zvedneme ten telefon, když se uslyšíme v éteru, aby jsme to slomili, aby nám to nepískalo. Opatrujte se zase někdy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, máme 15 minut po půlnoci, já přivádím dalšího hosta. Tím je Martin, jste říkal, pamatuju dobře?
1: Ano, ano.
0: Martine, ano. Vy jste na cestách?
1: Ano, já teďka jedu směrem k jakoby Francie.
0: Z Francie do Česka k nám, takže už jste skoro doma?
1: Ne, já jedu právě z Čech, jedu jakoby do středu Německa, dejme tomu, jo, mám za sebou, já nevím, třeba asi 8 tun naloženo, tak jedu jako řidič nákladního automobilu nebo kamionu.
0: A kam teda jedete? Do toho Německa?
1: Do Německa.
0: Tak, já jsem ráda teda, že jste se nám ozval, doufám, že spojení bude dobré, že signál vydrží a že nám něco povíte o tom, jak je to vyrůstat v početné rodině, v případě teda, že jste měl početnou rodinu, nebo o čem chcete vyprávět na téma sourozenci?
1: No, sourozenci, no, já jako nemám úplně tak moc početně jako sourozenců, já mám jednoho vlastního, jednoho nevlastního, ale s těma sourozencema to je absolutní kříž, vám povím.
0: Aha. Tak to zkusím.
1: Obzvlášť, co se týká milostného života, jako, jo, jejich milostného života.
0: Aha, takže spolu probíráte všechno možné, tak to je fajn, že máte tak dobré vztahy. A když jste mluvil o tom, že teda jeden sourozenec je vlastní, druhý nevlastní, tak v kolika letech teda jste se zžili i s tím nevlastním sourozencem? Jaké to bylo?
1: To vám řeknu, to bylo asi tak teprve rok na zpátek třeba. Možná dva. Což je docela dlouhá doba.
0: No, nevím. Myslela jsem, že jste se spolu třeba začali vídat, když vám bylo kolem 10, no tak teď teda jste k sobě přišli až v tom pozdějším věku teda.
1: Jo, takhle jste to myslela. Nebo... Ne, to. My jsme se jako vídali, jako když jsme byli malí, ale já jsem toho sourozence prostě neměl rád. Jo, prostě to byl takovej ten jako... jak se upřednostňuje, prostě ten jeden rodič ho prostě upřednostňuje více, tak prostě, víte co, vy prostě jako něco uděláte a hned za to, jo, jste prostě jako pití, ale tenhle ten sourozenec ten udělá a je vlastně všechno pořád, no takže kvůli takovýmhle věcem, prostě já jsem toho sourozence neměl rád. Teďka už je pomalu jako dospělej nebo dospělá a tak už je ten vztah takovej lepší, bych to asi viděl.
0: No, takže často obrousil. A myslíte, že to teda bylo tím, že ho protěžovali ti rodiče vaši, nebo jeden teda vlastní rodič, druhý nevlastní, anebo to bylo právě tím, že do té rodiny nepatřil od počátku? Tady ty vztahy bývají někdy trošku složitější, nebo ne?
1: Je to takový složitější. Určitě tam má prostě jako nějakou vinu to protěžování, že to je takový ten papánek nebo mamánek, nebo jak by se to jako dalo říct, jo. Ale potom samozřejmě asi je možná chyba i ve mně, protože já razím takový to heslo, nebo heslo, to je moje heslo, že prostě má to být stejná krev, když je to tam už trošku zmíchaný, tak už se mě to tak jako úplně nelíbí.
0: Takže jste cítil ten rozdíl v přístupu rodičů k vám a k němu, asi to tady byla sestra. No, někdy to je těžké přijmout, třeba ty životní změny, zvláště samozřejmě pro ty děti, ale tak vy říkáte, že teď máte vztah dobrý, takže se to časem opravdu obrousilo.
1: Jo, jo. Jako, už je to asi dobrý, no.
0: Už je to asi
1: už
0: dobrý.
1: Už si nějak nevadíme.
0: Dobře, tak vzpomenete ještě třeba, kdo byl u vás doma přísnější, máma nebo táta? Jak to bylo?
1: Ale asi babička.
0: Babička, takže vy jste vyrůstali ještě z další generací, ano?
1: Jako já osobně jsem navštěvoval pořád vždycky po škole babičku a dědu, tam jsem s nima trávil prostě celý den, než máma přijde z práce a nech si mě vezme. A což si myslím, že je velice jako dobrá věc, že by to tak mělo být. To je asi i někde, nevím jestli v Číně, nebo asi v Japonsku, že tam ty děti jako spíš vychovávají ta starší generace. A za mě to má jakoby docela pozitivní jako vliv, jo? Že prostě já když dneska vidím své jako vrstevníky, to je samý odpadkový jako pytel na odpadky, prostě já nevím, květáky na hlavě, jo? To prostě člověka nebaví a ty jejich jako názory nebo argumenty nebo jak se chovají. Jo, nebo že prostě pohrnujou no za tamhletím, to mě se prostě nelíbí, to mě se vlastně jako ani netýká, protože jak jsem hodně trávil čas s těma staršíma, tak má člověk i nějakou jakoby tu jejich životní zkušenost, kterou jakoby předávají.
0: To s vámi souhlasím. No, teda, vy byste ještě povídal dál, vidíte to, do jedné hodiny byste to možná zvládl. Asi bychom si měli o čem vyprávět, ale bohužel se musíme rozloučit, když se dívám na ten čas. Takže moc děkuju, Martine, že jste s námi, že nás posloucháte na cestách. Telefonní číslo si uložte, zavolejte zase příště, když budete mít chvilku. Jsme tady, každý den od 11. do 1.
1: Dobrá. Tak jo, já taky děkuju, že už mi to asi po 12. co jsem volal, vyšlo.
0: Tak to máme radost.
1: A budeme teda pozdravovat všechny posluchače. A když na to přijde, tak já zase někdy zavolám, protože já mám čas do 5 do rána.
0: Výborně, tak bezpečnou jízdu a naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je to noční linka Českého rozhlasu a s ní téma, které se dotýká mnohých z nás. Život v početné rodině. Je to také téma pro pana Olina z Kopřivnice. Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer všem, kteří ještě poslouchají. Mnohočetná rodina, tak já bych to řekl vlastně takhle. Když jsem se vrátil ze základní vojenské služby po 2 letech, tak to už jsem byl ženatý a měli jsme dceru. Byli jsme chvilku v Rožnově a pak nastala prostě nějaká taková situace, že jsem potřeboval změnit zaměstnání, tak jsme se vrátili. Přišli jsme do Kopřivnice, odkud vlastně manželka pocházela, kde bydleli její rodiče. S rodičema tam ještě bydlela maminka tchýně, takže když jsme přijeli tady, tak jsme vlastně byli 4 generace. Prababička, babička, dědeček, my s manželkou a dcera. Za chvilku se nám narodil kluk, takže jsme tady byli 4 generace. Mám dokonce někde i fotku všech žen, teda těch 4, prababička, babička, manželka a dcera. To byly 4 generace na jedné fotce. Soužití, já si myslím, že bylo dobré. Žádné nějaké krize nebyly. Nebo takhle, my jsme tady přišli s tím, že tady budeme chvilku, než si něco najdeme. No a ta chvilka se protáhla až do dneška. Je to vlastně s manželkou, jsme už 51 roku spolu a když vzpomínám prostě na tchá, na tchyní, tak já jsem neměl prostě žádné problémy. Prababička, která, na to si pamatuju, nebo na to si pamatujeme všichni, hlavně na Vánoce, když s námi jedla, nebo byla u večeře a jedla rybu, ona říká, to je zajímavé, já tam žádné kosti nemám, ona to prostě chroupala s těma kostima, jí to prostě nevadilo. To byla taková vzpomínka na tu prababičku. Jinak opravdu těch 4 generace, myslím si, že dobrý. Teď jsme tady vlastně, jsme zůstali s manželkou, zůstala tady po synovi, který nám zemřel, tak tady zůstala snacha, se to říká, a 3 vnuci. Takže jsme tady 1, 2, 3 generace. Takže tak asi. A bydlíme v pohodě. Neříkám, že občas nevyskočí nějaký to, jako taková ta bouřka. Já teda hlavně s těma klukama, protože to jsou takový klacci 18 a 20 roku za chvilku. To oni mají svoji hlavu a prostě mají svůj život a mně se to jako, znáte to, no prostě, když někomu chcete něco vnutit a on se nedá, takže to je takové.
0: Aha, tak vznikne nějaká třecí plocha možná. No, v každém případě je to nádhera, když to funguje, když spolu lidé mohou žít pod jednou střechou, 3 generace. Dřív to bylo běžné, vidíte. Dnes je to rarita.
1: No já vlastně, to už víte, to, já pocházím z Moravskoslovácka a tam jsme vlastně byli 3 generace babičky, rodiče a my kluci jako, takže tam to bylo taky takové, tak to bylo takové, jak se říká, dědina, tam znal každý každého, takže tam se to všechno srovnávalo. Bylo to jako v pohodě, sousedé, to tam se neříkalo paní, pane, a tam se říkalo tetí a stříčku, a takže to bylo takové, už i to oslovení napovídalo, že tam bylo taková tak družnější život společenský.
0: Atmosféra. Co je na soužití 3 generací nejtěžší?
1: No, to je to, co jsem říkal, že mám s těma vnukama, jo? To,
0: s těma vnukama, kdy?
1: No, to je prostě, oni mají svůj. Ano, já jim říkám, vy tady bydlíte v paneláku, vás vůbec nezajímá, jestli tady, já nevím, třeba v plotě, teď si uvádím jako příklad nějaký v plotě díra, nebo jestli teče do střechy, nebo je posyčená tráva kolem baráku, nebo není. Prostě oni mají svůj život takový, jakože tady jsou, my můžeme být rádi, že oni tady jsou a oni nic nemusí dělat a tak dále. Mm-hmm. To je takový trošičku třecí plocha.
0: To je ta stránka. A co je naopak nejhezčí na soužití 3 generací?
1: Řekl bych Vánoce a společná fotka. To je prostě vždycky takový, tam nikdo nic nepředstírá, každý se usmívá, opravdu se usmívá. Je to takové pohodové, protože já jsem bez své profesi dokumentoval nebo fotografoval vlastně všechno kolem mě. A když vlastně si vytáhnu staré fotky, když ještě byly ta prababička nebo ti tchánstkyní, ty naše společné vánoční fotografie, tak to je taková pěkná vzpomínka, že prostě tenkrát to bylo takové, měli jsme se rádi, snášeli jsme se, nebyly žádné nějaké, bych řekl, velké rozbroje nebo něco takového. Bylo to fajn, prostě, že můžete se spolehnout. Tady, jako když teď tady žijeme, tak manželka vlastně dost často lidá, máme vlastně 18, 20, ti kluci budou, to jsou ti starší a malej má 7 roku, teď půjde do školy, jo. Takže maminka jejich, tak ta podniká osoba samostatně vydělečně, či nám nebo zveč, jak se to říká. A občas potřebuje, když malý je nemocný, tak přijde dolů za babičkou a babička mohli dát. To prostě to je takový zaběhnutý rituál. Takže myslím si, že oni si to uvědomují, že nás mají, my si uvědomují, že máme je, a takže tak nějak se to prostě zvládá. Je to bez těch výstřelků, bez těch výbuchů a podobně. Myslím si to aspoň já za sebe.
0: Olene, děkuji, že jste zavolal a podělil se o to. Přeju vám hezký večer, ať je doma co nejvíc pohody a naslyšenou někdy v noční lince.
1: Já vám děkuji taky, mějte se moc krásně, budu se těšit někdy příště. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Posluchači, dnes se vydáváme do rodin, kde je slyšet hodně smíchu, někde možná nějaká hádka, ale hlavně společné příběhy. Volejte noční linku, čeká na vás Jarka Barbuříková.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Vítám vás u dnešního vysílání, ve kterém se povídáme o tom, jak vypadá život, když je doma hodně sourozenců. Vícepočetná rodina, téma pro paní Ludmilku, která volá z Brna. Vítejte.
1: Dobrý večer. Zdravím všechny linkary, kteří nespí ještě. Hlavně vás. Já jsem volala včera. Tak Jaruško, já nepocházím z hodně dětí, ale jinak jsme se rozmnožili. Já pocházím, že jsem měla jenom bratra, ale já jsem porodila 3 děti. Moje děti mají každý po 2 dětech. Nejstarší syn, ten má 2 kluky, prostřední holka má 2 dcery a ta nejmladší, který je 44, má 2 holky. Ale od té prostřední dcery už ty 2 děvčata jsou vdaný, mají každá 2 děti a od syna ten jeden, ten má 33 vnuk, tak ten má teď má malý dítě teprve. Takže to je, nemůžeme se setkat v rodinném domě, i když obě holky mají rodinný domy. Ale už je nás tolik, že jsme se sešli na Vánoce v restauraci, to veď, který pan ředitel tak to zařídil a všechny nás tam pozval a bylo to na oběd. A potom jsme jeli k té vnučce, ta má 30, takže u té jsme byli všichni, protože oni jsou podnikateli a mají prostor, takže jsme se tam sešli. A bylo nás fůra. A já z té nejstarší generace už jsem zůstala sama. Tatínek, jak jsem včera mluvila, tak by se dožila letos 100 roků v říjnu a maminka teda 95. A maminka teda umřela před 2 rokama. S bratrem se nestýkám, protože se mnou není od pohřbu maminky. Takže. A on měl manželku, která mu zemřela. A já jsem ho vedla domácnost 5 roků, no a potom si někoho našela. A už to bylo zle. Do všeho mluvila paní. A takže jsem zůstala a držím to pokopě, tu rodinu. A vykládám jim vždycky, oni mě mají hrozně rádi a jsou strašně rádi, když já jim povídám. A vždycky říkám, že volám do noční linky a oni vždycky, babi, tak co je nového v noční lince, pověz nám to. A já jim to vykládám, oni poslouchají a máme krásné zážitky. Tak to jsem chtěla říct, Jaruško.
0: A máte je blízko?
1: Mám je blízko, já bydlím v Brně, akorát, no a mě přítel zemřel, takže já jsem sama už 16 roků. A to je zajímavé, a že ten zemřel a můj druhý manžel, ten taky zemřel. Všichni chlapi kolem mě umírají, to je divné, že? A oni bydlí třeba 10 kilometrů, ta nejstarší vnučka bydlí 10 kilometrů ode mě a ta prostřední dcera, ta bydlí 25 kilometrů ode mě a ta nejmladší, ta bydlí taky 20 kilometrů, co mají ty baráky. No a ta jedna je zdravotní sestra teda, spíš vrchní teďka bude a takže se stýkáme.
0: Kolem těch 20 kilometrů, to je fajn, to když potřebujete, se vidíte.
1: Oni když potřebují, jako já jsem je všechny hlídala, ty děcka, jo? To jsem odchovala já, protože já jsem byla od 40 roků v důchodě, protože jsem měla plotinky a byla jsem po operaci a trošku jsem to na mě zanechalo, že jsem nemohla se moc jako hejbat. Ale teď jo, teď už v pořádku. A jsem, tak jsem je hlídala všechny, ty vnoučata. Jak ty holky od té prostřední, tak ty nejmladší teďka a ty kluky od syna, tak ty hlídala moje babička, moje maminka. Ti to měli 3 kilometry, protože byli v Líšni, tak vždycky tramvají, vyzvedávali je ze školky. Takže takhle jsme se všichni.
0: Byla jste babičkou na plný úvazek, nebo pořád jste, tak to má být. Děkuju, Ludmilko, za návštěvu. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví i nadále s Českým rozhlasem.
1: Ano, děkuji vám a přeji vám krásné pohodu v rodině.
0: I vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Tady je noční linka Českého rozhlasu, přivádím paní Alenku. Zdravíme vás, až teď jsme ve vysílání.
1: Děkuju, já tak. Já bych chtěla říct, my jsme se narodili tři sourozenci. Bratr byl dvouletý a my jsme se po dvou letech narodili mamince a byli jsme dvojčata.
0: Aha.
1: A my jsme ohromně, jako děti jsme se prostě, opravdu jsme se měli hrozně rádi, až do dospělosti. Bohužel bratr nám teďko v době o covidu zemřel, takže jsme zůstali jenom my se sestrou. Ale my jsme prostě na sebe tak šíleně napojení, že kdybychom si dennodenně nezavolali, tak už máme strach, jestli se něco neděje. A vždycky jednou za rok si uděláme takový sesterský vejlet. Teď jsme třeba byli v Mariánkách, v loni jsme byli tady v Polsku, hnedko u Harachova. Vždycky si uděláme prostě takovej svůj vejlet, který si ohromně užijeme. Pro mě teda zemřel manžel, ona manžela ještě má. A sestra má dva kluci a já mám dva kluci taky. A máme, dva kluci jsou už starší a já mám teď u druhého syna mladšího, mám malý děti. Teď bude holčička do školy a chlapec bude příští rok a od syna druhého už mám dospělý děti. Takže teď si užívám zase ještě ty malý. Sestra už to má odrostlý, ty děti, ta už prostě, ale zase její syn si vzal do pěstounský péče holčičku, ohromně šikovnou, jo. Tak to je taky takový miláček celý ty rodiny, když si vidíme, tak by každý nejradši sežral lásku, jak ona je ohromně milá. Jako opravdu pořád držíme ta rodina dohromady. Hlavně nás to naučila maminka, aby jsme se jako pořád, nikdy jsme neměli žádný třenice mezi sebou. A ty kluci, ty moje děti a sestřiny děti, oni teď hodně sportujou, tak jezdí furt na kolách někde. Už to jsou taky chlapi prostě 40 letý, jeden je 50, druhý je 40. Ale opravdu kluci si pořád se jako stýkáme a se sestrou já se stýkám dennodenně. Prostě je to moje polovička. Je to moje polovička. Takže jako chtěla bych užít tenhle ten vztah, pokud to půjde, aby jsme se ještě mohli přátelit dál, jo. Pokud nám to zdraví dovolí a bydlí kousek tady od Liberce, takže to není takový problém, aby jsme se neviděli. Dennodenně třeba i v Liberci se sázíme. Ale jo, bohužel brzy ten odešel. No,
0: přesně tak by to mělo být, když no, se sourozenci mají, tak skutečně si jsou vzájemně parťáky až do dospělosti, do stáří. Tak vy máte to štěstí, že teda sestra je stále po vašem boku. Vy jste mluvila o tom, že vyjíždíte pravidelně na dovolené.
1: Ještě užili, co jsme se narodili od té maminky, tak my prostě se furt tak napojeni, že bychom se chtěli jako stále prostě přátelit, aby, i když má manžela, že jo, ale vždycky si tu chvilku a přijede tady ze mnou, protože rodiče jsou pohřbený tady v Českém Dubě, takže jako ona sem hodně za mnou jezdí a když ne za mnou, tak já jedu za ní do Liberce, protože zase ještě člověk je schopný se tam tak nějak dopravit. Chtěla bych to, aby ta láska mezi námi byla pořád dlouhá. No.
0: Věřím, že bude, paní Alenko, jak vás tak poslouchám, určitě no, po obou stranu.
1: Ale
0: řekněte mi, samozřejmě já mám se sestrou krásný vztah, asi tak jako vy, připomíná mi to, že to je podobné. A přitom nejsme dvojčata. Myslíte, že to je znát na to, když teda je to vaše dvojče, nebo když je to v uvozovkách jenom sestra?
1: Nevím, no, já teda to můžu jenom posoudit z toho, že jsme dvojčata, jo, ale znám spoustu sestry, které nejsou dvojčata a taky mají tu lásku velkou mezi sebou, jo. My jsme teď byli na rekreaci, na 3 dny jsme si udělali takovou jízdu a teď vám to, a zrovna jsme se vraceli a byly narozeniny naše. A teď přišla paní, my jsme si opět hodně podobní. A přišla paní ve vlaku, co dělá stevartko, přišla k nám. A ona říká, vy jste nějaký stejný. A my jsme říkali, no, my jsme dvojčata a ještě máme dneska narozeniny. A ona vám vytáhla 2 balíčky bombónu a začala nám, jak se to zpívá anglicky, jo, to to you, jo. A teď vám začal celý vagon zpívat. Já si říkala, no to byl tak nádherný dárek, kterýho se asi už nikdy nedožiju, jo. Protože co tam byli lidi v tom vagonu, tak hned se přidali a začali zpívat. To vám bylo tak úžasný. Takže jsme si to užili, ty narozeniny, vlastně 2x tímhle tím způsobem, že jsme si udělali spolu výlet a ještě nám to takhle zpříjemnili v tom vlaku. No, tak jako bylo to ohromně hezky. Prostě, no, tak jako jo, já moji sestru miluju a myslím, že ona mě, a teď se odešel manžel, tak to jako vůbec je takový, že ona mě hodně jako pomáhá, psychicky mě pomáhá, no.
0: Ano. Tak jo. Zní to krásně, Alenko, celý váš životní příběh s vaší sestrou.
1: No, no. Děti mám teda taky hodný, pracovitý, prostě starej se o rodinu, tak si myslím, že si nemůžu na nic stěžovat, jen aby to takhle dál vydrželo a aby nepřišla nějaká pohroma. Z toho má člověk strach, aby ta situace Alenko není taková hezká celkem.
0: Budeme moc rádi, když zůstaneme ve spojení a uslyšíme se zase někdy příště na vlnách Českého rozhlasu.
1: Klidnou noc vám přeji a děkuji za vyslyšení.
0: A to je z dnešní noční linky úplně všechno. Děkuji vám za vaše telefonáty, zprávy i příběhy, které jste sdíleli. Bylo v nich hodně života, vzpomínek i těch obyčejných každodenních věcí, které ale tvoří to nejdůležitější, rodinu. Ať už je malá, velká, úplná, neúplná, složitá. Rodina je něco, co si často uvědomíme až zpětně. Proto je hezké si občas připomenout, jak moc si musíme vážit těch, které máme kolem sebe. Mějte se co nejlépe, těším se na vás opět příště. Jarka Barboříková a Noční linka.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer nebo dobré ráno. To podle toho, kdy jste se s vysíláním Divadla pro vaše uši potkali, nebo spíš, kdy jste si na tohle specifické rozhlasové divadlo našli čas. Dnes bych vám rád společně s rozhlasovým archivem připomněl herecké umění, vzpomínání a také humor Jiřího Sováka. Hlavně jeho humor. Tak prosím, račte vstoupit dále.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vzpomínám si, že jsem Jiřího Sováka viděl poprvé na jevišti Národního divadla. To bylo v roli otce Školastika někdy v 80. letech v Drdových Hrádkách s čertem. A jak mi později potvrdil sám Jiří Sovák, ale třeba i Jiří Štěpnička, který tehdy hrál Martina Kabáta, byla to role, která Sovákovi opravdu k srdci nepřirostla. A navíc ještě ta odpolední představení pro děti. Jak na sebe Jiří Sovák jednou prozradil, jeho nesplněným snem byl třeba, svět div se, Rostanův Cyrano.
2: No, je pravda, že jsem tady toho Cyrana chtěl hrát. Jsem ho uměl téměř nazpaměť, že opak jsem měl představit o tom, jak by se to mělo hrát. Nikdy jsem v něm neviděl hrdinu, já jsem ho pokládal spíš za takového životního šaska, který ho sám ze sebe dělal i pro sebe, poněvadž ten tragický moment toho nosu, že ho tam byl, no tak jsem takovým tím suchým humorem, že bych tam jaksi spíš než nějakým hrdinským patozem. No, ale já se nemůžu si stěžovat na svoji historii divadelní. Já jsem měl dost bohatou historii. Já jsem na druhé straně tedy nečekaně se dostal do Burianova divadla, jo, což bylo pro mě velice nepříjemný v začátku, poněvadž já jsem byl už míry v té době. My jsme v Jihlavě měli stálý divadlo. Burian přišel z koncertačního tábora. Tam mě viděl hrát a velice

mě napadlo, tak co děláš, starý? Já pomluvím, no, co dělám, byl jsem na vojně, nepadnul jsem, no tak teď čekám, až se někde nějaký to místo uvolním. Pohle, tak pojď k nám, prosím tě, co blázníš. Já jsem si myslel, že je to nějaký technikář, víte. A pomluvím, co bych tady, prosím tě, dělal, když si šlapet jeden druhýmu na paty tady, co. No, tak fakt se to nějak zamluvilo a za dva dní jsem dostal dopis, abych se dostavil divadla Buriana, a když jsem šel k tomu Burianovi, tak on měl už otevřený dveře a už z dálky na mě volal, lezlo pse Sováku, já tě v těle dněch nečekal, já se oholil. To tě asi spletlo a pan to mě spletlo velice, ale přesto tedy, jak si nevím, jestli to angažma tady bude pro nás prova prospěšný, protože já pospátku nechodím, uchem taky nemluvím, tak on pak se kechtal strašně, říkal, já ti rozumím, ale uděláme to tak, vezmeme se na zkoušku, již na rok, ty mě a já tebe, jo, a když se ti to nebude tady líbit, můžeš odejít. No a můžu vám říct, že těch 6 let, co jsem u toho Buriana byl, bylo nejbohatší přínos divadelní praxe, jsem získal u něj. Skutečně já jsem vděčný dneska němu, protože on měl velkou důvěru ve mě, daleko větší než já. Ten před více jak 40 lety mě zbavoval trémy, učil mě prostě se pohybovat po jevišti na tom E.F. Burianovo divadle, že ho tam jsem po letech hrál, svůj recital jsem tam měl a dodatečně jako starý hypochondr jsem zjistil, že jsem tam 6 let byl v průvanu. Tam byl průvan furt tak strašně, že jsem ani nevydržel prakticky bez deky, než jsem šel na výstup já, no, než tam ty kolegové si to odbyli. No tak jsem říkal, ježišmarja, jak jsem tady mohl vydržet 6 let. Ale zaplať pánbu za těch 6 let.

No tak venkov já doporučuji, jak už jsem se zmínil, já venkov doporučuji a budu doporučovat do konce svého života, protože jednak člověk si může dovolit hrát premiéru každý měsíc jenom venku. Ne, že může dovolit, musí hrát, poněvadž se obehraje ho velice rychle, ale když hraje 8 let jednu roli někde ve velikém divadle, no tak když je mladý a tvárný, tak se potřebuje vyvíjet, potřebuje růst, potřebuje nějaké zkušenosti, potřebuje ty ostudy vyprat venku. A co je důležité, potřebuje poznat sám sebe. Sebe musíš poznat. Sebe a diváka. A to nepoznáš nikde. Jedině na tom jevišti je jedině překonávat tu hrůzu a zvyknout si a dostat ten horší koží, jak říkal správně Jiří Plachý, špatný herec, který nevydrží dvě hodiny v ostudy, tak tam právě tyhle ty věci na tom venkově se mají odbývat. A potom, když se vrátí do Prahy, protože tady byla vždycky, tady byl takový trh na herce, že jo, v kavárně Slávy se scházeli jednou za rok ředitelé, kteří objížděli si různá divadla a vybírali si tam prostě herce. Takhle tenkrát. A proto jsem já šťastný, že jsem u té Šmíry byl ty 4 roky, protože já tam poznal strašně moc. I srandy tam byly, veliký srandy, no jistě. V první řadě jsme jezdili jenom na nákladňáku. A přes nás taková plachta jako hovada, když se vezou, víte, na porážku. Ale my byli mladí a nadšení, nám to bylo jedna. To prostě bylo pro nás jako samozřejmé, že to děláme, ani jsme si nepřipadali nějak hrdinsky. Já jsem hral chytrák se spálí Mamájeva s vycpávkama, ale jel jsem domů v nich, až mě hřáli. Takhle jsme se vraceli, pak jsme měli autobus, který jsme si půjčovali, to byl ten na ten dřevoplyn. To byla ta hrůza, že jak jsme chytli 15 kilometrů před Jihlavou, tam jsme chytli, to byl šofér, který, ten majitel, to byl šofér, který, jak se dává dýchat ty balonky, tak kdo má alkohol v krvi, tak je prostě perzekovovaný, tak my jsme čekali, až on se ožere, až bude mít 4. pivo, pak byl bezpečný. Tak on nečekal u divadla, on čekal u hospody a my jsme čekali tam. A teď jeden bachoval, kolikátý pivo udělal. Tak říkal, už máš 4. pojedem. A za ty vypil pivo, a tak panstvo nás to bude hrať, ještě prosím, dámy napřed, dámy a děti první. A prostě už byl rád, že dělal to. On

měl ten kotel vzadu s tím dřívím a to hořelo, že a tam se vytvářel ten plyn. Měl tam taky takovou tyč, tou prohrádnu vždycky, jel 10 kilometrů a rozrajcoval zase tam to požářiště a jelo se dál a mě jednou jsem se domníval, že mám horečku, pan Ježíš Parášek, nemám, kolegy budit nechci, tam spali všichni, to jsme byli zvyklí, protože jsme měli autobus, který jel velice pomalu, tak jsem se za chvilku otočil a my jsme hořeli. My jsme hořeli jak Apollo v leže, plameny, tak jsem zařval a ten zjistil, že tak začal švát všichni ven a močit. Tam měl normálně pivař cenu zlata. Skutečně se nám to podařilo uhasit, to je fakt. No ale roztlačili jsme ho a on nám ujel. On v hrůze, že zase se něco stane, tak nám ujel. A my jsme šli těch 10 nebo 12 kilometrů v tom mraze, 15 stupňů mrazu, do té hlavy pěšky, no. Tak to jsou takovéhle zkušenosti. Dneska je to legrace, ale má to člověk poznat. Jedině tak prověří, jestli má to divadlo doopravdy rád, anebo chce být jenom slavný. To je velký rozdíl.

My jsme měli několik těch autobusů. To jsme koupili, to byl jiný, to byl náš krasavice. Já mu říkal krasavice, měl malý kolečka, malý motor, ale obrovský prostor pro lidi. A dělalo to hrozný kravál, strašný kravál to dělalo. Ale nemělo to žádný levice ještě, to bylo zhruba koupený asi za 80 tisíc, akorát tam ten šofér měl tu bednu přišroubovanou a miloval ptáky. On to byl milenec ptáků barevných, jak pažanti anebo něco. A my jsme si tam museli přinést židle z domova. Jsme byli jako takový polský uprchlíci, každý si nes jídlo a židli různou, tam byly různý židle různých slovů, že jo. A on když v nějakých bazinu říkal, to je krásně, a dupnul na brzdy, víte, na brzdu dupnul a my za ním hned valná hromada, pochopitelně, že jo. No tak nám mladým klukům a holkám to nevadilo, to víte, že jo. Ale ty baby ty padaly ještě dřív, než brzdil, takže byla to všecko zkušenost taková, no a právě proto říkám, když tohle člověk zažije, prožije a nestratí elán, tak má to divadlo rád a patří tam. Tam byly, v tom souboru byly dvě pozoruhodné dámy, říkali si milospaní, a jedna byla bývalá majitelka, byla stará už asi 70 nebo 80 let, tak nějak. A my jsme ji pochopitelně v těch převratných událostech nenechali padnout a udělali jsme z ní nápovědku. Ale ona nám nebyla nic platná jako nápovědka, ne že by se nesnažila. Ona byla úplně vyčerpaná po každém představení, ale ona nás opravovala, ne napovídala. Když někdo řekl, místo nás hledá, a on řekl to holodá, tak ona zařvala hledá. Jako by ho udala, víte, tak proto všichni, co jsme tam byli, máme výbornou paměť. Ať jsme se pro jistotu až bábu vyhodit, jsme nemohli, neměli jsme na to srdce, tak jsme se museli učit tedy důkladně tu roli, až na ní spolech nebyl. No a ta druhá Lišková, ta měla neskonalou úctu u mojí, dodneska se jí před ní klaním, protože to byla tragikominda takového formátu, že by pro Národní divadlo by bylo ctí, kdyby tam byla zaměstnána. A nikam ji nedostali, ani do Brna, nikam ne. Ta Šmíra prostě pro ně, to byla, nezradila. Ona byla zvyklá, přijeli jsme někam a den se nehrálo, než se bába vykecala, víte, to se muselo počkat. Ona oběhla všechny ty svoje fanoušky, to oběhala všude, se zdržela půl dne a teď přinesla samozřejmě nějaký vajíčko a něco, bylo ve válce, nějakou mouku a takhle. No a pak se hrálo a řeknu vám, to byla bába, která neměla jediný svůj zub. Já měl dost potíže z výslovnosti, já jsem si musel přeorientovat jazyk, já ho měl špatně položený. A ona bez jediného zubu bylo slyšet její každý slovo na poslední galerii. Já jsem vždycky, když jsem byl na tohleto zatížený, měl jsem mindráky, už jsem mluvil dobře, už si rok a půl mi to trvalo, než jsem se naučil prostě správně mluvit, tak jsem vždycky byl zvědavý, jak její rozumě. Tak jsem vždycky, když jsem měl volno, odskočil si to, mluvila tiše a bylo jí, ta měla takovou techniku těch dásní, že ona si dokázala ten prostor v té pusince vytvořit. A bylo to skutečně tedy geniální hadečka, vynikající, Lišková, ještě jednou klobouk dolů. Asi taky říkám, že bylo dost prostý vodní, když mě tam angažovali, že mě se nepostaral někdo tam v noclech, no. Ale Hromádka mě našel, až on spal u jedné babičky, on tam byl pošťák, který byl odvelený někam, nebo někam odjel, a najednou byla volná postel a on bábu ukecal, že jako si přivede kamaráda, tak přived mě. A ještě já jsem netušil, že je to manželská postel. Víte, Hromádka měl takovou vlastnost, my jsme ho měli rádi, pan byl dobrý herec a výborný společník, skutečně velice příjemný pán. A tak jako měl tupé, byl plešatý, ale nesmělo jsem o tom mluvit. A zuby neměl, ty měl falešný. Tak my jsme se chovali k němu prostě jako k zubatýmu a vlasatýmu, poněvadž jsme ho měli rádi, že jo. No jo, ale být s ním v manželský posteli, to neslo velký rizika, že jo. Já se ráno probudím a najednou proti mě Žižka, že jo. Ta paruka se mu svezla na jedno oko, jo, a teď takhle těsně u obličeje, já se lék vždycky, tak jsem zakašlal, dal jsem mu šanci, aby se jako upravil, no.
Takhle jsme to spolu prostě tam tloukli, no. Já ho zlobil taky, že jo, my jsme přišli po představení, tak jsme vykládali všelijaký, co na jevišti a já viděl, že čeká, až usnu, aby si vyndal zuby. A jak jsem slyšel mlasknutí, tak jsem zase, ale poslouchejte, pane Hromádka, teď v tom třetím obraze jste mi tu knížku nepřines. Tápal. Nasadil pa, ale Jiříku, jak to, že ne? Když si vzpomeň přece, a teď tak dál, tak já vám, jo, už si vzpomínám. A zase jsem ho nechal odložit zuby. Ale přece, pane Hromádka, to jsem mu udělal 7krát, on ráno myslel, že mu v noci někdo dělal resekci. Ač to bylo, že jo, vyndávání, nasazování zubů. No tak to víte, ty začátky tam byly. A člověk hlavně nesměl podlehnout, jak píšu v té knížce, sebelítosti. Tohle musíte brát všecko s humorem. Jste-li toho schopen. Když ne, tak utečete, že jo, no.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Myslím, že kdyby Jiří Sovák žil mezi Indiány, dostal by jméno nějak jako ten s věčně dobrou náladou nebo ten, co umí pobavit. Ale to vyprávění a veselé historky, to byla jenom jedna z mnoha tváří herectví Jiřího Sováka. Řekněte sami, čekali byste u něj lyriku a, jak to říct, takové jako poetické usebrání s povídkami o ty Pavla? I když na druhou stranu ta povídka Pumperdentlich Jiřímu Sovákovi sedne jako ušitá, ostatně stejně jako, zase z úplně jiného ranku, vzpomínky na setkání se Strejdou Proškem na Branově po válce.
2: Po válce jsem se hned rozjel na Křivoklád. Doslova vyrazil. Nejdřív sám s batohem a s jedním brutem. Bydleli jsme zas v Praze a tak jsem jel se Smíchovského nádraží vláčkem se špinavými okny. Plivil jsem na kapesník a udělal jsem v okně čisté, kulaté okénko. Spatřil jsem řeku a chtělo se mi brečet. Díval jsem se na jarní vodu a věděl jsem, že tahle voda v Berounce, co teče tady, musela téci také nahoře podél skříjí a pod loděmi Strejdy Proška z Luhu. Řeka stejně jako obloha plynula místy, kde nám bylo v životě dobře. Pozoroval jsem její proudy, její ryby, jak skákají na hladinu, mlýny na jezech a jezy na zadržených vodách, mlynáře, co dosud mleli, a převozníky, kteří převáželi sem tam. Viděl jsem po 6 letech zase řeku. Měl jsem tvář přimáčknutou na skle, aby mi nic neuniklo. Řeku jsem měl rád víc než cokoliv na světě a styděl jsem se tehdy za to. A nevěděl jsem, proč řeku tak miluji. Snad proto, že je tu věky, anebo proto, že každý den její vody v dálce umírají, anebo proto, že na ní můžeš plout, ti v ní můžeš zemřít. Nemohl jsem tehdy odpovědět. Byl jsem jak mladý pes, který teprve očichává vůně nejkrásnějších nároží. V mém okénku se objevil hrad a byl to Karlštejn. Čeští králové měli podobný vkus jako já. Vybrali si Berounku a postavili na ní hrady Karlštejn a Křivoklád. Pokud se týče limonády, tak v Berouně se pila žlutá. Přesedá se na rakovnický vláček do Křivoklátu. Jede se pak kolem pstruhových líhní, kde se v kolébkách slunce houpají a koupají malí pstroužci. Trať vede pod Stradonickým hradištěm, kde rolníci nalézají v polích duhovky zlaté penízky. Kolem pil, kde se ze stromu dělají prkna a z prken vonící postele. Řeka teď teče úplně na dně údolí, bez slunce a je plná slz. V Křivoklátě vystoupím a jdu proti vodě. Už mě od ní nedělí okna vlaku a do mozku nebuší parní stroj. Do nosu mě tluče vůně ryb, které teď prožívají čas lásky a spolu s ní cítím i pach utopence vojáka. Vodní vánek nechává zapomenout na žal. Také řeka je občas špatná a má své vředy. Očistuje se tím, že odpluje jinam, jak z jara kry. Nahoře nad Višňovou je čistá. V proudu spatřím skupinu svalnatých parem, rví na dně a staví se na hlavy. Podobají se stádu divokých koní nebo kamzičímu stádu. Pouštějí bublinky a nejspíš chrochtají jako vepříci. Ležím na břiše a pozoruji je. Pak se pohnu a oni zmizí v hlubině. Víš, už řeka jenom voní, jako poměnka, jako stulík, jako divoký kořen puškvorce, jako vrbina. Voní vodou. Už se nezastavuji. Pospíchám, abych byl v přívoze v Luhu co nejdřív, jako bych chtěl všechno stihnout. Už minu jez a Šímovic skálu. U Šímovic skály 2 trampové stály. Utíkám, batoh mi skáče na zádech a dělá buch, buch, jako mé srdce. Po úzké pěšince kolem Agátu nahoru k převoznické chalupě. Jen jestli neumřeli. No to by mi poslali parté. Jen aby byli doma, jen aby nebyli nemocní, aby na mě nezapomněli, jen aby mě poznali. kruču na dveře. Nikdo neotvírá. Přišel jsi pozdě. Tvé dětství je pryč. Sedím na zápraží a čekám. Brzy přijde, sproutím strejda Prošek. Vrhnu se mu do náruče, ale on mě mačká nesměle. Není zvyklý muchlat se ani s vlastními dětmi. Hovoří se mnou a já poznávám, že jsme oba zestárli. Oba jsme museli urazit nějakou velkou, neznámou dálku. Cestu, která pokračuje. Na jejím konci bude cíl a odtud pak už není návratu. Strejda Prošek mi nalije svou pověstnou pránovskou bramboračku. Uvnitř jsou hříbky a na vrchu plave celerová nať. Pozoruje mě tiše a potom se zeptá: tak kam půjdeš na ryby?

Náš tatínek na cestě světem zestárl a projevovalo se to i na rybách. Stále chtěl ulovit svou velkou životní rybu. Ale s velkými rybami je to složitý. Jak zaberou na slabý cajk, tak ho přetrhnou. A když je chytáte na silný cajk, tak vám většinou nezaberou. A pak je to většinou jako v životě. To, co moc chceme, toho nikdy nedosáhneme. Tatínkovi zabralo na přehradě u Skochovic asi 5 sumců, lidově sumáru. Jeden ho dokonce tahl i s loďkou na délku jednoho fotbalového hřiště. Pak mu to opět přetrhl. Jednoho dokonce dostal. Asi 5kilového sumce s vouskama a malýma záhadnýma očkama vyhlížel jak černé sele. Zpočátku měl z něho tatínek velikou radost, ale přece jen si uvědomoval, že to není ten pravý sumec. A když nám ho ukazoval, řekl o něm, ten je pumprdentlich. Tatínek nikdy přesně nevěděl, co tohle slovo znamená, ale s oblibou ho používal. Prý je to asi jako když jde krásná dáma v plesových šatech nebo v báječném kožichu. Všichni přihlížejí, jsou paf a ona přitom šlápne do hovna. Tohle byl krásný sumec, jak dáma v černých plesových šatech, ale bohužel to nebyl velký sumec. Tatínek ho dal do naší velké studánky pod břízou, ale to neměl dělat. Neboť poté se vydal do hostince podnik Hartmanových, aby oznámil celému světu, že dostal sumce. Vždyť šlo už dlouho o jeho prestiž. U Hartmanů bylo plno a nálada výborná. Tatínek si kupoval cigarety a před hostinským utrousil mezi řečí. Tak jsem dostal sumce. Kolik? Tatínek tuhle otázku samozřejmě očekával. Proto oznámil to, co doma. Je pumprdentlich. A představil si dámu v plesových šatech, jak si na chodníku očišťuje papírem kramflíčky bot. Jenže hostinský neměl pro ně jaká interesantní slova a představí smysl. Znovu se netrpělivě zeptal, kolik má ten sumec? Tatínek vyhrkl, 20. To nebylo málo, ale ani moc. Bylo to tak akorát, aby vzbudil úctu. A sedl si a dal si velkou griotku. Jediný alkohol, který občas pil. Jednak to bylo sladký, jak cumel, a to on měl rád. A za druhé mu to připomínalo třešňovku za školou v rodném Buštěhradě, kam chodíval jako kluk krát třešně. Když pil tu griotku, naslouchal křiku špačků, kteří odlétali a nadávali, že musí přenechat stromy klukům. A pak slyšel křik sedláka, který sem letěl s klackem. V hospodě u Hartmanu, té slavné rybářské a čundrácké hospodě, se zatím rozneslo, že starý Pavel chytl sumce. A protože se hosté už museli jít vyčůrat a chtěli také na čerstvý vzduch, byl přijat návrh jednoho mírně ožralého, že se na toho sumce půjdou podívat. Tatínek tomu nemohl zabránit, protože mnozí z nich byli sami rybáři a chtěli se o tom přesvědčit na vlastní oči. Tatínek rychle uvažoval, že jim koupí jedno štěně, ale jak se ukázalo, nezastavil by je ani Bernardin s krvavýma očima. Na hliněných nohou opustili hospodu a s rykem a zpěvem se vydali k naší chatě Herma, aby přeměřili a převážili sumce z rodu velkých. Tatínek šel schlíple za nimi a oni bůh ví, proč zpívali písničku o řeznících. Nejsou lepší řemeslníci jako řezníci. Ráno vstane, jde do krámu, trží sklenici. V chatě přivítala deputaci naše drobná maminka Herma. Hned pochopila, o co jde, protože jí znala svého muže dobře, žila s ním v jedné domácnosti velice dlouho. A také proto, že na ní tatínek vzadu zuřivě gestikuloval, aby něco podnikla. Rybář jménem Dušek škytl a pronesl proslov. Prosím vás, paní, přišli jsme se podívat na to sumce, co chyt máš mužíček. A uklonil se. Maminka blesku rychle domyslela, že ještě nejsou v tom stavu, aby viděli sumce, a pozvala je ke stolu do chaty a na verandu. Nedali se dlouho pobízet. Snesla jim všechno, co jsme doma měli. Uherský salám, nakládané ryby, salám šunkový, salám koňský točený, načala konzervy a láhve vína a dalšího alkoholu. Pomáhal jsem obsluhovat. Tatínka nebylo vidět.
Ta naše chata na skále to nebyla chata, ale parník na vzdutých vlnách. Houpala se, kývala a zpívala. Pije táta, pije máma, však se jim už běhá kráva. Pije táta, pijou děti, už je kůže na teleti. Jedli a popíjeli ještě asi hodinu, když maminka usoudila, že nastala pravá chvíle. Byli už ožralí, ale ještě nezvraceli. Teď byla ta doba, kdy mohli posoudit míru a váhu sumce z rodu velkých. Maminka pro jistotu vyšla ven s Duškem, který měl u rybářů autoritu, a něco mu šeptala. Dušek povídal, na mě se můžete, milospáni, určitě spolehnout. Od někud se přištrachal i náš pobledlý tatínek. Výprava dorazila ke studánce pod břízou. Dušek nahlížel dlouho do studánky a přidržoval se plechového krytu, aby tam nespadl. Po chvílce povídal, když vezmeme v úvahu, že voda zmenšuje, tak ten sumec má dobře přes 20. A ostatní nahlíželi také do vody. O jeho slovech už se neodvážil nikdo pochybovat. Buď sumce na dně vůbec neviděli, nebo ho vidět ani nechtěli. Je malinký Peterka to všechno nějak narušil, protože jak byl opilej, tak byl pravnomluvnej. Nakoukl do studánky a začal křičet, jete němaje, já mu dám hubičku. A svlékl se do spodku, že si k sumečkovi vleze do studánky jako do pezinky. Odvlékli ho pryč. Vrátili se všichni za zpěvu do Hartmanovic hospody a jen tatínek doma pomáhal uklízet špinavé nádobí a sklenice, což jinak nikdy nedělal. A maminka mu nic neřekla, protože věděla, že by to bylo úplně zbytečný. Brzy se ve Skochovicích rozneslo, že ten tatínkův sumec měl 50 kilo. To se zřejmě tak spravil v naší studánce. Pro mne měl tento příběh jedinou výhodu, že jsem aspoň trochu pochopil význam slova pumprdentlich. Je to výborný, ale přitom to stojí za hovno.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: A teď ještě jedna vzpomínka na přátelství z těch nejbližších. Jiří Sovák s Miroslavem Horníčkem v televizních Hovorech H. Jiří Sovák na jejich společné chvíle vlastně už od vojny vzpomínal, že už tam si Horníček uměl zařídit, že byl písařem. Dostal takzvané Bčko, protože když se velelo vlevo v bok, Horníček se ptal proč.
2: Já jsem sem nepřišel dělat žádnou legraci. To bych už předeslal, protože si takovou detonaci vedle Miroslava Horníčka nemůžu dovolit v tomhle věku. Já jsem jenom přišel upřesnit některé údaje, které při tom předposledním nebo kterým hovorech to bylo, že ano. No tak tam se tam byly některé nepatrné úchylky.
3: No počkej.
2: Tak vzhledem k tomu, prosím, tam byly třeba věkové, třeba ty jsi tam říkal, že jsi jsem mnohem mladší.
3: Já jsem neřekl.
2: Nemě bylo tlumečeno, že jsi mnohem mladší.
3: No tak máš špatný tlumočníky.
2: No tak to je. Nebo jsou to lichotníci.
3: Nebo ano, lichometníci.
2: Ano, ano. Leobratní lichotníci.
3: No ale jsi mnohem mladší.
2: No, asi o rok a půl, pač. Prosinci mi bude 50 let.
3: No dobře, a víš, co to v tomhle věku dělá, rok a půl?
2: Abych se toho dočkal. No ne, tak já nijak nežehrám a nijak nejsem sklíčen, já se vůbec dělám. Třeba ve 30 letech jsem velice pochyboval o tom, že se dožiju 50 let. A dneska jsem velice šťastný, že je mi 50 let a že to mám za sebou, tu maršrutu těch 50. A naopak zase závidím už těm 80 letem, pač tam je ta nejistota, jestli se těch 80 dožiju. A zajímavý, že jsem jednoho dědečka se ptal v parku a říkal jsem, dědo, to jste rád, že jste se dožil 80. A víš, že mi vynadal? Já nevím, co to je za zvláštní nevomalenost u lidí, když jsou mladí, mají strach z toho, že se nedožijou stáří. A když se dožijou stáří, tak jsou otrávený. Takže ono je těžko dostat.
3: A jako proč ti vynadal, nebo co ti řekl?
2: No ne, abych si z něj nedělal legraci. No ne, on měl ještě jiný starosti, to se dá dost těžko, já nevím, jestli to dá, to mělo se to dá vystříhnout, v nejhorším případě se to dá vystříhnout. On mě říkal totiž, že já hlavně mám strach z toho, aby nezrušili pohřeb žehem. Mně se strašně líbí to, jak ta rakev tam zajíždět, je takový monumentální, aby to nějak nezjednodušili. No, já jsem právě chtěl, nebo chceš něco ty?
3: Ty jsi říkal, že nevíš, kdy to bylo vysílané. Ty jsi neviděl ten pořad, jak jsem
2: ho neviděl. Ne, já jsem ten pořad neviděl, protože já jsem byl na zájezdě s tou veselou hrou, co... No, veselou hrou jezdím s takovou hrou a... Vracel jsem se a pravidelně zabloudím vždycky. A...
3: Ano.
2: I tentokrát jsem zabloudil, netušil jsem, že máš právě ty hovory. A to nějak právě v té době si končil, já jsem... A zabloudil jsem. Teď jsem stál na rozcestí, takže myslím, návěstí tam žádný nebylo, nebo jsem ho, promiňte, soudruzi, přehlídnul, já nevím. No a teďka... No a teďka vypadá to, že jsem se chytnul. Když jsem se chtěl zeptat nějakých, kdy tam byli před restaurací, nevím, co to bylo za lidi, tak ze stínu jenom, auto jsem nechal nakřižovat se a pár těch metrů jsem tam došel, ze stínu mě nepoznali, říkali, prosím, Sovák, takový blbec neví, kde je Praha. Tam, prosím vás, na Prahu to je tak nebo tak. A on povídá místo toho, tak Sovák, a tam ty začali utíkat. Ke mně.
3: K tobě.
2: Jo, a teďka já nevěděl, o co jde. Tak jsem začal tak jako couvat, pak jsme přidávali až trap normální. Já jsem byl skutečně vyděšený, nebo já jsem nevěděl, to mi připadalo jako mord na židě, že se mě někdo splet. Já jsem trapoval, u auta mě chytli, strašnou silou mě zvedli, odnesli mě do hospody jako popelník. A teď to tam nakonec se vysvětlilo, ty si právě vyprávěl, no ty si o mně mluvil jako hochovi s ryšícím humorem, tam jsem jim to vymluvil samozřejmě. No úplně by mě snad opili. Tam mě zachránila šenkýřka, která mě záchodem přes kuchyň a přes dvůr vypustila. Do auta fičel jsem domů.
3: No ne, já jsem vzpomínal, jak si některý historik, já jsem nechtěl říkat všecky, protože ono po tobě opakovat historky je marný. To je jako když vyndáš rybu z vody, tak zjistíš, že zaprvé je o 2/3 menší a ztratí barvy. rozumíš? Když to ty, když vypravuješ, tak ono to má. A já jsem se těšil, že tě sem zatáhnu. Já bych chtěl jako několik takových od tebe vědět. Třeba, kdy poprvé jako malýho kluka tě chytlo divadlo? A jo, chytlo tě už, pardon, promiň.
2: No. No, hraju ho.
3: Hraješ ho, tak.
2: Hraju ho. S tímhletím já jsem si tak nějak zvlášť neměl nikdy čas lámat hlavu.
3: Ano.
2: Já jsem měl poprvé silný zážitek, když jsem v Kostelci, bylo mi 3,5 roku, recitoval táto mámo v komoře je myš. A to byl nejsilnější můj zážitek a myslím, že ho nepřekoná ani Habersperk, který ho teďka studuju, protože
3: studuji
2: jsem
3: Habersperk,
2: šel do... Jo, no studuju, porád ho studuju.
3: Jo? Budeš mít fousy?
2: Jo. Ty spodní, jako spodní. To hrál Mošna, já nechci na tom nic měnit půl.
3: Tam se ani...
2: To byl chytrý člověk.
3: No jistě, samozřejmě, to je velmi správný. No a potom, ty přece, máš někdo z konzervatoř?
2: Ne.
3: Ty nemáš?
2: Ne.
3: Já taky ne.
2: Ne, taky ne.
3: Přímo ze života, jo?
2: No tak, ten život byl poměrně dost bohatý, takže já si nemůžu stěžovat, já mám to... poměrně dynamo dost nabitý. No, tak jako, no tak ona ta konzervatoř má taky svoje dneska.
3: To já jsem právě tady vzpomínal, že ty máš to dynamo nabitý jako fantastickýma zážitkama, protože já pokud vím, tak ty jsi v životě tedy prošel takovou konzervatoří. Ty jsi dělal přece kde co. Prosím tě, Jiří, můžu se tě ještě jednou v životě naposled slibu zeptat, jak jsi pojišťoval?
2: No, jak jsem spíš nepojišťoval, no ale... To je velice snadný, já jsem, ty už si to slyšel asi 3x, tak
3: jednou.
2: Já jsem svýho času ochořel na exudát, to je prostě voda na plících, populárně řečeno.
3: Ano.
2: Mě narazili, vyčepovali a pustili.
3: Já si pletu exudát s exulantem, ale to je jedno.
2: Ano, jo. To je taky něco takového, že je to spíš...
3: Ano.
2: A teďka taky vypouštěj.
3: Ano.
2: A teďka si... Představ, že mě doporučili, abych spíš si hledal zaměstnání na vzduch. No tak co ideálnějšího, než být akvizitorem Pražské městské pojišťovny. Jsem tam zašel, to jsem velice vlídně přijat a to už mi bylo podezřelý. A tam prostě mě... Napřed jsem se musel účastnit takového kurzu,
3: ano.
2: Který mě nechal úplně netknutýho a jsem nepoznal stejně potom ani tedy pojistku od požáru, od vloupání. Oni byli strašně zdobený, ty pojistky, ano. Jaký zlata. Tenkrát, že sám je taková adjustace velice pečlivá, takže to požár a vloupání jsem nikdy nemohl v tom fofru najít. Ale jedna ohromná historka mi zůstala až do dneska. Hlavě tam totiž na ukončení toho kurzu měl přednášku takový ten nejvyšší, ten akvizitor ode všeho, taková carevna, cesták, carevna. Ten nás prostě morálně, tak měl morálně nadzvednout, trošku přisfanatizovat taky, jo? A říkal nám, podívejte kolegové, jdete do světa, za praxí, no já vás musím upozornit na takovou věc, že se vám stane, že vás budou lidi hrubě oslovovat. Že vám budou spílat, mnohdy bude s vámi i po schodech smíkáno. Ale mějte vždy na paměti,
3: ano.
2: Že za vámi stojí rezerva Pražské městské pojišťovny 50 milionů korun a že jsme nákladem 1 milion korun nechali zasklít ve svatovickém chrámě to pravé okno.
3: Takže tohle si měl na mysli vždycky.
2: Tohle to jsem
3: měl. To okno
2: to je... takhle nadchnutý, jsme vyrazili do terénu, já jsem navštívil tří parté, všude mě vyrazil a skončil jsem v bijáku ve 3 hodiny.
3: Ano. No a... no a třeba, počkej, ty jsi pojišťoval nějakou paní, který umřel muž,
2: jo, tak to ty myslíš, chtěl... já jmenovat nebudu, páč, tady ještě příbuzný a celkem to. No to byla tenkrát ovšem, ne pro veřejnost, ale pro pojišťováky a pojišťovna, byla konkurence veliká slávě, Sekuritas a Pražská městská pojišťovna, tak to byla skutečně bomba. Tady byla fabrička tedy, půl roku nepojištěná. Víš, co to je při té konkurenci? Všechny pojišťovny se toho vzdali. Tam totiž šlo o to, manžel umřel a milující manželka se trošinku, ale nepatrně, nebylo to na blázinec, pomýlila.
3: Ano.
2: To. Nepřetahujem, to nepřetahujem.
3: Ne.
2: Tragédie ovšem spočívala v tom, že tam ten pán měl dvě obrovský dohy, jak ty... Dvě obrovský dohy, jak ty říkáš, stěhovací.
3: Ano.
2: Stěhovací dohy. A to byli jeho miláčkové a oni měli strašně rádi jeho a tak neustále byli spolu. A ta manželka po smrti toho manžela viděla jeho vůli v počínání těch dog.
3: Dog, ano. Dogo.
2: No a právě stala se taková věc, že tam se vystřelo spoustu jako těch akvizitorů a vždycky se vrátili nějakým způsobem obnažený. Jo, až ty dogy, to je zajímavý, ta cejtí cestáka, okamžitě pozná. No tak mě tam někdo, abych nezdržoval, mě tam někdo hodil do té schránky tenhle typ na tuhle tu továrnu. Z legrace, až myslel zajíc, zelenáč. Ženo, dopadlo to tedy jaksi dobře, až tam nějaká duše se nadomu smilovala, ta Mařenka přišla a řekla, pane Sokol, nějaká písařka, nechoďte tam, jsou to rošťáci, chtějí vás takhle a tak dále. Je to nedalo, šel jsem za tím vedoucím, za tím přednosta Křeček to byl, ten mi dal takový chorobopis, oni měli chorobopisy, ty nepojistný,
3: ano.
2: Nepojistné cvoci. No a tam bylo, no a tam jsem si vydedukoval z toho, že ona vlastně tohle, co jsem vám podal, to jsem si vymyslel. Jako hypotézu, jako detektiv, a ona vyšla skutečně, já tam chodil asi týden krmit ty dogy, buř tam napřed na klacku, pochopitelně. Tak jsme si na sebe až do 15 kilo buřců, pak jsem se zarazil, to už jako stačí, to myslím, že už je dost jaksi pojištěný. No tak jsem to risknul, šel jsem potom tam byl dvůr a zahrada a to bylo to místo tabu, kdy ta bába koukala takhle vždycky tím oknem, jak kdo jde a jak se těm psům chová. Tak samozřejmě, když někdo byl, no už potvoro a už byl konec ven, jak nebaž ona viděla, že s tím dogama on jaksi nevychází a tím to jako skončil. Ještě já, když jsem tam nastoupil, no samozřejmě oni se ke mně hnali, ale pozdě u psa je nadšený a nebo prostě rozuřený.
3: Ne,
2: poznám. No
3: to... Já to někdy nepoznám ani u herce.
2: Někdy, no. U některých je to těžký.
3: Ano,
2: no tak, ale dopadlo to dobře, pak jsem se s ním a oni nakonec jako no, stáli mi chlupy na těle, pokud ten moment první, já měl v každý kapse buřte, aby... Já jsem s ním mluvil neustále, když jsem je krmil, takže oni mi říkali, tak ne, tu, a co pak, jo, tu, klasný pejsek, a tohle. A baba vyšla ven a kouká, vy máte rád zvířatka. Já pom, co pak, no, já, paní, já, ale jak mě milujou zvířata. Já mám špačka, toho jsem našel nějak kulal, takže nemohl lítat. Toho jsem naučil říkat Jiříku, ne, bebe. No tak, pochopitelně. Pochopitelně tím to bylo jako hotový, já to přeskočím, ten děj, že jo, kopec pojistek, ty pojistky dělali 7 000 čistýho, to je obrovská suma. Kopec pojistek, který jsem se naprosto nevyznal. Teď jsem k tomu dal ty návrhy a teď jsem tam nad tím študoval a v tom přišli ty psy, jeden si se takhle nažidli a druhý takhle a ten jeden... do huby, takhle, tedy jak si mě svojí hubou do úst, ne? No, takhle dejchal a zapáchalo mu šíleně z úst, tedy z huby.
3: Ano.
2: A ten druhej, ten zas koukal, jak píšu a vždycky mi takhle packou, jo?
3: Jo.
2: A teď bába od stolu přes mě nepozorovala, jak se zachovám, jo? Tak já takhle. V tomhle jsem jako trošku upusinknul jsem ho a ona jsem slyšel, jak vzlikla. Tak vzlikla u toho stolu a bylo to hotové. No prostě výsledek byl, přines jsem štos, pak jsem to neuměl vyplnit, ano. Nepodepsaných návrhů.
1: A na závěr ještě Věra Špinarová s melodií, kterou Jiří Sovák doslova miloval a když se s Věrou potkali, nemohla tam titulní melodie z filmu Tenkrát na západě nikdy chybět. Tak se mějte dobře a brzy naslyšenou.

Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.